0: vrak, který na nábřeží trčel a čekal na odtažení.
1: Vítám, pane, ponožky mám.
0: Vstoupil mu do snění známý hlas. Patřil usměvavému drobnému Číňanovi, který měl krámek přímo proti domu, ve kterém pan Vavřinec bydlel. Prodával zeleninu, ovoce, prací prášky a všechno možné, ale pan Vavřinec si u něho obyčejně kupoval jen ponožky a nějakou tu konzervu.
2: Dobrý den, Karlíku, pozdravil.
1: Dobrý, dobrý, a ceny taky dobrý,
0: usmál se doširoka pan Liku. Tak se ve skutečnosti jmenoval, ovšem stálí zákazníci ho oslovovali přátelsky Karlíku. Vavřinec si vzal z regálu krabičku polských sardinek, půlku chleba a pár černých ponožek.
2: Zítra mám pohřeb, řekl.
0: Karlík soustrastně pokýval hlavou.
2: Ale ne svůj,
0: vysvětlil pan Vavřinec. Na to se pan Liku zase rozzářil a pan Vavřinec přešel ulici a vyběhl do schodů. Když otáčel klíčem v zámku svého bytu, zpozorněl. Zdálo se mu, že uvnitř zaslechl nějaký šramot.
2: Myši, napadlo ho. Ta pokladní měla pravdu. Řádí mi doma myši.
0: Jenže myši to nebyly. Myši přece nespívají posměšné písničky a přitom z jeho bytu se ozývalo dvojhlasně:
2: Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku.
0: Pan Vavřinec zůstal stát za dveřmi jak přimražený. Ruku držel na klice, ale neotvíral. Jen stál a poslouchal. Snažil se uhádnout, co se to v jeho bytě děje.

0: písnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám pásnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beverky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 200 stanic autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beverky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radima ne.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
2: Rozpusta a vzorníček.
3: Rozpusta byl uličník.
4: Samá ruka, samá noha, obličej na tři facky, vlasy naježené jako dikobrazí miminko.
3: A oči mu blízkaly, jako by pořád hřmělo.
2: Rozpusta dělal lidem všecko na schvál.
3: Nejvíc zlobil kluka vzorníčka.
4: Co vzorníček vzorně složil, to rozpusta rozházel. Když vzorníček napsal krasopisně úkol, rozpusta mu tam připsal kliky háky a ještě skaněk přidělal dvě prasátka. Zatímco si vzorníček šněroval jednu botu, vytáhl mu rozpusta z druhé boty tkaničku a vodil ji za sebou jako žížalku.
2: Vzorníček uměl vzorně jíst. Nikdy nenadrobil na ubrus.
3: A rozpusta házel drobečky rovnou pod stůl.
2: Vzorníček se učil básničku pěkně od začátku.
3: A rozpusta pospátku.
2: Vzorníček kreslil šneka s chaloupkou.
3: Rozpusta šneka s věžákem, s balkóny a žaluziemi v oknech.
4: Jednou honil rozpusta vzorníčka po dvoře a dalo se do deště.
2: Vzorníček utekl pod střechu.
3: Ale rozpusta ne.
4: Lilo čím dál víc.
3: A rozpusta, protože byl rozpusta, se v tom dešti rozpustil.
2: Že se v té dešťové vodě rozpustil rozpusta, začala být ta voda rozpustilá.
4: Dešťové kapky tancovaly Charleston.
2: Točily se do kolečka.
4: Dělali hada.
2: Kapali lidem jenom na nosy a do bot a schválně ne na deštníky.
3: Rozpusta, který v těch kapkách byl, se nejdřív dobře bavil, ale pak, když voda začala být čím dál špinavější, už se mu to tak nelíbilo.
4: Stékal s ní po střechách a umýval saze.
2: Myl chodníky a tak, že neodtekl kdo ví kam do kanálu.
4: Zachránil ho důlek na kuličky, ve kterém se zachytila louže vody.
3: Konečně začalo svítit slunce.
4: Voda se vypařila a rozpusta se zase objevil.
3: Ale jaký to byl rozpusta? Celý umazaný, posmutnělý, zahanbený.
4: Stýskalo se mu po vzorníčkovi.
2: Ale bál se, že si s ním vzorníček už nebude chtít hrát.
3: Jak se tak v hlavě rozpustovi honily černé myšlenky, kde se vzal, tu se vzal, stojí před ním vzorníček.
4: To je dobře, rozpusto, že jsi tady. Bál jsem se, že ses v té vodě utopil. Celou tu dobu, co jsi byl pryč, nikdo nepřišel, aby vymyslel nějakou legraci. Všechno bylo, jak má být, až z toho bylo smutno.
2: Tobě bylo taky smutno?
3: Rozzářil se rozpusta.
2: Tak víš co, budem ode dneška napůl. Ty budeš taky trochu rozpusta a já taky trochu vzorníček. Chceš?
3: A od té doby byli napůl, jako jsou všichni správní kluci.

0: Proč je leopard skvrnitý? Ve dnech, kdy každý začínal pěkně žít, drahoušku, leopard se usadil na místě zvaném Vysoký Velt. Pamatuj si, že to nebyl ani nízký velt, ani křovinatý velt a také ne kyselý velt, nýbrž výlučně jen a jen horký a slunečný Vysoký Velt, kde byl písek, pískově zbarvené skály a chumáče jen a jen pískově žluté trávy. Žili tam žirafa, zebra, antilopa, kudu a kapský jelen a všichni byli jen a jen pískově žlutohnědí po celém těle, ale leopard, šedivě nažloutlý kočkovitý tvor, byl ze všech nejvíc pískově žlutohnědý a na chlup splýval s tou jen a jen žlutavě šedohnědou barvou Vysokého Veldu. To bylo velmi zlé pro žirafu a zebru a ostatní, neboť když si lehl u jen a jen žlutavě šedohnědého kamene nebo trsu trávy a žirafa, zebra, kapský jelen, kudu, antilopa nebo gnu šli náhodou kolem, hned zaútočil na jejich skákavý život. Opravdu to dělal. A byl tam též etiop s lukem a se šípy, jen a jen šedavě hnědožlutý muž, který žil s leopardem na Vysokém Veldu. Ti dva měli ve zvyku lovit spolu, etiop lukem a šípy a leopard jen a jen zuby a drápy. Až žirafa, kapský jelen, kudu, kvaga a ostatní nevěděli, kam skočit. Opravdu to už ani nevěděli, drahoušku. Po dlouhé době, v oněch dnech vše žilo mnohem a mnohem déle, se naučili vyhýbat se všemu, co se podobalo leopardu nebo etiopovi. A jeden za druhým, začala s tím žirafa, protože měla nejdelší nohy, opouštěli Vysoký Veld. Utíkali po celé dlouhé dny, až přišli k rozsáhlému pralesu, kde byly jen a jen stromy, křoviny a pruhované, skvrnité a křižující se stíny a tam se skryli. Po dalším dlouhém čase proto, že postávali spola ve stínu a spola mimo jeho dosah a že se na ně promítali klouzavě těkavé stíny stromů, žirafa dostala skvrny a zebra pruhy. Africký jelen a kudu pak tmavou barvu s lehkými šedavými vlnovkami na hřbetech, jaké mívá kůra na kmenech. A tak se stávalo, že jste je mohli slyšet i cítit, ale jen zřídka zahlédnout. A to ještě jen tehdy, když jste věděli, kam se máte dívat. Prožívali krásné chvíle ve stínech pralesa, jen a jen skvrnitých a tečkovaných, protože leopard a etiop zatím pobíhali po Vysokém Veldu jen a jen nahnědle šedožlutém a velmi se divili, kam se podělili jejich snídaně, obědy i večeře. Nakonec vyhladověli tak, že pojídali krysy, brouky a skalní králíky, až se z toho oběma, leopardu i etiopovi, obracel žaludek. Tehdy se sešli s pavijánem, psohlavou štěkavou opicí, který je nejmoudřejší ze všech zvířat v celé Jižní Africe. Leopard se zeptal pavijána a byl velmi horký den.
1: Kam zmizela všechna naše lovná zvěř?
0: Pavián mrkl. On to věděl. Etiop se pak také zeptal pavijána. Můžeš mi naznačit nynější místo pobytu pravěké fauny? Bylo to totéž, co se ptal leopard, jenže etiop vždy rád užíval mnoha dlouhých slov, byl již dospělý. Pavián zase mrkl. On to věděl. A pak řekl.
2: Lovné zvěři se zalíbila změna a radil bych ti, leoparde, aby se zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: To řekl etiop. To je velice hezké, ale já bych chtěl vědět, kam se pravěká fauna odstěhovala. A pavián pravil.
2: Pravěká fauna se spojila s pravěkou flórou, protože už byl nejvyšší čas na změnu. A radil bych ti, etiope, aby se změna zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: Leopard i etiop byli z jeho slov docela hloupí, ale přece jen se vydali hledat pravěkou flóru a konečně po mnoha a mnoha dnech spatřili rozsáhlý, hluboký, vysoký prales, plný stromových kmenů, posetých jen a jen tečkami stínů a vlnami stínů, body stínů, šlehy stínů, švihy stínů a kruhy stínů a pruhy stínů. Odříkej to rychle a nahlas a pak poznáš, jak plníčký stínů prales byl.
1: Co to je?
0: ptal se leopard.
1: Že je tu jen a jen tma a zase tak plná drobných skvrnek světla.
0: To nevím, odpověděl mu Etiop, ale snad je to ta pravěká flóra. Cítím žirafu, slyším žirafu, ale nevidím žirafu.
1: Je to podivné, soudil leopard. Myslím, že je to proto, že jsme sem přišli z prudkého slunečního světla. Cítím zebru, slyším zebru, ale nevidím zebru.
2: Počkej chvilinku, řekl Etiop. Je to už tak dlouho, co jsme je naposledy lovili. Snad jsme zapomněli, jak vypadají.
1: Nesmysl, namítl leopard. Pamatuj si na ně docela dobře, ještě z vysokého veledu. Zvláště na jejich morkové kosti. Žirafa je 5 metrů vysoká a jen žluto-hnědě zlato-žlutá, od hlavy až k patě. Zebra je asi 1,5 metru vysoká a jen světlo-hnědě šedá, od hlavy až k patě.
0: Řekl Etiop, dívaje se do skvrnitě pruhovaných stínů pravěkého pralesa. Vždyť v téhle temnotě by je bylo vidět jako zralé banány v udírně. Ale neviděli je. Leopard a Etiop lovili celý den a ať je cítili a slyšeli, nespatřili ani tu, ani onu.
1: U všech hromů,
0: zvolal leopard, když pili odpoledne čaj.
1: Počkejme, až se setmí. Tahle hon

0: Vůbec nerozumím.
1: V té chvíli zaslechl sténání, pád a zmítání a Etiop volal:
2: chytil jsem něco, co nevidím. Je to cítit jako žirafa, kope to jako žirafa, ale nemá to žádnou podobu.
0: Jen tomu nevěř, radil leopard. Seď tomu na hlavě až do rána. Já to právě dělám taky tak. To mé taky nemá žádnou podobu.
1: Seděli tedy na svých úlovcích až do rozbřesku dne a pak se leopard zeptal:
0: co to teda máš na jídelním stole, bratře?
3: Etiop se poškrábal ve vlasech a řekl: no, mělo by to být jen a jen sitě žlutohnědě, zlatožluté od hlavy až k patě, a pak by to byla žirafa. Ale má to po celém těle kaštanové skvrny. No a co ty máš na svém jídelním stole, bratře?
1: Leopard se také poškrábal na hlavě a řekl:
0: měl by to mít vybraně jemnou, jen a jen nahnědle šedou barvu, a pak by to byla zebra. Ale je to celé pruhované černými narudlými pruhy. Co si to u všech všudy udělala, zebro? Víš, že bych tě na vysokém veldu spatřil na dálku 10 mil? Nemáš žádnou podobu.
4: Vím, souhlasila zebra. Ale zde není vysoký veld, což nevidíš?
0: No teď ano, řekl leopard, ale včera jsem neviděl po celý den. Čím to bylo?
4: Pusť nás,
1: pravila zebra.
4: A my ti to ukážeme.
1: Pustili tedy zebru i žirafu. Zebra odskočila ke skupině trnovníků, které sluneční světlo promítalo jako pruhy, a žirafa odběhla k vyšším stromům, pod nimiž byla jedna stínová skvrna vedle druhé.
4: Teď se dívejte,
1: zvolala zebra i žirafa.
4: Tímhle to bylo. 1, 2, 3. A kde jsou vaše snídaně?
1: Vykuloval oči leopard a poulil oči Etiop, ale viděli jen a jen stínové pruhy a stínové skvrny v pralese, ale nikde ani potuchy po zebře nebo po žirafě. Obě se skryly a zmizely ve stínech stromů. Hele, řekl Etiop, tohle je kousek, který stojí za to, abych se mu naučil. Pouč se i ty, leoparde. Na tomhle temném místě vypadáš jako kus mídla v truhlíku uhlí.
0: Zvolal leopard. Nepřekvapí tě moc, když ti řeknu, že ty zde zase vypadáš jako horstičná náplast na pytli od mouru.
1: Budiš, ale nadáváním k obědu nic nechytíme, usoudil Etiop. Znamená to krátce a jasně, že se nehodíme do tohle prostředí. Budu se řídit pavijánovou radou. Řekl mi, aby se mi zalíbila změna. Já mohu změnit jen kůži a také ji změním.
0: Jak? Zvolal leopard a byl strašně rozčílen.
1: Na pěkně se výjímající černohnědou barvu s trošinkou červeně a s břidlicově modrým nádechem. Bude to velmi dobré, až se budu chtít schovat v dutinách nebo za stromy. A tak změnil kůži, což leoparda rozčílilo ještě víc, neboť dosud nikdy neviděl, aby člověk měnil kůži.
0: Ale co bude se mnou?
1: Ptal se, když Etiop si již dobarvoval poslední prst na hezkou novou černě. Poslechneš také pavijánově rady? Přece i tobě radil, aby se ti zalíbila změna.
0: No co jsem ho neposlechl, řekl leopard. Změnil jsem loviště tak rychle, jak jsem jen mohl. Změnil jsem kraj spolu s tebou a bylo mi to něco platné.
1: Ale, namítl Etiop, pavián nemínil změnu kraje Jižní Afriky, myslel tím, aby změnil kůži.
0: No, k čemu a jak?
1: Pravil leopard. Vzpomeň si na žirafu, řekl Etiop, nebo na zebru, jestliže se ti spíš líbí pruhy. Ty si opatřili skvrny a pruhy, a to ke své dokonalé spokojenosti.
0: Zabručil leopard. Jako zebra bych vypadat nechtěl, ani za nic.
1: Jen se rozhodni, nabádal ho Etiop. Nerad bych lovil bez tebe, ale musel bych, kdybys umíněně chtěl vypadat jako slunečnice před nadechtovaným plotem.
0: Volím tady skvrny, řekl leopard, ale neděle je prostě velké. Nechci vypadat jako žirafa, ani za nic.
1: Udělám ti je špičkami prstů, řekl Etiop. Na mé kůži zbyla spousta černé barvy, nehýbej se. Etiop pak složil prsty k sobě,
3: A jo.

kůži zbyla opravdu spousta černé barvy a přitiskl je na mnohá místa leopardova těla. A kde se těch pět prstů dotklo leopardovy kožešiny, zůstalo pět malých černých skvrn pěkně v hromádce. Můžeš je vidět na každé leopardí kůži, drahoušku. Někde Etiopovi prsty sklouzly a otisky se trochu rozmázly, ale podíváš-li se zblízka na kteréhokoliv leoparda, přesvědčíš se, že je to vždy pět skvrn. Pět otisků špiček černých, tlustých prstů. No, teď je z tebe krasavec, řekl Etiop. Můžeš být na holé zemi a budeš vypadat jako hromádka oblázků. Můžeš si lehnout na holou skálu a budeš jako kus slepence. Lehneš-li si na listnatou větev, bude to, jako by slunce prosvítalo listím. A můžeš si třeba lehnout do prostřed stezky a budeš se podobat, ničemu zvláštnímu. Přemýšlej o tom a přeď. No, když je to takové, pravil leopard, proč ses nevyzdobil skvrnami i ty? Pro černocha je nejlepší obyčejná černá barva, řekl Etiop. Ale teď do toho. Pokusíme se, zda bychom se mohli dostat na kůži třeba naší paní 1, 2, 3, kde je vaše snídaně. Odešli a žili nadále šťastně, drahoušku. No a to je vše. Ale tu a tam slyšíš dospělé opakovat přísloví, což může Etiop změnit kůži a leopard skvrny? A myslím, že dospělí nikdy nepřestanou říkat tu hloupost, i když leopard a Etiop to již jednou udělali. Či myslíš, že ano? Ale podruhé to již neučiní. Neboť je jim dobře tak,

0: Piggy hádanka.
1: 7 malých postýlek, 7 malých židlí.
2: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
0: To je to!
3: Taková jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
2: Myšky.
3: Možná a veverky a zajíčkové a s nimi. Kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul?
2: Za Sněhurkou.
4: V zimním čase, kdy sluníčko chodí dřív spát, nastupují do služby lampy i lampičky, aby svítily malým čtenářům na stránky pohádkových knížek. Když noční lampička zhasne a malý čtenář zavře knížku i víčka, vystupují z pohádek králové, aby schůzovali a radili se o svém králování. Bludička rozsvítí světýlko v královském stanu snů a králové usedají na svých létacích kobercích tak, jak kdo přilétl ze svého království za 9 horami a 7 mořem. 3 sudičky usednou v průčelí stanu, aby posoudili spravedlnost jejich králování. Tak jedné zimní noci, temné jak černý samet a třpitivé hvězdami jak démanty zdobený plášť, hlásili trubači fanfárou přílet králů a herold uváděl jejich jména. Přichází smutný král z pohádky o šípkové růžence. Král šípkového království měl na létacím koberci šípkový trn a na plášti pavoučí vlákno, neboť čas vysvobození růženky ještě nenastal a jeho království spalo 99. rokem. Hlásím příchod starého krále z pohádky o zlatovlásce, znovu hlásil herold. A zachmuřený král vznášel svou stížnost k sudičkám, že čeká na mladící jablka už tu se dlouho. Zlá královna z pohádky o Sněhurce přišla i se svým kouzelným zrcadlem. Dostavil se i moudrý král, který vyslal své 3 syny do světa pro nevěstu. Ba i Krakonoš, vládce nad horami, přilétl za svištění větrů. Už chtěli úderem na velký buben ohlásit začátek sněmování, když se ještě kdosi opožděný domáhal vstupu do zasedacího stanu. Hlásím příchod 3 králů od východu, oznamoval herold. Kašpar, Melichar a Baltazar to mají z betlémského města daleko a měli mnoho práce s patronováním koledníkům. Položili jako důkaz své pouti 3 uzlíky s vykoledovanými koláčky a předsedající sudičky jim vlídně pokynuli, nechť vejdou a usednou na velkém sněmu králů. Už zvedal bubeník paličky, kdy se zás hlásí kdosi zvenčí. Přichází Sněhulák Horáček a hlásí se jako král Klouzaček, oznamoval herold. I nastaly rozpaky, zda vytroubit slavnostní fanfáru i králi, jehož roucho se královskému šatu nepodobalo. Přivalil se do zasedání králů celý bílý a kulatý, nechával za sebou mokré kapičky a na pozdrav nesmekl, protože mu jeho klobouk, kastrol, přimrzl ke sněhové hlavě. Já sem musím, vážené kmotry sudičky, protože Toních Horáčku, můj přítel Kluk, za nic nemůže, to já jsem vinen, řekl místo pozdravu a od mrkvového nosu mu ukápla slza lítosti. To já jsem rozprostřel na Horáčkovi z dvoře klouzačku dlouhou od stodoly až ke vratům. Tonda se tam upachtí a pak se mu zavřou oči, když se má naučit básničku do školy. A dnes je den vysvědčení. Králům se tento málo královský kolega nelíbil. Má vůbec svoje vojsko? Má své podané? Špitali si mezi sebou. Já nevím, co to je, přiznal Sněhulák Horáček, který se vydával za krále Klouzaček. Moje výzbroj jsou sáňky a sněhové koule. Těmi vedou válku tondovci proti Frantíkovcům. A teď chystá Horáčkovic maminka vařečku na tondu a Novákovic tatínek pásek na frantu, protože je den vysvědčení a vinen jsem já, protože já jsem je vlákal do království dětské radosti a teď pro ně pláču. Sudičky se chvíli radili. A co bys od nás chtěl slyšet, králi Klouzaček? Zeptala se jedna z nich. Já bych chtěl, abyste vyhlásili království Klouzaček za dobré království a pro den vysvědčení začarovali maminkovské vařečky a tátovské pásky někam pryč, protože v království Klouzaček je zákonem právo na radost pro děti a mělo by se dodržovat. Já za to tady pokutou vypláču kyblík sněhuláckých slzí. Řekl to tak vřele, že mu zas odkápla kapička mokroty z mrkvového nosu. A dobré sudičky tu kapičku mokroty přijali za výkupné. Zvlášť, když se i králové Kašpar, Melichar a Baltazar za Klouzačkového krále zaručili. Vždyť se za mlada na jeho Klouzačkách taky svezli.

0: Zástup lidí. Zástup lidí. Co by to... Zástup lidí, to by mohla být fronta.
1: Na kolik?
0: Na tři.
1: Na tři, jo? Tak to bude určitě fronta. Nauč se laskavě počítat. Zástup lidí na tři je? No?
0: A když mě to nebaví?
1: Ale jaký pak nebaví?
0: A mě to nebaví, taťuldo.
1: Ale nebaví, pamatuj si, že taková křížovka, to je úplná, řekl bych, úplná nirvána, žáno.
0: Co je to nirvána?
1: Nirvána?
0: Simano.
1: Ty nevíš, co je to nirvána?
0: Ne.
1: No, ta vidíš.
0: Co je to nirvána?
1: No, nirvána, žáno. Ti to vykládám, horem dolem ti vykládám, nirvána, říkám. Takový srozumitelný cizí slovo, žáno.
0: Co je to nirvána?
1: Nirvána je stav blaženosti na sedm.
0: To je otrava.
1: To je stav blaženosti a žádná otrava.
0: Ale tohle je otrava.
1: No tak ho vidíte, vzpupníka. Člověk mu tadyhle pracně opatří maséra na nervový závity a závitnice a on je nespokojený. Napiš DAF.
0: Proč mám napsat DAF?
1: Protože DAF je zástup lidí na tři.
0: Můj ty ton do kolenatej.
1: Netlač tak na ten špalek.
0: Na jaký špalek zasejc?
1: Snad nechceš tvrdit, že tohle má být tuška, tohle poleno. Povídám, netlač tak, nebo se to nedá vymazat, když se pomejlíš.
0: Já nepotřebuji nic mazat, já to mám všechno nepomejlený.
1: No jen se moc nenaparuj. Ukáž, hej to sem, očkej tadyhle. První část tajenky, rada otce synovi. Druhá část Z24, rada syna otcovi. Hele, to je co?
0: Co je co?
1: No, jako by věděli, že to budem vyplňovat spolu, víš? Co je tohle? Co to má znamenat?
0: Tadyhle to je čtyři, no. Český vynálezce hromosvodu na pět.
1: Tak to podle tebe má být No bodejť by ne, prosím tebe, tadyhle zázrak je div a ne vid, že ano.
0: Div se píše s měkkým i, ne?
1: No samozřejmě, co má být?
0: No, že píšeš tvrdé i.
1: Nepoučuj, ano. V křižovatce gramatika neplatí. Ne, nehyhněj se. No, prosím, nebo tadyhle, švýcarský dramatický spisovatel uplynulého století a on to neví.
0: A ty to víš?
1: No, jak bych to mohl vědět? Co pak jsem v té době byl na světě? Pravý přítok Dunaje. No to kdyby byl levej, tak mi to nic neříká. To. Prostor mezi dvěma se zbíhajícími stěnami, to vynecháme, to je nesmysl.
0: Proč je to nesmysl?
1: Stěna je jakýho rodu?
0: Ženskýho.
1: No, životního nebo neživotního?
0: Neživotního.
1: No tak, a už jsi viděl něco neživotního, že by se to zbíhalo? Hernajs, počkej, ten vynálezce hromosvodu, to je takový jméno, nebyl on taky krasobruslař?
0: To byl divín.
1: No jo, divíš.
0: Co se divíš?
1: Ne, divíš, že ten, víš, ten vynálezce hromosvodu, no jo, to je ono, to by, počkej, tak to máme tadyhle moment, to by šlo, taky by se to vešlo. Maďarské hlavní město obráceně. To jsou ale chytáky, tohleto rafinovaný chytáky.
0: Jaký chyták je
1: rafinovaný?
0: Jak to rafinovaný?
1: No když nevím maďarský hlavní město normálně, jak ho můžu napsat v obráceně, že ano?
0: Budapešť.
1: No, cože?
0: Budapešť.
1: To je maďarský?
0: Ne, to je maďarský hlavní město.
1: No samozřejmě. Tak počkej, jak jsi to říkal?
0: Budapešť.
1: Ano, to je Čepadub. To je Šepadub. No, tak to je správný. Teďka přehyby na to je to nějaký rozmazaný. Co to je? Přehyby na
0: Přehyby na vyžehlených kalhotách. Touše.
1: Co to plácáš?
0: Neboli puky.
1: Jo, takhle. Teďka tadyhle potřebujeme, to máme E5, tady se zbývá z F4. Cítoslovce pobídnutí.
0: Chceš pohlavek?
1: To jako já.
0: Ne, to ty používáš jako citoslovce pobídnutí, když mi něco chceš.
1: No jo, jenomže to by musela být první část tajenky, jinak se mi to sem nevejde. Ale koukej, hele, druhá část už se rodí. Ještě sem hledáme skutečnost na čtyři. Počkej, na čtyři, skutečnost na čtyři, to snad... No to bude nějaká podvyživená skutečnost na čtyři.
0: Fakt.
1: Ještě, že to uznáš.
0: To je fakt.
1: No dobře.
0: To je fakt! No,
1: já tě slyším, nehuláky na mě.
0: Myslím tu podvyživenou skutečnost na čtyři. Napiš fakt, f-a-k-t.
1: Jo takhle, f-a-k-t. Jo, to je fakt teda to. No a přečti druhý díl tajenky. Já na to tak nevidím.
0: Vžhard k prlitnu o umtresbydu vesk... To je arabsky nebo co?
1: Čeče, my tam musíme mít nějakou chybu, to není možný tohle.
0: Asi jo, že tomu není tak moc rozumět, viď?
1: Šmanko, ty já bych do toho... Copak tohle je nějaká zábava?
0: Počkej, netrhej to!
1: Když už to neumějí sestavit, tak hrnej, ať to neprodávají, tohleto!
0: Co se rozčileš?
1: No jak může člověk rozšiřovat svý obzory, když se mu to ani do těch čtverečků nevejde? Jo, by...
0: Počkej, narvi to, taťuldo!
1: Moment.
0: Hele, rozluštění na stránce 15. Třeba tam ta tajenka bude.
1: 15, jo? Počkej. Tady ještě z bloku z toho papíru. No, tajenka 1. Uč se synu moudrým býti. To se povedlo. Člověče, to je přesně na tebe tohleto.
0: A druhá část, člověče, nezlob se. Tak to asi zas bude na tebe, taťuldo.

0: písničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Na pasekách zrály trávy a Víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopříva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žáhla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co si chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže víly slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víla na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva. Šlehla jsem jí. A tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakaly. schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda. Uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní Kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla a málka. Hned Kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po amálce a seká Kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti a teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji Kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.

0: chřipky. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
1: Nevím, co je to?
0: Pomeranč za rohem.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Pigim přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám.
0: No o tom nepochybuj, Pigi. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už jsi říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne a teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkozní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Pigi?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale pažitkové máslo už jsme dělali. Pak mám rád třeba bazalku. A taky mi kachna Justýna ukazovala nějaký tympán.
0: Nemyslíš tymián?
1: Jo, tymián. Vonil hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
0: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
1: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
0: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
1: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
0: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
1: Zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
0: Míchám. Zase ten tvůj kuchyňák, Pigi. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmankote, kde tě mám vypnout?
1: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vař, stačí kuchyňáku dost.
0: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej, dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.

0: vodu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. A teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko,
1: co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit i jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

0: to není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: logopedická pohádka na mr bez r.
1: Mravenec Šimra. Mravenec Šimra byl malý nezbeda. Sotva ho bylo vidět, jak byl mrňavý. Byl to snad nejmrňavější mravenec z celého mraveniště. Ale jeho kousky byly známé na 100 mil. Jakmile se mu někdo nelíbil, zamračil se, začal ho šimrat a pak ho omráčil kyselinou mravenčí. Nejvíc to pociťoval velký Nimrod, pan Mrázek. Chodil po lese a stále se měl z čeho těšit a co obdivovat. Jen ho mrzelo, že ho v lese vždy něco šimralo a štípalo. Jednou zas tak seděl pod smrkem. Už se smrákalo a on chtěl posvačit sladkou mrkev a chleba s humrovou pomazánkou. Když tu náhle, bum, smrková šiška mu spadla těsně vedle oka. Pan Mrázek začal mrkat a mrzutě si mrmlal pod fousy. To celé se zalíbilo Šimrovi, co šel v tu chvíli s několika mravenci okolo. Hned všechny poňoukl, ať sebou mrsknou a začnou pana Mrázka šimrat. A mrňavoučký Šimra nakonec pana Mrázka štípl do nohy. To už bylo i na pana Mrázka dost. Byl hladový, ještě se nestihl najíst, byl unavený a mrzutý, neboť ho málem zmrzačila smrková šiška a teď tohle. Ale, co je to za mrňavého usmrkance, mrňavoučkou mršku? Mrťafu, co mi tu hodlá ubližovat? Hlasitě zakvílel a milého mravence popadl. Mravence Šimru zamrazilo. Již cítil smrt na jazyku. Mrskal sebou, co to šlo. Věděl, že pan Mrázek je laskavý Nimrod, ale nebyl si jist svým dnešním skutkem. Šimra škemral, kňučel a posmrkával, mrskal sebou jako pominutý. Sliboval, že už pana Mrázka nikdy nepoštípe. Dokonce, že i ohlídá, aby si na něho nedovolili jiní mravenci. A tak hodný Nimrod pan Mrázek pustil Šimru na svobodu a mrňavý mravenec splnil, co slíbil. Již nikdy nedělá nikomu mrzutosti, ale poněvadž je to mrňavý nezbeda Šimra, občas jen tak zlehýnka někoho pošimrá.

0: mají chuť na jabka.
1: Máš to doma kruté zřejmě. Bratře Září, vystřídejte.

O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí, a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou podvečer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi, a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat je.

Ale kovář byl veselý a povídá, mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval. Vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál. Za chvíli byl hotov a povídá pánovi. Však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá. Pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde, kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá, jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčely. Jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu, počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta. Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělá.

A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.

0: a na zítřek jim objednám 200 prybíňáků.
1: Piggy hádanka.
2: U sta hromů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
1: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
2: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
1: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
3: No to je pohádka, ne?
1: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
3: Aha, tak je to?
1: To ví každý. Jmenuje se...
3: Rumcajs.
4: Pekelný mlýnek.

0: Kdysi za dávných časů žili dva bratři. Jeden byl chudý a druhý bohatý. Když nadešel o Vánocích štědrý den, chudý neměl doma ani skývu chleba a tak se vydal k bohatému bratrovi prosit o pomoc. Ale bratr byl odjakživa skoupý a ani teď se nezměnil.
1: Když uděláš, co ti řeknu, dostaneš celou šunkovou kýtu.
0: Chudý bratr rád slíbil a ještě poděkoval.
1: Tady máš šunku, ale hned teď zmiz do pekla.
2: Co jsem slíbil, to splním, řekl chudák, vzal šunku a vydal se hledat peklo.
0: Šel celý den a za soumraku došel až ke skále, odkud svítilo jasné světlo.
3: Dobrý večer, pozdravil starce, který tam sekal dřevo.
4: Dobrý večer i tobě. Kam jdeš tak na noc?
3: Hledám peklo. Jsem na dobré cestě.
4: Tady je to,
0: přisvědčil stařec a ukázal na otvor ve skále, odkud světlo vycházelo.
4: Když vejdeš, všichni budou od tebe chtít tu šunku koupit. Ty ale prodej jen za mlýnek, co mají za dveřmi.
0: Člověk se šunkou vešel do pekla a všechno bylo tak, jak stařec řekl. Když pak šunku za mlýnek prodal a vyšel ven, stařeček na něj čekal a ukázal mu, co mlýnek umí. Chudák poděkoval a vrátil se s mlýnkem domů. Žena už tam seděla celá vystrašená, kdeže tak dlouho bloudí.
5: Vánoce jsou tady a my nemáme ani dvě slámky do hrnce. Z čeho mám navařit vánoční kaši?
0: Muž položil mlýnek na stůl a rozkázal mu, aby namlel ubrus, svíčky, jídlo, pivo a všechno, co patří na vánoční stůl. Jak rozkazoval, tak mlýnek mlel. Jedli pili jako nikdy předtím, až je břicha bolela. Třetí den pozvali na hostinu všechny přátele. Když bohatý bratr viděl, co všechno jeho chudý bratr má, začal závidět.
6: Před štědrým večerem přišel žebrat o jídlo a teď vystrojil hostinu jako nějaký hrabě, myslel si.
1: Kdy jsi přišel k takovému bohatství?
0: Nedalo mu to a zeptal se bratra.
3: Tu bratr vytáhl mlýnek a namlel, co hrdlo ráčilo. Bohatému zasvítili oči. Tak dlouho do chudého hučel, až se dohodli, že bohatý od něj na zítří ráno mlýnek za 300 tolarů koupí. Chudý bratr nechal mlít mlýnek celou noc do zásoby a ráno ho s bratrem vyměnil za peníze.
0: Bohatý bratr pak zamkl domovní dveře, zavřel okenice, postavil mlýnek na stůl a rozkázal mu.
1: Mel sledě a kaši, rychle mel a dobře mel, ať nám z jídla v domě straší.
0: A mlýnek se pustil do práce. Naplnili jídlem všechny sudy a koryta a pokryli jim celou podlahu. To už i oni věděli, že mají jídla dost, tak chtěli, aby mlýnek zastavil. Ale ten nic, na žádná slova neslyšel, kroutili s ním, otáčeli, ale marně. Honem aspoň otevřeli okna, ale kaše tekla i tamtudy ven. Honem odemkli dveře a utíkali, aby je kaše nezavalila.
7: Kéž byste každý měl 100 žaludků,
0: křičeli na lidi.
4: Kaše se valí, kaše se valí.
0: Utíkali k bratrovi, aby jim poradil, jak mlýnek zastavit. Chudý bratr slíbil bohatému, že mlýnek zastaví jen za dalších 100 tolarů. A tak bohatec plaval kaší až do domečku, přinesl své poslední peníze a chudý bratr pošeptal mlýnku, co se slušelo. A chudý bratr byl teď bohatý a tomu dříve bohatému pod tíhou kaše spadl i dům. A co bylo s mlýnkem? V domě muže s mlýnkem přespal jednou lodník, co přivážel z daleké země sůl. A že byl chudý, bohatý muž mu mlýnek dal, aby si namlel soli a nemusel se pro ní plavit tak daleko. Sotva byl lodník na moři, nevydržel to a řekl:
3: Mel sůl, rychle mel a dobře mel, ať je soli lodě půl. A sotva to dořekl, mlýnek začal. Namlel soli do půly lodě, ale nepřestal. Sůl se přesýpala z lodi do moře a protože ani lodník mlýnek neuměl zastavit, vyhodil ho do vody. A tak mlýnek z pekla mele dodnes někde na mořském dně a mořská voda je od té doby navždycky slaná.

0: Tak co, fešáci? Nechcete se svést?
1: No. Ty ho znáš?
2: No jasně, to je můj táta.
1: A který?
2: No přece náhradní.

0: říká, že každý prima musky už je dávno vdanej.
1: To se musí umět hledat.
2: No jako moje máma.
1: To já si vzal jen kravatu, představil jsem se jako ministr, měli jsme řízky, plzeňský pivo a už jsme kamarádi.
0: A já až budu velký, taky budu rozvážet mlíko. Já budu taky po tátovi. Horolezec.
3: V životě každého člověka jsou chvíle, kdy má pocit, že se nestačí ani zastavit, nebo alespoň ohlédnout. U mě ten kolotoč začínal ráno. Vypravit Vaška do školy, letět na zkoušku do divadla, pak s plnými taškami domů a pokud jsem měla večer představení, dát pár instrukcí naší náhradní babičce, která se o Vaška starala, když jsem musela odejít z domu. U někoho ten kolotoč trvá týdny, někdy měsíce. Mně se ty chvíle protáhly na 8 let.
4: To už jste tady.
5: Jo. Jste šity prohlídnu doma. Dostane čisté pyžamo. A 8 ať zhasne. A Karlo, žádnou čokoládu.
4: Aničko, a co večeře?
5: Stihnu to sama. Vašku. Vašičku. Já vím, že jsi doma. No ne. Tady někdo umyl nádobí. Tady chce asi někdo za odměnu polárku. Pusinko moje. Tak kde pak je ten můj hodný chlapeček?
0: Ma!
5: Co to je?
0: To je pes.
5: Co jsi mi slíbil, že necháš všechny cizí psy na pokoji?
0: To není cizí pes. To je Arnošt. Umí vyklepat prachovku.
5: Prosím tě.
0: Kdyby se ti líbil, mohl by být náš.
5: A kdo by se o něj staral? Večer si ho vezmeš k Valentům? A v noci s ním bude chodit Karla, ne?
0: Kdyby tu byl táta, tak bych nemusel k Valentům. Ani já, ani ten pes.
5: Ty jsi se prostě rozhodl, že mě budeš trápit. Neslíbil jsi mi, že už o tom nebudeš mluvit?
0: Když já bych chtěl taky kamaráda.
5: Dostaneš psa. Hezčího, ale až budeš větší.
0: On je hodnej. Kamarádi se s dětma. Chytá druhou ligu.
5: Kdo, ten pes?
0: Ne, jeho pán je prima, brankář.
5: Prosím tě, co to plácáš? Jaký brankář?
0: No přece náš školník. Určitě se ti bude líbit.
5: Proč bys se mi měl líbit?
0: Protože není ženatej.
5: Tak podívej se. Toho psa okamžitě vrátíš a o vdávání nechci slyšet ani slovo.

0: Krucina, zase budu mít modřinu.
1: Pális je hulvát, ale Julinka by měla být něžná a jemná.
0: Jenomže to nebyl Pális, ale ten bídák Romeo. Dík.
2: Zvykla jsem si na myšlenku, že už se nikdy nic nestane. Že už mě nic nemůže překvapit. Milovala jsem Vaška, i když mi přidělával čím dál tím víc starostí. Milovala jsem svou práci. Na jevišti jsem zapomínala na celý svět. Jediný člověk, který mi mohl pomoci, stával v přítmí hlediště. Dodnes vidím tu jeho neproniknutelnou tvář, kamenný výraz. Jeho oči jsem spíše tušila. Přitažlivý, úspěšný, mladý muž. Jindřich, můj šéf a partner. Náš vztah už trval 4 roky. Jeho manželství ve skutečnosti neexistovalo a přesto o rozvodu nemluvil. Věděla jsem, že nepřekonatelným problémem je pro něj Vašek. Můj život byl věčný stres mezi tím, co chtěl Jindřich a jaké představy měl Vašek.

0: Igi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ne. 1, 2, 3, 4, 5. Co 100 urvej, co 100 splet. 3×2 = 6. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bílý červe. Jedu.
1: Kurvínku.
0: Dostal jsem tě, bíráku.
1: Jak tu se mnou mluvíš?
0: Co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj.
1: Co se tady flákáš?
0: Neflákám. Hraju si, závodím. Hele. A hele, tati, to byla bouračka, co?
1: Zavři ten počítač.
0: Co?
1: Zavři ten počítač.
0: Tati.
1: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
0: Co?
1: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
0: No já.
1: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra, hola, hola, škola volá.
0: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
1: Žádné takové, já bych a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
0: Cože? Jakého bycha mám honit?
1: Ale žádného bycha.
0: Ty jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha.
1: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
0: Ne.
1: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
0: No to vím taky.
1: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
0: No dovol já.
1: No a kdo asi jiný, ty? Hulínku, teď si prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
0: No.
1: Co z toho vyplývá?
0: Že dneska čtvrtek.
1: Středa.
0: Počkej, počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě 4×? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece 3 dny, ne 4. Ha, neví, co mluví.
1: A kdo?
0: No Úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
1: Hulvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
0: I učitelky?
1: I učitelky.
0: Tak tomu nevěřím.
1: No dovol?
0: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 = 6.
1: No a co, je to správně?
0: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3×2.
1: No to je hrůza.
0: Viď.
1: Po kom ty kluku seš?
0: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že jsi mě přesvědčil, že básník Walker není Jiří, ale Johnny.
1: To je sofra, Polte.
0: Viď.
1: Ne, to jsem asi... To jsem se přeřekl. Víš? Tak už uháněj.
0: A tohle to je šikana, nic než šikana.
1: Urvajs.
0: Jo.
1: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš 100krát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak po to podepíšu.
0: Tak to jo.
2: Piggy vtipk.
3: Slon a mravenci. Po slonovi lezlo asi 1000 mravenců. A tak se slon otřepal a všechny mravence schodil. Všechny až na jednoho. A ten křičel:
2: nebojte, kluci, už ho škrtím!

0: Sotkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy, ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pjárovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no. To já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No, no a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept.
0: No,
1: nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlsotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě? No to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že? Žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo?
0: Kdybys jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: No přece domácí myslitičinky.
1: Myslitičinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové myslitičinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Zaženou totiž hlad, zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných přírodních...
1: Mám?
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů, záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být merunky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, viď?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Obecné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Pich, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď, prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu. Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Jej zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady. Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, Laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové

0: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, se ptal nejstarší dcery.
1: Co si žádáš, abych ti přivezl?
0: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
1: A co žádáš, abych přivezl tobě?
0: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
1: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
0: A pokorná Johanka odpověděla.
2: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
0: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
1: Zde dozajista budou růže.
0: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela a když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikdy nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl ji pro Johanku. Ale sotva ji utrhl, ejhle. Tu se přihrne škaredý huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil, takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
3: Proč jsi tak smutný? Co ti zde schází?
0: Kupec odpověděl.
1: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
0: Ale huňáč mu odpověděl.
3: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přijela naproti.
0: Otci se tak stýskalo po domácích, že nakonec svolil a medvěd hned dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a vyslal své tajné služebníky, aby jeli pro Johanku, nejmladší kupcovu dceru. Johanka přijela do zámku. Padla otci kolem krku a plakala radostí, neboť ho už dlouho neviděla. Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela bručení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
2: Otče, otče!
0: Volala.
2: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
0: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála. Otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. Květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně bručel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést k otci a sestrám. Ale sestry se jí smály.
4: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
0: řekla jí uštěpačně starší sestra.
4: Udělej mne u sebe komornou.
5: A mě?
0: Dodala nejstarší.
5: Si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní medvědice.
0: Takto se jí obě starší sestry posmívaly. Když Johanka viděla a slyšela, že jí sestry nenávidějí a jak se jí vysmívají, necítila doma žádnou radost a žádné potěšení. Dala do krásného kočáru zapřáhnout 6 koní a odjela s lokaji do překrásné zahrady k střapatému medvědovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhla.

0: Raději procházela po zahradě mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří. Čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl.
1: To všecko, co jsi viděla, a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému. Protože nejsem medvěd, ale zakletý princ. Ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, ctnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkrát můžeš být i vysvobozen, tak zní ta kletba, když ti jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
0: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi. Že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám zjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. Pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty, Johance, její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním na místě skameněli. Princ si vzal Johanku za manželku. A Johanka mu potom porodila mnoho krásných princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: Jak Honza ke štěstí přišel. Byl jednou jeden chasník, říkali mu Honza. A ten sloužil 7 let u pána. A pak řekl: pane, už jsem vám sloužil dost, rád bych zase domů, k mámě, dejte mi moji mzdu. Pán odvětil: sloužil si mi věrně a poctivě. Jaká byla služba, taková bude odměna. A dal mu kus zlata, velký jako chasníkova hlava. Honza vytáhnul z torny šátek, zlato do něj zavinul, hodil si to na záda a vydal se na cestu k domovu. Jak si tak spokojeně vykračoval silnicí, tu uviděl jezdce, který si to cválal kolem na čipernému koni. Ach, povzdychl si Honza, to ježdění je, koukám, krásná věc. To si jeden sedí jako na trůnu, nezakopává o kameny, šetří podrážky a přece jede, ani neví jak. Jezdec, který to slyšel, zastavil a zvolal: Honzo, tak proč běžíš pěšky? No, já musím, vleču domů tuhle hroudu, je to prý zlato, hlavu za to nedám, ale už mne pěkně tlačí na zádech. Víš co, řekl jezdec, můžeme si to vyměnit, já ti dám koně a ty mi dáš tu hroudu zlata. Je, ze srdce rád, řekl Honza. Ale říkám vám, budete se muset s tím klumplem vláčet. Jezdec se stoupil, vzal si zlato a Honzovi pomohl na koně, do rukou mu vložil uzdu a řekl: když nepůjde dost rychle, musíš zamlaskat a zvolat hop. Honza byl z duše rád, když si teď seděl na koni a ujížděl. Po malé chvíli jej napadlo, že by mohl jet rychleji. Tak začal pomlaskávat a volat: hop, hop. Kůň se dal do cvalu a dříve, než by se jeden nadál, schodil Honzu do příkopu u cesty. Kůň by mu jistě utekl, kdyby ho nechytil jeden sedlák, který tou cestou přicházel a hnal sebou krávu. Honza si přepočítal údy a zvedl se opět na nohy. Byl ale roztrpčený a sedlákovi řekl: to je jen k zlosti, tohle ježdění. Jeden si na klisnu vyskočí a hned mu jde o život. Už na ní nikdy nesednu. To ta tvoje kráva, to je jiné koření. Jeden si spokojeně vykračuje vedle ní a ona mu ještě dá každý den mléko, máslo a sýr. Co bych za to dal, kdybych měl krávu? No, řekl sedlák, jestli v ní máš takové zalíbení, já tu krávu vyměním za tvého koně. Honza souhlasil s tisícerými díky a zatímco se sedlák vyšvihnul na koně a ujížděl pryč, on před sebou poklidně hnal krávu a myslel na ten šťastný obchod. Mám sice jen kousek chleba, ale jinak mi nic nechybí. Můžu si k němu dát máslo nebo sýr. Když budu mít žízeň, tak se napijím mléka. Srdíčko, co více si můžeš přát? Když dorazil k jednomu hostinci, zastavil se, snědl s velkou radostí dočista vše, co u sebe měl, oběd i večeři, a za posledních pár haléřů si poručil 1/2 sklenice piva. Pak hnal krávu dál stále tím směrem, kde ležela jeho vesnice. Ale blížilo se poledne, bylo čím dál větší horko a teď se dokonce ocitnul na otevřené pastvině, po které by měl v tom žáru jít ještě nejmíň hodinu. Horko bylo k nesnesení a jazyk se mu lepil na patro. Snadná pomoc, pomyslel si, podojíš si krávu a napiješ se. Přivázal krávu k suchému stromu a protože neměl vědro, položil pod ní svoji koženou čepici. Ale ať se snažil sebe více, nevydojil ani kapku mléka. A protože se k té práci stavěl dosti nešikovně, došla zvířeti nakonec trpělivost a zadníma nohama mu uštědřilo pěkný kopanec. Milý Honzík se svalil a nějaký čas o sobě nevěděl. Šťastnou náhodou šel zrovna tou cestou řezník, který vezl na trakaři mladou svini. Copak, copak, volal na Honzu a pomohl mu vstát. Ten mu vyprávěl, co se mu přihodilo. Řezník mu podal láhev a řekl, napijte se, to vám pomůže, ta kráva žádné mléko nedává, je to starý kus, ta se hodí tak akorát k potahu nebo pod řeznický nůž. Ajajaj, řekl Honza a poškrábal se na hlavě. Kdo by si to byl pomyslel? No, je to věru dobré, když se doma zabíjí. Člověk má pak fůru masa, ale pro mne je hovězí málo šťavnaté. Jo, kdybych tak měl mladou svini, to by chutnalo rázem jinak. A k tomu ještě ty klobásky. Poslyš, Honzo, řekl řezník. Z lásky k tobě ti tu krávu vyměním za svoji svini. Je, pán Bůh vám zaplať za takovou dobrotu, řekl Honza. Předal krávu a vzal si svini a šel dál. Jak si tak zvesela vykračoval a přemítal, že mu vše jde podle přání, potkala-li ho nějaká mrzutost, i hned se našlo nějaké pro něj výhodné řešení, přidružil se k němu nějaký chasník, který nesl pod paží pěknou husu. Popřáli jeden druhému dobrého dne a Honza se mu jal vyprávět o svém štěstí, jak vždy opět dobře a výhodně vyměnil. Ten chasník mu pravil, že tu husu nese na křtiny jednoho dítěte. Jen si potěškejte, pokračoval a popadl husu za křídla. Je pěkně vykrmená, celých 8 týdnů jí poctivě spali šiškami. Kdo si do takové pečínky kousne, aby si 3 dny od mastnoty čistil hubu? Baba, řekl Honza a potěškal husu v rukou. Je pěkně těžká, ale moje svinka je taky pěkný kousek. Ale chasník si svini zamyšleně prohlédnul ze všech stran, pokýval hlavou a řekl, poslyšte, s tou vaší svinkou se to má podivně, ve vsi, kudy jsem právě procházel, zrovna takovou ukradli starostovi. A já se bojím, že zrovna vy ji máte v rukou. Starosta vyslal lidi a bylo by to věru nadělení, kdyby vás i s tou sviní dopadli. To nejmenší by bylo, že by vás strčili do temného žaláře. Dobrého Honzu pojala úzkost. Ach, bože, řekl, pomozte mi, vy si s tím jistě budete vědět lépe rady. Vezměte si moji svini a dejte mi vaši husu. No, dobrá, udělám to pro vás, odvětil mu chasník. Nechci mít na tom vinu, že byste upadnul do neštěstí. Vzal sviňku a upaloval postranní cestičkou pryč. Dobrák Honza, který se jí ke své velké radosti zbavil, S husou pod paží kráčel k domovu. Nu, když se to dobře uváží, řekl si sám pro sebe, mám z té směny opět užitek. Nejdříve dobrou pečínku, potom množství tuku, který se vyškvaří. To bude na chleba nejmíň na čtvrt roku. Nu, a nakonec krásné, bílé, husí peří, které si nechám nacpat do polštáře a potom si na něm budu sladce spát. No to bude mít matička ze mne radost. Když procházel poslední vesnicí, vandroval tudy zrovna se svou károu brusič nůžek. Kola hrkala a on si k tomu vyspěvoval veselou písničku. Honza zůstal stát a zadumaně se na něj díval. Pak konečně promluvil. Dobře se vám vede, když si tak vesele zpíváte. Ano, odvětil brusič. Řemeslo má zlaté dno. Pořádný brusič je muž, který kdykoliv sáhne do mošny, vždy v ní najde peníze. Ale kde jste koupil tak krásnou husu?
1: Já jsem ji nekoupil, nýbrž jsem ji vyměnil za svini.
0: A tu svini?
1: No, tu jsem získal za jednu krávu.
0: A tu krávu? Tu jsem dostal za koně. A toho koně?
1: No, za toho jsem dal hroudu zlata velkou jako moje hlava.
0: No a to zlato?
2: To byla moje odměna za 7 let služby.
0: Vy jste si, koukám, věděl vždy rady, řekl brusič. Vám by jistě peníze v torně cinkaly, neboť na co sáhnete, přitom se vám daří.
1: No, ale jak to mám udělat? Zeptal se Honza.
0: Musíte se stát brusičem. K tomu nepotřebujete nic jiného než brusný kámen a to ostatní přijde samo od sebe. Tady zrovna jeden mám. Je sice trošku poškozený, ale nechci za něj mnoho. Když mi dáte tu husu, bude váš. Berete?
3: Jak se můžete ještě ptát, odvětil Honza. Stanu se tím nejšťastnějším mužem na zemi. Mít peníze, kdykoliv sáhnu do torny. Co bych se měl více starat?
0: A podal husu brusiči.
2: No, řekl brusič. Podal mu brousek a spole zvednul velký balvan.
0: Tu k tomu máte ještě pořádný kámen, na kterém můžete vyklepávat staré hřebíky. Vezměte si ho s pánem Bohem.
2: Honza spokojeně kráčel a oči mu zářily radostí.
3: Narodil jsem se na šťastné planetě, zvolal. Všechno, co si přeji, se mi daří jako dítěti štěstěný.
0: Mezitím, protože byl už od časného rána na nohou, na něj dosedla únava a také ho soužil hlad, neboť všechno jídlo samou radostí, že získal krávu, spořádal najednou. Jen s velkou námahou šlapal dál a každou chvíli musel zastavovat, neboť kámen ho nemilosrdně tížil. A tak mu přišla myšlenka, jak by mu bylo dobře, kdyby nemusel nic vláčet. Jako hlemíšť se doplazil k obecní studni na kraji vsi. Chtěl si tu odpočinout a osvěžit se čerstvým douškem vody. Aby se mu kámen a brousek nepoškodili, opatrně je položil vedle sebe na okraj studny. Pak se posadil a sklonil se, aby se napil
1: ale neopatrně strčil do kamenů a oba muž bluňkli do vody. Honza, jak je uviděl utopené v hlubině, radostí povyskočil, pak pokleknul na kolena a se slzami v očích velebil pána, že z něj to břemeno sejmul, neboť ho velmi tížilo. Teď jsem šťastný, volal, jako nikdo na tomto světě. A s lehkým srdcem a osvobozen od veškerých břemen uháněl pryč, dokud nebyl zas u své matky.

0: Tiki hádanka.
1: Márezavý kožíšek ráda šplhá do výšek. Chcete se s ní skamarádit? Tak jí hoďte oříšek. Kdo je to?
0: Kdo pak ví?
2: Já myslím, že by to rezavý kožíšek mohla být.
3: Rezavý kožíšek? To má nějaký zvířátko.
2: Klupaťoučké s ocáskem.
3: Já už vím. Je to veverka.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch?
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bon.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá, Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného.
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: slovíčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, 4 rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Piggy vtip.
1: To je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve 3 letech čte noviny.
2: Žasné návštěva.
1: Ale kde pak?
2: Říká maminka.
1: On jenom luští křížovky.
0: To byl chytrý chlapeček.
2: On umí číst i psát.
0: Asi poslouchá Pig Radio.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kapitola 6. Přestávka. Najednou jsem skrze slzy zpozorovala 7 konvalinek, které běžely po okenním rámu a zvonily svými zvonečky. Pro mne to byla překrásná zvonková hra, ale macešky na to byly asi už zvyklé, protože začaly volat.
1: Přestávka! Přestávka!
0: A na netopírův pokyn spěchali ven. Některé z nich se však zhlukly okolo mne, vzali mě za ruce a nesměle se zeptali.
2: Nechtěla by si s námi hrát, Aničko?
0: Při těch slovech mi srdce poskočilo radostí. Nikdo mi nemohl navrhnout nic příjemnějšího, protože jako všechny holčičky i já si strašně ráda hraji. Obrátila jsem se na žábu s tak prosebnýma očima, že mi porozuměla ještě než jsem promluvila.
3: Ale ano,
0: řekla mi.
3: Jen si jdi hrát. Po přestávce pro tebe přijdu.
4: Děkuji vám, excelence!
0: Zvolala jsem radostně a mé nové přítelkyně mě odvedly. Uprostřed jeskyně obklopené pavilóny byl rozlehlý dvůr, kde se to už hemžilo květinkami. Byli byste řekli, že tu je 1000 květinových záhonů, kde se květiny scházejí, vzájemně splétají a rozplétají a tak vytvářejí měnivé obrazce. Macešky se zastavily u kresby hlemíždě, narýsovaného křídou na dlaždicích nádvoří.
5: Poslyš, sametuško,
0: zvolali.
5: Ukaž, Aničce, jak si hrajeme na dosti. Ty to umíš nejlíp.
0: Sametuška vytáhla z kapsy spícího chrousta a položila ho na záda na místo, kde začínala spirála kresby hlemíždího domečku. Potom si klekla na kolena a lehce na chrousta foukla. Chroust klouzal přesně po dlouhé spirálové dráze. Sametuška foukala tak jemně a pozorně, že se dostal až na konec spirály.
5: Výborně, výborně!
0: Křičeli všechny macešky a tleskali. Sametuška vstala s očima rozzářenýma radostí, podala mi svého stále spícího chrousta a řekla mi.
6: Tu máš, vezmi si ho, až přijde řada na tebe.
0: Zatím už poklekla Miluška, ale špatně si to vypočítala, foukla slabě a chroust se zastavil. Macešky volali.
5: Další, další!
0: Na její místo nastoupila Lunuška. Všechno šlo dobře, až najednou se chroust odchýlil od správného směru a narazil na čáru. Rázem se probudil a obrátil se na nožky, jako kdyby dostal elektrickou ránu. Roztáhl křídla a letěl pryč s křikem.
7: Chyť si mě, chyť.
0: Lunuška zatím zklamaně vstala.
6: Víš,
0: vysvětlovala mi Sametuška,
6: tihle chrousti jsou báječně vycvičeni. Kupujeme si je u babičky Břízy, která nám je prodává. A ne lacino. Musíme je také dobře a pečlivě krmit, aby nám neuletěli.
0: Lunuška se o svého chrousta asi starala dobře, protože několikrát kolem ní zakroužil a pak usedl na okraj její kapsy.
6: Chceš to také zkusit?
0: Zeptala se mě Sametuška.
4: Ano, ano,
0: řekla jsem.
4: Strašně ráda bych to zkusila.
0: Ale chroust měl záda hladká, jako povrch koule ze slonové kosti. A sotva, že jsem na něho foukla, klouzl hned o několik metrů dál. Sametuška ho běžela sebrat, zatímco ostatní macešky se smály, až se prohýbali. Rozesmály se tak bouřlivě, že jim ani nebylo vidět oči. Já jsem zůstala klečet celá zmatená, až Lunuška se mě zastala.
4: Je vidět, že neumíš hrát tuhle hru. Jen to zkus znovu. Tobě to dovolíme.
1: Ano, ano!
0: Souhlasili macešky. Tentokrát jsem zase foukala tak málo, že chroust se každou chvilku zastavoval.
4: Ne, tak ne,
0: řekla mi Lunuška.
4: Zkus to znovu. Když klouže, nesmí se zastavovat.
0: Brzy jsem přišla na to, jak foukat, aby klouzal a nezastavoval se, ale zase mi narazil na čáru. Probudil se a vzlétl s křikem.
7: Chyť si mě, chyť.
0: Potom však sletěl sametušce na kapsu. Maceška řekla.
8: Víte, vlastně to od nás není hezké, že jsme Aničku zatáhli do hry, kterou nezná. Snad bychom si mohli hrát na něco jiného.
0: Obrátila se ke mně a zeptala se.
8: Na co si hrajete na zemi?
0: Vyjmenovala jsem jí všelijaké hry. Na slepou bábu, na školku, přetahování, skákání přes šňůru, házenou, schovávanou. Ale při každé hře, kterou jsem jmenovala, macešky se jen udiveně na sebe podívaly.
6: Škoda, Aničko,
0: doznala nakonec sametuška.
6: Škoda, že neznáme ani jedinou z těch her. Ale pojďme se podívat mezi ostatní květiny a bude-li se ti nějaká jejich hra líbit, tak tě ji naučíme.

0: co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypráznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho, je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran, drk, drk, drk, drk, tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že jsi ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, pak vy dva.
1: Dědo, co si vymyslíš?
4: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
4: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
4: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
4: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo, koukej. Tady mám jednu ruku a tady druhou. Já ti nedržím.
4: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.

0: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
1: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostáváš, Jakoubek, k narozeninám.
2: No sláva, už jsem doma, Jakube.
3: Všichni jsme přece doma. Co zas to dědo máš?
2: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
3: Vyprávěj.
2: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam sluňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
3: Jako co?
2: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
3: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
2: No, to kdybych teď věděl, kde jsme to jen byli?
3: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
2: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
3: Jakou? Kde?
2: S tebou já, ale po vyražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
3: Ne.
2: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
3: Já nikam neskáču. Proč říká, že skáču? Žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
1: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
2: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, jak mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
3: O sluněti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
2: aha.
3: Utrhl si kokosový ořech.
2: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
3: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
2: Epa, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe a kluk se směje, řehní zuby, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvaj. A má na hlavě bouly. Co pak se stalo? Sluň je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluně ti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní slůňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černouškova maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
3: Proč by ho měli brát na vidle?
2: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
3: To se toho říká.
2: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděla. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
4: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži.
2: To víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
0: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
2: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
0: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka, a také proto, že tě schodil na zem.
2: Kluková maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře sluně prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
0: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš.
2: No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spí. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hájánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před hájánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jakoby se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
2: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
3: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno. O jednom začni a je.
2: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je. O tom mi povídej.
2: Tak tenhle říkáš. No tak to se podívejme, jak to Kubiček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch, Masoráde? Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
2: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
3: I mil, dědo.
2: No pak to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
2: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že ji má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ? A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šnůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
1: Jak zkrátka?
2: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
3: Ten náš děda nedá pokoj.
1: A kde je pes?
2: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvizly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. a ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzli z krku, byly opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále. A kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád. A honí ji, kde může, a šťaká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc.

0: Figy hádanka.
1: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř plný ok. Kdo je to?
2: Mňau, už víte.
3: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
0: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu no. Hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
3: Já už asi vím. To bude páv.

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spigy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: No to se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne was.
1: Was?
0: Was. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
1: Jada!
0: No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř!
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. Našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě. Kde jsi byl celou noc? Zavrčel rozmrzele. Hihlíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hihlíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpůrně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hihlík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hihlíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
1: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
0: Jednu podal Hihlíkovi a druhou si nechal.
1: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
0: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hihlíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
1: To je ona, řekl tiše Egon.
0: Jaká ona?
1: Helenka.
0: Až teď to Hihlíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
1: To nic.
0: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal Hihlíkovi a s jistým napětím se optal.
1: Líbí se ti?
0: Tohle se zamilovaným stává. Potřebují, aby s nimi někdo jejich city sdílel. Třeba i nevyspalý a od myší pokousaný lichožrout. Hihlík se usilovně na slečnu v rámečku díval. Je taková hedvábná. Škoda, že na té fotce není celá, posteskl si. Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky.
1: Celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky.
0: Kam šla? Zeptal se Hihlík Hihlíkovsky.
1: Odjela na nějakou misi do Afriky.
0: Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hihlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl.
1: Hele, Hihlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, Egone, utrousil Hihlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.

0: Piggy vtip.
1: Malý Jirka volá ze dvora.
2: Mami, náš ládíček si hraje na kohouta.
0: No tak ho nech vykokrhát a pak pojďte rychle domů.
2: Když on ládíček nekokrhá, ale jí žížaly.
0: To někdy malé děti dělají takové hloupé věci.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil jí do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil... Lidi, co pak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla, kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá, tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří, nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá, tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to, jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval, mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ním dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. oprať a po straňky má ten šimlík vynuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty a připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Pohádka léčivá. Byl jednou jeden král a ten měl 4 dcery. Neštovice, Zimnice a Příušnice se jmenovali ty starší. Král je měl velice, převelice rád. Ale jeho srdci nejmilejší byla nejmladší dcera, Zarděnka. Milá, skromná, laskavá, červenolící. Každý se oblíbil Zarděnčin upřímný pohled, přívětivý úsměv a růžičky ve tváři. I její ochotu. Jakmile se mělo něco přinést, podržet a udělat, už děvče přiskočilo a pomáhalo. Ostatní princezničky na ní hodně žárlily. A tak jim pan otec král plnil všechna přání a že jich nebylo málo. To víte, holky, ty se nějak parádily. Neštovice, tolik pyšná na své dolíčky, dostala od otce zrcadlovou komnatu, kde se zhlížela a zkoumala celý den. Zimnice zase měla plné skříně svetrů, kabátků, šál a čepic, že by oblékla všechny děti v království. Příušnice milovala na ušnice a její šperkovnice byla pořád plná různých cetek. Princezničky rostly jako z vody, až nastal čas poohlédnout se po ženiších. Pan král se nenápadně začal poptávat po vhodných nápadnících. Měl podmínku. Všechny dcery chtěl provdat do jedné královské rodiny, 4 bratrům. Celé království by tak zůstalo pod jednou střechou. Takže vhodných mládenců nebylo moc. Král rozeslal posly po širokém, dalekém okolí. Ale ti se vraceli s prázdnou. Pouze jeden přinesl poněkud mlhavou zprávu, prý kdesi, cosi, a že zaslechl zvěsti o jednom království se 4 bratry, v současné době ovšem nezvěstnými. Údajně zakletými. A pan král lehkomyslně pokývl hlavou, že si tedy počká, jak to s nimi dopadne. Však je holkám u tatínka nejlíp. Ale co se nestalo? Neštovice dostala Zimnici. Děvče se tetelilo pod obrovskou peřinou a ne se zahrát. Neštovici bolely klouby a byla nervózní. Celý hrad byl na nohou a už od rána se topilo. Jenomže stará netěsnící okna a vlhké kamenné zdi.

král zavolal z podhradí babku kořenářku. Ta se dostavila, jak nejrychleji mohla. Princeznička ležela v posteli a třásla se jako osika ve větru. Zuby jí zimou klapaly, jako když průvodčí ve vlaku procvakává jízdenky turistické výpravě. A husí kůže už jí naskakovala i na obličeji. No, pěkný pohled na ní nebyl. Babka kořenářka taky byla s vyšetřením hned hotová. Přitočila se k panu králi, špitla: já kde můžu, tak pomůžu, ale kde nemůžu, tak nepomůžu. A s touto doktorskou radou se na krále významně podívala. Král se s nadějí v hlase zeptal: a můžeš? A pomůžeš? Babka se poškrábala na nose, potom v uchu a troufale mu podala ruku, jakože se loučí. Vane, právě. Nemůžu, tak nepomůžu. Tady je každá rada drahá. Král se zadumaně zadíval na její ušmudlanou nataženou ruku a bezmyšlenkovitě schoval horní končetiny za záda. Ale však já ti tu radu dobře zaplatím. Babka přemýšlivě řekla: no, na tuhle nemoc by mohli zabrat bylinky. Heřmánkový čaj, ten je výborný. Snad taky trochu odvaru z kostivalu na klouby a zapít kozlíkovými kapkami na uklidnění. Ale široko daleko tu žádný heřmánek, kostival ani kozlík nerostou. A to jsem prošla 7 polí a 7 luk. Jakoby se ztratili z povrchu zemského. Jestli chceš, králi, svou neštovici vyléčit, musíš ty bylinky najít. Ale ještě jedna věc tu je. Protože léčíš dceru královské krve, musí léčivky trhat dívka s modrou krví. Teprve pak bude mít ten čaj čarovnou moc a vyléčí holku raz dva. Ale spěchej, jinak jí husí kůže zůstane a za čas by ti mohla pěkně kejat. A dostanu od tebe 30 korun. Král bez myškání kořenářce zaplatil a radu si pečlivě uložil do paměti. Ale co teď? Musí jednat rychle. Dal si zavolat zbývající dcery, příušnici, zimnici i zarděnku. Na tu poslední se muselo chvíli čekat, protože zase něco přičinlivě přidržovala, přinášela a pomáhala v kuchyni. Ani se nestačila umýt. Byla celá ušmudlaná a kolem pusy měla tmavé čmouhy. Král princeznám přetlumočil babčinu radu a důrazně je požádal o pomoc. Dělám to opravdu nerad, ale musím některou z vás poprosit, aby se vypravila na dalekou a jistě nebezpečnou cestu. Je potřeba najít heřmánek, kostival a kozlík a natrhat je pro nemocnou sestru. Musí to být jedna z vás, vždyť jenom dcery z královského rodu mají modrou krev. A je třeba udělat to neprodleně, nebo chudince neštovici zůstane husí kůže po těle. Která se hlásíte dobrovolně? Ouvej, ouvej, zimnice se kroutila jako had. Neštovice se prý chová někdy jako

0: pěkná husa, tak se nic tak hrozného nestane. Příušnice zase ukazovala prst, jak se nedávno píchla o šipkový trn a tvrdila, že jí z ranky tekla krev červená. Kde pak? Ona jít nemůže. Ale Zarděnka, stojící skromně opodál, vystoupila hrdě dopředu a tichým, leč pevným hlasem se ochotně nabídla. Tatínku, půjdu já. Najdu heřmánek a další bylinky. Přinesu je a pomůžu sestřičce. Jistě mám modrou krev, protože teď mám modré i ruce. A jako důkaz natáhla neumyté dlaně a opravdu modré jako borůvky, ze kterých před okamžikem pekla v kuchyni koláč. Král byl dojatý. Nechtělo se mu vydávat do nebezpečí svou nejmladší a nejmilejší, ale zimnice s příušnicí už bleskově zmizely ze dveří. Královskému otci nezbývalo nic jiného, než dcerku vypravit. Na cestu jí dal ten borůvkový koláč, ještě teplý, a několik otcovských rad. Aby každého pozdravila, aby dávala pozor na klíšťata, aby nejezdila stopem v kočáře a hlavně, aby se v pořádku vrátila. I s heřmánkem, kostivalem a kozlíkem. A tak Zarděnka šla. Cestu přesně neznala, ale věděla, že musí jít daleko. Až za sedmero polí a sedmero luk, protože v kraji babky kořenářky potřebné bylinky nerostly. Zarděnka minula domky a chaloupky, jedno pole a druhou louku a všude tam pracovali poddaní jeho veličenstva. Děvče všude hlasitě zdravilo a zastavovalo se na kus řeči. Jak se daří? Volali na ní vesele. A co zimnice? Zarděnka nepoznala, zdali se ptají na zdravou sestru či na nemoc druhé, a tak odpovídala. Děkuji, ta se má dobře a ta zatím špatně. Robotníci měli vlídnou dívenku rádi. Vždyť jim tolikrát ochotně pomohla. Proto i oni jí nabízeli svou pomoc. Ale Zarděnka, pamětliva otcových rad, vrtěla hlavou, že ne, a ještě se s nimi podělila o borůvkový koláč. Někdo by teď mohl namítnout, holka hloupá, je na začátku cesty a už se zbavuje proviantu, co bude jíst za sedmou loukou. A jiný, i vždyť dělá dobře, teplý koláč by se mohl zapařit. A v lese roste takových dobrot. Další by zase mohl podotknout, jenomže houby syrové jíst nemůže a samotných malin a jahod se člověk nenají. Proč si raději nevzala kus chleba? A další na to krátce odpoví, mladý organismus snese všechno. Někdo si ještě rýpne. A proč? Jiný mu do toho otráveně skočí. Proto a dost. Zarděnka pokračovala za svým posláním s lehkým srdcem a bez zátěže. Vždyť to nejtěžší ji teprve čeká. Už překročila hranici sedmera babky kořenářky a dostala se do neznámé krajiny. Možná to bylo tím, že se začínalo šeřit a stíny se protahovaly. Možná tím, že ptáci přestali zpívat a ukládali se ke spánku. Ale bylo tady smutno. Jakoby se naráz ochladilo. Zarděnka cítila, jak jí bosé nohy začínají mrznout. Dívenka se vypravila do světa v takovém spěchu, že ani starostlivý otec král nepomyslel na boty. Zarděnka vyběhla tak, jak pomáhala v kuchyni, bosa, v krátkých letních šatičkách, s ušmudlanou zástěrkou a rukama od borůvek. No a co? Nejlíp se cestuje nalehko. V šeru a chladu se dostavila i únava. A hned za ní hlad. Samozřejmě. Zdálo se, že horší už to snad ani být nemůže. Ale bylo. Přilétlo hejno komárů a neodbytně zakroužilo kolem princezniny hlavy. Děvče se ohánělo a s výčitkou vzpomínalo na tatínka, že jí taky mohl k těm radám přibalit odpuzovač hmyzu. Zarděnka zoufale mávala rukama, snažila se bzučící dotěry odehnat, až se docela zapotila. Najednou se u jejího ucha ozval tenonký hlásek.
1: Tvářičky máš červené. Jaké je tvé jméno? Uzardělá krasavice.
0: Zarděnka, špitla princezna a točila pažemi jako větrný mlýn.
1: Zarděnku chci za ženu.
0: Ozvalo se zase v těsné blízkosti. Dívka tleskla rukama.
1: Pozor, málem si mě rozplácla. Dávej přece pozor, než jako jedna.
0: Jak to se mnou mluvíš? Náhodou jsem princezna. Tak trochu slušnosti a úcty bych si vyprosila. A jak si můžu, prosím tě, s tebou povídat o manželství, když mi ještě před svatbou piješ krev? Ohradila se Zarděnka trochu uštěpačně.
1: Náhodou, ještě jsem si ani nelíz,
0: namítl komár.
1: Ale poslechni, jestli jsi z královského rodu, to musíš mít modrou krev.
0: Určitě mám, po tatínkovi a po borůvkách, přitakala Zarděnka. Prosím tě, můžeš nějak zařídit, aby mě tví kolegové nechali na pokoji? Komár silně zabzučel na ostatní a ti, jako když do nich střelí, odlétli do patřičné vzdálenosti od dívky. Jenom jeden drze usedl princezně na kolínko. V domnění, že je to její nový známý, ho nechala být, ale komár ji bolestivě bodl.
2: Au, ty takhle!
0: Plačtivě pronesla a třela si svědivé místo.
1: Promiň, to jsem ale nebyl já. Ani nikdo z mé družiny. To byl opravdický komár. Já jsem tady. Teď ti sedám na ruku.
0: A skutečně, velký ušlechtile vyhlížející komár jí přistál na dlani a začal vyprávět.
1: Jestli jsi skutečná princezna, mám naději, že mě vysvobodíš. Jsem zakletý princ, jmenuji se Hermánek a mám ještě mladší bratry Kozlíka a Kostivala. Pocházíme z královské lékařské rodiny. Všichni tři jsme i se svými druhy už dlouho zakletí v komáry.
0: Ach, to je zajímavý příběh, vzdychla Zarděnka. Já zrovna hledám bylinky, které se jmenují jako vy. Nikde nerostou, tak mě nohy zavedly až sem.
1: Začaroval nás nejstarší nevlastní bratr, Rulík zlomocný. Pěkně jedovatý princ. Ale dobrá, přiznávám. Bratra jsme rozzlobili. přelepením jmenovky na dveřích jeho kanceláře. Místo Rulík zlomocný tam stálo Truhlík bezmocný. Rozumíš? Malá legrace. A on ji vůbec nepochopil. Pořádně nás vytrestal. My měli své léčivky na starosti. A proto teď zmizeli z povrchu zemského. Pokud nás vysvobodíš, dostaneš všechno, pro co jsi sem přišla. A něco navíc. Vezmu si tě za ženu,
0: sliboval komár.
3: To je výhra. Já si svého nastávajícího vždycky představovala jako urostlého prince a ne jako tintítko muší váhy. Ale co se dá dělat? Neštovice má zimnici. Musím pro ní udělat, co se dá. Tak co můžu podat, přidržet, pomoct?
1: Jen klidně seď. Nemusíš dělat vůbec nic. Jenom nech mě, mé bratry a členy naší družiny loknout si tvé modré krve.
3: Zarděnce se tahle představa dvakrát nezamlouvala. To by snad raději políbila ropuchu. I když...
0: A tak zavřela pevně oči. Do toho, můj princi, pronesla jasným hlasem.
3: Komár velitelsky zabzučel a celý roj se snesl k dívce. Princové měli opravdu početnou družinu. Na povel všichni zarděnku bodli a trošinku se napili. Královské modré s jemnou příchutí porůvek. Zahřmělo, zablísklo se, to se jenom blíží bouřka. Ale najednou se celý les hemžel urostlými mládenci. U zarděnky, poseté červenými štípanci, stál s laskavým úsměvem a krůpějí krve na rtech princ Heřmánek. A hned vedle princ Kozlík a princ Kostival. Náhle se spustil prudký liják.
0: To nic, už je dobře, konejši vypravil Heřmánek. To patří k našemu osvobození. Teď začnou bylinky růst. Kouzlo je zlomeno a my můžeme chystat svatbu. Zarděnko moje uzardělá. Společně přečkali déšť, natrhali rychle vyrostlé voňavé byliny a všichni se vydali na zpáteční cestu. To se jim to vracelo. Měli si stále co povídat. Princezna vyprávěla o rodném hradě, o panu králi a o sestrách. Zatím nezadaní princové zbystřili a těšili se na seznámení s krasavicemi. Návrat byl radostný. Celý hrad ožil a v kuchyni se okamžitě s největší pečlivostí připravoval léčivý nápoj pro princeznu. Pan král jí ho osobně přinesl. Chudinka Neštovice už málem skutečně ze všech těch neduhů kejhala. Ale jakmile se napila, husí kůže se vytrácela, zimnice ustávala a zimnice s příušnicí vesele tančily kolem postele. Královský otec měl takovou radost, že si hned k sobě prince zavolal. Chlapci, jsem šťastný, že jste pomohli zarděnce vyléčit mou dceru a chtěl bych se vám odměnit. Co žádáte? Princové se po sobě podívali, měli jasno. Tady našli své nevěsty. Kozlík si vybral zimnici. Tolik jí to slušelo v růžovém svetru z ovčí vlny. Kostival mohl oči nechat na její sestře příušnici, která už si kdysi tajně koupila náušnice pro svatební den. A Heřmánek? Vždyť
1: zarděnku chci za ženu.
0: Bzučel ještě v komáří podobě. A proto si panu králi mládenci o princezny řekli. Ten byl sice ohromně potěšen, jak pak by ne. Chlapci jsou z královského rodu. Dokonce mají léčivou sílu a lékaři v rodině se vždycky hodí. Ale co chudinka Neštovice, má snad zůstat na ocet? Po chvíli přemýšlení král pravil. Což o to já proti nejsem, ale představoval jsem si, že vdám všechny čtyři dcery do jednoho rodu. A vy jste jenom tři. Mladí dali hlavy dohromady a pak vystoupil Heřmánek. Když je to takhle, zavoláme nejstaršího bratra Rulíka. Nakonec, co nám až tak strašného provedl? Byli jsme chvíli jiní, trochu jsme se proletěli, chlapci, ale užili jsme si to, no ne? Budiš mu odpuštěno. Rulík není tak špatný. Někdy je jedovatý, to ano, ale v zásadě se máme rádi. Až uvidí Neštovici, zblázní si jako my. A manželka už si ho srovná. Budeme zase čtyři. Co vy na to, pane králi? Král se rozveselil a řekl, tož si na to plácneme, uchystáme čtyři svatby. Heřmánek dobře odhadl svého bratra. Rulík přijel, viděl, zbláznil se a oženil se. A tak žili na královském hradě. Kozlík se Zimnicí, Kostival s Příušnicí, Rulík s Neštovicí a Heřmánek se Zarděnkou šťastně až do smrti. Láska a bylinky mají léčivou moc.

0: Pod sem, kde jsi to vzal?
1: Udělal.
0: A z čeho?
1: Ze součástek.
0: A kde jsi vzal ty součástky?
1: V posteli.
2: Neboď drzý chlapče.
1: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
0: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
1: Co, prosím?
0: Hnuj, chlapče, hnuj!
3: Piggy vtip.
4: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká, pojď, přejdem silnici.
5: Druhý na to, neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
3: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

Zachráněná chobotnička. Vojta se těšil na prázdniny. Celý rok už chodil do školy, stejně jako ostatní žáci a jejich učitelé. Letos bychom mohli jet k moři, co říkáte? Zeptal se jednou odpoledne tatínek. Maminka i Vojta nadšeně souhlasili. U moře ještě nikdy nebyli. To budou bezva prázdniny, radoval se Vojta. Představoval si, jak budou asi vypadat všichni ti mořští živočichové, které znal jenom z knížek nebo z televize. Třeba se tam naučíš plavat, plánovala maminka. Vojta přikývl. Vody se bál a když byli na koupališti, pohyboval se vždycky jen tam, kde měl vodu do pasu, aby mohl stát na nohou. Maminka, tatínek i Vojta se začali těšit na dny volna. Pustili se do velkých příprav. Tatínek v cestovní kanceláři zajistil zájezd, maminka nakoupila všechno potřebné a Vojta se ve škole snažil, aby měl hezké vysvědčení. Konečně nastal toužebně očekávaný okamžik. Cesta jim utekla rychle, protože si v autě hráli slovní hry. Když dorazili na místo, sluníčko krásně hřálo a vzduch byl provoněný mořskou vodou. Jakmile se ubytovali, začal Vojta škemrat. Půjdeme se hned podívat k moři. To víš, že ano, ubezpečila ho maminka. Vojta si tedy oblékl plavky a začal nafukovat míč, který mu maminka k moři koupila. Na pláži bylo hodně lidí. Všichni měli deky nebo lehátka a slunečníky. Tatínek našel volné místečko, maminka tam rozprostřela deku a pak se všichni vydali do vody. Vojta šel opatrně. Nohy se mu bořily do mokrého písku a vlnky mu pravidelně omývaly kotníky a potom lýtka. Tatínek se do vody rychle rozběhl a hned začal plavat. Maminka raději dohlížela na Vojtu. Po chvíli si chtěli maminka s tatínkem lehnout na deku, ale Vojtovi se z vody nechtělo. Maminka mu tedy dovolila zůstat ve vodě, ale jen blízko u břehu, kde dosáhne nohama na dno. Vojta si sedl do vody a hledal mušličky. Najednou nahmatal něco měkkého. Nejprve se polekal, ale zvědavost mu nedala. Podíval se pozorněji a všiml si chobotničky. Nevěděl, jestli na ní může sahat. Chobotnice znal jenom z knížek. Když se podíval pozorněji, zjistil, že je zaklíněná mezi dvěma velikými kameny, které ležely ve vodě. Vojta věděl, že u moře se pravidelně střídá příliv a odliv. Kdyby hladina vody klesla, chobotnička by zůstala na suchu a mohla by umřít. Vojtovi bylo jasné, že jí musí pomoci. Sebral veškerou svou sílu, aby jedním z kamenů aspoň kousek pohnul. Poprvé mu kámen vyklouzl z ruky, ale nevzdal se a zkusil to podruhé. Tentokrát se mu to povedlo. Chobotnička se spod kamene vysoukala, zamávala Vojtovi svými chapadly a pak odplula. Vojto, z vody, zavolala maminka. Vojta poslušně přiběhl, posadil se na deku a pak rodičům vyprávěl o tom, jak zachránil malou chobotnici. A kdy se začneme učit plavat? Zeptal se najednou tatínek. Vojta jen pokrčil rameny. Tak, jdeme na to, navrhl tatínek. Když vstoupili do vody, už se jim nezdála tak studená jako poprvé. Polož se na záda a kopej nohama. Já tě budu ze spodu podpírat, vysvětlil Vojtovi táta. Vojta se bál, ale tatínek mu pomohl. Když Vojtu držel, vypadalo to slibně, ale jakmile ho pustil, Vojta padal ke dnu. Žádný učený z nebe nespát, utěšoval ho tatínek, když viděl, že je z toho Vojta smutný. Nevzdával se a zkoušel to dál. Když tatínek Vojtu za moment zase na zkoušku pustil, Vojta už plaval. Tajně mu pomáhala chobotnička, kterou zachránil. Trpělivě s ním trénovala plavání až do té chvíle, než se to skutečně naučil. Když od moře odjížděli,
Z Vojty Neplavce byl najednou Vojta Plavec. Nejen díky trpělivému tatínkovi, ale hlavně díky zachráněné chobotničce.

0: holky se rády baví?
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ach, chrouste, chrouste, kam si šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika.
1: Poslyšte, strýčku, šeptá, mně se zdá, že pod tím kamenem straší.
0: Cože, co to povídáš, Toníčku?
1: Na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
0: Pro pána krále, a ty jsi tam něco viděl?
1: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
0: Skutečně, spod kamene vycházel tenounký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mamí, mamí. Toníčku, Toníčku, vykřikl pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď pytlík vyznamená. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mamí, mamí. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už mám, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
1: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
0: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mamí, mamí. Ale pytlík nesnal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mamí, mamí. Křičelo to pořád a pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8 a pak vylezl ve vší slávě sám.
2: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
0: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka.
2: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
0: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
3: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zase zmotal.

0: Biggy hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: To je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pila.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal vzrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi? Zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kameny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Mezami, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel s křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ní koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespa? Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže, to by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte, například papírovou utěrkou, a zkuste to znovu a rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: tebe, Květo.
1: Jak Racochejl udělal Rusalce radost. Jednou mrholilo a vítr profukoval, až se skřítkovi Racochejlovi nadouval jeho hraboší kabát. Racochejl právě prošmejdil všechny lesní kouty a teď se celý prokřehlý vracel domů. Už se těšil, jak si v chaloupce pěkně zatopí. A jak tak pelášil lesem, donesl mu vítr k uchu nějaké naříkání. Zůstal stát a jenom otáčel ušima, odkudže to bědování přichází.
2: Vypadá to, že se to táhne z bažin, usoudil. Na to se musím jít podívat.
1: Prolezl s vlhlou ostřicí, na které se leskly korálky dešťových kapek a lákavými hlásky volali: pojď si s námi hrát, no pojď.
2: Teď nemůžu. Teď mám důležitější věci na práci. Musím se totiž kouknout, kdo to tady bulí.
1: Přitiskl si rukama uši k hlavě, aby si je nepopálil, a protáhl se kopřivami. Uprostřed jezírka v bažinách na lekninovém listu seděla Rusalka. Vzlikala a utírala si slzy do svých dlouhých zelených vlasů. Racochejl vylezl na pařez, aby byl větší a byl víc vidět, a zeptal se tichým hláskem:
2: proč pak pláčeš?
1: Rusalka se vylekala, zahalila se úžejí do svého pavučinového závoje a sklopila řasy.
2: Kdo pak jsi?
1: Zeptala se ustrašeně. Racochejl si uhrábl rozježené vlasy a řekl už o kapánek hlasitěji:
2: já jsem, prosím, skřítek Racochejl a přebývám tady nedaleko v chaloupce ze starého klobouku.
1: A potom, aby se snad trošku pochlubil, dodal:
2: a rejsek mi tam vykousal dvířka.
1: Rusalka se usmála závojem slz.
2: Já jsem bílá z mokřin a právě teď mi upadlo zrcátko do jezírka. Už se nemůžu koukat, jestli jsem pěkná nebo ne.
1: Vzlikla a znovu se rozplakala. Racochejla to vzalo u srdce, když viděl ty slzy.
2: Ale teď pěkná seš pořád i bez zrcátka. A vůbec, řekni žabákovi a on ti zrcátko podá. A to je právě ono,
1: vzdychla Rusalka a slzy se jí rozkutálely po tváři.
2: Žabák po něm chňapl a teď se kouká do zrcátka sám. Aj.
1: Poklesly Racochejlovi ramínka.
2: Tak žabák se prohlíží v zrcátku. No to je ale pěkná polízanice.
1: Chvilku přemýšlel, až se mu čelo krabatilo.
2: No, já teď nevím,
1: přiznal.
2: Já totiž musím domů, víš, ale budu na tebe myslet.

0: A zrcátko vám už nikdy nevrátím, kiš, vykvákl. A v tom okamžiku se Racochyl probudil. Ulízl si rozčepířenou kštici a vykoukl z chaloupky. A ejhle, ono už bylo skoro poledne. Musím se podívat k jezírku, rozhodl se a už si to metelil do mokřiny. Jenomže rusalka zmizela. Za to žabák seděl na břehu a prohlížel se v zrcátku, jestli dobře vypadá. Racochyl se k němu přirousal s vlhlou trávou a začal po dobrém.
1: Žabáku, to zrcátko patří rusalce. Měl bys jí ho vrátit. Je z toho celá smutná.
0: Ale kam pak s vlídným slovem na ješitného žabáka?
1: Nic nevrátím, zakvákl rozlobeně. A vůbec, musím se koukat, jak při zpěvu vypadám. Hrozně, řekl Racochyl. Na to nepotřebuješ zrcátko. To se mě vždycky klidně zeptej a já ti to řeknu.
0: Nabízel se ochotně, ale skřítková ochota rozlobila žabáka ještě víc.
1: No tohle, no já přece tohle nemusím poslouchat. Já jsem umělec, to bych si tedy vyprosil.
0: Uraženě se nafuněl, až se mu za ušima udělali dvě veliké bubliny a skočil do vody.
1: Kvákale nafoukaná,
0: zahučel Racochyl.
1: No jo, ale co teď? Za chvíli se objeví rusalka a já pro ní to zrcátko pořád ještě nemám. Če?
0: Loudal se pomalu lesem a veselo mu zrovna nebylo. Najednou se rozhrnulo kapradí. Vyjukla rozčepířená hlava a dvě veliké oči zamrkaly.
1: Je, a co ty seš záč?
0: Zeptal se Racochyl.
1: No, vylez a ukaž se.
0: To rozčepířené se vyhrabalo z kapradí a povídá.
1: Já jsem, prosím, ovávané lesní strašidlo Famfule. Jestli chceš, tak já tě postraším.
0: Usmívalo se přátelsky.
1: Ale děkuju, dneska se mi postrašení ani moc nestýská,
0: řekl sklesle Racochyl, ale najednou ho něco napadlo a povídá.
1: Poslouchej, ty, Famfule, řekni mi, co všechno umíš postrašit.
2: Všechno, řeklo strašidlo. Ať je to ve vzduchu, nebo pod zemí, nahoře, nebo dole, to bys koukal, jak já straším.
0: Zajukalo po očku do všech stran, jestli někdo neposlouchá, a potichu se svěřilo.
2: Vždyť já někdy tak straším, až se toho sám bojím.
1: A žabáka bys uměl postrašit?
0: Zeptal se Racochyl.
2: No je,
0: zasmálo se strašidlo.
2: A rád. Vždyť tady bez toho pořád kváká, že se to nedá poslouchat.
0: A tak šli hned k jezírku. Na břehu seděl žabák, zhlížel se v zrcátku a spokojeně pokvakoval.
1: Teď!
0: Vykřikl Racochyl. Strašidlo Famfule se vyřítilo z rákosí. Celé se naježilo a mávalo plandavými rukávy svého černého hábitu. Vřískalo. Hodre. Žabák se lekl, až mu zrcátko vypadlo z naducané tlapky. Bubliny za ušima mu od strachu splaskly a skutálel se do jezírka. A zrcátko zůstalo ležet na břehu.
1: Tak ti moc krát děkuju za to krásné strašení,
0: řekl Racochyl. Sebral zrcátko, dýchl na něj a přeleštil ho o svůj hraboší hacafrak.
1: A až budu zase někoho chtít postrašit, tak já ti zase řeknu.
2: Jenom přijď,
0: řeklo

0: strašidlo a radostí se zatetelilo. To já rád. A zalezlo do kapradí. Vyšel měsíc. Racochyl se procházel po pařezu, co tam u břehu vyčuhoval z žabince, a čekal. Sotva se první stříbrné paprsky proběhly po hladině jezírka, objevila se rusalka. Pohupovala se na leknínu a měla svěšenou hlavu jako smuteční vrba. Racochyl počkal, až se vánek v rákosí trochu stiší, a potom řekl jen tak, jako by se nic nedělo.
1: Jo, abych nezapomněl, tady je to zrcátko.
0: Rusalka sebou překvapeně trhla.
1: Tak ty jsi to přece jenom dokázal,
0: zašeptala v údivu a v zápětí radostně zatleskala a šťastně se zasmála.
1: To jsi mi udělal velikánskou radost. Ale...
0: mávl rukou Racochyl, chtěl se tvářit, jako by o nic nešlo, ale místo toho svěsil blaženě ouška a bylo mu, jako kdyby ho někdo pohladil.
1: A bylo to moc těžké?
0: Zeptala se rusalka.
1: No, nebylo,
0: řekl Racochyl.
1: Jenom jsem to zrcátko sebral v trávě.
0: A zdálo se mu, že právě teď malonko zalhal. Rozloučil se a šel domů. A po cestě si povídá,
1: vždyť já jsem vlastně ani tak moc nelhal. Já jsem to zrcátko v té trávě na břehu opravdu jenom sebral.

0: Pepíček přijde do ztrát a nálezů a říká:
1: Prosím vás, nemohl bych si u vás zapomenout housle?

0: O hádavé holčičce. Takovou hádavou holčičku, jakou byla Emilka, ještě nikdo nikdy neviděl. Když ráno vstávala, už se hádala. A hádala se celý den. Večer, když šla spát, hádala se znova. Škorpila se s botičkami a tkaničkami, s panenkou a míčkem, s jídlem, s tím vlastně nejvíce, s maminkou a tatínkem, s listonošem a kominíkem, se všemi dětmi, ba i s vlastním stínem. A večer se hádala s postýlkou a přikrývkou, s lampičkou a s knížkou. Zkrátka, hádala se a hádala, v jednom kuse hubačila. Pusa jí jela, jako by byla namazaná. Přikryj mě pořádně, křičela večer na přikrývku. Nevidíš, že mi čouhají nohy? A když svítilo slunce, zlobila se na svůj stín. Nechoď pořád se mnou, já tě nechci. Jdi si kam chceš, proč se mi věšíš na paty? A tak pořád do kolečka. Nebylo proto divu, že hádat i hubačit se naučili i její nohy. A potom to začalo. To jste měli vidět a slyšet. Emilka šla po ulici, nesla se jako princezna, šla a šla, krok za krokem, nožka za nožkou, a přemýšlela, s kým by se měla pustit do hádky. V tom slyší, jak její levá noha povídá pravé.
1: Teď bychom měli jít doleva.
0: Ma ne, ne, odpověděla pravá noha. Myslím, abychom šli doprava.
1: Doleva jít je lepší, odpověděla levá noha.
0: Já říkám, že doprava, křičela pravá noha.
1: Já půjdu doleva,
0: rozhodla se levá noha.
1: A já zase doprava. Jak je libo, vážená pravonožko. Jděte si kam chcete, přece vás nedržím.
0: Levá noha se mračila jako kakabus.
1: Prosím,
0: urazila se pravá noha.
1: Půjdu si tedy, kam budu chtít, velevážená levonožko. Nohu si proto na ramena nedám.
0: Po těchto slovech se pravá noha pustila doprava, levá noha doleva a Emilka bác! Ležela na zemi jak dlouhá, tak široká, ani nevěděla, jak se to stalo. Když vstala, obě kolena měla odřená. Plakala. A s ní naříkala levá noha a slzy ronila i noha pravá. Emilka si oprášila sukénku a šla dál. Kulhala, belhala se, krůček za krůčkem, nožku za nožkou. No, teď bych šla doprava, ozvala se levá noha.
1: Najednou. Podívejme se,
0: ušklíbla se pravá noha.
1: Vy si jděte kam chcete, já teď půjdu doleva.
0: A pravá noha se to namířila doleva, levá noha doprava a chudinka Emilka zase bác. Jak dlouhá, tak široká se natáhla a ani nevěděla jak. Plakala a naříkala, kolena ji bolela, ale zase vstala. Sukénku si oprášila a řekla si, že na bolístky je nejlepší zmrzlina. Jak jen mohla, belhala se na zmrzlinu, ale nohy se jí hádaly dále. Každá si šla, kam chtěla, ta tam, ta zase onam. Levá dopředu, pravá dozadu, potom levá chtěla utíkat, pravá zase zůstat stát a potom levá stála a pravá noha utíkala a to Emilka vždycky jen udělala. Bác, bác,
2: Pomoc!
1: Nohy měla spletené jako preclíky, jako velikonoční pomlásku nebo jako vánočku.
0: Přešla jí chuť na zmrzlinu a tak, že se dostala domů. Ještě na schodech se jí nohy hádaly, nemohly se dohodnout. Levá noha skákala přes dva schody dopředu, pravá noha couvala o dva schody dozadu a přitom se dále hádali a hubačili v jednom kuse. To už bylo s Emilkou zle. Neušla jediný krok, aby nezakopla, aby neupadla jak dlouhá, tak široká. Už nebylo jiné rady, než aby s ní maminka šla k panu doktorovi. Pan doktor Emilku prohlédl, proklepal, na nožky si posvítil a jen vrtěl a kroutil hlavou a vážně pokyvoval. Emilka musela před panem doktorem chodit, procházet se, ale to byla podívaná. Jedna noha doleva, druhá dozadu, jedna noha dopředu, druhá doleva. Emilka pletla nohama a pan doktor se jen udiveně díval, pokyvoval hlavou a pro sebe si říkal: ale to je krásný případ. To je krásný případ. Takový jsem ještě neměl. No to tu ještě nebylo. Chvíli naslouchal, jak se nohy hádají, jak v jednom kuse hubačí a jak se hašteří. Najednou se zeptal: poslyšte, maminko, není ta vaše holka hádavá? Maminka, která svou Emilku milovala a zhlížela se v ní a nedala na ní dopustit, zavrtěla hlavou.
1: Kde pak, pane doktore, Emilka a hádat se, to je úplný andílek, nejhodnější dítko na světě.
0: Když to maminka říkala, zhlížela se přitom v Emilce a opravdu v ní viděla andílka. Ale pan doktor v andílky nevěřil a povídá:
3: nevím, maminko, ale vy té holce ubližujete, když se v ní tak zhlížíte. Ona má vážnou nemoc. No, neříkám, že se nedá vyléčit. Lékařská věda je dnes na takové výši, že největší mrakodrap na světě je proti ní jak krabička od zápalek, takže se s tou nemocí ví rady.
0: Emilka trpí chronickou hádanitidou a těžkou, komplikovanou hubatitidou.
3: Udělám, co bude v mých silách. Spolehněte se.
0: Když to pan doktor takto učeně vysvětlil, teprve teď maminka kápla božskou a nalila čistého vína.
1: Máte pravdu, pane doktore, ta moje holka je hádavá, až to není pěkné. Hádá se, hubačí a hašteří se v jednom kuse.
0: A to je nějaký kus, pane doktore. Takový kus jste v životě ještě neviděl.
3: Tady to máme, zajásal pan doktor. To je jasný případ. Vaše holka svou hádavostí a hubačením nakazila obě své nohy.
0: Jestli se nepřestane hádat a hašteřit, nohy jí pořád budou dělat alotria. Je jediný lék. Do postele. Nehádat se, nehubačit a nehašteřit se. To byl pro Emilku hořký a nejprotivnější lék. Ležet, nehádat se a nehubačit, což to lze vydržet. Ale přece jen to zkusila. Ležela v postýlce jeden den, dva dny a když ležela třetí den, řekla svým nohám:
1: nožky, nožičky, povězte, je nám to zapotřebí ležet a ležet, ani si nemůžeme zaběhnout na zmrzlinu.
0: To je pravda, ozvala se pravá noha.
1: Mně se ležet vůbec nechce.
3: A ku podivu, levá noha souhlasila. Myslíte, že mně se chce ležet?
1: To je nějaká zábava. Běhat, to je něco.
0: Co myslíte? Nůžky, nožičky, povídá zase Emilka. Zkusíme to. Přestaneme se hádat. Nebudete mi už dělat příkusy a alotria.
1: Což pak my, povídají nohy, nožičky, my se už hádat nebudeme. Jenom jestli ty to vydržíš nehubačit. Víš přece, co řekl pan doktor, že ty si nás nakazila.
0: Dám si už pozor, slibovala Emilka.
1: Nezapomeňte však, že to není lehké vyléčit se z tak těžké a nakažlivé nemoci, jako je
0: nebo jak to pan doktor povídal.
3: Nakonec všechno dobře dopadlo. Emilka si dávala pozor. Nehádala se, nehubačila, ani se nehašteřila. A proto také se jí nožičky, nožky brzo uzdravily. Už se jí nepletly jako preclík, nebo jako velikonoční pomláska a jako vánočka. Už nechodili, jak se jim zachtělo a zamanulo, nebo jak je napadlo. Už přestali Emilce dělat psí kusy a různá alotria. A tak zase mohli s Emilkou běhat, mohli se rozběhnout pro zmrzlinu a nemuseli se bát, že se natáhnou a odřou a rozbijí si kolena.

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát, to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňau?
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: Dej jim packu. Ruff.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
3: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

0: No, ale já si stejně radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře,
1: zakoukali slípky pohoršeně.
2: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědl celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
3: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
1: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici.
3: Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil.
1: Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
4: Digi hádanka. Malá, že jí skoro vidět není, ale nebojí se ani lva. Kdo je to? Kdo na to přišel?
5: Je, tak tohle já vím. Těch mám spoustu. Ty máš nějakých nebojácných rytířů spoustu.
6: A nemůžu je dostat pryč. Furt se musím drbat.
5: Většinou se pejskové nebo kočičky drbou, když si od někud zvenku přinesou v kožíšku blešku.
6: Máš pravdu.
5: Ale ty jenom žertuješ, víš, ty blešky nemáš.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
2: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
1: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
2: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
1: To nemohu vědět.
2: A hory?
1: To nemohu vědět.
2: A města, a řeky, a pouště?
1: To také nemohu vědět.
2: Vždyť jste zeměpisec.
1: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
2: Jak to?
1: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
2: Jak to?
1: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
2: A jde se tam někdo podívat?
1: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
2: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
1: My nezaznamenáváme květiny.
2: A proč? Jsou tak krásné.
1: Protože květiny jsou pomíjivé.
2: Co to je pomíjivé?
1: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
2: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
1: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
2: Ale co to znamená pomíjivé?
1: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
2: Mé květině hrozí blízký zánik?
1: Ovšem.
2: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
1: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst. Dobrou pověst.

Myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách. Teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno. To jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka. I tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi. Proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, který mu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi. Mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prej nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu. A nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy děsně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit dál. A vy mi pište a ptejte se. Odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Tak ahoj, mějte se, myšmyšáčí písklata.

srdce, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy a pice, zebry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy a pice, zebry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy a pice, zebry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamará. Žirafy, opice, zebry, hruši, slonice, dnes

0: Slovenská pohádka o starém psu a vlku. Byl jednou jeden pastucha a ten měl psa, kterého zval Ořechem. Ten pes byl velice stár, neměl jediného zubu, byl kulhavý a po celém těle plno jizev od vlčích zubů. A nebylo divu, vždyť vždycky býval věrným strážcem stáda a služebníkem svého pána. Ale co se psem, když se stárne? Na smetiště s ním, řekl jednoho dne pastucha, neboť k čemu bych živil starou psinu, když mladý pes ovce také uhlídá. I vyhnal tedy starého Ořecha na smetiště a už ani žrát mu nedával. Starému psu to bylo velice líto, že ho pán vyhnal. A proto, když ležel na smetišti, plakal. A přišla noc. Mladý pes zalezl do boudy a spal, jako když ho do vody hodí. Ale starý pes byl zvyklý spát jen tak na polo a proto i na smetišti oči sotva zamhouřil. Tu pojednou ucítil vlka. I vstal a chtěl přeskočit plot, ale protože byl hladový, nohy mu sklesly slabostí. Proto smutně zase si lehl a pomyslil si, když mne pán vyhnal, ať si vlk jen nějakou tu ovci vezme. Zůstal ležet a ani nezaštěkal. Mladý pes spal tvrdě dál, vlka necítil a vlk skutečně vybral z ohrady jednu ovečku a odnesl si ji. Ráno, když pastucha přišel ovce dojít, ihned poznal, jak mladý pes špatně hlídal a litoval, že starému ublížil. Ach, věru Ořechu, kdybys ty byl ovce střežil, jistě by se to bylo nestalo, povídal. A hned starého psa volal k sobě, pohladil a nasytil. Ořech vděčně se kolem pánových nohou plazil a byl plný radosti. Večer už neležel na smetišti, ale obcházel ohradu, jako by věděl, že kde jednou vlk ovci ulovil, zase si tam zajde. A v skutku, vlk se namlsal a přišel zas, ale tentokrát musel utřít hubu. Co tu chceš? Vyjel Ořech na něho. O co bych chtěl? Ovečku. I já ti dám ovečku. Odejdeš hned, nic ti nedám, křikl Ořech. Ale aspoň jednu mi dej. Mohli bychom se o ní třeba rozdělit, navrhoval vlk. Jdeš mi ty ničemu, s tebou nechci mít žádných spolků. Včera jsem tě sice nechal v klidu odejít, protože mne pán vyhnal a já měl hlad, ale dnes bych ti to nedaroval. Pán mne přijal zase do služby a dal mi nažrat, zavrčel Ořech. Když mi ovci nedáš, tedy popadneme se spolu a uvidíme, kdo to vyhraje. Když chceš, budiš, ale musíš počkat, až si odbudu hlídání. Potom přijdu do lesa a tam se spolu chytíme do křížku, řekl starý pes. Vlk, když viděl, že ovci nedostane, odešel a umínil si, že se starému psu důkladně pomstí. Pozval si na pomoc medvěda a lišku a čekal, až pes přijde. Ale Ořech, který znal vlčí úskoky, také nebyl hloupý. Vzal si na pomoc svini a kocoura, své dobré přátele z pánova dvora. Když medvěd a liška viděli přicházeti s kulhavým Ořechem starého kocoura a svini, velice se zalekli. Kamarádi, povídá medvěd, podívejte se, jak ten pes pořád se k zemi zhýbá. Věřte mi, že jistě sbírá kamení a chce nás ukamenovat. Ale pes jen kulhal a proto k zemi se skláněl. A což ten druhý? Vidíte ho? Zvolala Liška. Ten seká šavlí, jako by už teď nám chtěl hlavu useknout. Ale kocour neměl žádné šavle. To jen tak ocasem se oháněl. V tom svině zachrochtala. Medvěd pln strachu vylezel na strom a Liška se schovala v trní. Když ořech byl se svými kamarády v lese, kocour začal vrnět. Vrr, vrr, vrní. A Liška rozuměla, že kocour říká vtrní, vtrní. A proto plna strachu vzala do zaječích, kdežto medvěd na stromě se přikrčil. V tom svině začala chrochtati zrovna pod stromem, na němž medvěd seděl, chro, chro, chro, chro, chro, chro, chro. A toto huňáče už nadobro pomátlo, neboť se domníval, že jest to znamení k útoku, hr, hr, hr, hr na něho. A proto honem se skočil z větve na zem a už byl ten tam. A jak vlk spatřil, že jeho přátelé se dali na útěk, také ztratil kuráž a už byl také pryč a pádil, až se mu hlava třásla. A tak starý ořech opanoval bojiště a vrátil se vesele se svými kamarády domů, kde se dobře měl až do smrti.
1: Hoši, hroši. Tenhle příběh vyprávějí hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měli jako nemluvící.

0: vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl, kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí? Byl tatínek Hroch. Umí dobře hlídat malé hochy Hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejradši. Maminka se zamyslela. Jenže pokaždé, když vidím ty jeho strašlivé krokodýlí zuby, nechce se mi věřit, že ze všeho jídla má k obědu nejradši zeleninu. Tak ho pozvem na večeři a uvidíme, rozhodl tatínek Hroch. Tihle růžoví hroši jedí moc rádi různé vonavé bylinky a všechno, co růžově kvetlo kolem jejich řeky. Také růžové lekníny. Starý krokodýl pozvání Hrochů na lekníny k večeři nepřijal.
1: Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se.
0: Co když budeš mít v noci hlad?
1: Přemlouvali ho Hroši. Nebojte se o mě. Měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny. A v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mě, že znám i kouzla.
0: Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
1: A teď, hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
0: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napili opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byli komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komáří koncert. Malí růžoví hroši vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli. Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali. A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali. Štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi. A štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten mamin.

0: Jančin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc, pomoc, křičel. Proč ještě nespíš, divil se krokodýl. Potřebuju radu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo. Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby. Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo.
1: Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla.
0: Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
2: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především. Zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
1: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš.
0: A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži. Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne. Také už není růžová. Ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A víte proč? Protože šedivé hrochy v kalné, blátivé vodě komár nenajde, i kdyby si nasadil brýle.

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, Bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk a chytřejší než nějaká holka.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček. Hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.
3: Bez dechu, ve spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
2: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou.
4: Utečte! Všichni pryč!
2: Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět čmeláci.
4: Protože je zuřivá,
2: vykřikl kvapník.
4: Já chvátám. Chvátejte taky. Utíkejte. Zachraňte se.
2: A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili čmeláci. Ale kdo?
5: Já!
2: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
5: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout.
2: Řekla slepice. Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
5: Říkala jsem slezte a nespadněte.
2: Kvokala mrzutě ta slepice.
5: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
2: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
5: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
2: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
5: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
2: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
5: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř.
2: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy.
6: No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
5: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
2: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: chceteli malovaní, dejte aspoň bílí. Slepice si snese, si snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, s Bohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem tě také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak naschledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmeloud,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Ty, ta, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmeloud. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím, sezobnu tě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: o hroznech, které rostly vysoko. Už dávno neměla liška takový hlad. A jako z udělání nebylo do čeho kousnout. Táhla se schlíple k vesnici, kde doufala ukořistit něco na zub. Cestou přišla k vysoké zdi a přes ní visely hrozny vína. Když liška uviděla zralé plody, v nichž slunce jen jiskřilo, samou chutí se jí začaly zbíhat sliny. Opatrně se rozhlédla a když nikoho neviděla, mlsně natáhla krk a co jí síly stačily, odvážně vyskočila. Ale marně, hrozny rostly příliš vysoko. Liška na ně nedosáhla. Jen jí zuby cvakly na prázdno. Vyskočila podruhé, ještě výš, ale na hrozny zase nedosáhla. Div si jazyk nepřekousla, jak jí znovu zuby cvakly na prázdno. A tak se odrazila po třetí s vysoko nataženým krkem, ale jen slabě rozhoupala nejnižší hrozen a bezmocně se skutálela ke zdi. Zklamaná a zlostná schlíple stáhla ohon a na hrozny se už ani nepodívala. Jen sliny polkla na prázdno a když odcházela, pro útěchu si říkala, to bych tomu dala, zbytečně bych se namáhala, ať si visí. Co je mi po nich? Jistě jsou ještě kyselé, trpké. Kdo by je jedl? V té chvíli se podobala člověku, který haní a pomlouvá vše, čeho sám nemůže dosáhnout a co nemůže dokázat.
1: Jednou dávno byly takové divné dny. Buď to bylo moc horko a všechno vyschlo, pak zase pršelo a všechno se zatopilo, potom nějací lupiči vykopali pod zemí tunel a odnesli ze všech bank peníze, které tam byly. No, těžko bylo v naší republice. Nemohli jsme si koupit třeba tramvaje, tak se muselo chodit pěšky, někdy i moc daleko. Chybělo na nové domy a lidé neměli kde bydlet. Chybělo na školy, aby se děti měly kde učit a tak. Některé děti sice měly radost, že nemají školu a že mohou lítat po ulicích a lumpačit, ale za chvilku se už začaly nudit a tu novou školu si přáli. Ale nedalo se nic dělat, penízky byly pryč. A než se zase dají dohromady nové, to trvá. A k tomu všemu ještě večer ve zprávách v televizi říkali, že pan prezident onemocněl. Ještě tohle. Zrovna bylo potřeba podepisovat všelijaké důležité listiny a nikdo jiný než on to nemohl udělat. A hlásili, že přijedou nějací slavní doktoři z ciziny a pana prezidenta vyléčí. Skutečně. Přijel profesor ten a doktor tamten, přišli k panu prezidentovi, prohlíželi ho, pokyvovali hlavami, profesor ten do něho zapíchal píchátka a pumpoval z něho krev pumpičkami, doktor tamten zase do pana prezidenta cpal červené, modré, zelené, žluté prášky a nutil ho to zapít všelijakými limonádami, až byl pan prezident celý rozpíchaný a nalitý jako balón. Ale dobře se mu neudělalo. Naopak, bylo to čím dál horší a horší. Ležel jako Lazar a jen bědoval. Ach, ich ouvej, proč mě je tak špatně, co jsem to jenom snědl? Přitom už vlastně nic nejedl, jenom ty léky a injekce. A jsem tam s bídou podepsal nějakou listinu. Tak ty doktory vyhnali a pozvali zas jiné. Dokonce přiletěli letadlem a hned z letadla natáhli nějaké hadice až na hrad. Jednu dali panu prezidentovi do pusy, druhou do ucha, třetí do druhého ucha, čtvrtou bůh ví kam a ještě kolem něho tancovali. Nakuřovali ho a zpívali různá zaříkávadla. Třeba vyjdi, vyjdi z těla ven, když je člověk nemocen, s nemocí se musí prát, tu přec nikdo nemá rád. No tak vyjdi, nemoci zlá, urputná a strašně vlezlá, zaříkám tě kouzlem tajným, vstaň a choď, ty muži bájný. Ale nic to nepomohlo. Tak doktoři odletěli s nepořízenou. A ještě nás pak pomlouvali, ale co? Jen pan prezident pořád ležel, listiny se hromadily, už je skoro ani nepodepisoval a to bylo na pováženou. Všude hrála smuteční hudba, taky už přišel podzim, mrholilo a celé to bylo takové na nic. V televizi ukazovali obrázky z doby, kdy byl pan prezident ještě zdrav a vesel. Tatínek se na to díval a řekl mamince, chudák. A maminka povídala, však my jsme taky chudáci a nás nepolituje nikdo. Měla sice trochu pravdu a tatínek jí to taky řekl, máš sice pravdu, ale aspoň jsme zdraví a máme se rádi. A to teda pravda byla. A maminka to hned potvrdila. To máš teda pravdu, řekla tatínkovi a začala mu dávat pusy na ucho a na krk. Jenom na tvář se nemohla trefit, protože tatínek ji trošičku odstrkoval. A to tehdy obyčejně nedělával. Přitom mamince říkal, počkej, počkej, a mával rukou. Maminka nevěděla, co se děje. Udiveně hleděla na tatínka a ten zase na televizi, kde ukazovali, jak pan prezident podepisuje listiny. Vždycky si vzal listinu, chvíli ji četl, přitom si dal do pusy plnici péro, cumlal je, pak podepsal, odložil a vzal další listinu. A tak pořád, celé hodiny. Někdy dokonce vzal nějakou barevnou tušku, zamyslel se, pokousal, pocumlal, vyndal z pusy a napsal na okraj listiny nějakou poznámečku. Tatínek jen vyskočil. Už to mám! V tom ukázali v televizi pana prezidenta, jak leží celý bledý, oči zavřené a v takovém malém okýnečku povídá hlasatel. Tady, na hradě, odkud vysíláme přímý přenos, si už nikdo neví rady. A objevil se obrázek sálu, kde moudré hlavy seděly a kroutily hlavami, jakože nic nevymysleli. A hlasatel pokračoval. Obracíme se proto na vás, vážení občané, pokud byste na něco přišli, zatelefonujte na číslo a tak dále. Tatínek vzal telefon a volá tam. Představil se, řekl adresu a povídá. Na něco jsem přišel. A oni hned. Posíláme pro vás helikoptéru, aby to šlo rychle. Maminka měla trochu starost, jen abys mě pak nepřišel domů o hlavu kratší. Tatínek pravil žádný strach, všechno dobře dopadne. Dal mamince pusu a běžel před dům. Tam už čekala rychlá stíhací helikoptera, tatínek nasedl a už letěli. Na hradě už čekali tatínka celé zvědavé ty moudré hlavy. A tatínek řekl, vážení poslanci, senátoři, ministři, profesoři, docenti a vůbec. Viděli jste, jak pan prezident pořád cucá to plnicí péro a ty pastelky, když čte listiny? A oni, viděli, viděli. A tatínek na to. To je právě to, co pan prezident nesmí dělat. To je strašně nezdravé. Pan prezident je teď plný ingoustu a rozkousaných pastelek a proto je nemocný. Dávejte mu týden jen suché rohlíky a čaj bez ničeho a bude zdravý. Jen už nesmí nic cucat a kousat. Dejte k němu někoho, kdo se bude dívat a kdyby zase pan prezident začal, tak ať ho z moci úřední plácne po ruce zlatou plácačkou. A já zase půjdu, tak naschledanou. S panem prezidentem udělali, jak tatínek říkal. A za týden byl jako rybička, veselý a zdravý. V televizi pak ukazovali, jak u něho sedí ten s tou zlatou plácačkou a dává pozor. Ale pan prezident byl už opatrný a do pusy nic nestrkal. A napsal tatínkovi pěkný dopis, že mu moc děkuje a poslal mu krásný dárek. Byla to jeho vlastní fotografie. Sám ji podepsal neocumlaným perem a pak nechal zarámovat. Jenomže se nějak při stěhování ztratila nebo co, takže teď nikdo neví, kde je. Škoda. Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
2: Jednoho rána se Ctibůrek probudil a co nespatřil. Dveře byly pootevřeny a za nimi zasněžená louka, sníh na stromech a rampouchy pod střechou. Opravdu první sníh. Jenže otevřenými dveřmi to číšelo. Stíbůrek si přetáhl peřinu přes hlavu, ale táhlo mu na cumel. Přetáhl si přes cumel, ale táhlo mu na krk. Maminka tu nebyla, aby dveře zavřela. Tatínek už asi dávno odešel do práce. A tak se Ctibůrek vyhrabal z postýlky a ťap, ťap, ťap, že si zavře sám. Dveře však zavřít nešly. Vždycky jen vrzly a zase se sami otevřely. Nakonec je Ctibůrek pořádně přibouchl, opřel se o ně ramínkem a že otočí klíčem. Šlo to stěžka. Klíč ne a ne se pohnout. A kdyby Ctibůrek vší silou nehekal, snad by se mu je ani nepovedlo zamknout. Ale že hekal hodně nahlas a svědomitě, tak zámek udělal najednou cvak a bylo zamčeno. No, pak hop do postýlky a už mu táhlo ani na cumel, ani na krk. Ne, ne, bylo mu takové vlaje, takové hájavé teploučko, že rázem usnul, jako když ho potopí. Usnul a zdálo se mu, že je hon, že okolo chaloupky chodí honci a klepají na stromy. Tek, tek, tek, tuk, tuk, tuk, aby vyplašili zajíce. A najednou zjistil, že to není sen, že opravdu někdo klepe, ale na okno. Když si Ctibůrek vydýchal v lidových květech na skle malý průzor, viděl, že to je maminka. Maminka s otýpkou dřeva v náručí a v pyžamu. Ctibůrku, volala, odemkni a pust mě dovnitř. Nebohá maminka skočila jenom prodřivý do kamen a Ctibůrek ji zatím zamkl dveře. Hned maminko sliboval, už to bude. Ale nebylo to ani hned, ani už, ani za chvilinku a venku mrzlo, až hřebíky praskaly. Pospěš si, miláčku, je mi hrozná zima. Drkotala maminka zuby. Hned, maminko, hned, volal Ctibůrek, ale za chvíli se přišupral k oknu. Ono to, maminko, nejde. Maminka vytřeštěla v oči, ale půjde to, broučku, musíš otočit klíčem od okna. Zkusil tedy otočit klíčem od okna, ale ani od okna, ani k oknu to nešlo, ačkoliv hekal mnohem víc, než když dveře zamykal. A za dveřmi stála fialová maminka a zuby jí klepaly jako lípové dřevášky.
3: Ono to, maminko, pořád nejde. Začal natahovat moldánky a tušil, že provedl něco hrozného. Tak pojď aspoň otevřít okno, maminka, na to. A už mu neříkala ani miláčku, ani broučku. Toužila jenom strčit si nohy do kapes, kdyby to šlo, protože venku byl mráz jako křen. Jenže okno bylo zamrzlé a Cíburek marně cloumal okenní klikou. A tak se dal do bregotu, protože už nevěděl, co si počít. Nevěděl, jak dostat ke kamnům maminku, která stala venku skřehla jako rampouch a z očí koukali rákosky. A široko daleko nebylo nikoho, kdo by jí pomohl, protože bydleli na samotě. Tedy pomoc už nebyla daleko, ale ani Cibůrek, ani maminka o ní nevěděli. Po cestě kráčel pan Haj. Vyšel ze zátočiny a nemohl věřit svým očím. Kdo to tam hopká a poskakuje v pyžamu pod okne? Říkal si, je to Cibůrkova maminka nebo není? Co to je za nápad v pyžamu na takové zimě? A co to provádí? Proč dělá dřepy, předklony, úklony a záklony? Proč se nejde raději zahřát do světnice? Maminka opravdu dělala dřepy, předklony, úklony a záklony. A kdyby Alík nebyl zamčený se Cibůrkem ve světnici, lítal by kolem jako pominutý. Čekal by střeštěje. A byl by radostí bez sebe, že má maminka hned po ránu takový smysl pro psinu, že dělá takhle kratší věci. Pan Hajný byl z toho jako v Jeříkově vidění. Na mou duši divil se, ona teď dokonce kluše, předpažuje, vzpažuje, upažuje, zapažuje a rozpažuje. Je to opravdu Cibůrkova maminka? Ta přece nikdy nebyla na takový raný tělocvik. Na to se musím podívat zblízka. Přišel právě včas, aby zachránil, co se zachránit dalo. Pro něho bylo hračkou vyšroubovat zámek, vpustit maminku v pyžamu do světnice, pak zámek zase přišroubovat a ještě se přimluvit za Cibůrka, aby nedostal. Za chvilku byla maminka ve svetru, v kamnech veselé praskalo a na stole stál horký zlatavý čaj a linecký koláč s rybízovou marmeládou. Nemít doma ten čaj, říkávala pak ještě dlouho maminka, nevím, jak by to se mnou dopadlo.

0: Myšandy a myšpekulíni, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá a určitě rychlejší než ten nejrychlejší elektrický kartáček na pucování zubů. Šmejdím a šmejdím. Myškuju kolem klávesnice a z rovinka mě něco zubaťáckýho přišlo pod oko. Tak vám to hned šupajdím říct. Narazila jsem na článek očištění zubů. Ale nebojte, pohoda, nebudu vám dávat naučnou přednášku o tom, že je dobrý čistit si zuby. To ví přece každej. Psali tam ale fakt zajímavý věci. Možná by vás to samotný ani nenapadlo, ale ne všude na světě si čistějí lidi zuby kartáčkem a pastou, tak jak to dělá většina z nás. Povím vám, co jsem se tam dočetla. Jo, říká se, jiný kraj, jiný mrav. V čištění zubů to vážně platí. Na jiných světadílech nebo v různých chudých zemích vůbec nemají tušení o tom, co je to pasta nebo zubní kartáček. Buď si zuby nečistějí vůbec, fuj, nebo to dělají úplně jinak. Jak? No hned vám to povím. Nejčastěji si je čistěj větvičkama ze stromů. Takovejma pravěkejma kartáčkama. Rozpulej větvičku a těma dřevitejma vláknama si pak šmejdlíkujou po zubech sem a tam, až je mají čistý. A některý stromy mají v sobě dokonce látky, které zuby chrání před kazem anebo osvěžujou dech. To ale není všechno. Píšou tu, že v různých zapadlejch vesnicích ve světě si zuby čistějí třeba jen tak. Prstem, kouskem cihly, dřevěným uhlím, prachem, solí nebo dokonce popelem. Jenže takhle si zuby tak akorát ničí, protože jim narušujou sklovinu. Brr, tak to už je snad lepší i ta větvička. Víte ale, co je to nejdůležitější? Že lidi v zemích s odlišnýma zvykama, který se týkají čištění zubů hlavně, jedí úplně, ale úplně jiný věci než my. Neládujou do sebe tolik cukru a jiných jedlejch, ale obr nezdravých věcí, které způsobujou kazy. Pro nás je dobrý vědět, že čištěním zubů ještě nikdo nic nepokazil. Takže musím zklamat všechny ty, kteří doufali v nějaký převratný objev, díky kterýmu jim tahle starost odpadne. Je mi to fakt líto, ale nezoufejte. I z čištění zubů se dá udělat aspoň malinká zábava. Běžím šmejdit dál. Mějte se. Písklata.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

Nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tvou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Jak si rákosníček neporadil s duhou? Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
2: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
1: Správně, rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
2: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
1: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
2: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
1: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
2: To zrovna ty žábo,
1: odsekl rákosníček.
2: Jen se dívej a něco uvidíš.
1: Tak. Rosnička, jen se dívej, souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženínu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
3: No, ne, rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
2: Ano, prosím, v tu ránu zajisté, drmolil skřítek. Když v tu ránu, no, tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
1: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
3: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
2: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
3: Omlouval se Skřítek.
2: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
4: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem a to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
2: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
3: Vykrucoval se Skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit.
4: Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal.
2: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále.
3: Vymlouval mu to Rákosníček.
2: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
4: Mlčet, Rákosníček, mlčet, rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení, pal.
3: A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha. Ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
2: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
3: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčáníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli Rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
2: Já vím, přerušil jí Skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš Rákosníček.
3: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

0: Ano?
1: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
0: Kterého myslíš?
1: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
0: No, to já...
1: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
0: Jo, tak to byl pštros.
1: Špros?
0: Pštros.
1: Pštros?
0: No, ano.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
0: Ach, jo.
1: A bábinko?
0: No, co je zase?
1: Co je ten pštros? Zač?
0: No, to je obyvatel Afriky.
1: No, nazdar!
0: Co je?
1: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
0: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
1: Mohla.
0: Ale nemohla.
1: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
0: A to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
1: Zvířat? Snad ptáků, ne?
0: No, ještě ptáků, no. Když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším. Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
1: No.
0: No?
1: No. I tak třeba 5 slonů.
0: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
1: Že je velký.
0: No a?
1: A tlustý.
0: A
1: má silnou a vrásčitou kůži.
0: A proč?
1: Protože se špatně žehlí.
0: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
1: Aha.
0: A Máničko?
1: No.
0: Nech už těch hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
1: Co bych tam dělala?
0: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
1: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
0: A co?
1: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
0: A proč na ten jih odlétají? Aha.
1: Protože pěšky je to daleko. Aha.
0: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
1: To nevím.
0: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena,

0: Vytáhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Amuři už zase nedělali nic. Včera se poveselili u pivovaru a dnes byli pomalí a ospalí jako perloočky, které s takovou chutí pronásledoval Lin Silvestr, protože se nehýbali taky skoro vůbec. A když nikde nebylo vidět jejich atamana Borise, nestála dnes čistící a muří práce dočista za nic. Dokonce dnes nespívali ani to svoje Hej, úchně.
1: Takhle tady budou tisíc let.
2: No, je pravda, že dnes se obzvlášť dvakrát nepřetrhnou. Měli by se trochu rozhejbat. A vůbec, kde mají náčelníka?
3: Boris je nahoře u vesničky. Tam, co se Rokyťák z hor vlejvá do Pardoubku.
4: Jejda! Ať pro Borise teda někdo dopluje, aby rozhejbal.
3: Vypadal nějak smutně a vůbec nic neříkal.
4: Třeba ho něco bolí. Musíme mu to říct. Když je náčelník od Amuru, tak se mu musí říct, že se dneska Amuři nepasou a tráva je tu pořád.
2: S Borisem se něco děje. Něco asi nebude v pořádku. Plul jsem před chvílí kolem. Stojí v proudu potoka, divně kouká, jakoby do dálky a zpívá takovou smutnou písničku. Potom se zatočí na místě, vystrčí hlavu z vody, poliká vzduch náramnou chvíli, hned na to se položí na bok až úplně dole u dna a zase zpívá tu smutnou písničku. A tak pořád dokola.
5: To nebude jenom tak. Buď je Boris zamilovaný, což tady nepadá v úvahu, protože tady žádní bílí amurky z východu nejsou, a nebo se mu po nějaký amurce tam z východu stejská.
4: Tak co budeme dělat, Felixi?
5: Co můžeme dělat, Josef? Dočista nic? A jestli se mu stejská po bílý amurce tam u nich doma na východě, tak už nepomůže vůbec nic.
3: Měli bychom plout za Borisem. Třeba bude rád, když nás bude mít kolem sebe. Nebude se mu stýskat a až uvidí třeba mě.
5: Tak se rozpláče štěstím, protože jste krasavice japná k nerozeznání od takový bílý amurky z východu. Teda až na tu hlavičku, zuby, štíhlou líny a spoustu dalších úplně stejných detailů. Amuři jsou na baculky, dámo. Vždyť neradšte se hněvat, krasavice úžasná. Vždyť vy vypadáte spíš jako žralok, než jako amur.
3: To nech spíš na Borisovi, ty nezdvořáku. Třeba je zrovna na štíhle a ne na baculaté.
5: No jo, ženská a kulturista. Co si od Borise slibujete? Vy ráčíte bejt štíka a on je amur. Vy jste, pokud vím, masožravec, on vegetarián, alespoň podle Šťovíčka.
4: Aneška má pravdu, Felixi. Mohli bychom se alespoň trošku podívat, jestli Borisovi opravdu něco nechybí.
3: Nevím, jak vy, ale já pluju za Borisem.

0: To je opravdu moc a moc smutná písnička. Jenom nevím, o čem je.
1: Ta písnička se jmenuje Zdeňka Razin. Poslouchám už hezkou chvíli.
2: Uslyšeli zprava? A on tam na kameni, co ho do rybníka schodil krakonož z hor, seděl skokan Lumír, co dřív učil malé žáby zpívat.
1: Je to moc smutná písnička o atamanovi, který dal řece vol ze svoji nevěstu, protože se mu kozáci posmívali.
3: Ty tu písničku znáš, Lumíre?
1: Moc dobře ji znám.
3: Tak běž zpívat s Borisem. Třeba bude mít radost.
4: Chtělo by to koňku Bambínu, to by byl nářez. Ale kde je její konec?
1: Kde by? Je tady se mnou, jenom ji nevidíte, protože je malá a je tady za kamenem.
4: Tak na co se čeká? Když to bude k setu, uspořádám zase koncert.
5: Za

0: Je dobrý vědět, že má jeden ještě přátele. Myslel jsem, že nás tady nevidíte rádi. A když jsem ráno uviděl ten obraz na vodě, padla na mě taková tíha. Smutek. Vzpomněl jsem si na domov, na tu obrovskou řeku Volhu, kde jsem vyrůstal. Na sítěny a rákosí kolem. A tak mě napadla právě tahle písnička. A potom taky je Kateřina. Byli jsme pořád spolu. Pak mě vylovili a prodali jako otroka do západní Evropy, abych spásal rybníky. Právě to bude 5 let. Už je to pryč. Děkuju. Děkuju vám.
1: A potom to uslyšeli zase všichni. Po hrázi popíhal porybný šťovíček a mluvil hodně nahlas. No a to by mě zajímalo, který mamla zase neuvázal loďku. Kolik mám ještě napsat cedulí, že je ta loďka jenom pro porybnýho? Ptal se sám sebe a bušil pěstí do veliké plechové tabule tam, co měl loďku vždycky přivázanou a kde teď nebylo nic. Rybářská pramice se tiše houpala akorát uprostřed rybníka Pardoubek a porybný nemohl připadnout na nic, co by loďku dostalo zase ke břehu.
2: Jak pak je tady asi hluboko? No, tu mě až tam dál. Tady by nemuselo být tolik. Jenomže je tam bahno, no, musím plávat. No jo, ale umím já vůbec plávat?
3: Někdo odvázal Šťovíčkovi pramičku.
4: Má si ji hlídat. Či je to pramice? Porybnýho. Kdo si ji má hlídat? Porybnej, no tak.
5: Jenomže on na ní jezdí taky ještě Frolík s Imlaufem.
3: Frolík s Imlaufem jezdí jenom, když je v pivovaru zlevněný den a mají pivo v lahvích za polovičku. A to bude zítra týden.
0: To nebyl Imlauf s Frolíkem. To byl Kuba s Haničkou.
6: Kuba s Haničkou?
0: No jo, Kuba s Haničkou. Pluli na člunu hned za raní mlhy. A to mě právě připomnělo tu písničku o řece Volze.
3: A proč plul Kuba s Haničkou ráno na lodičce po rybníku? V mlze?
0: Vypadalo to, jako by se chtěli oba taky utopit. Jako v té smutné ruské písničce.
4: Proč by se chtěli hnedka topit, když jsme Kubovi nedávno setřásli nekalou konkurenci z krblíka Frolíka? Takže je teď milej Kuba na seznamu nápadníků, teda pokud kráčí vohaničko jasně v čele tabulky a s pěkným náskokem první.
3: Protože už je zase všechno jinak. Frolík už zase nechce dát Kotykovi louku a tak je všechno při starém. A Kotyk už zase slíbil Haničku Frolíkovi.
7: Ach jo, na světě je tolik smutku.
4: Zdá se, že má náš kámoš Frolík strašně krátkou paměť. Není to tak dávno, co se ten dobrák dušoval, že s Haničkou a Kotykem nechce mít nic společného, zejména domácnost a příbuzenský vztahy, když ho tak nádherně vyukal náš vzácný přítel sumec Horibír.
5: Ale kde je Kuba s Haničkou teď?
3: Boris říkal, že pluli na lodičce z rána a za mlhy.
4: To může být, ale kde jsou vlastně teď?
7: Lodička tady pluje, ale je prázdná. Asi už se utopili.
3: Ale v rybníku Kuba s Haničkou nejsou, to bych musela vědět.
0: Já jen viděl Haničku stát na břehu. Mávala Kubovi a ten na ní volal, že se sejdou na nebesích. Pak mě přepadnul ten smutek a musel jsem nahoru k potoku.
4: Takže Hanička hupsla na břeh a Kuba se zřejmě plavil k dalekým břehům, teda na druhou stranu Pardoubku a zřejmě sám.
0: Když si tak vzpomínám, tak to tak asi bylo. Zřejmě. Takže se asi utopil jenom Kuba, když volal na Haničku, že se ještě dnes večer sejdou na nebesích.
5: Kuba říkal, že se ještě dnes sejdou s Haničkou na nebesích?
0: Takhle přesně to Kuba říkal.
7: Chudák Hanička. Kuba je na nebesích a večer tam za ním musí Hanička, když se tam mají potkat. Je to smutný svět. Hlavně, že se budou mít rádi i na nebesích.
5: Tak to tedy je. Dneska se budou mít rádi na nebesích. Tak to je dobré. Všechno, jak má být, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ty seš ošklivej a zlej, Bartoloměji. Kuba je na nebesích a Hanička tam bude večer za ním a ty se raduješ.
5: Bodeď bych se neradoval. Nikdo se neutopil a nikdo se neutopí. Nebesa jsou támhle ty vršky za vesničkou Brtev. Hned vedle Hůrky. Jo, jo, ty vršky nad vesničkou Brtev se jmenují Nebesa.
4: Dejme tomu slovutný mudrci, ale to pořád nic nemění na věci, že kotik Haničku Kubovi stejně zase dát nechce. Naopak se zase zdá, že jí chce zase zaprodat Frolíkovi za kousek podmáčený loučky. Takže Stěnka razin, Nestěnka nerazin, jsme pořád tam, co jsme byli ráno, teda před chvilkou. Jen na nejvíc zapotřebí Frolíkovi tu veselku jednu a provždy vyhnat z té jeho plešatý hlávky. Jde se na to. Potřebujeme tu loďku dostat ke břehu, Stěnko rázine.
1: A tak se obrovský Boris a jeho bohatýři opřeli do rybářské pramice porybného šťovíčka a ve chvilince ji dostrkali ke břehu. Přesně na to místo, kde stála vždycky. Dostrkali ji tam právě v tu chvíli, kdy se na hrázi objevil se svým novým rybářským cajkem ženitbou posedlý Frolík a zálibně si prohlížel stříbrnou hladinu rybníka Pardoubek, jako by mu patřila stejně, jako ta důležitá loučka nad Demlejnem pod Demlejnem. A jak tak Frolík mžourá na třpitící se hladinu dostal právě v ten moment okoun Félix, ten válečný, námořnický, těžký a ještě k tomu dělostřelecký nápad.
4: A muži zpátky k lodi, ostatní doprostřed Pardoubku a skotačit, skotačit, vyskakovat z vody, plácat sebou o hladinu a velkokníže Horimír bude tý dobroty a bude chvíli poukat na hladině, jako když odhání jinýho sumce. Ostatní čerzit, čerzit, čerzit, čerzit.
8: Dneska ty ryby nějak moc tlučou. Jestli mě sluch nešálí, vyplul ze dna i ten trofejní sumec. Jenomže koho to straší? Já myslel, že je tu sám. Že by jich tady bylo víc. To by stálo za zkoušku. Jenomže jsou nějak daleko od břehu. Tam nedohodím. Ale co? Půjčím si šťovíčkovou pramici. Stejně do oběda nevytáhne paty z hospody podrází.
1: Sotva však skočil do loďky. Začaly se s ním dít moc prapodivné věci. Tak nejdřív loďka vyplula sama od sebe, ještě než stačil překvapený Frolík nasadit vesla do havlinek. Potom pramička úžasnou rychlostí obeplula celý Pardoubek dvakrát dokola. Potom doplula do prostředka a začala se točit na místě, jako váška nad tůní. A kolébat se, div se nepřevrhnula. No to už byl Frolík, ale celý bledý jako měsíc v úplníku a spocený, jako by právě zase vylezl z vody.
9: Čáry. To není nic jiného než čáry. Zase je tady vodník. Skutečnej, opravdovský vodní vodník. Má pokladno nedobytná. Ono se mi to posledně nezdálo. Je tady zas. A já mu minule slíbil. No jo, ale nesplnil. A teď to tady mám. Teď to odskáču. To je můj konec. Tu kotikovic Hančí mi byl čert dlužnej. Ať si kotik celou svou krásnou a mladou Haničku nechá. A tu moji podmáčenou louku taky!
1: Křičel Strachy na celý rybník, že to muselo být slyšet až ke stoletým dubům nahráz a taky, že bylo. Protože se hnedle v tu chvilku nahrázy objevil porybný šťovíček a hned uviděl Frolíka. Ten vesloval, až už ani nemohl a pořád stál na tom samém místě uprostřed pardoubku. Ať se na místě propadnu, až na dno rybníka, jestli neuhodnu, co ho tam tak fest drží. Ať už do smrti piju jenom vodu, jestli nevím, kdo ho tam drží. Já tě slyšel, Frolíku.
9: No, Dick, aspoň mě to rozsvědčíš v hospodě. Hančí se pro sebe sám vodník. Už podruhý na mě zkouší ty svý kejkle, abych mu šel z cesty. Když mu to zarazíš, máš u mě každý den jednu chytrou.
1: To si dám líbit. Tak už ho pusťte, pověděl potom tiše dolů k vodě.
3: Vidíš, Bartoloměji, že nám nakonec amuři byli k užitku.

0: Zajíci a žáby. Poslouchejte bajku o tom, jak slabost jedněch může být pro druhé útěchou. Ušatí zajíci, kteří celý dlouhý čas bezstarostně hopkovali po polích, zesmutnili. Všechna zvířata se nám smějí, opovrhují námi, že jsme zbabělí. Nikdo si nás neváží, každý spor prohrajeme, z boje vždy utečeme. Kde kdo nás přemůže? Naříkali. Opravdu jsme zbabělí. Nejlíp bude, když svůj bídný život skončíme. Rozhodli se nakonec k hroznému činu. Chtěli všichni najednou skočit z vysoké skály rovnou do jezera. Potupný život, jaký vedli, nemohli déle snášet. Jednou o půlnoci, když měsíc jasně svítil, stanul smutný průvod na vrcholu skály. Pod ním se v hloubce leskla hladina jezera. Žáby sedící v rákosí na břehu zaslechly dupot zaječích tlapek a tuze se polekali. Jedna po druhé ve zmatku naskákali do vody. Žbluňk, žbluňk a žbluňk a žbluňk, znělo tichou nocí. První zajíc v řadě to uslyšel, šťastně se rozesmál a zvolal. Stůjte, přátelé, není třeba vrhat se do propasti. Život je krásný, vždyť jsou na světě tvorové daleko zbabělejší než my. Po těch slovech do zajíců, jako když střelí, rozprchli se do všech stran a od těch dob si už žádné starosti nedělali.
1: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.

0: tam nemám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou. Utečte! Všichni pryč! Volal. My taky? A proč? Chtěli vědět Čmeláci. Protože je zuřivá! Vykřikl kvapník. Já chvátám! Chvátejte taky! Utíkejte! Zachraňte se! A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili Čmeláci. Ale kdo?
2: Já!
1: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na Čmeláky mířil ostrý zobák a hledělo rozhněvané oko.
2: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Řekla slepice.
1: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
2: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
1: Kvokala mrzutě ta slepice.
2: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
1: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
2: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
1: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
2: Abych potom přestala být zuřivá a smutná. Dala bych se s radostí do tance.
1: Řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
2: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté. A bylo celé bílé. A uvnitř.
1: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy.
3: No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
2: Uvnitř bylo žluté kurátko, ko.
1: Špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo. No honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. Přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: chceteli malovaní, víte aspoň bílí. Slepice si snese, si snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, s Bohem.
1: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku? Chtěli vědět čmelda s Brumdou. Malovaná vejce? Kde jsi je vzal? A slepice se přidala. Pa, pa, pa, to jsem tě také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná pa, pa, pa, vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla. Tví, ta, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmelout. Usmívali se čmeláci. Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude, hrozila slepice. A ještě chytím se zobnutě jako malinu. A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

Dobrý večer, děti. Nastal nedělní večer. Sedmý večer, kdy malý chlapec Hjalmar čekal na Ole Zavřiočka a jeho vyprávění. Včerejší sobotní vyprávění přerušil starý portrét na stěně, obraz Hjalmarova dědečka. Dnes měl chlapec obavy, jestli se proto Ole neurazil a úzkostlivě ho očekával. Víme, že Ole Zavřiočka přichází až se setměním, když děti už usínají ve svých postýlkách. Přistoupí k ním, lehce jim dýchne za krk a hned jim stěžkne hlava. Ale vůbec to nebolí. Ole Zavřiočka to myslí s dětmi dobře a přeje si jenom, aby byly klidné a tiché, jinak by jim nemohl vyprávět své příběhy. Přichází v kabátku, který se třpití zeleně, rudě i červeně a pod každou paží drží jeden deštník. Na jednom z těch deštníků jsou obrázky, ten otevírá nad hodnými dětmi a těm se pak celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. Na druhém deštníku není vůbec nic a ten Ole rozevře nad neposlušnými dětmi, které nedovedou dobře spát a když se ráno probouzejí, nepamatují si ze snu ani to nejmenší. Po sedmé vkročil Ole Zavřiočka do Hjalmarovy jizby a usedl na pelest jeho postýlky. Pak rozevřel obrázkový deštník a v jizbě s ním byl hned i nedělní příběh.

0: Dobrý večer, pozdravil Ole. Chlapec mu odpověděl na pozdrav, ale pak hned přiskočil k pradědečkovu portrétu a obrátil jej obličejem ke stěně, aby jim zase neskákal do řeči jako včera. Tak už začni vypravovat, prosil Hjalmar. Vypravuj třeba o domýšlivé látací jehle, nebo o kohoutí kůstce, která se dvořila kůstce slepičí, nebo o pěti zelených hrášcích, které přebývaly v jednom lusku.
1: Ne,
0: řekl Ole zavři očka. Dnes nebudu vyprávět o pěti zelených hrášcích, ale jenom o jednom jediném zeleném hrášku.

Byl jednou jeden princ a chtěl se oženit. Ale chtěl si vzít za ženu jen opravdovou princeznu. Sjezdil celý svět, aby takovou našel, ale u každé se vždycky objevilo něco, co nebylo docela v pořádku. A tak se pokaždé vracel zpátky domů smutný, protože po opravdové princezně velice toužil. Až jednou večer se stalo něco neobvyklého. Byl tehdy hrozný nečas. Blízkalo se a hřmělo, lilo jako z konve, bylo příšerné počasí. A tu někdo zaklepal na zámeckou bránu. Starý král obul boty a šel otevřít. Před branou stála princezna. Ale pro pána, jak ona to v tom nečase vypadala, voda jí stékala po šatech, kapala z vlasů a vytékala i ze špiček střevíců, ale říkala, že je opravdová princezna. Trvala na tom.

Stará královna si noční návštěvu zamyšleně prohlížela. Inu, však my už se dozvíme, jestli jsi princezna nebo ne. My už se dozvíme, co a jak. Říkala si pro sebe, ale nahlas ani slovo. Šla do ložnice, sebrala z postele všechny perliny a žíněnky a na samé dno postele položila malý hrášek. Pak vzala 20 žíněnek, ustlala je na hrášek a na žíněnky narovnala ještě 20 peřin s prachovým kajčím peřím. A do té postele pak princeznu uložila. Ale všechno to pohodlí nedokázalo princezničku uspat. Stále měla před očima tvář mladého prince, který se na ní zářivě usmál, když vešla do zámku. Ten úsměv ji znepokojoval a odháněl od ní spánek. Rovnala si všelijak pološtáře, aby rychleji usnula, když tu cvrnk. Na zem se skutálel maličký hrášek. Princeznu nenapadlo, že jej tam nastražila stará královna. Myslela, že se tam dostal náhodou a bránil jejímu spánku. Ráno se jí ptali, jak se jí spalo. Hrozně špatně, zanaříkala. Pod peřinami ležel maličký hrášek a tak mě tlačil, že jsem nemohla usnout. Je to opravdová princezna, zašeptala stará královna králi. Je opravdová, když ucítila pod 20 žíněnkami a 20 prachovými peřinami hrášek, tak jemnou pleť nemůže mít nikdo jiný než princezna. A mladý princ si ji vzal za ženu a hrášek se dostal do muzea, kde je ještě dnes vidět, jestli se ovšem nestratil.

Skončila neděle, Ole zavři očka, tiše prošel dveřmi Hjalmarovy jizby a zmizel v noční tmě, protože skončil sedmý den jeho vyprávění příběh nedělní. A neděle je přece sedmý den v týdnu. Dobrou noc.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci. Lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný, syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkli do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a ovšem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimoděk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý, a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal polibky. Tím mu naznačoval, že mu přeje vše dobré, hlavně šťastnou cestu. Jan přemýšlel, co krásného v dalekém světě uvidí, a kráčel stále dál a dál, tak daleko, kde dosud nikdy nebyl. Procházel neznámými městy, potkával neznámé lidi, byl daleko v cizině. První noc nenašel nocleh, a tak ulehl do kupy sena na louce. A zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a modré nebe nade vším je mojí ložnicí. Kobercem je zelená tráva s červenými květy, kytice mám z planých růží a bezu a místo umyvadla potok s čirou čerstvou vodou. Rákosí v potoku se uklánělo sem a tam a přálo mu dobrý večer a dobré jitro. Měsíc svítil jako veliká noční lampa, visící hluboko pod modrým klenutím, jehož závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: Dobré jitro, dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle. Zvony vyzváněly, zvali do svatost

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

0: Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr, opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo. Foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen přivřené a tak Jan vklouzl dovnitř. Zde chtěl přečkat nepohodu. Skrčím se do kouta, řekl si. Ach, jsem už tak unavený, že si zasloužím odpočinek. Posadil se, sepjal ruce, pomodlil se večerní modlitbu a dřív než se nadál, spal. Venku blýskalo a hřmělo. O půlnoci se probudil. Bouře se zatím přehnala a měsíc svítil jako rybí oko. Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista. Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstit, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 dolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže.
1: Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý.
0: Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálila dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v záři měsíce sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce, nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
2: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
2: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť

0: papradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan i hned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. Ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
1: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařená a podivným způsobem pokyvovala hlavou. Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou. Dala tedy pruty a sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vstyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil. Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan. Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh. Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín. A šli zase hodný kus cesty dále. Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak. Ne, to není mrak. Nýbrž pohoří, nádherné pohoří. Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách. Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé hvozdy zvedaly své vrcholy k nebi a kde skály byly veliké jako město. Bez zapocení by se tam nedostali, a proto šel Jan a jeho kamarád do hostince, aby si nejdříve řádně odpočinuli a nabrali nové síly k zítřejšímu pochodu. V hostinci bylo shromážděno mnoho lidí. Vystupoval tu totiž komediant s loutkami. Postavil si zde své divadlo a lidé seděli kolem dokola, aby se dívali na komedii. Nejvyšší a nejlepší místo zaujal tlustý řezník. Jeho velký stavěcí pes, jak se kousavě a divoce rozhlížel, mu seděl po boku a vyvaloval oči jako všichni ostatní. Pak začalo představení. Byla to moc pěkná hra o králi a královně, kteří seděli na sametovém trůnu. Měli na hlavách zlaté koruny a na šatech dlouhé vlečky, protože na to měli. Hezké dřevěné loutky se skleněnýma očima a dlouhými vlasy stály u všech dveří, jež zavírali a otevírali, aby mohl do místnosti vniknout čerstvý vzduch. Byl to opravdu podivně krásný kus a nebyl vůbec smutný, ale zrovna ve chvíli, kdy se královna zvedla a kráčela po podlaze, skočil pes, jen Bůh ví, co si vlastně přitom myslel. Najednou dolů do divadla a uchopil královnu za její útlé tělíčko, až bylo slyšet hlasité zapraskání. Bylo to hrozné. Ubožák, jemuž patřilo loutkové divadlo, se hrozně ulekl a měl oči plné slz, neboť to byla právě ta nejněžnější loutka, kterou měl.

0: ošklivý pes ukousl hlavu. Ale když lidé odešli, Janův kamarád řekl, že ji hned spraví. Vyňal svou skříňku a namazal loutku mastí, kterou pomohl i staré ženě, když si zlomila nohu. Sotva loutku namazal, byla okamžitě celá, dokonce mohla i všemi svými údy pohybovat, aniž bylo třeba potahovat ji za šňůrku. Loutka byla jako živý člověk, muž, jemuž patřila, se rozveselil. Teď nemusel loutku držet, mohla tančit sama. A to žádná jiná nesvedla. Když nadešla noc a hosté šli spát, začal kdosi tak zhluboka a strašně sténat, že se všichni zvedli, aby se podívali, kdo to je. Muž, který hrál divadlo, šel ke svému divadlu, neboť z toho ty vzliky zaznívaly. Dřevěné loutky ležely v jedné směsici, král a všichni jeho podaní, a to oni tak zoufale sténali a civěli skleněnýma očima, protože chtěli být jako královna také trochu potřeni mastí, aby se i jim dostalo daru volného pohybu. Královna klesla na kolena, držela svou nádhernou královskou korunu ve výšce a prosila. Vezmi si ji, ale namaž i mého chotě a všechny naše dvořany. Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného, než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat, a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen, ale ty se hned po prvních skocích svalily. Byla to veselá noc. Druhého rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil jsi nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá, krásná křídla, řekl Janův kamarád. Tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho. Vezmu si je. Teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než stem věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král je milý a dobrý, nikomu neublíží, ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň, to je zlá princezna, krásná je, to ano, nikdo by nemohl být líbeznější než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život. Každý se může ucházet o její ruku, každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout tři věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme, a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše. Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá, ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo, a víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. Tom slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě. A její plášť byl utkán z více než tisíce nádherných křídel motýlků. Ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout. Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl. To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžaduje. Každý se může ucházet o její ruku, i nejnižší žebrák. Pokusím se o to také. Všichni ho zrazovali, že dopadne zrovna tak jako ostatní. I kamarád ho od toho zrazoval. Ale Jan si umínil, že to dokáže. Vykartáčoval si střevíce i kabát, učesal si krásné plavé vlasy a pak odešel docela sám do města a na zámek. Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře. Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko. Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. Opravdu ubohý král. Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš. Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby. To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada. Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš. Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vyjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak o ní lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky, ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil dvě sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl obě velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 11:45. Okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu svou metlou, až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal. Jaké krupobytí! Vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený 4 koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu a nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřípkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
1: Tak?
0: Škytl kouzelník.
1: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků. To neúhodne. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
0: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobitím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
2: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
0: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl. Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho, mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné, co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla. Dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí. O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček. Zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs. Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl. Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan sepjal ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl a radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul. Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ní ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec však přece dosáhla hory. Strašlivá bouře a krupopití, zvolala. Ach, ještě nikdy jsem nebyla v takovém večeru venku. Zasmál se čaroděj. Princezna mu pověděla, že Jan i podruhé uhodl. Kdyby se mu to povedlo i zítra, vyhrál by a ona by už nikdy nemohla k němu do hory a už nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
1: To třetí věc nesmí uhodnout,
0: houkl čaroděj.
1: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
0: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčely a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
1: Mysli na moji hlavu.
0: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami. A starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel, jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku a sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem, dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král, tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko. Ale princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl. Můj čas minul, pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co si měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc. Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři. Ale Hubert, ten její Bernardino Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrou tam vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti. Nikoho nevpustit za práh tohoto bytu. Zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony. Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky. Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si. A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará. A co jídlo? Je tu v Praze cizí? Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Ne, děkuji, jste moc laskavá, ale když má milá neteř otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková. Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou. Vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutu trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá, teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale...
na displeji nic nebylo. Místo usměvavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tullamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal. I když nevěděl proč,

0: Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkrát, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet, ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby ani kletby a silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se ihned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýřské náčiní, které se v tom světle zlověstně blištělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků 1 rok a Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný kýj a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti bohapustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel a jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný kýj. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kýj a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kýjem nejprve kapitána a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál a byla překvapena jeho statečností a silou. Když byl Honza s touhle prací hotov, šel k matce a pravil jí. Tak to by bylo, ale teď chci vědět, kdo je můj otec. Milovaný Honzíku, řekla mu matka, pojď, budeme otce hledat, dokud ho nenajdeme. A vzala kapitánovi klíč ode dveří. Honzík zatím popadnul pytel od mouky, naházel do něj zlato, stříbro a vše cenné, co nalezl, a když ho naplnil, hodil si ho na záda. Tak společně opustili jeskyni a Honza vykulil oči, když z té jeskyní temnoty najednou vyšly do světlem zalité krajiny venku, do zeleného lesa, mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou se dali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící jeden centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel, co si praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl. Ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezel dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat, jedlí vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání a bušení tak silné, že se při každé ráně země chvěla. Brzy potom přišli k jedné mohutné skále, před kterou stál obr a pěstí z ní odsekával kusy. Když se Honza zeptal, co to tu činí, odpověděl mu, když chci večer spát, přicházejí vlci, medvědi a jiná havěť toho druhu, čenichají mi tu a ňafají sem a tam a nenechají mě spát. Tak si chci postavit dům, abych měl klid. Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k silákovi. Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kýjem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svini přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma jedlý vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl jedlý vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík a žádal si maso.
1: Pakuj se, ty ticho šlápku,
0: ocekl mu jedlý vrtil.
1: Žádného masa ti netřeba.
0: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva

ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm jedlý vrtil, co se mu stalo. Ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhle tu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si okus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tímhle už by měl být spokojen. Ale trpaslík žádal maso do třetice. Ty drzoune nenasytná, řekl mu Honza a nedal mu nic. Tu na něj chtěl ten zlovolný skřet skočit a jako jedlí vrtila a kámen tlouka vypráskat, ale padla kosa na kámen. Honza mu uštědřil, aniž by zaváhal pár mocných ran, až se trpaslík se zámeckých schodů skutálel. Honza chtěl utíkat za ním, ale o trpaslíka zakopnul, jak byl dlouhý a široký, na zem se natáhnul. A než se zase postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil. Poprávu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná, že se to ani vypovědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kyjem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal ji vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů. Ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj ký a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil, jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil. Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout. A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby

ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním nahoru. Ale když byl nahoře, ani živáčka neviděl. A když se vrátil do zámku, ani tady nikoho nenašel. Jedlý vrtil a kámen tlouk byli pryč. A tu dívku, princeznu, vzali sebou. A tak Honza otočil tím prstenem a přiletěli džinové a řekli mu, že ti dva jsou na moři. Honza tedy běžel a běžel, až stanul na mořském břehu a uviděl v dálce na vodě loďku, ve které ti nevěrní druhové seděli i s princeznou. V tom velkém steku skočil Honza do vody, aniž se zamyslil i s tím svým kyjem a začal plavat, ale ta jeho palice centníře zvící ho táhla do hloubky a byl by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny. S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam pak byli spolu oddáni a šťastně žili do konce svých dní.

pohádky. Bylo jedno království z dlouhé pohádky. Král tam měl dlouhé vousy, ministři dlouhé řeči, kat dlouhý meč, princezna dlouhou vlečku a ten drak, co si pro princeznu jednoho podzimního dne přišel, měl dlouhý ocas. Drak povídá. Jdu si pro vaši princku, dejte ji sem, raz, dva. Řekli drakovi, že mu ji dají, ale protože v tom království raz, dva trvalo 14 dní, přišel mezi tím pod královský hrad cizí princ. Všecko na něm bylo nějak kratičké. Měl krátké kalhoty, ačkoliv to vlastně byly dlouhé kalhoty. Měl krátké vlasy, ačkoliv mu vlastně sahaly až po uši. A meč měl sotva na půl pídě, ačkoliv když se člověk dobře podíval, byl to vlastně dlouhý meč. A v ruce držel píšťalku. Ten princ si stoupil pod hrad, pískl na píšťalku a zaspíval. Trala! Když se ho zeptali, co bude dál, odpověděl, už nic, to je celé. Podle toho poznali, že je to princ z krátké pohádky. V tu chvíli zrovna docházelo raz, dva, co trvalo 14 dní a z hradu vyváděli princeznu, aby ji dali drakovi. Kapali ji slzy z očí, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pomaloučku, jako by ty slzy byly z medu. Tu panu vedete drakovi? Zeptal se princ z krátké pohádky. Že ji opravdu vedou tam, kde bydlí drak a jaká je odměna pro toho, kdo draka zabije, věděl princ dřív, než mu to ti z dlouhé pohádky začali vykládat. K drakovi to bylo sotva za roh druhé skály. Ale než tam ti z dlouhé pohádky princeznu dovedli, stačil už princ z krátké pohádky usekat drakovi 9 hlav a zakopat je 7 sáhů do země. Teprve potom drak z dlouhé pohádky začal čichat člověčinu a přemýšlet, že by se měl přichystat na prince, který s ním přišel bojovat. Taky ti, co se loudali s princeznou k dračí skále, si nepovšimli, že se jim princ z krátké pohádky už před 14 dny s princeznou oženil. A bude trvat 3 neděle, než se král z dlouhé pohádky dopřemýšlí toho, že je tchánem a panuje jen v polovici království. Tak rychle to dokázal princ z krátké pohádky pořídit. Zabít draka, pojmout princeznu za choť a ujmout se vlády v polovici království. Zdálo se, že je všecko v pohádkovém pořádku. Ale nebylo. Neschody mezi princem z krátké pohádky a princeznou z dlouhé pohádky, teď už vlastně novým králem a novou královnou, začaly hned první den. Když nový král už večeřel, nová královna teprve snídala. A bylo čím dál tím hůř. Když král měl pátek, měla královna teprve minulé pondělí. Podej mi husu, povídá u oběda král. A královna mu ji přinesla za 10 dní při valčíku na dvorní ples. Tu se nový král zamyslel. Ono se mu i jinak těžce panovalo, když povelel vojákům o vojenské slávě. Palte! Bouchlo to až na přes rok po jaru. Ministři ho taky rozčilovali. Poručil. Ministerská rada se sejde za 1/4 roku. A když přišel do zasedací síně, ministři tam seděli ještě odposledně. Všecko se mátlo, pletlo, král už se v ničem nevyznal. Jednoho dne vzal svou píšťalku, zapískal na ní a zaspíval. Trala! Pak se vrátil do krátké pohádky. Ti z dlouhé pohádky si teprve za nějaký ten rok všimnou, že jim tam někdo zabil draka, oženil se s princeznou a chvíli vládl v polovině království. Ale než se rozmyslí, co by se s tím mělo dělat, toho už se nikdo nedočkáme. A proto je dobré, že jedny pohádky jsou dlouhé a druhé krátké. Kdo je plete dohromady, vysvobodí princeznu, ale nikdo z toho nic nebude mít.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý večer, děti. Doufám, že máte taky rádi narozeniny. To má většinou každý, protože bývá oslava, člověk dostane dárky, pochutná si na dortu a celkem na něho ten den bývají lidi hodní, dokonce i rodiče a někdy i učitelé ve škole, a to už je co říct. Představte si, co se jednou stalo. Bylo to takhle ráno a najednou se maminka praštila do hlavy a vykřikla: já hloupinka, vždyť já úplně zapomněla. Na co si zapomněla? Ptá se tatínek celý vyděšený. Tiše, ať to nikdo neslyší, vždyť jsou dneska ty narozeniny a já na ně úplně zapomněla, jako na smrt, povídá maminka celá bledá. Tatínek se taky vyděsil a v tom rozčilení si vrazil pohlavek. Já jsem ale taky zapomněl, jsem to ale trdlo. Ty ne, to já mám tu hlavu úplně vymetenou, to je moje vina, volá maminka. A tatínek zase: ne, ne, já na to měl myslet, to jsem balvan. A já jsem zase popletená bezhlavá, křičí maminka. A překřikuje jí ještě hlasitěji tatínek: já hlava dubová. A tluče se do ní, do té hlavy. A maminka: já hlava skopová. A tatínek: já palice nanicovatá. Maminka zas: kdo to kdy slyšel, aby se zapomnělo, že mají ty nebohé děti narozeniny? To se může stát jen a jenom mně. Tatínek už se zpamatoval a řekl si, že je vlastně ráno a narozeniny se slaví až odpoledne. Tak přece nemusí být všecko ztraceno. Dort se ještě krásně může upéct nebo v nejhorším koupit a dárky zrovna tak. A to taky hned řekl mamince, ta se trochu uklidnila, tatínka pochválila slovy: kdybych já tě neměla, to by to s tebou dopadlo. A hned začali vymýšlet, jak to teda udělat, aby ty narozeniny byly, totiž ta oslava a ty dárky. Řekli si, co se uvaří a upeče, tatínek, že vyzvedne v bance peníze a koupí nějaké plechy na pečení a formu na dorty a taky ty slíbené dárky. Ještě nevěděli co, ale určitě to mělo být něco pěkného. A s tím se rozešli. Maminka šla míchat nějaké to těsto a krémy a podobně a tatínek šel do práce. Tam popracoval, co bylo potřeba a dnes výjimečně odešel dřív, aby to všechno vyřídil. Za peníze, co měl ještě u sebe, nakoupil ty plechy a dortovou formu a taky ještě formu na bábovku a paličku na maso a šlehačku ve spreji, zkrátka všechno, na co mu stačily tyhle peníze. Pak šel do banky pro další. Přišel tam, u informátorky se zdvořile zeptal, jestli by mu řekla, kolik tam ještě má peněz. A ona na to: pane, to si neumíte najít? Ale pak se nad ním slitovala, protože se jí tatínek líbil, že je tak roztomilý. A řekla mu, kolik peněz tam je a že si ještě může vybrat akorát na ty dárky. Tak měl radost a paní ho poslala, ať si ještě sedne a počká, až na něho dojde řada. Prosím pěkně, bude to brzo? Ptal se tatínek a paní laskavě řekla: až to bude, tak to bude. A dodala: čekejte. Tatínek si sedl a čekal, už mu to ale bylo nějaké dlouhé, tak si začal prohlížet ty svoje nákupy. Ale najednou se ozval křik a dovnitř vtrhli nějací dva chlapy, na obličeji měli masky čertů a v ruce nějaké střílečky a že: peníze sem, všichni k zemi, ani hnout, nebo se tady bude střílet a bude zle. Tak dělejte, dělejte, nebo uvidíte. Všichni si lehli na zem, pokladní hned dávali do pytle peníze a tatínek si říkal, že je to špatné, protože už všechny peníze utratil a teď nemá na dárky. A jestli ti lupiči všechno odnesou, tak bude zle. Pro jistotu si dal na hlavu tu dortovou formu, vystrčil hlavu a chtěl se zeptat. A jeden lupič po něm vystřelil. Ještě než stačil promluvit. To ale tatínka rozhněvalo. Taková neslušnost. Vždyť přece ani nevěděli, co se jich chce zeptat. Tak teda vzal ty další plechy, jeden si dal zepředu, druhý zezadu, kolem si utáhl opasek, aby to dobře drželo, do ruky si vzal tu formu na bábovku jako štít a paličku na maso pro jistotu a sprej se šlehačkou, kdyby dostal hlad a lupiči ho náhodou uvěznili. Dortovku si nechal na hlavě a obvázal šálou. Pak vyrazil. Lupiči se trochu lekli, když viděli takového rytíře v brnění, ale pak začali střílet. Jenomže kulky se od plechového tatínka odrážely. Jen to cinklo. Jedna dokonce zase letěla zpátky na lupiče, který ji vystřelil a skolila ho k zemi. Ten tam ležel a volal au a jauvajs a dušoval se, že už to nikdy neudělá. A k tomu druhému se neohroženě blížil náš rytíř. Lupič střílel, ale všechno se to odráželo, tatínek byl nezranitelný. Pak si tatínek vzpomněl, že má tu paličku. Ťukl toho lupiče do hlavy, až se svalil a tak mu strhl masku a do obličeje mu nastříkal šlehačku, ale jenom trochu, aby totiž zbylo k tomu dortu. Lupič ležel na zemi, protíral si oči a taky plakal a žadonil o slitování. Ale to už se dostavila policie. Byli to hoši z útvaru rychlého nasazení. A skutečně ti rychle nasadili oběma lupičům pouta a ještě rychleji je odvedli. Jen ty jejich masky tam zůstaly ležet. Paní informátorka, co předtím byla na tatínka taková přísná, mu pomohla znovu zabalit ty plechy, formy a paličky a řekla mu: pane, vy jste byl jak ten bajaja na bílém koni, taky vypadal napřed jako nějaký moula a pak se projevil jako rytíř a hrdina. Nikdy na vás nezapomenu a přijďte zas někdy. Tatínek poděkoval, vzal si ty dvě čertovské masky domů pro vás na hraní a šel a ještě byl zavčas doma. Pak byla velká oslava, tak jste se všichni najedli, napili a pak jste byli tak zmoření, že jste šli hned spát. A vy už dneska běžte taky, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
2: Jsem leden, první měsíc roku, a přináším vám pohádku o moudrém Jáchymovi. Tak poslouchejte.

Když mladý král nastoupil na trůn, oznámil shromážděným dvořanům. Po snídani kraluju, po obědě vyrážím na hon a po večeři se chci bavit. Nikdo, ať se neopováží narušit můj královský rozvrh. A kdo by se taky opovážil? A tak čas běžel podle královského rozvrhu jako mladý kůň, až najednou začal klopítat a popadat dech, stejně jako král, kterému přibývaly roky a ubývalo sil. Vstával před obědem, králování si odbyl při polévce, divoké hony vyměnil za poklidné rybaření a po večeři se mu chtělo už jen spát. Ale sotva se uložil na královské lože, přepadly ho starosti. Co když mi pytláci vystřílejí všechnu zvěř? Vychytají sumce a štiky. Vyskočil z prachových podušek a nadiktoval nejvyššímu písaři nejpřísnější královskou vyhlášku. Pytlák přistižený v lese, u řeky nebo u rybníka, bude druhého dne před slunce východem viset. Přitiskl na vyhlášku královskou pečeť a zamnul si ruce. A mám po starostech. Jenže ani ve snu krále nenapadlo, jak velice se mýlí. Najednou totiž, když nemusel den co den vyrážet do lesa nebo k rybníku, neměl co dělat. Den se mu vlekl a v noci ne a ne usnout. Marně radili učení doktoři procházku před spaním či teplou koupel. Marně nosili báby kořenářky zaručeně zázračné bylinky. Král se jen převaloval z boku na bok a vzpomínal, jak snadno usínal, když mu chůva vyprávěla pohádky. Proč bych to nemohl zkusit i teď? Řekl si po jedné probdělé noci a poručil nejvyššímu komořímu najít okamžitě vypravěče, který by krále přes den bavil a v noci mu přivolal spokojený spánek. Lehko se poručí, udělá hůř. Ne, že by se nenašlo dost takových, co od rána do večera pusu nezavřou, semelou páté přes deváté a desáté si vymyslí. Jenže tihle ve dne krále nudili a v noci neuspali. Příště dám každého takového tlučhubu, tlachala a žvanila zavřít do hladomorny. Vstekal se nevyspalý král. Ale nedal, protože ten další, Jáchym, čertův chlapík, uměl vyprávět tak veselé historky, až se král za královské břicho popadal a tak se tím unavil, že ani nevěděl jak, a usnul. Sladce spal až do rána a vyspalý do růžova se opět cítil jako mladík. Hned po snídani vyrazil na lov, v podvečer si zarybařil a po večeři obehrál všechny dvořany v kuželkách. Neměl byste taky trochu královat? Troufl si mu čertův chlapík Jáchym připomenout královský rozvrh. Ale to si dal. Nejsi tu proto, abys mi radil, rozzlobil se král. Víckrát, ať se to nestane, nebo si mě nepřej. V hladomorně je místa dost. Jáchym poprosil o prominutí a hleděl si svého. Proč by se staral o panovnické povinnosti? Jednou odpoledne se procházel v královské zahradě a přemýšlel, co by měl královi večer vyprávět, když tu se mu vrhla k nohám uplakaná žena. Pane, pomoz mi, mého muže odvedli do vězení, když si chtěl chytit rybu. Jestli se za něj u krále nepřimluvíš, budou z našich dětí sirotci. Co pak tvůj muž nevěděl, jaký trest mu za pytláctví hrozí? Podivil se Jáchym. Věděl, ale celý týden máme jen chleba a brambory, tak aspoň na neděli nám chtěl přilepšit, naříkala žena, až Jáchyma obměkčila. A on, že to tedy zkusí. Ale moc si od toho nesliboval. Nehrozil mu snad král hladomornou, když se mu bude plést do králování? Musím na něho od lesa, řekl si a ze všeho nejdřív zamířil za vrchním kuchařem. Moc dobře totiž věděl, že královská nálada prochází královským žaludkem.
Tak co mi dnes povíš pěkného? Hlaholil král, sotva se Jáchym objevil ve dveřích. Usmíval se, pomlaskával a dokonce se i olizoval. Kuchař si dal opravdu záležet. Můj králi, třeba to nebude ani tak pěkné, jako moudré, řekl opatrně Jáchym a začal. Jednou chytil lev malou myš. Prosila, aby ji ušetřil, že má doma kupu hladových dětí a že bez ní zahynou, a slibovala, že se mu odvděčí. Lev se smál. Čím by se taková mrňavá myš mohla odvděčit králi zvířat? Ale myšku velkomyslně propustil. No a zanedlouho se stalo, že lev uvízl v pasti, kterou na něho nastražili lovci. Marně sebou škubal, trhal, už se se životem loučil, když v tom přiběhla ta mrňavá myš, přehryzala provazy a lva zachránila. A tu lev pochopil, že moudrý a prozíravý je ten král, který vyslechne i nejslabší hlas svého poddaného. Nejsem tak hloupý, abych nepoznal, že si mi tu bajku nevyprávěl jen tak. Zamračil se král a Jáchym se už viděl na šibenici vedle ubohého pytláka. Ale vypověděl králi všechno popravdě a div se světe, král se nerozzlobil, jenom se zamyslel a pak řekl: a co já mohu čekat od chudáka, který nectí mé zákony a pytlačí v mém rybníku? Jáchym si dodal odvahy. Neříká se, že z pytláka bývá nejlepší hajný? Udělej ho porybným. On nebude pytlačit a ty se nebudeš muset strachovat o své ryby. A tak se i stalo. Jenom nevím, zda za to může ta stará bajka, statečný Jáchym, nebo král, který dokázal slyšet i svého nejmenšího poddaného. Možná, že všichni dohromady.

0: Králík se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
1: Ty se tu paseš?
0: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
2: Vážně?
0: Podivil se beránek.
1: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
0: vykládal ten myslivec.
2: Já bych se tam odvážil.
1: Ty, že by si se odvážil? A kdy to bude?
2: No, třeba až se na pasu,
0: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
2: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
0: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
2: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
0: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tram tadadá! Lekce šestá. Světelné signály.
2: Ano, ano. Světelné signály. Červená, žlutá, zelená.
1: Pani Taťolda, ty přece zná i každé dítě z mateřské školy lépe než jelena.
2: No tak doufám, že máš pravdu. Alespoň tedy každý má vědět, že červená znamená co?
1: Stůj!
2: Ano.
1: Nebo střelím.
2: No, žádné střelím. Stůj!
1: Já stojím, Taťolda.
2: A žlutá znamená?
3: Pozor, změna světelného signálu.
2: A zelená znamená co, Máničko?
3: Ta znamená volno přecházejte.
2: Ale pozor, děti, má to háček. Rozsvítila se zelená.
1: Kde?
2: A vy jste začali přecházet.
3: Ano, pane Spejble.
2: A co uděláte teď?
1: Kde?
2: Když vyjdete na zelenou, jenže v půli cesty se vám rozsvítí červená. No?
1: Já to vezmu fuframa dopředu a než se auta rozjedou, budu na druhé straně, že ano?
3: Já ne. Když se rozsvítí po několika krocích červená, tak se raději vrátím na zpátek.
2: Chyba, Máničko.
3: Jak to?
2: Chodec, který vkročil na zelenou do vozovky, dokončí přecházení, i když se cestou rozsvítí červená.
1: Jsem říkal, že to vezmu fofrem, že ano, tati?
2: Žádným fofrem. Hbitě? Ale bez zmatků přejde chodec. Nebude lítat jako šuspajtl.
1: Ale tati...
2: A druhý háček se také týká zeleného signálu.
1: Taky?
2: No ano. Zelená totiž znamená... No, zopakuj mi to, Máničko.
3: Znamená volno.
2: Volno.
3: A to můžeme přecházet, protože nic nemůže jet přes cestu.
2: No a vidíš, a může. Na to pozor.
3: Jak to, že může, když my máme zelenou?
2: No může. Vysvětli proč, Hurvínku.
1: Protože řidič si třeba řekne, kokrhel má zelenou, ale co bych brzdil, když přechází kokrhel? Když zajedu kokrhela, tak bude každý rád, protože kokrhela není škoda. Kokrhel tedy...
2: Já už tě vyženu, pořád s tím tvým kokrhelem.
1: Ale vážně.
2: Když přecházíme na křižovatce na zelenou, může nám skřížit cestu vozidlo, které odbočuje z vedlejší ulice, protože i jemu svítí zelená.
3: Ale jak to, že... Jemu svítí zelená, když svítí mě, pane Spejble.
2: No, jede ve stejném směru, co ty přecházíš. Takže má taky zelenou, jako ty, Máničko, když vkročíš do vozovky, víš? No, jenomže ty půjdeš jaksi rovně a to vozidlo, to auto tedy, na zelenou zatáčí.
1: A skříží ti cestu, že ano?
2: No, takhle to je. Správně má takové auto zastavit a počkat, až přejdeš, ale prostě na to se nemůžeš spolehnout. Raději dávat pozor. Znáš nepozorné řidiče. Ovšem, někdy se stane, že musíte přejít i tam, kde žádný vyznačený přechod není. No, co uděláte potom?
1: Potom musíme uhánět jako o závod.
2: To taky, ale než... začnete uhánět a než vkročíte na vozovku, tak si budete pamatovat, že další bezpečné pravidlo zní...
1: Jak?
2: Pokaždé se rozhlédni.
1: Rozhlédni.
2: A jak se rozhlédneme, Máničko?
3: Pokaždé, pane Spejble.
2: No to jistě, ale na kterou stranu nejdříve? Hurvínku.
1: Nejdříve na jednu stranu a pak na druhou.
2: Ale na jednu a na druhou. Odkud přijíždějí auta?
3: Z garáže.
2: Prosím tě, z garáže nebo rýnout, to je úplně jedno. Auta přijíždějí...
1: Zleva.
2: Zleva, ano. Tudíž, než vykročím, tak se podívám nejprve nalevo a pak teprve...
1: Nahoru.
2: Pak teprve vkročím do vozovky.
1: Aha.
3: Když ovšem zleva nic nejede.
2: To dá rozum. A pak se hned na to podívám.
1: Na kokrhela, který zůstal trčet na chodníku.
3: Pak se podívám na pravou stranu, jestli i tam nic nejede.
2: No konečně.
3: Že?
2: No dobře, Váničko, máš pochvalu. Protože hned na to si musíme dát pozor i na auta, co mohou
1: přijíždět zprava.
2: No vidíš, leze to z tebe jak z chlupatej deky. A teď pozor, hyhňáci. Blížíme se k další lekci, kterou je... Hurvinku?
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym!
4: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal. Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takoví jsou právě nejhorší. Květuš, naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
5: No tak máme zase jeden rok za sebou.
6: A je, je.
5: Jaký pak a je, je? Máš snad něco proti tomu? Povídám, že zase máme jeden rok za sebou.
6: To vím taky.
5: Já vím taky, že to víš. Já si to říkám jen tak pro sebe.
6: A ty to nevíš?
5: Co nevím?
6: Že zas máme jeden rok za sebou.
5: To se ví, že to vím. Jak pak bych to nevěděl?
6: Tak proč si to říkáš, když to víš?
5: A můžu si něco říkat, když to nevím?
6: To sotva.
5: Tak vidíš, to by nemělo žádný smysl, že ano. Když něco říkám, tak to taky musí něco znamenat.
6: A co to tedy znamená, že máme další rok za sebou?
5: Že jsme zase o rok moudřejší a starší.
6: A že musíme koupit nový kalendář.
5: Tak vidíš.
6: Tak proč neřekneš, musíme koupit nový kalendář?
5: Protože to je samozřejmý.
6: A že je rok pryč, to samozřejmý není?
5: No je samozřejmě.
6: Tak proč říkáš takový samozřejmý věci?
5: Protože tak docela samozřejmý to zase není.
6: Není?
5: To se ví, že ne. Co pak mi například řekneš, když se tě zeptám, jestli ses učil?
6: Že jsem se učil, to je samozřejmé.
5: No a učil ses?
6: Tedy samozřejmě.
5: Aha.
6: Samozřejmě v rámci možností. Samozřejmě, že jsem se naučil. Měli jsme s klukama prýma zábavu. Závody cvičených roustů na nitích.
5: Co si tu tam bubláš?
6: Já jsem se toho moc nenaučil.
5: A to si myslíš, že mě překvapíš? To já vím samozřejmě taky.
6: Já vím taky, že to víš. To je přece docela samozřejmý. Tak proč se vlastně ptáš? Já si to říkám jen tak pro sebe.
5: A ty to nevíš?
6: Co nevím?
5: Že jsi se toho moc nenaučil?
6: Samozřejmě, že to vím. Kdybych to náhodou nevěděl, tak by mi to nemálo důrazně připomněl pan učitel.
5: Tak vida, Učit se to ne, ale poučovat, to by se mladýmu pánovi chtělo. No jo, to je pro něho samozřejmý.
6: Ale ne, tati, tak docela samozřejmé to není.
5: Šmankote, zapomeň, že jsme si někdy něco takového vykládali, nebo se novýho roku nedožiju.
6: A proč, tati?
5: To se ptáš, nebo co?
6: Jo, jsem už tak smělý.
5: Nedožiju, protože se z toho zblázním.
6: To by samozřejmě bylo špatný.
5: Ale taky by to bylo k něčemu dobrý.
6: A k čemu, prosím tě?
5: Aby se aspoň na vlastní oči viděl, že dožít se ve zdraví novýho roku není tak docela samozřejmý.
6: Není?
5: No, aspoň ne pro toho, kdo musí odpovídat na tvoje věčné otázky.

Bílý had. Před dávnými časy žil jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo. Nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeho sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha Tóma opět králi nesl tu tajemnou mísu, a tu ho popadla tak nesmírná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ní chuť tak strašlivou, že jí kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se Tómovi maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se, Tóma té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediného sousta hadího masa. I událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten. A protože Tóma měl jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si Tómu předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání. Hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Tóma svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě. Zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že ji v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tóma na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal Tómovi za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a Tóma mohl dokázat svou nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale Tóma dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu. Jel a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polikaly andělíčky. Ať se říká, že ryby nemluví, tyto přesto tichounce naříkaly, že tu bez cizí pomoci bídně zahynou.
Toma měl dobré a slitovné srdce. Sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů? Toma jel dál. Když tu uslyšel tenký hlásek, zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopity, která dupou, kde si chtějí, a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když Toma vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů? Cesta zavedla Tomu do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti. Spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat. Ať si sami děti nehodné jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud. Neboť jak si mohla schánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se jich tomu vyzželelo. Sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů? Dál už musel Toma pěšky. Putoval dlouho, předlouho. Až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vyšlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha. Ale každý, který se chce o ní ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol. No a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když Toma královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ní přesto rozhodl ucházet. Nejprve Tomu zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten. Pokud mu ho Toma přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý Toma zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne. Když tu uviděl, jak se k němu podvodní hladinou hrnou tři ryby. A můj ty světe, to jsou ty ryby, které zachránil. Jedna z nich nesla v rybích ústech mušli a hodila ji na břeh k jeho nohám. Toma ji otevřel a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budiš k ničemu, který jí není roven, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona. Vyšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy 10 pytlů prosa. A Tomovi poručila, aby do rána to proso sezbíral a nesmí chybět ani zrnko. Sic přijde o hlavu.
Ubohý Tóma si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl, ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním raním paprskem uviděl, že vedle něj stojí 10 pytlů a jeminkote, byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho podaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení. A její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze stromu života. Ubohý Tom však věděl pramálo, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa. Stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už 3 království a jednoho dne přišel do temného lesa. Sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad sebou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli 3 mladí krkavci, které kdysi zachránil. Sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je. Šťastný Tóma se vydal na zpáteční cestu. A protože zlaté jablko ze stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v ní láska. A tak byla velká svatba. A pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní.

On, za který si ještě včera myslel, že získá princeznu, zahanbeně prchal ze zámku. Zastavil se, až když proběhl celý les. V dálce svítila bílá stavení s kostelíkem uprostřed. Brzy byl u krajní chalupy. Kolem byla zahrádka, v ní zalévalo děvče s červenou penklí ve vlasech kytky. Jdeš z panské služby, mládenče? Zavolalo na něj. Zůstaň u nás, vyučíš se krejčovině. Když má krejčí tak hezkou dceru, zůstanu, kýval Honza. Má dvě hezké dcery, smálo se děvče. Já jsem Dorka a to je Barka. Ukázala na dívku se žlutou penklí, která stála ve dveřích. Chceš se naučit píchat jehličkou? Ptal se ho krejčí. Chci, kýval Honza. Naučím se šít vesty, spodničky i kacabajky. Pěkná práce je to, tady v chládku. Venku sluníčku praží na záda. A ještě se budu dívat na vaše pěkné dcery, pochvaloval si. Jen kdybych je uměl uhlídat, povzdechl si krejčík. Celé noci se někde toulají. Já je uhlídám, pan táto, kasal se Honza. Už to zkoušeli jiní mládenci a neuhlídali je. Mávl rukou krejčí. Honzovi bylo divné, kde se dvě mladá děvčata můžou po nocích toulat, ale neptal se. A krejčík ho učil svému řemeslu. Honza nejdřív přišíval knoflíky na kabáty a obšíval k těm knoflíkům dírky. Pak stahoval sukně a všíval do kabátů podšívky. Věděl, že krejčovina není tak lehké řemeslo, jak si myslel. Od jehly měl rozpíchané prsty a zas ho bolela záda. Ale obě krejčíkovi dcery se na něj usmívaly, pekly mu placky a lívance z povidly a

0: Vezmeme tě sebou. Ale zavážeme ti oči, řekla Barka. Honza souhlasil. Děvčata se vystrojila, vpletla si do vlasů červené a žluté pentle, zavázala Honzovi oči šátkem a šli. Ale když došli k lesu a Honza zakopl opařízek, zastavil se. Teď si zahrajeme na slepou bábu, smála se děvčata. Zatočila s Honzou a křikla, najdi si nás, Honzo, najdi, a skočila do křoví. Kterou najdu první, té dám pusu, radoval se Honza. Ohmatával mladé smrčky a volal, kde jste, Dorničko, Baruško, kde jste? V tom nahmátl ženskou sukni, Barka nebo Dorka, volal a hned tu sukni objal. Ale když si strhl šátek z očí, viděl, že objímá starou babku s rancem klestí. Aha, holky ti dávno utekly, ty hloupý Honzo, povídá se smíchem babka. Dones mi ten ranec do vsi, ať nejdeš s prázdnou. Barka s Dorkou jsou mazané, nikdo neví, kam se v noci ztrácejí. Každému utečou. Já to zjistím, řekl umíněně Honza. V noci neusnu a budu je hlídat. Ale neuhlídal. Když mu večer přinesla Barka čaj a Dorka ho hladila po vlasech a šeptala mu do ucha sladká slovíčka, zase se napil. Tušil, že holky vaří čaj z bylinek na spaní, ale nevěděl, jak to udělat, aby je přelstil. Až jednou našel v kuchyni stejně malovaný hrnek, jako byl ten, ve kterém mu Barka s Dorkou nosili čaj a schovali jej pod postel. A když večer přišli, poslušně si vzal hrnek plný teplého čaje a předstíral, že pije. V tom vykřikl, myš, tamhle běží. Děvčata se lekla a s křikem vylezla na stůl. Honza rychle hrnky vyměnil a prázdný jim podal. Pak zívl a dělal, že usíná. Barka s Dorkou vyběhli ze sednice. Honza rychle přelil uspávací čaj do lahvičky a schoval si ji do kapsy. Sotva pak uslyšel vrznout branku u plotu, pospíchal za děvčaty. Dorka s Barkou běželi až do prostřed lesa. Bylo tam houští a za ním skála. Skálo, skálo, otevři se, zlatá nitko, ukaž nám cestu, volali obě dívky. Na jejich volání se skála otevřela a mezi křovím se objevila zlatá nitka. Holky se té nitky chytly a spouštily se dolů. Honza honem přiskočil, protáhl se škvírou ve skále, chytil se zlaté niti a opatrně sestupoval za nimi. Cesta to byla srázná, kolem rostlo vysoké kapradí i keře s ostrými trny. A právě to trní trhalo dívkám sukně, jak nedočkavě klouzali po kamení dolů. Dole byla ve skále široká jeskyně plná barevných krápníků. V jeskyni běhali skřídci, nosili na stůl mísy s jídlem a nalévali do pohárů víno. A jiní zas ladili malé housličky a flétny. Honza se schoval za kapradí a po očku se díval, co se bude dít. V tom vyšli ze skály dva obři. Byli celý zarostlí, vlasatí, oči jim svítily a ruce měli tak velké, že by jimi mohli skály lámat. Skalní muži, lekl se Honza a ještě více přitiskl do houští.
1: Vítejte, naše krásné tanečnice, řekli obři a uklánili se Dorce a Barce.
0: Dívky se napily vína, padly skalním mužům do náruče a pustili se do tance. Honza z výšky viděl, jak jim hoří tváře. V tom cítil, že mu po noze leze mravenec. Ohnal se po něm, ale noha mu uklouzla a on se skutálel rovnou před obry a jejich tanečnice. Honza, špitli Dorka s Barkou, co tu děláš?
2: Chtěl jsem si taky zatancovat, lhal Honza.
1: Dobrá, budeš tancovat, ale kolem nás, křikli obři a vlekli Honzu ke stolu. Budeš nám víno nalévat a jídlo chystat, odtud se už nikdy nedostaneš.
0: Honzovi bylo ousko. Tušil, že brzy bude ráno, viděl, jak jsou Dorka s Barkou unavené.
1: Poslední pohár vína a poslední tanec, volal první skalní muž. Nalej nám víno, poroučil Honzovi druhý.
0: Honza si vzpomněl, že má v lahvičce uspávací čaj. Když se obři nedívali, nalil jej těm dvěma do poháru. Zlatavě se třpitil, zrovna jako víno. Obři nápoj vypili a začali se šklebit.

0: Co jsi nám to dal? To víno bylo skyslé. Za to z tebe uděláme
1: skřítka.
0: Hrozili mu, ale začala se jim podlamovat kolena, oba padli na kámen a usnuli. Honza honem utrhl proutek a šlehal Barku s Dorkou po sukních. Teď budete poslouchat mě a rychle ven. Děvčata se zas chytila zlaté niti a lezla po skále nahoru. Honza za nimi. Tu zlatou nitku si navíjel na palec, aby ty dvě už nikdy nenašly do skal cestu. Domů přišli všichni ráno. Tak vám vedu, pane mistr, ty tulačky, povídá Honza. Tancovali v jeskyni se skalními muži, ale už nebudou. Sebral jsem jim zlatou nitku, která je tam vedla. Děkuji ti, Honzo, radoval se Krejčí. A kterou si vybereš? Ani jednu nechci, pane mistr. Pro ně jsem jen hloupý Honza. Půjdu dál a naučím se jinému řemeslu.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Bylo to už osmý den, co se mi na poušti porouchal motor. A když jsem vyposlechl celou historii o setkání s Liškou, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo, nemám už co pít.
4: Ale moje přítelkyně Liška.
3: Človíčku, už nejde o Lišku.
4: Proč?
3: Protože umřeme žízní.
4: Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Je dobře mít přítele, i když máme umřít.
3: Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad ani žízeň. Stačí mu trochu slunce.
4: Mám taky žízeň. Hledejme studnu.
3: Hledat studnu v nekonečné poušti? Má to vůbec smysl? Přesto jsme se vydali na cestu. Kráčeli jsme mlčky celé hodiny, než se snesla noc a začaly se rozsvěcet hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl trochu horečku. Taky máš žízeň.
4: Voda může dělat dobře i srdci.
3: Byl unaven. Sedl si a já vedle něho.
4: Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět.
3: Ano, jistě.
4: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
3: Ano, ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné.
4: Jsem rád, že souhlasíš s mou Liškou.
3: Protože malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledoučké čelo, zavřené oči, kadeze chvějící se ve větru a říkal jsem si, co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné. A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívaly, řekl jsem si také, co mě na Malém princi dojímá, je jeho věrnost ke květině. Ten obraz růže, který v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí malý závan větru a lampa zhasne. A jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku, ale tahle se podobala studni na vesnici, až tam žádná vesnice nebyla. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní. Všechno je připraveno. Rumpál, vědro, provaz. Malý princ se zasmál. Dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. Rumpál skřípal jako stará korouhvička, když vítr dlouho spal.
4: Slyšíš? Probouzím studnu a ona zpívá.
3: Počkej, je to pro tebe příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je na roubení pěkně do rovnováhy. V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce.
4: Toužím po té vodě. Dej mi prosím napít.
3: Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Tato voda byla něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a úsilí mých paží.
4: U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě. A přece tam nenalézají to, co hledají.
3: Nenalézají.
4: A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži nebo trošce vody.
3: Jistě.
4: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
3: Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Proč jen jsem pocítil tíseň?
4: Musíš dodržet slib.
3: Jaký slib?
4: Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu.
3: Vytáhl jsem z kapsy své náčaty. Malý princ je uviděl a zasmál se.
4: Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. Oh, a já na ně byl tak hrdý.
3: A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý človíčku. Neuměl jsem nikdy kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hrozníše.
4: Ale to bude dobré. Děti jsou chápavé.
3: Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám?
4: Víš, můj příchod na zemi. Zítra bude jeho výročí. Spadl jsem nedaleko odtud.
3: Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Tak to není náhoda, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal, jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kde jsi spadl? Snad kvůli výročí? Malý princ na otázky nikdy neodpovídal, jenom se trochu začervenal. A když se někdo červená, znamená to ano. Mám o tebe strach.
4: Musíš pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer.
3: Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře s nohama svěšenýma a k někomu promlouvá.
4: Tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Ale ano, je to ten den, ale ne to místo.
3: Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ opět k někomu hovořil.
4: Jistě. Uvidíš, kde začíná v písku moje stopa. Tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Máš dobrý jed? Nenecháš mě dlouho trpět? A teď jdi pryč. Chci zase dolů.
3: Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo. Proti malému princi se zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had? Sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, protáhl se mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se dáváš do řeči z hady? Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdíčko tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka.
4: Jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Já se dnes také vrátím domů. Mám to mnohem dál.
3: Cítil jsem, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě. A přesto se mi zdálo, že padá někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel.
4: Mám od tebe beránka a náhubek.
3: Jeho pohled byl vážný, zahleděný do dálky. Cítil jsem však, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku?
4: Měl. A dnes večer se budu bát ještě víc.
3: Trochu mě zamrazilo. Měl jsem divný pocit, když jsem si uvědomil, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neslyšel ten jeho roztomilý smích. Byl pro mne potřebný jako studánka v poušti. Človíčku, chci ještě slyšet tvůj smích.
4: Dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kde jsem loni spadl.
3: Viď, že je to jen zlý sen. To s tím hadem, se schůzkou a hvězdou. Neodpověděl na mou otázku. Jenom se trochu nepřítomně díval a zdálo se, jako by se usmíval.
4: Nikdy nevidíme to, co je důležité.
3: Ovšem.
4: Je to jako s tou květinou. Máš-li v lásce květinu, která je na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na oblohu. Všechny hvězdy jakoby rozkvétaly.
3: Ovšem.
4: Je to jako s tou vodou, tou, které se mi dal napít. Vzpomínáš si? Byla tak dobrá.
3: Ovšem.
4: V noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak ti dám dárek.
3: Človíčku můj zlatý, tak rád slyším tvůj smích.
4: Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou.
3: Co tím myslíš?
4: Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné provice znamenají problémy. Pro mého biznismena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo.
3: Co tím myslíš?
4: Já budu na jedné z nich bydlet. Budu se na jedné z nich smát. A až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe. Jakoby se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. Budeš stále mým přítelem. Budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno, jen tak pro radost. A tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí se smát při pohledu na nebe. Řekneš jim, ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou si myslet, že se zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek. Bude to, jako bych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát. Víš, ale dnes v noci sem nechoď.
3: Nehnu se od tebe.
4: Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat, nestojí to za to.
3: Nehnu se od tebe.
4: Víš, taky kvůli tomu hadovi. Nesmí tě už tknout jen tak pro potěšení.
3: Nehnu se od tebe.
4: Pravda. Na druhé uštknutí už nemá jet.
3: Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem.
4: Ty jsi tady. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Bude to jako stará, opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného. Víš, bude to pěkné. Já se budu také dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. To bude pěkné. Ty budeš mít 500 milionů rolniček. Já 500 milionů studánek. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Prosím.
3: Malý princ se posadil. Měl strach.
4: Víš, moje květina. Jsem za ně zodpovědný. je slaboučka a tak naivní. Má jen 4 trny, aby jich chránili proti světu.
3: Už jsem neměl sílu stát. Nebyl jsem schopen se pohnout. Ještě jednou se na mě smutně zadíval a řekl.
4: Tak to je všechno.
3: Potom vstal a udělal jeden malý krůček. V tu chvíli se u jeho kotníku zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Ale nebylo ho slyšet. Všude kolem byl písek.
5: Tak už je srpen, měsíc opuštěných balíků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
6: To mrkáš na drát, co?
5: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák. Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
6: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme po země kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás psi to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
5: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho.
6: Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se Listonoše nebo Komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehínka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvány si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: se skvěle.
1: Ha!

0: máte děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával, já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice. Byla to koktavá bába krtonožka. Koho to hledáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
1: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
2: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
0: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
1: Přidám, řekl pytlík,
0: slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbole. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mně poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbola tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko, samé jednušky.
4: Od zhora až dolů.
3: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
4: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
3: Různě, puma, sardel, bomba.
4: Bomba?
3: Otřes a kdo ví, jak ještě.
4: To Hurvínek říká pětce, baculatá placatice.
3: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
4: Žádnou.
3: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
4: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
3: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždycinky býval pilník.
4: A co jste prosím piloval?
3: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
5: Tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. No, tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeličku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
3: Tak... Uslyším, Hurvínka. Co myslíš, Máni?
4: Já nevím, pane Spejble.
3: Dáme se překvapit, jo? No. Tak co je s tebou, Hurvájs?
5: Já čekám.
3: My taky.
5: Co tomu říkáš, taťuldo?
3: A čemu?
5: Tomu, co máš před sebou.
3: Tomu vysvědčení?
5: No tomu.
3: No to, co mám před sebou, docela ujde.
5: Je, tati, myslíš to vážně?
3: No zcela vážně.
5: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
3: No tak jen pojď. A pochlup se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
5: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
3: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
5: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
3: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
5: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
4: Po Žerikovi?
3: A proč po Žerikovi?
5: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
3: Žeriku, co to má všechno znamenat?
5: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
3: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti, že se, Hurvájs, nestydíš přinést takovéhle známky.
4: Prosím, pane Spejble, to je přece vaši...
3: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
5: dvě
3: dvojky,
5: dvě jedničky,
3: dvě trojky,
5: ty jedničky dvě
3: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
5: Jedna čtyřka.
3: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
4: to
3: se tady.
4: No ano, pane Spejble, jenom že
3: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda, když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
5: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
3: Jak, šmanko, to je Žeriku. Co jsi mi to přines, tohleto?
4: Sím, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
3: Šmanko, ta ostuda.
4: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
3: Ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vyžeričku.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná, mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka, má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, tradá, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši dvě šišky. To je nápad. A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm obě šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
8: Čtvrtá kapitola. Celý příští den putovali lesem rovnou do Muminího údolí. Šňupálek hrál, aby všechno trochu zpříjemnil. Někdy kolem 5. hodiny došli k cestičce s velkou cedulí, na které bylo napsáno taneční parket touto cestou, obchod. O, já bych tančila, zvolala slečna Ferka a zatleskala tlapkami. Na tancování nemáme čas, když má nastat zánik světa, řekl Ferko. Jestli si ale vůbec máme zatančit, tak to musíme udělat teď, prohlásila slečna Ferka. Milý bratříčku, vždyť už za 2 dny ten svět zanikne. Třeba v tom obchodě bude limonáda, poznamenal čenich. A vede stejným směrem, jaký potřebujeme, dodal Mumínek. Mohli bychom se naskok podívat, jak ten taneční parket vypadá, usoudil Šňupálek, když půjdeme kolem. Ferko vzdychl. A tak na cestičku odbočili. Byla to rozmarná cestička. Vinula se v oklikách sem tam, zahýbala a skákala všemi směry a někdy ze samé rozpustilosti udělala sama na sobě uzel. Chůze po takové cestě neunaví a možná se po ní dojde k cíli spíš, než po cestě rovné a nudné. Jak to tak vypadá, měli bychom být každou chvíli doma, poznamenal Mumínek. Řekni nám něco o vašem údolí, žadonila po něm slečna Ferka. Je to údolí, kde se každý cítí v naprostém bezpečí, vyprávil Mumínek. Při raním probuzení je každý veselý a večer se libě usíná. Je tam strom na šplhání, v jehož koruně postavím dům a jedno naprosto tajné místo, jak ti ukážu. Maminka obložila všechny záhony mušlemi a na verandě svítí pořád slunce. Všechno tam voní a máme vlastní most, co postavil tatínek a přes ten most se dá jezdit trakařem. Objevil jsem taky moře a kousek toho moře je náš. Dřív si jenom vykládal, jak je hezky všude, kde jsi nebyl, poznamenal čenich. To bylo kdysi, odpověděl Mumínek. Na cestě byl další zákrut a tam se nacházel obchod, navíc velice hezký. Kolem dokola rostly v pečlivě udržovaných řádcích nejrozmanitější květiny a na nevysokém sloupku byla položená stříbrná koule, v níž se jako v zrcadle odrážel celý les i bílý dům s trávou na střeše. Na domě porůznu visely cedule hlásající, že je zde k dostání mýdlo, sladké dřevo a výborný opalovací olej. Mumínek vyšel po schodech ke dveřím a otevřel je. V domku hned zacinkal zvoneček. Vstoupili do obchodu. Venku zůstala jenom slečna Ferka, aby si prohlédla svůj obraz ve stříbrné kouli. Za pultem seděla babka s lesklýma myšíma očkama a bílými vlasy. No ne, tolik dětiček. A co pak byste chtěli? Limonádu, prohlásil čenich. Nejraději červenou. Máte řádkovaný nebo čtverčkovaný sešit? Zeptal se Ferko, neboť si chtěl zapisovat vše, co se při srážce s kometou třeba stane. Samozřejmě, že máme, odpověděla babka. Má to být sešit modrý? Raději jiný, odpověděl Ferko. Modré sešity totiž používají jenom Ferkové maličcí. Já bych tak potřeboval nové kalhoty, ozval se Šňupálek. Nesmí ale vypadat moc nově. Je mi příjemně pouze v takových, co mi pěkně padnou. No právě, řekla babka a vylezla na žebřík, aby sundala několik kusů kalhot pověšených u stropu. Ty vypadají hrozně nové, namítl Šňupálek znepokojeně. Nemáte starší? To jsou asi nejstarší kalhoty, co mám na skladě, prohlásila babka. Zítra ale budou o něco starší, dodala nadějně a podívala se na Šňupálka spod brýlí. No, tak dobrá, řekl Šňupálek. Zajdu tady za roh a vyzkouším si je. Jsem zvědavý, zda mi pěkně padnou. A pak zmizel v zahradě. Ferko seděl a psal do svého nového sešitu. Tak, co by si přál skříteček? Zeptala se babka Mumínka. Čelenku, odpověděl tázaný vážně. Čelenku, odpověděla babka s údivem. Na čí potřebuješ?
9: Daj slečně Ferce,
8: vykřikl čenich, který seděl na podlaze a srkal slámkou limonádu.
9: Co jí potkal, je do ní celý poblázněný.
8: To přece není nic poblázněného dávat dámě šperky, pravila babka. Jsi ještě moc malý, abys to chápal. Vždyť šperk je vlastně pro dámu jediný správný dárek.
9: No, pravda,
8: řekl čenich a schoval čumák ve sklenici s limonádou. Babka prohlížela všechny své poličky z dola až nahoru, ale žádnou čelenku neobjevila. Není třeba pod pultem? upozornil jí Mumínek. Babka se podívala pod pult. Ne, není ani tam. Nepřišel by ti třeba vhod pár rukaviček? Tak nevím, pravil Mumínek a na tváři se mu rozhostil smutek. V tom cinkl na dveřích zvonek a do obchodu vešla slečna Ferka. Dobrý den, řekla. Vy máte v zahradě takové hezké zrcátko. Co jsem ztratila své zrcátko, mohla jsem se zhlížet pouze v kalužích a v těch vypadá obličej nějak podivně. Babka mrkla na Mumínka, sundala něco z poličky a rychle mu to strčila do tlapky. Když se Mumínek na věc podíval, zjistil, že jde o malé kulaté zrcátko se stříbrnou obrubou a s červenou růží z rubínů na zadní straně. Mumínek se na babku podíval a zasmál se. Slečna Ferka nespozorovala nic. Nemáte nějakou medaili náhodou? Jak prosím? Otázala se babka. Medaile, odpověděla slečna Ferka. Hezké hvězdy, co nosí páni s oblibou na krku. Ach tak, ovšem, vykřikla babka. Medaile, no pochopitelně. A prohlédla z dola až nahoru své poličky, podívala se pod pult a všude, kam se dalo. Vůbec je? Nemáte? Zeptala se slečna Ferka a oči se jí zalily slzami. Babka se zatvářila nešťastně, ale najednou jí něco napadlo. Vylezla po žebříku až k té nejhořejší poličce, vytáhla krabici s ozdobami na vánoční stromek a opatrně z ní vyndala velkou, hezkou hvězdu. Představte si, řekla, jednu medaili tady přece mám. Je, ta je krásná, zašeptala slečna Ferka a obrátila se k Mumínkovi se slovy, je pro tebe, za to, že jsi mě zachránil před jedovatým keřem. Mumínek byl tak dojat, že oněmněl. Poklekl a slečna Ferka mu pověsila medaili na krk. Leskla se nevídaným třpitem. Měl by ses vidět, jak jsi hezký, dodala. Mumínek jí pak ukázal zrcátko, které schovával za zády a řekl, to je zase pro tebe. Můžeš se v něm dívat taky na mě. Zatímco se oba zhlíželi v zrcátku, cinkl zvonek u dveří a vešel Šňupálek. Bude, myslím, nejlíp, když kalhoty napřed trochu zestárnou, řekl. Ještě mi pěkně nepadnou. To mě mrzí, pravila babka, že bys ale potřeboval nový klobouk. Šňupálek si stáhl svůj starý zelený klobouk ještě víc na uši a s ustrašenou tváří řekl, moc velice vám děkuji, ale náhodou mi zrovna došlo, jakým nebezpečím je nadměrně velký majetek. Ferko po celou tu dobu seděl a psal si do svého sešitu, ale pak povstal a pravil. Když jsou ve hře komety, není dobré zdržovat se v obchodech nepřiměřeně dlouhým vybíráním zboží. Čenichu, vypij i hned limonádu. Čenich do sebe obrátil celou sklenici limonády, až mu zaskočilo v krku. Začal ze sebe vydávat prapodivné zvuky a pak všechno vyvrhl na koberec. Pozvracil jsem se, vykřikl vyčítavě. To on dělá pořád, vysvětlil Mumínek přítomným a dodal, tak my už pomalu půjdeme, ne? Co to všechno stojí? Zeptal se Ferko. Babka se dala do počítání a Mumínek si přitom bezděčně uvědomil, že nemá peníze. Zeptal se obočím ostatních, jak na tom jsou, ale podle jejich čenichů usoudil, že taky nic nemají. To je pěkné nadělení. Tak 40 halířů za sešit a 34 halíře za limonádu, řekla babka. Hvězda stojí 3 zlatky a zrcadlo 5, protože má na zadní straně rubíny. Celkem to dělá 8 zlatek a 74 halíře. Všichni zarytě mlčeli. Slečna Ferka položila s hlubokým povzdechem zrcátko na pult. a mumínek si začal rozvazovat šňůrku své medaile. Čenich hleděl na koberec zmáčený limonádou a Ferko v duchu uvažoval, zda má sešit větší nebo menší hodnotu, když je v něm něco napsáno. Babička se na ně z podbrýlí podívala a řekla: tak, milé dětičky, a pak tady máme ty staré kalhoty, co Šňupálek nechtěl, stojí rovných 8 zlatek. Jedna položka ruší druhou, takže mi vlastně nejste dlužní vůbec nic.
10: Je to skutečně správně? Podivil se mumínek.
8: Jistě, že ano, odpověděla babka. Kalhoty přece zůstávají u mě.
10: Ferko se pokusil spočítat všechno z hlavy, ale nemohl se dopočítat. Napsal si tedy do svého sešitu seznam všech věcí. Sešit 40 halířů. Limonáda v závorce vyplivnutá 34 halíře. Medaile 3 zlatky. Zrcátko v závorce s rubíny 5 zlatek. Celkem 8 zlatek a 74 halíře. Kalhoty 8 zlatek. 8 rovná se 8. Zbývají 74 halíře.
8: To přece souhlasí, řekl Ferko s podivem.
9: 74 halíře ale zbývají, namítl Čenich. To bychom měli ještě dostat.
8: Nebuď takový puntičkář, pravil Šňupálek. Řekněme, že je to vyrovnáno.
10: Uklonili se babičce a slečna Ferka udělala pěkné pukrle. Ve dveřích se ještě zeptala, je taneční parket daleko?
8: Kde pak, odpověděla babka, jenom kousek.
10: Tančit se ale začíná až po východu měsíce. Uprostřed lesa se mumínek zastavil a řekl, ta střecha prostlá trávou nevypadala zvlášť spolehlivě. Co kdybychom se té paní zeptali, jestli se nechce taky schovat do naší jeskyně?
9: Do mé jeskyně, řekl Čenich. Mám se jí jít zeptat?
8: No, zajdi tam, řekl Šňupálek.
10: Čenich odkvapil a ostatní se posadili u cesty a čekali, až se vrátí.
8: Znáš ten nový tanec, ten, jak se mu říká, zeptala se slečna Ferka.
10: Ne, odpověděl mumínek, já mám rád

0: A sestro, řekl Ferko, proč ty se nikdy nedržíš toho, o čem je řeč? Však jsme začali mluvit o tanci, odpověděla slečna Ferka, a ty si najednou spustil o kometě, já mluvím pořád o tanci. Oba začali zvolna měnit barvu. Tu přiběhl čenich.
1: Nechce! Zvolal. Přečká všechno ve sklepě na zavařeniny, ale pozdravuje vás a děkuje a každému posílá lízátko.
0: Neřekl jsi náhodou sám, aby ti je dala, zeptal se Mumínek.
1: Co tě napadá? Odpověděl čenich rozhořčeně. Měla sama dojem, že na ně máme nárok, když nám zůstala 74 haléře dlužná. Řekl jsem jenom, že je to svatá pravda.
0: Pak putovali dále a cesta s nimi. Tmavé slunce kleslo mezi smrky a uložilo se ke spánku za obzorem. Místo něho vyšel měsíc. Měl však podivně bledozelenou a matnou barvu. Kometa svítila stále silněji. Byla skoro tak velká jako úplněk a ozařovala svým neskutečným červeným světlem celý les. Taneční parket ležel na malé mítině, zdobili jej věnce ze světlošek. Na kraji lesa seděla velká kobylka luční, ladící housle. Mítina byla plná skřítků a různých tvorů, kteří čekali, až se začne tančit. Malé vodní žínky se opovážily ven ze svých vyschlých močálů a lesních jezírek. Taneční parket se hemžil drobotinou a pod břízami seděla spousta lesních žínek. Lesní žínka je drobná dáma s překrásnými vlasy, která bydlí v kmeni stromu. Za noci jej opouští a houpá se na listí. V jehličnatých stromech se zpravidla nevyskytuje. Slečna Ferka vytáhla zrcátko, učesala si ofinu a podívala se, zda jí květina za uchem sedí na správném místě. Mumínek si upravil svou medaili. Na takovém velkém bále ještě nikdy nebyli.
2: Neurazí se kobylka, když trochu zahrají na foukací harmoniku, zašeptal Šňupálek.
0: Hrajte spolu, řekl Ferko. Nauč jí písničku Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička.
2: To by nebylo špatné, souhlasil Šňupálek.
0: A pak vzal kobylku luční za keř, aby ji novou písničku naučil. O chvíli později se za keřem ozývaly nesmělé tóny napřed jednotlivě, pak několik po sobě a nakonec trilky a kousky melodie. Drobotina a lesní i vodní žínky přestali povídat a všichni se schromáždili na louce k poslechu.
2: Hrají pěkně, říkali, určitě se přitom bude dobře tančit.
1: Maminko, řekl jeden drobeček a ukázal na Mumínka, tam stojí generál.
0: Celá rodina přišla k Mumínkovi a obdivovala jeho medaily. Ty máš na sobě krásné chmíři, říkali slečně Ferce. Lesní žínky se směly střídavě zhlížet v jejím zrcátku s rubínovou růží na zadní straně a každá vodní žínka udělala do Ferkova sešitu 3 mokré křížky místo podpisu. Tu se však za keřem ozvala píseň. Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička. Ani jeden tón nescházel. A před návštěvníky se objevil Šňupálek a kobylka luční, jak o 106 vyhrávají. Nastalo velké hemžení a pobíhání, než se všechny páry našly. Zakrátko si však každý nalezl k tanci svého nejlepšího společníka a všichni kroužili po parketu.
1: Ty přece výborně tančíš, řekla slečna Ferka. Jaký je to tanec?
3: Vlastní výtvor, odpověděl Mumínek. Vymyslel jsem ho právě teď.
0: Ferko vybídl k tanci vodní žínku s rdesnem červenavým ve vlasech a měl trochu potíže s udržováním taktu. Čenich se točil v kole s tím nejmenším drobečkem a připadal si náramně veliký. Bylo totiž nad slunce jasné, že drobeček ho obdivuje.
3: Komáři tančili stranou ostatních a ze všech koutů lesa se na tu

0: podívanou schromažďovali kradoucí se, lezoucí a skákající noví hosté. Nikoho ani nenapadlo myslet na kometu, jež letěla noční temnotou samotná až hnoucí. Asi ve 12 hodin vyvalili velký sud s jablečným vínem a každý dostal pohárek z březové kůry na pití. Světlušky se slétly dokupy a utvořily uprostřed tanečního parketu kouly. Všichni ostatní se posadili kolem ní, pojídali obložené chlebíčky a pili víno.
1: Teď si budeme něco povídat, řekl čenich. Neznáš nějakou příhodu, Drobečku?
2: Ne, odpověděl Drobek a strašně se styděl. Možná jednu.
1: Tak nám ji řekni, vybídl ho čenich.
2: Byla jedna lesní myš a jmenovala se Pimpa.
0: Zamumlal Drobeček a hleděl na ně stydlivě přes tlapky.
1: No a dál? Zeptal se čenich povzbudivě.
2: To je všechno,
0: zašeptalo zvířátko a schovalo se do mechu. Všichni se z plných plic zasmáli a někteří zatloukli svými oháňkami na buben.
3: Zahraj něco, při čem se dá pískat, zavolal Mumínek.
4: Tak si dáme písničku tralalalal, tralalala, řekl Šňupálek.
2: Ta je taková smutná, namítla slečna Ferka.
4: Jenom jí zahraj, řekl Mumínek, dá se hezky pískat.
0: Šňupálek ji tedy spustil, Mumínek k ní pískal a všichni ostatní zpívali refrén.

Slečna Ferka vzdychla a řekla, přišla na mě trudnomyslnost. Je to jako ušité na nás. Máme unavené nožky a netrefíme domů. Máš je unavené, protože si na nich moc tančila, řekl Ferko a vyprázdnil svůj pohár. Určitě domů trefíme, zvolal Mumínek. Hlavu vzhůru. Přijdeme domů, maminka bude mít nachystaný oběd a řekne, jak jste to všechno přežili. A my řekneme, nemáš ani tušení, co všechno máme za sebou. A já dostanu perlový kroužek na nohu, zašeptala slečna Ferka. A z jedné perly ti pořídíme kravatovou jehlici. Ano, odpověděl Mumínek. Nosím ovšem kravatu dost málo. Jednu perlu pověsím na krk svému tajemství, dodal čenich. Mám tajemství, jeho jméno začíná na K a končí na E. A všude se mnou chodí. Celou dobu, co jsem byl pryč, po mně toužilo. Není zatím K náhodou O? Zeptal se Ferko. Neřeknu, vykřikl čenich. A hrát nesmíš. Šňupálek pořád hrál jednu píseň za druhou. Byly to uspávající písně večerní a písně na rozloučenou. A tak drobotina a vodní žínky začaly odcházet zpět do lesa. Lesní žínky se ztratily a slečna Ferka usnula se zrcátkem v tlapce. Nakonec písně umlkly a na louce se rozhostilo hluboké ticho. Světlušky zhasly a pomalunku nastávalo ráno.

0: Pojďte už domů.
1: Bude zima, bude déšť, kde sa ptáčku poděješ? Do tej hustej březiny, to jsou moje peřiny.
0: Jojo, v peřinkách nebo u kamen bylo každému v zimě nejlíp. Není možná vypovědět, jak je dobře doma sedět, zvlášť když přišel k nám bílý kůň a zalehl nám celý dvůr.
2: Jo, to myslíte sníh, pane Spejble?
0: Správně, Máni.
2: A co je tohle? Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrh tam podušku, sedlák s selkou běží, chtějí sbírat peří.
0: Taky sníh?
2: Uhadl!
0: Jo!
3: A počkejte, a co je tohle? V jednom rožku trošku, v druhém rožku trošku, v třetím rožku trošku, v čtvrtém rožku trošku a v prostředku nejvíc.
2: To nevíme.
3: No přece peřina.
2: Je, peřina.
4: A co já, pusťte taky mě ke slovu. Tahle hádanka bude těžká, dávejte pozor. Čtyři nožky, dvě trnožky, v zimě běží, v létě leží. Co je to?
2: Sáně, no ano. Přiletěla vrána, sedla na kopec. Přiletěla druhá, dala jí klofec.
4: Řekla vrána vráně, koupíme si sáně, budeme se vozívat i z Prahy do Líbáně.
3: A párkrát si zasáňkovali a už je za dveřmi štědrý den.
2: Stromečku vstávej, ovoce dávej, umej se, ustroj se, je štědrý den. A ten já přímo miluju.
4: Já taky.
2: Hlavně proto, že se rozdávají dárky.
4: No to jo. A ten nejlepší byl loni od Máničky.
0: Vážně? A co jsi dostal?
4: Neštovice.
2: No?
0: Prosím tě, a co je na nich tak krásného?
4: Nemusel jsem do školy.
2: No?
0: A co jsi dal Máničce ty?
4: Náplň do nafukovací madrace.
2: No?
0: Jo, no jo, čas utíká. No šmankote, už abych začal přemýšlet, co koupit letos. Nejvíc starostí mi dělá dárek pro vás, paní Kateřino. Prozraďte, co by se vám líbilo.
3: Nejspíš něco, co by mi šlo k obličeji.
4: Tatí, tak kup sukni s faldama.
0: No to je nápad. No jo, ale to už by nebylo překvapení.
3: Ale no tak, víte co, pojďte si raději o těch Vánocích zatím jenom zaspívat.

0: A hospodář s hospodyňou leží oba pod peřinou. Hej, hej, koleda, hej, hej, koleda.
1: To se nám povedla.
2: Počkejte, počkejte, a co byste říkali téhle? Já bych rád k Betlému.
3: To mi tak.

0: jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda. Kdo mi něco dá, rád ho uhlídám. Kdo mi nedá nic, ten je ze škudlic. Na toho se zamračím, jako medvěd zabručím. Půjdu od něj pryč.
1: Skázala mě Maňka, přijď, Hurvínku, k nám. Zabili jsme vepře, já ti jelit dám.
0: To bych nesměl znát, Máníčku. Ty jsi, Maňko, skoupá, ty mi čerta dáš. Sama všechno pojíš, mě nic nenecháš.
2: Jo bych dala, ale tancovala dvě jelítka, Bachorek jim pískal, Hurvínek si poskakoval, až se zle potřískal.
3: A co já?
0: Kapitola pátá, jede tady táta. Táta jede po silnici, veze sebou jitrnici. Jitrnice skáče, táta nad ní pláče.
3: A bodej bych neplakal, vždyť. Když jsem šel do Prahy pro jelita, potkal jsem na cestě tajtrlíka. To nebyl tajtrlík, byl to profous. Kdybych byl neutek, byl by mě kous.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Zlatá koza. Kde bylo, tam bylo. Žil na světě jeden starý král a ten měl nade všechno rád hudbu.

Žil v paláci s tak krásně alabastrovými stěnami, že se celý život bál, aby mu stěny zámku někdo neušpinil. Ve dne v noci hlídal bílé zdi paláce voják. Stojí voják před palácem i za jedné mrazivé noci. Měsíc svítí v úplňku a voják se klepe s zimou. Jak tak postává, přišlo mu na mysl, jak je dobré být bohatým pánem. Zatímco chudý člověk venku mrzne, pán se v teple zachumlá do měkké peřiny. Ale co může dělat chudý člověk, jako je on? Když král řekne, voják se musí postavit, kam ho poslali. Občas si mne skřehlé ruce. Dýchá si na prsty, aby mu nezalezlo za nehty. Noc neubíhala. Sníh vrzal pod nohama. Jak by to vypadalo, kdyby strážcem byl král a on voják králem? Ležel by někde v peřinách a král by ho proklínal. Zase by to nebylo dobře. Být proklínaný není to nejlepší. A jak svítil měsíc na bílou zeď, voják popadl kus uhlíku a velikými písmeny na tu nabílenou zeď napsal. S penězi se žije lehce. Nemusíš dělat, co nechceš. Ať se jednou už každý dozví, jak je chudému člověku. Vůbec mu v tu chvíli nedošlo, že ho k zámku postavili právě proto, aby někdo náhodou bílou stěnu nezašpinil. Když ráno zjistil král, co se stalo, rozlobil se a nechal vojáka předvolat. Proč? No protože si voják opravdu myslí, že peníze jsou všechno. Rozlobený král křičí. Tobě, vojáku, opravdu chybí jen peníze. Tak je, pane králi. Dobře. Peníze tě sami poučí, jak si hloupí. Za trest dal vojáka zazdít do komory na konci zahrady. Ale aby mu tam nic nechybělo, zazděl tam s ním horu zlata. Královská dcera za vojáka u otce orodovala, protože se jí voják líbil. Ale všechno marné. Princezna přemýšlela, jak zazděnému vojákovi pomoci tak dlouho, až na něco přišla. Tajně se ve městě sešla se zlatníkem a dala mu zvláštní úkol. V noci zlatník vešel k zahradní zdi, pod kterou byl voják zazděný. Ve zdi vyvrtal díru a dohodl se s vojákem, že mu ven vystrká všechno zlato a on, že mu bude každou noc nosit jídlo. Voják, už hlady polomrtvý, rád svolil. Zlatník zhotovil ze zlata kozu. Byla tak velká, že se do jejího břicha mohl schovat člověk. A ke všemu ještě ta koza uměla tak pěknou muziku vyhrávat, že nebylo člověka, který by se nezaposlouchal. Když byl zlatník s kozou hotový, vyboural jedné noci do zahradní zdi díru a kozu prostrčil vojákovi do komůrky. Jednou se král procházel po zahradě a zaslechl odkudsi krásnou hudbu. Dávno už zapomněl, že dal někam sem zazdít vojáka. Zeptal se princezny a ta mu všechno připomněla. Králi ta muzika nedala spát a ráno nařídil, aby se k zazděnému vojákovi prokopali. Když byli uvnitř, našli jen zlatou kozu. Postavili ji králi do komnaty. Král poslouchal krásnou muziku a ne přijít na to, odkud koza hraje. Zavolali zlatníka a ten otevřel vojákův úkryt v kozím břiše. Voják vystoupil, postavil se do pozoru a hlásil. Pane králi,
Já jsem ten hlupák, který si myslel, že peníze jsou všecko. Neměl jsem pravdu. A co je tedy víc než zlato? Druhé nejdůležitější je, když najdete člověka, který vám pomůže. A úplně nejdůležitější. Voják se pokradmu podíval na princeznu a řekl. Když najdete člověka, který si vás schová do svého srdce. Princezna se začervenala a už se neudržela. Přiběhla k vojákovi a dala mu pusu na obě pobledlé tváře. Král se rozesmál, jak se voják pochlapil a zmoudřel. A hned byla svatba, kam nemuseli volat žádné muzikanty. 3 dny a 3 noci jim k potěšení vyhrávala zlatá koza.

Slovenská pohádka o chudých sirotcích a andělu. Byla jedna vdova, velice chudobná, dětí měla jako ratolestí, ale na všem jiném nedostatku zrovna dost. Že byla dobrou matkou, starala se o své děti, jak jen mohla. Pracovala do úpadu, aby je vyživila, ale přece jen to byl velmi malý kousek chleba na tolik zubů. Trápila se nad tím, chřadla, až nakonec na lože klesla a těžce se roztonala. Když se již blížila k poslední hodince, poslal k ní Pán Bůh anděla, aby odvedl její duši do nebe. Sotvaže anděl přistoupil k jejímu loži a viděl státi kolem něho plačící děti, zželelo se mu jich i vrátil se zpět do nebe prosit Otce nebeského, aby nechal těm malým ubožákům matky naživě. Sotva však předstoupil před Pána Boha a svoji prosbu mu přednesl, řekl Otec nebeský. Vrať se opět na zemi, ponoř se do hlubokého moře a dones mi ze dna mořského kámen. Anděl tak učinil, ponořil se do moře a vzal tam veliký kámen na dně ležící. Vrátil se s ním k Pánu Bohu. Otec nebeský kámen vzal, jako kousek chleba rozlomil a hle, bylo v něm plno maličkých zvířátek. Pohleď, pravil k andělu, jak nasta červíčků žije v tomto kameni. A jako nedám zahynouti ani těmto malým zvířátkům, tak nedám zahynouti ani malým sirotám na zemi. Poté Pán Bůh opět složil kámen tak, jak byl, a dal jej andělu. Poručil, aby opět odnesl jej do moře. Za trest však, že anděl měl tak malou důvěru k němu, vládci světa, rozkázal mu po 3 léta na zemi se zdržeti a sloužiti lidem. Šel tedy anděl zase na zem a vstoupil do služby k Pánovi, který měl veliké bohatství, ale neměl ani ženy, ani děti, ani příbuzenstva, ba ani přítelička. Ostatně si jich ani nepřál, neboť co si zamanul, to se stalo. Kam se mu chtělo, tam jel. Zkrátka, každá jeho vůle se mu vyplnila. Avšak nikomu neprokázal nic dobrého, co by zamák byl. Byl tě na lidi zlý a proto neradi sloužili u něho i za drahé peníze. Ale anděl měl andělskou trpělivost a Pán si ho zamiloval tak, že když někam jel, bral si jen jeho sebou. Jedenkráte vyjel si Pán na lov a anděl s ním. Přišli do velikého lesa a tu Pán, stíhaje srnu, zabloudil v hustém boru a nemohl najít cesty zpátky. Anděl však i tentokráte mu byl po boku. Než se nadáli, přepadla je noc a Pán snad poprvé v životě spal na holé zemi. Ještě více však ho trápil hlad. Všude pusto, ani plánky nebylo vidět. Jak rád by byl vzal zavděk s nejčernějším kouskem chleba, kdyby ho bylo. Lačen a umdlen ráno vstal a zase s andělem na pochod se vydali. Druhý den našli už leckde plánku, čerstvý pramen, ostružinu, ale na stopu člověka nepřišli. Pán brzy naříkal, brzy plakal a zase lál, ale anděl ho stále těšil a domlouval mu, aby důvěřoval v Pána Boha, ten jedině, že mu může pomoci. Ale boháč málo dbal na Pána Boha. Tak bloudili mnoho dní v tom lese. Živili se jedině kořínky
lesním ovocem a pakli někdy pán veverku zastřelil, tak si ji upekli. Ale na tom nebylo dosti. Jednoho dne přepadli je loupežníci a když viděli na pánovi slušný šat, dočista ho o všechno obrali a ještě ho zbili. Kdyby nebylo anděla, jistě by nebyl více vstal, ale anděl mu rány zahojil. Ach, ach, snad tu v tom lese zahyneme, naříkal pán. Měj jen důvěru v Pána Boha a uvidíš, že nám pomůže, utěšoval jej anděl. Ach, ach, proč by se Pán Bůh o nás staral, zoufal boháč. Protože je svrchovaně dobrotivý a ačkoliv ty se nestaráš o něho, on se o tebe postará, abys tu nezahynul, ubezpečoval anděl. Jak bychom tu nezahynuli, když nemáme ani šat, ani prostředků, abychom se mohli zachránit, odpovídal pán. Jen nezoufej a vstaň. Dáme se nyní touhle cestičkou a já doufám, že přece někam se dostaneme, kde bychom našli dobré lidi. Stane-li se tak a vrátíme-li se domů, chci se ti dobře odplatit za tvé služby, řekl pán andělovi. Ale ten jen hlavou zavrtěl, že odměny nežádá. Tak šli stále tou cestičkou, až skutečně dostali se z lesa ven do malé vsi, kde bydleli sice chudí, ale dobří lidé, kteří měli jen na strminách kousek políčka, na němž dařilo se pouze trochu žita a ječmene. Tu dostali pocestní kousek černého chleba jako z popele a trochu nakyslého mléka. Ale co jim bylo dáno, toho dostalo se jim z upřímného srdce. Avšak pánovi nejdražší jídla, co jich na stole mýval, nikdy tak nechutnala jako tento černý chléb. A nejen o chléb se s nimi rozdělili tito dobří lidé. Nýbrž i šaty jim darovali, když slyšeli, že byli od zbojníků o vše připraveni. Pán vida, jak ti chudí lidé ochotně jim pomáhají, rozpomenul se, že ač oplýval bohatstvím, nikdy nuzným nepomohl. A proto nyní mu to bylo velice líto. I umínil si v duchu. Až se domů vrátí, že bude lépe činiti, než dříve dělával. Anděl, znaje tyto pánovi myšlenky, velice se z toho těšil. A když si byli odpočinuli, vedl svého pána dále zpět k domovu. Třetího dne přišli opět do jedné dědiny a tam zastavili u okénka nepatrné, do země zapadlé chaloupky, která stála už na pokraji lesa. Podívali se tím okénkem dovnitř a hle, tam v jizbičce právě se modlilo u nich 6 dětí za zemřelou mamičku, prosíce Pána Boha, aby jich neopouštěl. Vidíš, pane, ty malé děti, jak se vroucně modlí? A víš, kdo jsou? To jsou sirotci. Nemají ani matky, ani tatíčka. A jen onoho Otce nebeského, řekl anděl pánovi a šli dále. Když však byli až u města, kde bydlel boháč, pravil anděl. Jdi si nyní, pane, sám, však si už doma. Já stále s tebou být nemohu, neboť již 3 roky minuli, co ti sloužím, a proto musím zas vrátit se k Pánu Bohu. V toho-li budeš doufat, zle ti nikdy nebude, zvláště budeš-li též dobro konat a ujmeš-li se o něch sirotků. Pohnut odešel pán do oné dědiny a co si předsevzal, to i vykonal. Všecku nádheru opustil a stal se vlídným, milosrdným a otcem
6 sirotků.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Záhadné zmizení kudly Tederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
2: Lidi, koukejte!
1: A hned se přidali ostatní. Co to je?
0: Potkaní!
1: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
0: Ne, ne, vodu, ne,
1: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
2: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
1: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
0: Sláva,
1: jásal profesor.
2: Pomoc,
1: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
0: Tak je to on!
1: Profesor zatajil dech.
0: Kudla Dederon!
1: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co. Rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
3: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
0: Tak to ne, pánové,
1: zvolal profesor Kadeřábek.
0: Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila v ránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla v ránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
6: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
5: povídá Liška.
6: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
5: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí Liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
6: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš.
4: Jako malý vrabeček.
5: To Krákalku dopálilo.
2: Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko,
5: pomyslela si.
2: Jak může ta hloupá Liška říkat, že já pípám jako vrabeček?
5: A rozhodla se, že svůj silný hlas musí Lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná Liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa.
1: Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od Lišky napálit.

0: Pět kluků stojí před rezavou brankou do zdivočely zahrady. S tím kocourem se to musí ukončit. Jen opatrně, pánové, povídá jeden, opatrnost je matka moudrosti. Já to slyšel od jednoho starého pána v parku, když krmil vrabce a pořád říkal jen opatrně. To se asi bál, aby ho vrabci neklovali. A to hloupost, říkali ti druzí čtyři kluci, vrabec člověka nenapadá. Měli jsme to v přírodopise, ani když je rozzuřen, tak nenapadá. To není kocour. Stalý kocoul napadá mis a pohlává si s ní, řekl ten nejmenší. Ovšem, těžko se poznalo, který byl nejmenší, protože všichni byli stejní, jak už jsem říkal. No tak nejlepší bude, když mu předhodíme myš, on si s ní bude pohrávat a my vběhneme do zahrady. To je nápad, předhodíme mu myš, dejte jí sem, kdo jí má. No, všichni se na sebe podívali, ale myš nikdo neměl. Já by sem měl laka, povídá ten malý. To je hloupost, říkali ti ostatní. Rak není myš? No, není. Ale je také v díze jako mis. No v díře je, ale ve vodě a ne na mezí, odpovídali ti ostatní. To je jedno, je v díře a to je hlavní. Jak pak to kocour může poznat, jestli díra byla v zemi, nebo v mezí, nebo ve vodě? To se pozná, protože rak je mokrý. Jak pak může být mokrý, když je zabalený? Kdo je zabalený? No, přece ten lák je ve scíbze. Pánové, to jsem ještě neslyšel, povídá větší kluk. Rak zabalený ve stříbře. Kde jsi ho našel? Na Slomecku byl. O Vánocích. Já ho schoval. No tak ho ukaž, kde ho máš. Malý kluk sundal čepici z hlavy. Dobrý den, řekli ostatní. Byli to slušní hoši. Proč zdravíš? Já nezdravím. Mám ho v cepici. A vyndal krásného čokoládového raka zabaleného ve staniolu. Juj, ten je krásný. Snesme ho. Dej mi kousek, volali všichni. To nejde. Musíme ho předhodit kocoulovi. Kdo má plovázek? Já, volali čtyři kluci, protože každý kluk má provázek, ne? A já taky, povídá ten pátý, který měl raka a vytáhl provázek a uvázal na něj raka. A teď dlouhý prut. Ulomili hodně dlouhý prut a přivázali raka jako rybu. Budeme kocoura lovit! Jásali kluci a chtěli hodit raka přes zítku. Já sám! Cí je lak, cí je plovas, povídá kluk a hodil raka přes zítku. Kluci stichli, protože to bylo pravda, jejich rak to nebyl. Bere? Zeptal se ten třetí. Nebele, povídá malý a lovil dál. Pátý se podíval klíčovou dírkou v brance, zdali si kocour s rakem pohrává. Co vidíš? Šeptali všichni. Nic. Je to zrezavělé. A začal dřívkem vrtat v dírce. Ozvala se branka a pomalu se otevřela. Nebyla totiž zase vůbec zavřená. Kluci pustili prut a odskočili od branky jako blechy a hned do jednoho klubka. Nesnad, že by se báli, to ne, ale opatrnost je matka moudrosti, řekl ten kluk, co zná toho starého pána z parku. No a otevřenou brankou bylo vidět zase tu starou zahradu. Pod trávníkem stál ten starý trpaslík, co měl jen trochu červené barvy na čepici a vedle stará roztrhaná žiněnka, kde spával kocour. Před brankou ležel rak na provázku a nehýbal se. číhá na nás, povídá třetí kluk. Nebojme se. Nečíhá, asi spí, povídá druhý. Hoďte na něj toho raka. Kdo? Ptali se všichni. Ty, je to tvůj rak, řekli malému. No, vidíte, to měl za to. No, tak dobře, ale pojďte všichni se mnou. Ale ti se, pojďte, kamarádi. Lída, najednou kamarádi. A všichni se vzali za ruce, že ano, když byli kamarádi, a tiše, tichonce se šourali do branky. Házej raka, šeptali malému. Jeho skoda, šeptal on. Hodím raci kámen. A hodil. Pardon, já nelad, vykřikl tiše, protože trefil trpaslíka do knoflíku na kabátě. Já opravdu nechtěl trpaslíku uhodit vás do knoflíku. No ale trpaslík neřekl nic a dělal, jako by se nic nestalo. Byl to slušný trpaslík. Teď hodíme všichni pánovi, křičel tiše ten čtvrtý a zvedl kamínek. Pozor! Teď! A všichni hodili a skoro všichni trefili do staré žiněnky, ale nestalo se nic. Kocour z žiněnky nevykoukl. Sláva! Kocour není doma, budeme mít pré, volali myši. Ne, myši ne, totiž kluci. O myších to je takové přísloví. Tak ti kluci poskakovali kolem žiněnky a jeden dokonce do ní píchl prutem. Ozvalo se za nimi naříkání. Kluci se zarazili a stáli jako skamenělí. Vypadali jako pět kamenných trpaslíků, ale ten šestý byl opravdu kamenný. Starý, zlomyslný kocour seděl na zdi a celou tu dobu koukal na kluky. Na krku měl šálu a šátek přes uši. Nevypadal zdravě a byl strašně tlustý. Hej, vy, to není slušné takhle na člověka vybafnout, povídá ten malý. Na to kocour. Teď nám budete nadávat? Ptali se všichni. Nemůžu nadávat. Bolí mě zuby. Zakňovral kocour. A taky v krku. Já mám ještě angínu a rýmu. Bolí mě břicho. A je mě špatně. Já nemůžu nadávat. A co jste jedl? Myši. No to je divné. A co ještě? Ještě raky. Taky raky? Divili se kluci. No vidíte, zesem měl plavdu. Kocoul pozírá taky laky, křičel malý. A kolik těch myší a kolik raků jste sežral? Tři krabice myší a dvě raků, plakal kocour. Ha, to bylo skutečně podivné. Myši ani raci se nepočítají na krabice, to kluci věděli. Ale najednou uviděli u zdi hromadu stříbrného, zlatého a červeného staniolu. Aha, a jaké to byly myši? Jací raci? Volali rozčilení kluci.
1: Čokoládový,
0: naříkal kocour. Neviděl, že se říká čokoládové. A kde jste je dostal?
1: Od Ježíška,
0: vzlíkal kocour. No, lžete, odkud je máte, řekněte pravdu.
1: Od slonů,
0: vzdychal kocour.
1: Bylo jich pět takových velkých.
0: Takových velkých, se říká, opravil ho chytrý chlapec. A proč vám je dali?
1: No, že jako mám vás, jakože...
0: Tak mluvte pořádně. Co říkal jí?
1: Že vás se mám vpustit tam do té zahrady, hrát si a nestrašit vás a s vámi si hrát a pořád si s vámi hrát a...
0: Fuj, to byla ale ošklivá věta, řekli kluci. To neumíte mluvit jinak?
1: Ne. A jsem chodil za školu. Nic jsem se nenaučil, protože jsem zlomyslný kocour. A to jsou následky.
0: No to je nám líto. A taky nám líto, že stůněte. A nemůžete si s námi hrát. Mohli jsme si hrát na lovce a tygra. Vy byste byl tygr, my bychom vás zastřelili a stáhli z vás kůži a mrtvolu dali do mraveniště, abychom měli vaši kostru a tu bychom pak dali do školy. No, a teď si musíme hrát na nemocnici. My budeme 5 doktorů a budeme vás léčit. Skočte dolů. Mnoho psů, totiž doktorů, zajícova smrt. Pomyslel si kocour, ale neřekl to, protože nebyl zajíc a bylo mu příliš špatně. Ak skočil jako pítel ze zdi a buch, svalil se na zem. Nebylo divu, když snědl 5 krabic míši a raků. A teď ležel na zádech a kničel.
1: Já jsem se zapil. Něco jsem si zlomil. Mně je zlé.
0: A to nic není, říkali kluci. My vás dáme na nosítka a odneseme do postele. No, ale nosítka nemáme. Támhle u zdi je děravý pekáč. To budou nosítka. Povídá druhý kluk a skočil pro něj a vytáhl ho z roští. Ale hned ho pustil, protože z něho vyskočila velká hnědá žába a zlobila se. No, prosím vás, jaké to máte chování? Nevidíte, že tu spím? Nemůžete zaklepat? A tak kluk zaklepal na pekáč a slušně se omluvil. No proto. Po druhé to nezapomeňte a zaklepejte, moje úcta. Povídala žába a odskákala.
1: No to kde jste vy? Kde jsou ty nosítka, vy uličníci?
0: Vrčel kocour. Bylo vidět, že už je mu trochu lépe. No, už nadával. Ale už to bude, říkali hoši a uložili ho do pekáče.
1: Táhněte pomalu.
0: Velel kocour a kluci táhli a tlačili.
1: Tam ne, tamhle, k té jedlí.
0: A kluci táhli k jedlí.
1: A teď zpátky, k trpaslíkovi.
0: A kluci táhli k trpaslíkovi.
1: A teď k brance.
0: A kluci se zastavili. Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit. A že nestůněte. Mračili se kluci.
1: Stůňu, křičel kocour. Vezte mě k trpaslíkovi.
0: Ale oni ho dovezli zrovna k žiněnce a vyklopili ho na ní.
1: To je trápení. Všecko mě bolí.
0: Povzdechl si starý kocour.
1: A co bude teď?
0: No teď bude léčení. Dáme vám teploměr. A zastrčili mu pod packu jedlovou šišku.
1: To šimrá. No a co dál?
0: Vrněl kocour. No teď vám vytrhneme bolavý zub, řekl kluk a nasadil si brejle z pampelišky.
1: A já vás kousnu,
0: řekl kocour. Ale ne, pane kocour, my vám jen jako vytrhneme zub.
1: A já vás jako kousnu,
0: klidně povídá kocour. Kluci se zamysleli. No tak ne, my vám dáme obklad na hlavu. A dali mu na hlavu lopuchové listy. Bolí? Ptali se.
1: Bolí,
0: kňoural kocour znovu. Pak mu přidali na hlavu ještě šišky, 2 krabice od cukroví a staré hadry.
1: Bolí,
0: řval kocour a tak mu narazil ještě pekáč, až kocour stichl. Aha, už je mu asi lepší.

Pravec! Kocour se chtěl pochlubit, že ví něco ze školy, ale spletl se stejně, protože se říká Bíložravec, a ne Kytkožravec. No tak my vám dáme raka, radovali se hoši, to je maso. A cpali mu čokoládového raka i se staniolem. Ne, ne, ne, ne, ječel kocour. Rak já, myš, já nechci, mě je špatně, no tak ho kluci nechali. On by měl spát. A nejlepší usne, když nám bude povídat pohádku. My také nejlépe usneme, když se nám povídá pohádka. Tak povídejte, my už pěkně sedíme. Nic nebudu povídat, nic, vztekal se kocour. A jsem nemocnej a umím jenom strašidelné věci, a ne pohádky. Povídejte si sami. O, s vámi není žádná hra, urazili se kluci. S vámi je otrava, abyste věděl. A bylo ticho. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava, taky měl vztek a trochu se taky styděl, tak raději zahrabal hlavu do žiněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný, a nevěděli, co mají dělat. No, tak dělali taky, že spí. A zahrada asi taky dělala, že spí, protože stromy nešuměly, včely nebzučely, ani ptáčkové nespívaly, jen slunce pálilo a blížilo se poledne. A bylo ticho, až bylo skoro slyšet.

0: o hrochovi, který se bál očkování. Byl jednou jeden hroch a ten měl hrozný strach z očkování. Myslel na to doma, v parku, v biografu a nejčastěji na koupališti, kde se nejlíp přemýšlí. Ležel ve vodě a říkal si, co když to bude už zítra? Musím se zeptat, jestli někdo něco neví. Nevíte náhodou, kdy bude to očkování? Volal na krokodýly, na husy, na rosničky a také na pelikána. Nemá to být už zítra?
1: Až to bude, tak to bude.
0: Hulákali krokodýlové a pinkali si ve vodě velikým žlutým míčem, až voda stříkala.
2: Nač na to myslet?
0: Volali rosničky.
2: Vždyť to nic nejde.
0: A pouštěli si na břehu gramofonové desky s veselými písničkami.
1: Není pravda, že o nic nejde. Očkování je důležitá věc, řekl pelikán, ale nikdo ho neslyšel, protože gramofon hrál moc hlasitě.
0: Jak je tohle možné, přemýšlel hroch. Nikdo na očkování nemyslí. Nejspíš nevědí, že se při očkování píchá jehlou. A myslel na to dál a celý se přitom potil. A jak se tak jednou potil strachem, dostal poštou lístek a na tom lístku bylo napsáno: dostavte se k očkování. Hroch se lekl tak strašně, že na ulici přestali jezdit tramvaje.
1: Co se stalo?
0: Volali žirafy a zebry a také klokani a plameňáci, protože všichni jeli zrovna na polikliniku nechat se očkovat.
1: To nic, povídá řidič. Hroch se lekl očkování, hned pojedeme dál.
0: Když přijeli na polikliniku, postavili se do řady a čekali. Rosničky měly sebou náhodou gramofon s veselými písničkami, takže nějaká ta půlhodinka nikomu nevadila.
1: Mělo by se jít pro hrocha, pořád nejde, řekl pelikán, sebral se a šel.
0: Ale musel ho hledat, protože hroch byl schován za záclonu a celý se třásl, až v kredenci cinkaly skleničky.
1: Nebuď hloupý a pojď se nechat očkovat, povídá mu pelikán. Nic se ti nestane, trochu to píchne, to vydrží i docela malý králíci. Když nepřijdeš, budou se ti všichni smát, nestojí to za to.
0: Dobrá, řekl hroch, protože viděl, že se nedá nic dělat, ale budeš mě přitom držet za ruku.
1: Dobře, budu tě držet za ruku, souhlasil pelikán a tak šli.
0: A jak šli, potkávali slepice a slony a docela malé králíky a všichni říkali, to nic není, jenom to zašimrá, dá se to krásně vydržet, jen žádný strach.
1: Těm se

0: povídá, myslel si Hroch. Ti už to mají za sebou, ale co já? A byl úplně spocený. Vy jste úplně spocený, divil se pan doktor, když na Hrocha přišla řada. To je taková záliba, řekl pelikán, který držel Hrocha za ruku. Někdo rád hraje ping-pong, někdo se rád potí. Oho, řekl pan doktor, tak se do toho pustíme. A vzal injekční stříkačku. Když to Hroch uviděl, zbledl jako stěna. Co to? Zarazil se pan doktor. Proč je ten Hroch bílý? Má být přece šedý. Bílé mohou být myši, ale ne Hroch. To je zvláštní Hroch, řekl pelikán. To je bílý Hroch, takový je jenom jeden. Ale před chvílí byl ještě šedý. Ano, chvíli je šedý a chvíli bílý, proto je tak vzácný. Dobře, řekl pan doktor. Když je to tak vzácný Hroch, dáme si na injekci víc záležet. A díval se, kam má Hrochovi injekci píchnout. Teď to bude bolet, myslel si Hroch a zavřel oči. To je nepříjemné, řekl pan doktor a ukázal Hrochovi na záda. Tady je kůže moc tlustá, zkusíme to jinam. Ale ať hledal, jak hledal, tenkou kůži nenašel. Nedá se nic dělat, povídá nakonec. Máte hroší kůži, zlomil bych si jehlu. Nemohu vám píchnout injekci. Nezlobíte se? A Hroch vykulil na pana doktora oči, zamrkal a pak začal tančit po ordinaci a volal, proč bych se zlobil, nic se nestalo, nashledanou. A běžel z polikliniky pryč, běžel rovnou na koupaliště a tam se smála, cákal kolem sebe, až rosničky museli okřikovat, že neslyší gramofon. Ale představte si, že se ten Hroch jednoho krásného rána probudil, podíval se do zrcadla a vidí, že je celý žlutý. Co to? Řekl si. Kdybych byl celý bílý, mohlo by to znamenat, že mám strach, ale proč jsem žlutý? Musím se na to někoho zeptat. A šel na koupaliště. Bylo z toho veliké pozdvižení. Žlutý Hroch, to tu ještě nebylo. Každý si ho prohlížel a ptal se, kde vzal tak krásnou barvu. To bude nejspíš lak, řekli krokodýlové. Náš koupací míč vypadá stejně. To je spíš krém na opalování, volali rosničky. Jenom husy se tvářili důležitě, mávali nad tím křídly, že tohle mají dávno za sebou, že když byly úplně maličké, byly zrovna takové. Vy jste ale husy, volal pelikán, to s tím nemá co dělat. Tohle vypadá spíš jako nějaká nemoc. A když ho tohle napadlo, osušil se ručníkem a šel na polikliniku. Jestli pak víte, řekl panu doktorovi, že ten Hroch je najednou celý žlutý. To je docela možné, řekl pan doktor. Je to velice vzácný Hroch. Chvíli je šedý, chvíli je bílý. Proč by nemohl být chvíli žlutý? Není to žádný vzácný Hroch, řekl pelikán. To byl všechno nesmysl. Bílý byl proto, že se bál očkování. No takhle to tedy je, řekl pan doktor. Je to tedy obyčejný Hroch, který nebyl očkován a protože nebyl očkován, dostal žloutenku. A protože je žloutenka nemoc velice zlá, musí hned do postele. A tak se Hroch octl v posteli, ani nevěděl jak. Měl pokoupání, musel polikat prášky, seděla u něho sestřička a měřila mu teplotu. To je ale hrozné, naříkal Hroch, takhle tady ležet, když jsou všichni na koupališti, hrají si s balónem a poslouchají gramofon s veselými písničkami. Nemohla byste mi, sestřičko, vyprávět aspoň pohádku? A sestřičce bylo Hrocha líto a tak mu vyprávěla. A ta pohádka začíná takhle. Byl jednou jeden Hroch, a ten měl hrozný strach z očkování. Vy to ale už dál znáte, vidíte?
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Antilopy a pštros. Není antilopa jako antilopa. Některá je malá, jiná velká. Jedna je proužkovaná, druhá strakatá, třetí... všelijaká. Jak říká Pštros, antilopy jsou různé a je jich plná Afrika. A Pštros to musí vědět. Pokaždé, když si jde ráno zabíhat, vykukují na něho antilopy z každého křoví. Sledují mě, chtějí okoukat můj běžecký styl, aby mě mohli předhonit. Stěžoval si Pštros své milé Pštrosici, sotva doběhl domů. A paní Pštrosová ho vždycky napomínala, aby tolik nekřičel, zvlášť když vykládá takové nesmysly. Pšt, co kdyby tě někdo slyšel? A pamatuj si konečně, že tvůj pštrosí běžecký styl se hodí jenom pro tvé dvě pštrosí nohy. Antilopy mají vlastní běžecký styl pro své čtyři nohy. A protože čtyři je víc než dvě, počítej s tím, že by tě antilopa stejně vždycky předhonila. No tak tohle musel Pštros uznat. Ale hlavně se nechtěl hádat. Chtěl si jen každé ráno v klidu proběhnout. A nepřál si, aby ho přitom antilopy pozorovali. Proč to jenom dělají, tomu nepřestávalo vrtat hlavou. Pravda je, že ty antilopy byly jen dvě. Dvě antilopí holky, jmenovaly se Tydly a Fidly, a měly dlouhou chvíli. Otravovalo je každý den nacvičovat tu známou antilopí schovávačku, kterou už znali nazpaměť, a proto řekli: to je pořád jenom hop do křoví, hop z křoví, hop tam, hop ven. My se nechceme od rána do večera jenom schovávat. Chceme, aby na nás bylo ze všech stran vidět. Antilopy jsou všechny moc hezké a těmhle dvěma to slušelo obzvlášť. Tak se stalo, že dostali nápad, za který by je nikdo, kdo se v Africe aspoň trošku vyzná, nepochválil. Místa je tady všude dost, uspořádáme nějaké závody. Na závody vždycky přijde spousta diváků a ti všichni nás uvidí, řekla Tydly. Jenže při závodech běžíš tak rychle, že si tě nikdo nestačí pořádně prohlédnout, napadlo hned Fidly. Lepší než závody by byl ples, nemyslíš? No jasně, že by byl ples, to bude to pravé, jásala Tydly. Když mají antilopy radost, tak málo kdy tleskají, místo toho radši skákají. Tydly a Fidly začaly nad svým báječným nápadem vyskakovat a zároveň přemýšleli, co si na ten ples vezmou na sebe, aby byli ze všech nejkrásnější. Je, co takhle pštrosí péro, za každé ouško jedno. A tím pštrosím pérem to vlastně všechno začalo. Místo hop do křoví, hop z křoví, začaly Tydly a Fidly nacvičovat na ples všechny možné nové tance, ale hlavně začaly hlídat Pštrosa. Pozorovali ho každý den, dávali pozor, kdy už konečně ztratí některé své nádherné péro. Sledovali každý jeho ranní běh, až už jich měl Pštros plné zuby. Jednou ráno, když zase běžel, tak udělal něco, co by od něho nikdo nečekal. V tom nejprudčím běhu se zastavil. Zabrzdil antilopám přímo před nosem a rozlobeně vykřikl: proč koukáte? Když se antilopa lekne, vyskakuje ještě výš, než když má radost. Skáče prostě jako blázen. A tak vyskakovali Tydly a Fidly jedna výš než druhá, místo aby Pštrosovi na jeho otázku slušně odpověděli. Ty antilopí holky jsou asi praštěné, pomyslel si Pštros. Měl bych se jít radši zeptat někoho jiného, ale koho? Tolik potřeboval Pštros vědět, proč po něm antilopy pořád koukají, až se nakonec rozhodl pro krokodýla. Krokodýl je starý a proto bude i moudrý a zkušený. Jedině on mi může povědět, proč po mně antilopy koukají. Na krokodýla si vzpomněli i ty dvě hezké antilopy hned, jak se trošku uklidnili a přestali tolik vyskakovat. Jen moudrý a hodný děda krokodýl bude vědět, jak by se dala sehnat pštrosí péra na ples. A tak ještě dopoledne navštívili krokodýla Pštros i obě antilopy. Zdálo se, že krokodýl spí, ale nespal. Také to nebyl moudrý, hodný děda. Byl velice zkušený a byl to zkrátka krokodýl. Chňapl nejdřív po antilopách a když včas uskočili do křoví, tak jak to měli naučeného ptám ho ven, ohnal se alespoň po pštrosovi. Pštros měl štěstí. Zkušený krokodýl se tentokrát netrefil, minul pštrosa jen o pírko, tedy přesně o dvě pírka, která mu uvízla mezi ostrými zuby. Ozdobil se potom těmi nádhernými pštrosými péry, ačkoliv je známo, že krokodýlové na plesy nechodí. A konečně spokojeně usnul. Po téhle příhodě Tydli a Fidli už víckrát na pštrosa z křoví nekoukali. Pštrosí peří nepotřebovali, protože se na ples nechystali. Radši znovu a pilně nacvičovali známou antilopí schovávačku hop do křoví, hop z křoví, která je pro antilopy tak důležitá. A pštros se zase mohl každé ráno v klidu proběhnout tak, jak to měl rád. Jen ho mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by mu vysvětlil, proč tenkrát ty antilopy na něho z křoví pořád koukaly.
1: Tram tarada! Jak se chovat na chodníku?
3: Správně. Takže, než vykročíme na ulici, tak si povíme co.
4: Co? Že z čeho se skládá ulice?
3: Ano. Ulice se tedy skládá z čeho? Urvajs?
1: Z asfaltu, kanálu, kostek.
4: Odhozených papírků.
1: A psího.
3: Hotovo. To by stačilo. Ulice se skládá z chodníku a vozovky. To jsem chtěl slyšet.
4: To chce pan Spejbl slyšet.
3: A chodník slouží k čemu?
4: Že aby po něm chodila chodidla.
3: No dobře, no. A tudíž na chodník patří kdo, hurvínku?
1: Ano.
3: No. Chocholouš. Ale houby chocholouš, prosím tě, Maniško. Když chodíš, no. Tak se ti říká jak?
4: Chodka?
3: Šmako, te dítě, kde jsi to slyšela? Chodka.
4: Na chodku?
3: No dobře, no. Ale když někdo chodí, tak je to hurvajs kdo? Chodec. Šmakote.
1: Chodec.
3: No. A ten je povinen co, hurvínku?
1: Chodit, taťoldo.
3: No to se rozumí, že chodit. Jinak by to nebyl chodec.
1: Ale třeba ležec, nebo sedět, nebo taky lezec, že jo?
3: Ale jak má chodit chodec, se ptám.
4: Hezky.
3: No jistě, že hezky. Ale jak ještě má chodit?
1: Po dvou, tatí.
3: Ale po dvou.
1: Tak po čtyřech.
3: Hurvajs.
4: Hurvínku, i po šesti můžou chodci chodit, že, pane Spejble?
3: Ale třeba po deseti, ať si chodí chodci po chodníku. Ale mě po pravé straně. Jo?
4: No.
1: A?
3: Zatímco po silnici musíš chodit, tedy ten chodec musí chodit po straně levé. A to proč, hurvínku?
1: A to proč, taťulínku?
3: Aby ten chodec viděl.
1: Aby viděl, kdo ho zajel.
3: Aby viděl přijíždět protijedoucí vozidlo. A mohl se mu včas uhnout, ty popleto.
4: No, já vám řeknu, pane Spejble, Horvínek se tuhle na chodníku tak popletl, jo? Že šel místo do školy do kina.
1: Máško.
4: A když jsem ho chtěla otočit a správně nasměrovat do školy, tak mi normálně podrazil nohy.
1: No počkej.
3: No to je hrůza.
4: No to byla hrůza. Měl jste vidět moje kolena.
3: Jak se to chováš, hurvínku?
1: Co já? To bys měl vidět, jak se chová třeba s... Mňoukal.
4: No, nebo kvákal. Ten se chová ještě hůř než mňoukal.
3: Hele, nechte mňoukala kňoukalem.
1: Kvákalem. To byste prvé viděl, jak ti dva uhánějí ze školy.
3: A ty ne?
1: Já ani tak ne. To spíš kokrhel.
3: Hele, já jsem včera dobře viděl, jak ty ne. Hnal jsi za tím kokrhelem přes silnici auto ne auto.
1: Já se za ním nehnal.
3: Nelži.
1: Já za ním jen utíkal, abych mu řekl, že aby neutíkal.
3: Neutíkal. Utíkali jste oba. a mě jste přitom srazili na zem.
4: Doopravdy?
3: No jen se podívej. No, dočista jste mi pošlapali límeček u košile.
4: Že dočista, jo? Takové špíny. No fuj, pane Speble, vy teda vypadáte.
3: Ale ještě mě pomlouvej, Máničko.
4: No vás ne, vás ne, vás pomlouvat nebudu. To spíš rozprsklovou. Tu ano. Hele, já šla po okraji chodníku a ona do mě schválně tak strčila, že jsem málem spadla pod motorku, co jela kolem.
3: No, no to je hrůza.
4: Že ano.
3: Taková věc zaslouží potrestání.
4: Že ano.
5: Však já taky rozprsklovou potrestal, tatí.
4: To ano.
3: Jak?
5: Hodil jsem jí za límec dešťovku a ona tak letěla domů žalovat. Že předhonila i tu motorku, tatí.
3: Že ty trestáš za zlobení nějakou vyprsklovou?
4: Rozprsklovou.
3: A přitom máš sám máslo na hlavě.
5: Ano. Kde? Ukáž.
3: Ale prosím tě, to se jen tak říká. Jak se chováš ty?
5: Dobře.
3: Ale neříkej.
5: Říkám.
3: A co ty kotrmelce na školním zábradlí dneska ráno? A? Autům pěkně před nosem. Taková neopatrnost.
5: Auto nemá nos.
3: Hele, nezamlouvej to. Dobře víš, jak to myslím.
5: No,
3: tak vysyp, co jsi tam vyváděl.
5: Připravoval jsem se na hodinu.
3: Kotrmelcema na zábradlí?
5: Ano, my jsme měli mít tělocvik. A já se bál, že budu vyvolaný z hrazdy. Tak jsem si to...
3: Dost, už dost. Zábradlí před školou není hrazda. Seděli jste tam všichni jako nějaké slepice v kurníku.
5: Všichni ne. Karásek tam neseděl. Ten si kopal na chodníku s míčem.
4: Co patří Flanderkovi?
3: A nejde o to, jestli patří Karáskovi nebo Vonáskovi.
5: Flanderkovi.
3: Ja, no dobře, no tak Flanderkovi. Ale jde o to, že míč na ulici nepatří. Ohrožuje bezpečnost chodců i aut na silnici, ne?
5: Kor, když Karásek kope jako ponocnej, že?
3: Ale to je úplně jedno, jak kope. Ale přeci je důležité vědět, že chodník není hřiště. Chodník je určen pro chodce.
5: Jo.
3: Na něm se chodí slušně a nepřekáží se ostatním chodcům.
4: No, jenže to se řekne, nepřekáží. Ale co když nás jde víc? Rozprsklová, kvákál, smňoukálem a ještě i my dva?
3: No tak nesmíte zabrat celý chodník pro sebe, že ano? Ale musíte jít pěkně, takhle ťop, ťop, ťop, za sebou.
4: A držet se za provázek, jako nějaká materská školka, že jo?
3: Počkej, Máni, nehyněj se tomu. Musíte se ohlížet na to, že po chodníku chodí i ostatní lidé. Jo? A navíc, když budete hloupnout a strkat se, tak spadnete na vozovku, pojede auto a bude po legraci. A pozor! I na chodníku se můžeme setkat s autem. No, co tak koukáte? A to na cestě kam?
4: Do školy.
3: Ale ne.
5: Tak do cukrárny, tatí.
3: Co by dělalo auto v cukrárně?
5: Jaké auto? Já půjdu do cukrárny.
3: Ale kam jdeš ty, to je mně jedno.
5: Neříkej. To je tedy velký rozdíl, jestli půjdu do školy nebo do cukrárny, ne?
3: Hurvínku. Už jsem řekl, že o tobě nemluvím.
5: Ne.
3: Já se vám pokouším vysvětlit, že musíte i na chodníku dávat pozor na auto, které vjede na chodník při cestě z garáže, na dvůr nebo třeba na staveniště a tak.
5: Jo.
3: I když to je spíš výjimka. V zásadě platí, že vozovka patří vozidlům a chodník, no?
4: Chodník chodcům.
3: No.
4: No.
5: A co když pojedu na kolobrndě, ha?
3: Na kolobrndě si sice jezdí po chodníku a ne po vozovce, ale pěkně pomalu a opatrně.
5: A můžu na chodníku jezdit na saních?
3: Počkej, co? A saních, no sáňkovat se smí přeci jen na vyhrazených místech, ne na ulici. Ještě bys někoho poranil.
4: No jo, a jak na to vyhrazené místo tedy dojede, když tam pojede? To má jet po vozovce.
3: Jen to ne. Na saních nesmíš na silnici, ale pěkně opatrně je táhnout za sebou po ulici.
5: A co když ty sáně táhne náš pes Žerik?
3: No tak s ním ti na kopec.
5: A když ty sáně táhne 9 psů?
3: Tak ať jedou na Aljašku a už to nech. Teď se vydáme na cestu do školy.
5: Je, taťo, co mi to děláš? Vždyť jsem teprve před chvilkou ze školy přišel.
3: Ale jo, prosím tě, já to myslím obrazně. Jen jako. Chápeš?
5: No, no, když je to jen jako, tak to já jdu.
4: To já taky, jen si skočím pro kabát, jo?
3: Nikam nechoďte, děti, když říkám jako, tak nevystrčíme z domu ani nos. Takže...

0: Kmotr všech kmotrů. Tulamur senior kopal do pohoří ponožek. Takhle rozzuřeného ho Ramses ještě neviděl, ani takhle čilého. Ten tlouštík, který celý den trávil v posteli, najednou poskakoval jako přehuštěný balón a rval. Rval tak, že by ho profesor Kadeřábek musel ve své pracovně slyšet, kdyby půda nebyla ponožkami tak dokonale zvukově izolovaná. Můj junior, v moci toho šílence, René a prej vědec, vsteky překousl nezapálený doutník. Můj jediný prvorozený syn, zavil. A co já, otče? Ramses se celou dobu krčil za půdním trámem.
1: K tobě se neznám. Jste sice dvojčata, ale ty ses narodil až hodinu po něm a vzal si roha.
0: A co jinýho jsem měl vzít?
1: Kladivo. Měl si vzít kladivo a rozmlátit tu skrz naskrz zranou skleněnou klec.
0: To slovo mu udělalo dobře. Vydýchal se, uklidnil, dokonce se začal dost divně usmívat.
1: Dobrá, synku, smažeme to a začneme jednat.
0: Podej mi telefon. Teď mě poznáš, jak mě neznáš. Padre se rozmáchl proti kopcům ponožek.
1: Tohle všechno jsem nedostal od nikoho zadarmo.
0: Já se musel zatraceně ohánět. Na chvilku se zasnil. Jo, chlapče, někdy i kladivem.
2: Ramses s údivem zůstal trčet na místě.
1: Tak, kde to vázne?
2: Musel se prohrabovat hromadou rozházených ponožek, než se k telefonu dostal. Byl to černý bakliťák s vysokou vidlicí, ale sloužil. Profesor Kadeřábek ten starý krám nechal kdysi ležet na schodech s tím, že ho příležitostně odklidí na půdu, ale dřív se o to postaral Tulamur senior. Pár dovedností z těch časů, kdy se musel ohánět, mu zůstalo a tak se šikovně dvojlinkou připojil na profesorův nový telefon. Ten o tom pochopitelně nic nevěděl. Velký šéf tlustými prstíky klepal na číselník. Tak
1: koho z těch mých bývalých ostrých hochů probudíme ze zimního spánku, přemítal nahlas Vasila.
2: Vytočil číslo. Chvíli trvalo, než se ozval rozespalý hlas.
3: Co je?
0: Budíček, Vasile.
2: Nastalo ticho. Takové to ticho, které zrovna drnčí.
3: No ne, ne, to je...
2: Zase ticho a pak...
3: Šéfe, jste to vy?
2: Tulamur senior se uchychtl a Ramses si uvědomil, že takhle svého tatíka vážně neznal. I hlas měl jiný. Teď nasadil pobaveně.
1: Pokud vím, tak v tomhle městě je pořád jen jedinej šéf.
0: A to jsem já. Nebo je teď snad něco jinak?
2: Tohle už znělo výhružně.
3: To se ví, že jste jedinej šéf. Šéfe, jak já říkám hochům, když se takhle někdy sejdeme.
1: Jo, padre, to bejval holoubci kmotr všech kmotrů.
2: Vasil by jistě pokračoval, ale zarazilo ho zavrčení.
0: Bejval.
3: No, já jen jako, že se dlouho nic nedělo,
2: hájil se zkroušeně Vasil.
0: Ale bude,
2: oznámil mu šéf.
1: Vasile, teď se vyhrabeš z té svý teplý postele,
3: a obejdeš pár hochů. Ha? Doufám, že víš, kde je najdeš. Zvedneš je od karet, od ženských i od dětí, jasný? No. Hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám.
2: Ve sluchátku to začalo divně šumět a ozvalo se udivené halo, halo.
3: Bacha, končím.
2: Zasečel Tulamur senior a praštil sluchátkem. Vasil dlouho koukal na svůj obstarožní mobil. Našel ho v kapitánské kajutě opuštěného parníku, tedy spíše v raku, kde občas přespával. Ten mobil tu ležel pěkných pár let, ale ještě nikdy nezazvonil. Není to znamení, že se konečně něco děje?
4: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře. A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet, ale nebylo to žádné C, D, E, F, G, A, H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl, byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Byl jeden král a ten měl dceru se zlatou hvězdou na čele. Nechtěl si přiznat v žádném směru,

Když byl pak na svou dceru krátký, pozdě se kál ten dětina. To však už patří do pohádky, té, co teď právě

0: Bravo! Bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby nejen dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: Teď ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
0: No všem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
0: No, rozumím všecko, všemu rozumím.
3: Čím všecko znáte.
0: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
1: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
0: No tak já se někdy vytahuju,
3: Zahrajte nám taky na housličky.
0: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
3: Tak ukažte.
0: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych uměl hezky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je libo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy. To

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají mužiky, skáčou čukešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, vřinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmitečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, jeden já tu ze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, stuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček, jmenoval se Melichárek. Do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek, a to prosím stál ještě na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí, utekl. A nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Jednou mu vletěl do světnice motýl Josífek, ale zachytil tykadlem ohedvábnou záclonku a nemohl dál. Mával pestrobarevnými křídly, až se dělal vítr.
1: Melichárku, Melichárku, pomoz mi!
2: Teď nemám čas, teď mám starost. Rusalky mě pozvali na veliký bál. Vypral jsem si v potoce sváteční košilku, ale voda byla špinavá a košilka je celá umouněná.
1: Je, to je nadělení.
2: A takový bál to není jen tak.
1: Víš co, já ti něco poradím. Rozprostři košilku do trávy. Sluníčko ti ji vybělí, že bude jako nová. A zatím si zajdeme na jahody. Cítíš? Voní přes tři paseky až sem.
2: Opravdu voní. Ta vůně zrovna čaruje.

0: S bílým kopcem šlehačky, však už voní na míse. Hej, stolečku, prostři se.
1: Slyšel jsi?
2: Slyšel. Podívejme, cvrček Kalafunka a chytá slzičky do kostkovaného kapesníku.
1: Až mi z toho naříkání trne dračí srdce. Co pak se ti stalo, Kalafunko?
2: Praskla mi strunka na lupínkových housličkách a večer mám hrát na rusalčím bále.
1: Tak honem, musíme sehnat novou strunku.
2: Když tahle byla tažená z jarního vlání.
1: A je. Kde teď vzít jarní vlání?
2: Tak vidíš, večer nezahraju k tanci rusalkám.
1: Víš co, já mám nápad. No. Poběžím k pavoučkovi provazníčkovi, ten ti strunku vysouká.
2: Jenom jestli, aby mi neporadil místo struny provázek.
1: Kde pak provázek? Ten souká jemné nitky rusalkám a vílám na závoje.
2: A kde ten pavouček bydlí?
3: Tady, v zelené ostružině.
2: Jen aby byl doma.
1: Provazníčku! Hej!
4: To je nějakého křiku.
1: Kde jsi? My tě nevidíme.
4: No, co pak jsem tak malý?
2: Sedí tamhle na větvičce. Koukej, milichárku.
1: Ani nás nepřivítá a už bručí.
4: Nemám čas a vy jistě něco chcete.
1: Já nic, ale můj kamarád Cvrček. Praskla mu strunka na lupínkových housličkách.
2: Ano, usoukáš mi jinou pavoučku.
4: No, hned jsem si myslel, že jste mě přišli zdržovat. Všem rusálkám a vílám šiju šaty na bál. A kdyby jenom to, každá chce ještě pavučinkové punčošky a soukaný závoj. Jedna z raní rosy, druhá ze cpitu měsíce, jiná ze sluneční záře a jedna dokonce z půlnočního vánku.
3: Ale provazníčku, usoukat jednu malou strunku přece nemůže trvat tak dlouho.
4: A co vy víte, kde pak? Nemám čas a hotovo.
2: Pro páníčka pavoučku, moc tě prosím, přece bys nebyl takový.
4: Jaký takový? Říkám jenom, že nemám čas. Ještě musím přebrat korálky z jeřabin, pozbírat perly rosy a utkat metr jemné krajky na mašle a na volánky. Přijďte si až zítra ráno.
2: Ale já bych tu strunku na housličky potřeboval už 10 večer.
4: Každý chce všechno hned. Rusalky si taky vzpomněli na poslední chvíli. A všechny by chtěli ty nejkrásnější šaty.
2: Ale co budou rusálkám platné šatičky, když jim bez housliček nezahrajou k tanci?
3: Ale Cvrček má pravdu. Bál a bez muziky?
1: Tak uvineš mu tu strunku.
4: Uvinu? Neuvinu? To se neví. Ale zkusím to. Soukám, soukám tenkou nit. Cvrček z ní chce strunku mít. Jaký by to byl jen bál, kdyby Cvrček nezahrál a muzika bez housliček a rusalky bez písniček. Ach, to by byl smutný bál. Ale nebude, struna je hotová.
1: Pěkná.
3: Hned ji vyzkouším.
2: Melichárku, kam se poděl?
1: Ale teď tady byl.
3: Že on šel na jahody.
2: Melichárku!
4: Melichárku, vrať se!
3: Kde jen může být?
4: Jestli šlápnul na cestu, co se jí říká bloudilka, tak zabloudil.
2: Co budeme dělat? Vždyť už se stmívá. Kde ho teď najdeme?
3: Já mám nápad, Kalafunko. Zahraješ na housličky. Jestli se Melichárek ztratil, podle tvé písničky se zase najde.
4: Hraj, Kalafunko, hraj.

0: kamarádi, málem jsem zabloudil.
1: A že je bál, na to si zapomněl? Přijdeme pozdě.
0: Obleču si bílou košilku a můžeme jít. Podívejte, jak mi sluníčko vybělilo.
2: Jú, tobě to ale sluší, melichárku. Ty se budeš rusalkám líbit.
1: No.
2: A teď honem na bál.
3: Kalafunko, spust na své housličky.
0: Je, podívejte na veverku Terku, jak se nakrucuje a ocáskem mává jako vějířem.
2: A sistel Rudla, jak se natřásá.
3: Ale nejlíp ze všech tančí rusalky.
0: Jozífek má pravdu. Pojďme dokola. Já si půjdu pro víru. Ty šatičky zrovna svítí. Je v nich jako pampeliška. Celá žlutá.
2: A já pozvu na taneček rusalku, co má šaty z vodní pěny.
3: A já zase vílu s pomněnkovým závojem.
1: Pozor! Jde sem stonožka. Jak ta dovede dupnout na nohu kamarádi a má jich přesně 100.
2: Pro pána, 100krát dup na nohu, honem pryč.
3: Schovejte se.
2: Pozdě.
4: Kdo pak ještě nemá tanečnici?
0: Já už jsem zadaný.
2: Já taky.
4: Tak vyzvu k tanci tady motýla Jozíf.
3: Ale já netančím stonožko.
4: Vždyť jsi na bále. A jestli tančit neumíš, ráda tě to naučím. Podívej, to musíš takhle. Krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun,
3: jo.
4: A.
3: Šlápla jste mi na nohu.
4: Promiňte.
3: Moje nohy.
4: Kapánek se mi pletou, vy máte nohy dvě, já o kapánek nic.
3: Jak to kapánek? Celou stovku, jen si neubírejte.
4: Promiňte, to byla 20. noha, promiňte.
3: A má jich 100.
4: To nic, snad proto nebudete smutný. Ježek mi taky šlápl na nohu a roztrhl mi krajkový volánek, podívejte.
3: A smutný? Ne, já jsem veselý, náramně veselý.
4: To ráda slyším, tak a znovu, pěkně krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun, jo, jo, no.
3: Dávejte přece pozor.
4: Ty nejsi žádný tanečník.
3: Já se přímo vznáším, stonožko, jako motýl.

0: vás to nožka utekla. Jozívku, kamaráde, jak se ti tancovalo?
1: Ale ani se neptej. Zdupala půl paseky, nohy mi pošlapala a nakonec si roztrhla sukni. A ještě řekla, že je to všechno moje vina. Zkazila mi celý bál.
0: Tak si jdi zatancovat s poměnkovou vílou. Tančí jako vánek.
2: Všichni tančili a tančili, jak už to na plese bývá. Krám si na ně přišel podívat měsíc, nešetřil chválu, jak se bál vydařil, ale pak si dal k uchu kornoutek z dlaně a zaposlouchal se. Uslyšel, jak všichni jsou veselí, jen Melichárkovi srdíčko tiká smutnou písničkou.
0: Najednou se mi zastesklo po mé pohádce.
1: Tobě se mezi námi nelíbí?
0: Líbí, ale doma je doma.
3: No všichni tě tu máme rádi.
1: A bude se nám po tobě stýskat.
3: No.
4: Zůstaň u nás, Melichárku.
3: No.
0: Jsem dráček z pohádky a zase se tam vrátím. Ale určitě se na vás někdy přijdu podívat.
2: A tak se všichni s Melichárkem rozloučili. Potom za měsíc dráčka za ruku a vedl ho zpátky do pohádky. Svítil mu stříbrně na cestu, aby se jim dobře šlo, a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním. Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk, i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy.

0: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
1: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Kolik bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zas rozvazuješ,
0: řekl Vochomůrka. Poradili prskavcovi, aby od toho šel a dali se do provázku sami. Křemílek přidržel očko, Vochomůrka protáhl koneček a špagátek zas byl celý.
1: A jeď s tím kanónem radši někam dál, povídá Křemílek.
0: Prskavec se jim poklonil na všech šest kolínek a na oplátku se zeptal.
1: Nepotřebujete na něco vystřelit?
2: Nepak,
0: řekl Křemílek.
1: Tak až budete potřebovat na něco vystřelit, tak ukažte na to prstem a řekněte hurra,
0: řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen

0: strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
1: Ajajajajajajaja,
2: povídá Křemílek a dostal starost. Protože Kazbunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
1: Radši se zavřeme v chaloupce,
2: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
1: Tak a teď může Kazbunda přijít klidně.
2: A v tom někdo povídá.
3: Už jsem tu.
2: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
1: Tak si tu, no,
2: řekl Křemílek.
1: A co nám vlastně chceš?
2: Povídá Vochomůrka.
3: Já jsem přišel pokácet komín,
2: křikl Kazbunda.
1: A proč si nám ho přišel pokácet?
2: Řekl Vochomůrka.
3: No, protože... proto,
2: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají.
1: Kazbundáku, nestrkej nám do komína.
2: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
1: Co teď?
2: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal
1: hurara!
2: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
1: Tak, na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
2: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
1: Ale to je všecko od špatného ládování,
2: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhlo. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly a zavolal na Křemílka.
1: Dobrý, už můžeš zatopit, Křemílku.
4: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.

0: Kdysi žila v jedné vesnici děvečka, která se jmenovala Káča. Nikdo jí také jinak neřekl. Ne Kačenka, nebo Katunka, nebo Katuška. Říkali jí jen Káča, protože byla zlá a hubatá. Konečně poslouchejte, zrovna křičí na nějaké dítě.
1: Jdeš domů? Já ti dám! Co tady máš co dělat? Jestli by se ještě nezeš, tak uvidíš!
0: Ani ten nejchudší chasník si ji nechtěl vzít za ženu. A Káča nebyla chudá, měla chaloupku se zahradou a také peníze měla, ale co na plat? Pro každé slovíčko se vadila a křičela, že to bylo na 10 honů slyšet. A ještě k tomu všemu nebyla hezká. A tak zůstávala na ocet. V neděli, když byla v hospodě muzika a tancovalo se, Káči si nikdo ani nevšiml a nikdo ji nevzal dokola. Všechna děvčata tancovala, jen Káča ne. Mívala zlost na celý svět. A jednou, když zase šla k muzice, povídá si.
1: V životě jsem ještě netancovala s chlapcem, není to k vzteku. Dnes bych věru tancovala třeba s čertem.
0: V hospodě si sedla ke kamnům, dívá se, jak se děvčata otáčejí v kole a tu najednou vejde do hospody pán v mysliveckých šatech. Sedá si blízko Káči, dá si přinést pivo a nese sklenici Káče, aby si s ním připila. Káča se v duchu divila, že ten cizí pán si jí tak váží a že si jí všiml. Ale to ještě nebylo všechno. Pán hodil muzice zlaťák a křičí solo, hoši! A bere si Káču k tanci. No to víte, jak se celá hospoda divila. Hoši i děvčata se ušklebovali, ale Káča byla ráda, že tancuje a z posměchu si pranic nedělala. A když bylo po zábavě, myslivec doprovázel Káču domů a při loučení Káča povídá.
1: Kdybych tak s vámi mohla do smrti tancovat jako dnes.
0: A proč pak ne? Pojď jen se mnou.
1: A kde zůstáváte?
0: Chyť se mě kolem krku, já ti ukážu.
1: Juj!
0: Káča se ani chvilku nerozmýšlela, chytla se myslivce a v tu chvíli byl z myslivce čert. A už letí s Káčou rovnou do pekel. A už tam jsou. A čert tluče na vrata. Čerti mu otvírají a pomáhají mu sundat Káču, totiž chtěli by mu pomoci. Ale Káča se drží jako klíště a živou mocí se nechce pustit. Co dělat? A tak jde čert s Káčou na krku k pánu pekel, k Luciferovi, aby poradil. Lucifer ale moc řečí nenadělal.
2: Koho si to neseš?
0: A milý čert vypravuje, jak to všechno bylo a že nevěděl, že se Káča nebude chtít pustit.
2: No, protože jsi hlupák a nedbáš na mé rady a nic si nepamatuješ. Než si s někým něco začneš, máš znát jeho smýšlení. Kdyby ses byl podle toho řídil, nebyl by zbral Káču sebou. Teď se mi klíč očí a hleď se jí nějak zbavit.
0: Co měl čert dělat? Šel s Káčou znovu na zem. Slibovali hory doly, když se ho pustí. Proklínali, ale nic naplat. Káča se ho držela a nepustila. Tak došel celý utrmácený až na velikou louku, kde se pásly ovce. Ovčák v huňatém kožichu nepoznal, kdo před ním stojí, protože čert se zase proměnil v obyčejného člověka. A tak se zeptal, koho to pán nese a proč. Ale, milý člověče, už sotva dýchám, povašen, jdu svou cestou, nic si nepomyslím a najednou mi ta ženská skočí na krk a nechce se mne pustit ani po dobrém, ani po zlém. Chtěl jsem s ní do nejbližší vesnice, ale já už ji neunesu. Nohy pode mnou klesají.
2: No tak já vám od té neodbity pomohu a kus cesty jí ponesu. No a vy zatím paste ovce za mne. Ty, Káčo, chyť se mne. Hop.
1: Hopla.
0: Káča také už celá nesvá poslechla a chytila se huňatého kožichu. A už jí ovčák nese a jde, no a má co nést. Káča něco váží a kožich také. A dojde k rybníku a na hrázi pomalu, aby Káča nepoznala, vytahuje ruce z kožichu, opatrně ho svléká a blum! Káča je v rybníku i s kožichem. Když čert uviděl, že se ovčák vrací bez káči, nevěděl radosti, jak mu poděkovat. Já bych se té káči snad nikdy nezbavil. Prokázal jsi mi velikou službu a já na tebe nezapomenu. A abys věděl, komu si v nouzi pomohl, povím ti, že jsem čert. A zmizel. Čert ale nepřišel do té země jen proto, aby se nosil s káčou. Přišel za knížetem, který tam špatně vládl, lidi týral a okrádal a všechno, oč je připravil, propil a prohýřil. A ještě měl dva správce, kteří byli snad horší než on. Ubohý lid proklínal správce i knížete, který si stále vymýšlel nové radovánky. A stalo se, že si kníže povolal hvězdáře z cizí země, aby mu podle hvězd prorokoval budoucnost. Hvězdář dlouho zkoumal hvězdy. A potom mlčel. Nechtěl vyslovit proroctví a teprve, když mu kníže pohrozil, že přijde o hlavu, promluvil, ale neřekl nic veselého. Než bude druhá čtvrt měsíce, přijde si pro oba správce čert a až bude úplněk, přijde si i pro knížete a všechny je odnese do pekla. To se knížeti nelíbilo. I hned nařídil, aby hvězdáře uvrhli do vězení, ale dobře mu nebylo. Vyděšení správci odjeli v rychlosti na své hrady a dali uzavřít všechny brány, aby čert za nimi nemohl. A kníže neměl klid a přemýšlel, jak by všechno napravil. Chudý ovčák neměl o tom všem ani zdání, pásl ovce a nestaral se, co se kde děje. A tu jednoho dne najednou před ním stojí čert a povídá. Přišel jsem, abych se ti odměnil za tvou službu. Pán pekel mi nařídil, abych odnesl do pekla knížete a oba správce země, protože okrádali chudý lid. Ale vidím, že správci se polepší, proto je tu zatím nechám. Ale až měsíc dojde do druhé čtvrti, vejdi do hradu prvního správce, bude tam množství lidí a jakmile mne uvidíš, že vedu pána hradu přístup a řekni, odejdi, nebo s tebou bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Ale pán ti potom musí dát dva pytle zlata a kdyby nechtěl, řekneš, že mě zavoláš. Potom půjdeš do druhého hradu a zrovna tak zachráníš i druhého správce a budeš zase chtít dva pytle zlatých peněz. A dobře s nimi hospodař, ať ti jsou k dobrému. No až bude měsíc v úplňku a já půjdu pro knížete, no to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Dořekl a zmizel. Ovčák si pamatoval každé slovo a provedl všechno tak, jak mu čert poradil. Oba správcové ještě bledí strachem, rádi dali ovčákovi odměnu a vzali si čertovu hrozbu k srdci. No a brzo se všechno dověděl i kníže. Poslal pro ovčáka vůz se čtyřmi koňmi a snažně ho prosil, aby i jemu pomohl a vysvobodil jej z drápů pekelných.
2: Pane kníže, máte mnoho na svědomí, lidem jste moc ubližoval, ale kdybyste se chtěl polepšit a spravedlivě a moudře vládnout, no snad bych to mohl zkusit.
0: Kníže rád slíbil, ale s hrůzou čekal na měsíční úplněk. Opravdu se polepšil a lidem ho už bylo líto, protože hodnějšího knížete si ani nemohli přát. A přišel den, kdy se kníže měl se vším rozloučit. Dveře se najednou rozletěly a černý byl tu.
3: Stroj se! Tvá hodina vypršela! Jdu si pro tebe!
0: Kníže vstal a mlčky šel za čertem. Na nádvoří hradu bylo veliké množství lidu a najednou se ukáže ovčák, běží rovnou k čertu a volá:
2: Uteč, uteč, nebo s tebou bude zle.
0: Čert se zamračil, vyprskl oheň a zařval:
3: Jak se můžeš opovážit, takhle mne zdržovat?
2: Nezlob se, ale jde o tebe. Káča se po tobě ptá, káča tě chce vidět.
0: Jakmile čert uslyšel jméno Káča, byl hned ten tam a nechal knížete knížetem. Ovčák se smál, ale kníže zachoval vážnost a objal ovčáka jako bratra. A od té doby vládl společně s ovčákem, moudře a spravedlivě.
4: Byl jednou jeden mramorový les. A v tom lese, jako v každém jiném, rostly docela obyčejné houby. Kromě toho se zde ale děly docela neobyčejné věci. Když hrozilo houbám nebezpečí, nehádali se a vycházeli spolu téměř přátelsky. Ale běda, jakmile se za poslední houbařskou nohou zavřelo poslední křoví. Všechno se rázem změnilo. Milé houby začaly pomlouvat a klevetit, intrikovat, škodit a zlobit. Píchavky byly známé svou nadutostí, lišky lstivostí, Václavky bez ustání hrašily zbraněmi, čirůvky pomlouvaly, ryzce se vychloubaly a holubinkám bylo všechno jedno, čímž klidu mramorového lesa ani trochu nepomohly. A co teprve muchomůrky, největší potíže byly právě s nimi. A tak Strakoš, moudrý a vážený hřib od statečného dubu, k sobě jednoho dne zavolal nejstarší muchomůrku a pravil. Vážená paní, den za dnem se na moji hlavu snášejí stížnosti. Je jich čím dál víc. Žampionům se nelíbí vaše nespolehlivost. Hadovka smrdutá trpí vaší parádivostí. Lišky mi sdělily, že se urážíte pro kde jakou malichernost. A hříbky si večer co večer stěžují u potoka na všechna příkoří, která jim působíte. A pozdvihl zrak, aby pohlédl muchomůrce do očí. Muchomůrka by se ráda urazila, ale tím by jen potvrdila slova ostatních a tak pro tentokrát na urážení zapomněla a opáčila. Chcete-li odpověď, máte ji mít. Se žampiony se přátelit nebudeme. Mají na náš vkus příliš dobrodružnou povahu. Chvíli v lese, chvíli v lukách, to není nic pro nás. Lišky jsou staré pletichářky a jejich pomluvy mě ani trochu nezajímají. Hadovka smrdutá, no, ať raději mlčí. Právě ona slavnému rodu hub žádnou čest nedělá. A hřiby? Ti by měli být rádi, když jim dovolíme žít v naší blízkosti. Pohled na jejich nemotornost je pro nás, elegantní muchomůrky, bez tak velkým utrpením, pak s konečnou platností utichla. Z její odpovědi bylo jasné, jaké muchomůrky doopravdy jsou. Krásné, hloupé a namyšlené. Strakošovi zbývalo jediné. Naposledy ve svém životě se o to pokusil. Vážená paní muchomůrko, pravil vážně, vidím, že po dobrém s vámi nic nesvedu. A tak chtě nechtě nařizuji. Počínaje dnešním dnem, nesmí jediná z muchomůrek pomyslet na druhou houbu jinak, nežli laskavě. Muchomůrka jen pozdvihla své bělostné puntíky v sloup. Byla stejně domýšlivá jako její družky. Musíte se konečně naučit vidět okolo sebe věci hezké, pokračoval Strakoš. A když potkáte jinou houbu, usmějete se a prohodíte několik milých slov. Řekl, co mu leželo na srdci a doufal, že se muchomůrka postará, aby jeho slova dospěla ke sluchu všech muchomůrek mramorového lesa. Vážená paní muchomůrka vzkaz opravdu vyřídila ale každý přece jen poslouchá tak, jak mu uši narostly. Ani muchomůrky nejsou výjimkou. Druhého dne vyrazila jedna ze zelených muchomůrek pro ranní rosu a opakovala si stále dokola. Musím kolem sebe vidět jen to hezké, musím kolem sebe vidět jen to hezké a se zájmem pohlédla na blížícího se strakoše. Ten je ale hezky ošklivý a hezky starý, pomyslela si a dokonce se i pousmála. Potom si vzpomněla na další slova své učitelky. Měla bych prohodit několik uctivých a milých slov. Zvučně tedy zahlasila.
5: Uctivost, dědo, klid se mi z cesty, je-li ti život milý.
4: A spokojena sama sebou šla dál. Jenže jak měla nos zdvižený vysoko k nebi, nedívala se na cestu a vrazila do člověka. Houbař zajásal, sebral milou houbu do koše a začal se těšit na smaženici. Chudák ani netušil, že mu tahle protivná houba může večeři jedině otrávit. Starý, moudrý strakoš to však viděl, a protože byl příliš star a příliš unaven celoživotním bojem s muchomůrkami, vydal poslední rozhodnutí svého života. Dnešním dnem se stává rod muchomůrek druhem prudce jedovatým. Všichni lidé, rostliny a zvěř nechce před těmito otravnými houbami mají na pozoru. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. Od té doby, kde kdo ví, že muchomůrky jsou jedovaté, mohou se naparovat, jak chtějí, mohou otáčet klobouky ze strany na stranu, stavět na odiv své bělosné puntíky, nikoho tím už neokouzlí. V mramorovém lese vládne opět klid. Stromy se vypínají k nebesům, na lesních paloucích se pase zvěř a z mechových polštářů vykukují klobouky hub. Vlastně se tam dějí samé, docela obyčejné věci. Jako v každém pořádném lese.
6: Máš novou čepici? Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
7: To mám proti průvanu.
6: Nemohl bych si ji zkusit?
7: Ne, ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
6: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
7: A voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
8: A nevědoucí.
7: Kluci. No jako teď? Jako teď?
8: Chtějí knihu stížností.
7: Kdo?
8: My.
7: A proč?
8: Nejsou plybiňáky.
7: Budou zítra.
8: Zítra je pozdě.
9: Tak hurvínku, co pak je nového?
10: Ale nic, tatí, všecko při starém.
9: Na to se ti neptám. Já se ptám, co je nového jako ve škole. Co jste posledně brali a hlavně, co ti nešlo?
10: Mně šlo všechno, tatí, akorát dělení mi nešlo.
9: No jo, ty počty, co pak je to nějaká věda, dělení? Dělení, násobení, sečítání a přičítání patří mezi nejzákladnější lidské úkony. A dělení je přece tak jednoduché, že nic jednoduššího být ani nemůže.
10: Když mi nebylo jasné, tatí, jak to, že se v tom dělení...
9: Ale jak to? V dělení žádné jak to neexistuje. Dělili jste dvouciferným číslem nebo jakým?
10: Žádným, tatí.
9: Žádným, nějakým jste dělit museli, ne? Museli vám ve škole říct, že jako jednak dělenec, žano, jednak dělitel a potom výdělek, ne?
10: My jsme dělili zvířata, tatí, ne dělence.
9: Jaká zvířata?
10: My jsme dělili zvířata na ptáky, savce, plazy a tak, víš?
9: Jo, vy jste měli přírodopis?
10: Simano, tatí.
9: A co ti na přírodopisu může být nejasného? To mi tedy vysvětli.
10: Mně nejasného, že velryba není ryba.
9: Jak to?
10: Že ačkoliv plave ve vodě a má ploutve, tak není ryba.
9: A co by byla, když není ryba?
10: Že je prý savec.
9: Kdo?
10: Velryba.
9: Která?
10: Grónská. Velryba je prý největší savec, tatí.
9: No ovšem, že je savec. Grónská, Žano velryba. Co jsi myslel, že je?
10: Já myslím, že je ryba.
9: Ale jak můžeš něco takového myslet, prosím tě? Velryba je pochopitelně savec a dokonce největší. Hleď, veškeré, já bych řekl takhle, veškeré živočišstvo dělíme na co?
10: Na savce, ptáky.
9: No?
10: Plazy.
9: No?
10: Obojživelníky a bezobratlé.
9: Vidíš, jak to výborně chápeš? Ptáci se vyznačují čím?
10: Že letají do povětří.
9: Ano, plazí se plazí, ryby plavou ve vodě, Žano, a savci, teď jsme u toho, savci se vyznačují tím, že no...
10: Že chodí.
9: No chodí, oni nemusí zrovna chodit, oni hlavně co?
10: Hlavně leží.
9: Žádné leží, hlavně se vyznačují tím, že jejich mláďata sají mléko.
10: Savci?
9: Ovšem, že ano. Podívej se, telátko, no, co dělá?
10: Bučí, tati.
9: No, bučí, ale hlavně saje mléko, nebo kůzlátko, že ano, co dělá kůzlátko?
10: Kůzlátko mečí.
9: Žádné mečí.
10: Bučí.
9: Žádné bučí, ale podobně jako telátko, co?
10: Chodí.
9: Saje mléko.
10: Saje mléko.
9: Chodit může kde co a meče taky, ale sát může jenom savec. A velryba je taky savec, protože její mláďata co?
10: Mečí.
9: Ale
10: chodí.
9: Ani nemečí, ani nechodí. Velryba ani nemůže chodit, když nemá chodidla, Žano. Ale to ještě neznamená, že je savec, když nechodí.
10: Tak co tedy je, tati?
9: Kdo?
10: Velryba.
9: Vždyť povídám, že savec. Co je ti na tom záhadného?
10: Mě na tom záhadného, jak to, že je savec, když pořád plave ve vodě. Že by měla být přeci jenom ryba, protože ryba plave ve vodě.
9: Ale pořád plave ve vodě, plave ve vodě. To s tím nemá nic společného. Necky taky plavou ve vodě a jsou ryba?
10: Nejsou.
9: No ta vidíš.
10: Oni jsou savec.
9: Kdo?
10: Necky.
9: Necky nejsou savec. Pro pána krále. Necky jsou necky. Velryby jsou savci, protože jich mláďata sají, co?
10: Necky.
9: Hernáš, dej sem ten sešit.
10: Nač, tatí?
9: Na nic se neptej a dej sem sešit.
10: No sešitu, tatí, smím psát akorát já a vyučující, tatí. A někdo jiný tam psát nesmí, protože...
9: Tak já tam zrovna napíšu.
10: To se nesmí, tatí.
9: Napíšu do školy, ať vás učí o něčem užitečném. O koní, o koroptví, nebo o praseti a basná. Co pak mám kvůli velrybě přijít o zdraví?
10: No sešitu nikdo psát nesmí, tati.
9: Ať vás učí o třeboňských kaprech. O velrybě, ať se učí v Grónsku, když je ta velryba grónská. Nehledě na to, že ani jeden grón nemá tak natvrdlý dítě.
10: Akorát vyučující smí psát do sešitu a já, a jinak nikdo, protože...
9: Tak ti to tam psát nebudu, ale koukej to ve škole vyřídit, buď tak laskav.
10: Simano, tati.
9: A zaklapni se i se sešitem do aktovky a aspoň týden se mě na nic neptej.
10: Já se neptal. Ty jsi se ptal. Naschledanou.
9: Naschledanou.
11: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
12: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíhlo k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná, a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
13: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
12: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
13: Jenže Hihlík se teď často toulá. A já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám. Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Copak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Copak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda. A řekl Ramses, tak nashledanou. Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel a tak se nechal spatřit. Pane profesore, zvolal. Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal. To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu. Ramses popošel do trychtýře světla, který vrhala po uliční lampa a drmulil. Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím. Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu. Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů, každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku z penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím Straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan Straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan Straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana Straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana Straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan Straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem Strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan Straka snad také pokojně spí.

0: o vánoční hvězdičce. Zase tu máme zimu. Celičký kraj se už schoval pod sněhovou peřinu, ale z oblohy se bílá nadílka sype dál a dál. Bělonké vločky krouží vzduchem, aby nakonec tichonce dosedly na střechy chalup, stromy i cesty, po kterých se prohánějí koňská spřežení a do rytmu jejich kopyt vesele cinkají rolničky. Mráz maluje ledové květy do oken a meluzína si za oknem hvízdá starou známou písničku. Pomalu se blíží vánoční čas. Ve všech chalupách i v té naší, o které vám budu vyprávět, je teď spousta chystání. Podlaha musí být vydrhnutá, hrnce vycíděné, ubrusy bílé jako sníh za okny. Maminky v kuchyni kouzlí z těsta to nejlahodnější cukroví. Mandlové rohlíčky, ořechové placičky a linecká kolečka plní hodobožové mísy. Perníčky slučeného hřebíčku a medu voní po celém kraji, dokonce až k nebeským oblakům. Také tam nahoře na nebi vládne slavnostní nálada. Ze sněhových duchen vykukují zvědavě malé hvězdičky. Natahují se, aby stačili zahlédnout co nejvíce z toho lidského hemžení, než lampy za okny pohasnou. To musí být asi krása tam dole, předhánějí se mezi sebou v představách o lidském světě, hlavičky celé omámené vůni perníků a cukroví. Být tak na chvíli na zemi a moci ochutnat alespoň jednu z nachystaných dobrot, nebo se alespoň na chviličku usadit na špičce vánočního stromečku pro děti, to by bylo něco. Jen ještě jednou naposledy se podívat, jak se chaloupky pomalu probouzejí, umiňuje si malá hvězdička. Nakloní se přes mráček, ještě o kousek víc, aby jí neuniklo nic a šup, už padá dolů. Překvapeně letí vzduchem, když v tom jí naštěstí zachytí její dobré kamarádky sněhové vločky. Ještě, že to dopadlo takhle. A za malinkou chvíli už společně dosednou do měkonké závěje uprostřed lesa. Malá hvězdička se nejdříve opatrně rozhlíží, ale pak zajásá. Vždyť jsem na zemi, to je nádhera. Na nic nečeká a rozběhne se rovnou za nosem. Ale běda, kudy z lesa ven, není vidět ani jediné rozsvícené okénko. Hvězdičce je zima, bolí jí nohy a také se sama v lese trochu bojí. Sedne si do sněhu a snad by se i rozplakala, kdyby najednou nezaslechla veselé hlásky dětí. Hvězdička, malá hvězdička, povykují jeden přes druhého překvapené děti na tatínka. Není ti zima? Ptá se hned starostlivě Andulka a už balí hvězdičku do svého šátku. Půjčím ti rukavice, nabízí se Vašík, ale to už jí nejstarší Toník opatrně schovává k sobě pod kabát. Rychle uříznou pěkný smrček a honem domů, ať nám ta křehotinka nenastydne, popohání děti tatínek. V chaloupce, kam společně dorazili, než bys řekl švec, je teploučko a ještě příjemněji, než si hvězdička z té výšky vůbec uměla představit. Maminka všem nalije horké mléko s medem a krájí vánočku. Děti se nové kamarádky vyptávají jeden přes druhého. Hvězdička ani nestačí odpovídat, jaké to na nebi je. Pusu má plnou od všemožného ochutnávání. Je jim pohromadě dobře a veselo. Andulka, Vašek a Toník ozdobí s hvězdičkou vánoční stromek a než se nadějí, začne se schylovat k večeru. Ještě naučí hvězdičku zpívat koledy a už je čas na loučení. Předtím si ale naše malá hvězdička splní své nejtajnější přání. Vyskočí na špičku stromečku a rozzáří ho těmi nejjemnějšími zlatými a stříbrnými paprsky. Oči dětí samým nadšením září úplně stejně, možná ještě krásněji. Teď už je ale opravdu čas se rozloučit. Krásné Vánoce, hvězdičko! Krásné Vánoce vám všem a děkuji, odpoví hvězdička. Maminka nachystá mísu s nejvypečenějšími, ještě teplými perníčky, ze kterých se line ta nejsladší vůně. Tatínek pomůže hvězdičce nasednout a ta se zvolna na vonavé stužce jako na houpacím koníku vznáší vzhůru do oblak.
1: Škoda, že s námi nemůže hvězdička zůstat, litují děti.
0: Na Štědrý den má být každý doma u své rodiny, vysvětluje tatínek. Hvězdička patří mezi své sestřičky na nebe. Nebojte se, oknem uvidíme, jak krásně dnes bude svítit. Rodina usedá ke svátečnímu stolu. Tatínek vypráví o narození Ježíška, děti rozkrojí jablíčko pro štěstí a na vodu vypustí svíčky v ořechové skořápce. Na talířích už není ani drobek. Děti nedočkavě pokukují pod stromeček. Tajemství Štědrého večera může být odhaleno. Tatínkovi nadělil Ježíšek novou fajfku, mamince parádní šátek, ale nejvíce radostného údivuje nad dárečky, které našly pod stromečkem děti. Andulka vybalí z hedvábného papíru překrásnou panenku s dlouhými vlasy, oblečenou do šatů až na zem. Toník tolik vytoužené cínové vojáčky v parádních uniformách, vyzbrojené malinkatými šavličkami a nejmenší vašík malovaného dřevěného koníka s husarem v sedle. Na nebi zatím malá hvězdička svítí ten večer jen a jen pro ně. Než děti později vklouznou do svých postýlek plny krásných zážitků a sváteční nálady, vašík postaví koníka na pelest, toník vyrovná vojáčky do šiku vedle své postýlky a Anička ustele panence v košíku, kde na jaře spávají koťata. Ještě před usnutím si šeptem vypravují o tom, jak by to bylo krásné, kdyby hračky alespoň na malou chviličku ožily. Hvězdička si mezi tím celý večer láme hlavu, jak se dětem odměnit za krásný den, který s nimi strávila. Konečně na to přišla. Jedno tajné přání se splnilo jí a teď dětem na oplátku zase splní jejich tajné přání. Oživí na dnešní noc hračky. Zlehonka polaská svým hvězdným paprskem tvářičku panenky, husara a koně, šik cínových vojáčků i celý pokojíček. Pak ještě pohladí jemným svitem čelička dětí a kouzlo je hotovo. Pokojík pozvolna ožívá. Panenka se lehoučkými, jakoby tanečními krůčky prochází mezi ostatními hračkami. Vojáčci ji salutováním vzdávají čest a husar na koni je krásou panenky okouzlen natolik, že zapomene velet. Hračky rozehrávají báječné divadlo. Co se to ale děje v rohu pokoje? Z pootevřeného šuplíku, jak ze strašidelné sluje, pomalu něco vylézá. Představte si! Neožily jenom hračky, ale i andulčiny punčošky, které se proměnily ve dvouhlavou saň. A šup! Než stačí panenka zamrkat dlouhými řasami, už jí saň svými vyzáblými krky omotává a vtahuje do úkrytu. Pomoc! Chtěli by děti zakřičet, ale nemohou vydat ani hlásek. Než se stačí vojáčci sešikovat útoku, zakročí chrabrý husar. Propust krásnou panu sani, vykřikne. Z jeskyně se však ozve jen zlověstné zasyčení. Kdo si troufá připravit mě ochutnou večeři? Husar se skloní k uchu svého grošáka a tiše ho pobídne. Věrný koník se rozběhne a ohromným skokem zanese svého pána, až ke vstupu dosluje. Husar tasí šavly a utne sani jednu hlavu. Ale ouha, té hned narostou dvě další. Saň chrlí kolem sebe oheň a síru, ale statečný husar se nemíní vzdát. Šavle se vzduchem jen blízká. Z posledních sil husárek máchne zbraní tak mocně, že odletí všechny hlavy naraz. Rozhostí se ticho jako v kostele. děti pod duchnami ani nedutají. Panenka vyběhne z jeskyně, oči ještě plné slz a osušuje svému zachránci potem zbrocené čelo. Něžně husárka políbí, až se oba začervenají. Vojáčci jim salutují jako na přehlídce a ostatní hračky hrdinovi a jeho krásné milé provolávají slávu. Všichni jsou šťastní a panenka s husárkem spolu tančí až do úsvitu. S prvním dotekem jitra už ale kouzlo malé hvězdičky končí. Jaký zvláštní sen se jim to zdál? Nebo to nebyl sen? Možná ano, možná ne. Ale jedno je jisté. Dětem se vyplnilo jejich tajné přání, které se může stát skutečností jenom v čase nejkrásnějším, v čase vánočním.

0: To jsme si postavili krásný dům, pochvaloval si Tomík spokojeně, když se s ostatními dětmi usadil do sněhu. Všichni s ním souhlasili. Opravdu to byl moc krásný domeček. Na podlahu doprostřed umístila Pipi velký kastrol s čokoládou, z kterého se pořád ještě kouřilo, a kolem něj rozložila spoustu dortů. Zrovna se chtěla pustit do servírování, když náhodou pohlédla do jednoho z okének. Venku, přímo u rohu Vily Vilekuly, stál malý kluk. Bydlel v městečku jen pár dní a s Pipi se zatím nestačil seznámit, tak mu bylo jasné, že pozvání na její vánoční večírek pro něho určitě neplatí. Celý den mu bylo do pláče a večer už to nevydržel a šel se za dětmi aspoň podívat. Rozhodně nechtěl, aby ho někdo viděl. Teď postával u domu a obdivoval nádherný vánoční strom a domek ze sněhu. Uvnitř se děti smály a štěbetali. A on najednou ucítil v krku tak strašně velký knedlík, že to až zabolelo. Právě v té chvíli ho Pipi spatřila. Klučina se pořádně vyděsil, když se Pipi vynořila z domečku. Nejdřív měl chuť vzít do zaječích, ale ať už to bylo čímkoliv, nedokázal se pohnout z místa.
1: Co ty jsi zač? Zeptala se Pipi.
0: Elof, pípnul kluk. Nechtěl jsem tu nic vzít. A potom rychle poprosil. Nemohl bych se k vám do domečku jen podívat. Slibuju, že opravdu vůbec nic nesním.
2: Vyhrkl to dřív, než se stačil rozmyslet. Protože on by tak strašně rád za dětmi do domečku aspoň na chvilinku.
1: Nepřipadá v úvahu, odmítla ho Pipi.
0: Ano, nic jiného Elof ani nečekal. A ten knedlík v krku mu snad ještě narostl.
1: Nepřipadá v úvahu, že bys směl do domečku, když slibuješ, že nic nesníš, pokračovala Pipi. Ale jestli slíbíš, že toho spořádáš ze všech nejvíc, pak ať už jsi vevnitř.
2: A strkala před sebou Elofa do sněhového domečku. Za okamžik seděl mezi dětmi a ládoval se takovou spoustou dortů a čokolády, že mu pro ten knedlík nezbyl v krku ani kousek místa.
1: Oči mu zářily víc než svíčky, které Pipi zapíchala do sněhu na stěnách.

0: Elof nebyl sám, kdo by rád přišel na Pipinu vánoční oslavu. Když byli děti v nejlepším, zaslechli ze zahrady pronikavé a strašně smutné, přímo zoufalé vití. Pipi vylezla ven, aby se podívala, kdože to vydává tak žalostné zvuky. Byl to pejsek. Černý, chundelatý psík, který seděl v závěji a vypadal moc a moc opuštěně. Pipi k němu rozpřáhla náruč.
1: Poběž honem k Pipi a všechno mi pověz, vybídla ho.
0: A tomu byste nevěřili. Černý pejsek byl dvěma skoky u Pipi a stulil se jí do náruče, jako kdyby právě po tomhle už dávno toužil. Kňučel a naříkal, jako by se pokoušel vysvětlit, proč je tak nešťastný.

Jak tohle to s tebou je? Politovala ho Pipi. Chudáčku můj. A jak to s ním je, Pipi? Ptal se Tomík. Ty

0: Šmudlíkovu hlavu do dlaní a podívala se mu do očí. To víš, že dovolím, přikývla. A Šmudlík skákal a štěkal a vrtěl ocáskem, pokoušel se Pipi olíznout vlasy a tváře a čelo a pak se spolu váleli v závějích tak dlouho, že Šmudlík už nebyl smutný černý pes, ale veselý bílý psík s kožichem plným sněhu. Pipi zaběhla do vily Vilekuli pro pár kousků masa, aby Šmudlík nemusel jíst šlehačkové dorty. A ještě dostal pořádnou misku mléka. Měl takovou radost, že celý večer běhal dovnitř a zase ven, skákal mezi dětmi a z čiré radosti občas nějaký ten šlehačkový dort povalil. Ano, přesně tak to tenkrát bylo, když se u Pipy objevil pejsek. Tedy Pipi, teď máš ve vile Vilekule psa a koně a opičku. To je pravda. Už mi chybí jen krokodýl a dva menší chřestýši, pochvalovala si Pipi spokojeně.
1: Ne, Pipi, prosím, hlavně si k sobě neber chřestýše, vykřikla Anika zděšeně. To bych sem už nikdy nevkročila.
0: Kdo ví, zasněla se Pipi. Jednoho krásného večera se třeba ve dveřích objeví chřestýš a bude plakat a žadonit, aby tu směl zůstat, že bude můj náhrdelník.
1: Nestraš mě, vydechl Elof. Co bys mu řekla, Pipi?
0: Já nikdy nikomu nedokážu říct ne, přiznala Pipi. Asi bych i chřestýše pozvala dál.
1: Jen to ne, hrozila se Anika.
0: Uvidíme, co bude, až to bude. Teď ale musíme sníst všechny ty dorty.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Došla mě zvěst o šťastný králi, že Šarkán rozkázal královně Abríze a jejím dívkám, aby svlékli šaty franských mužů, jež měli na sobě, a aby oblékli šat rumských dívek. I učinili tak. Potom poslal oddíl svých druhů do Bagdádu, aby spravil svého otce Umara ibn an-Numán o svém příjezdu a oznámil mu, že v jeho společnosti je královna Abríza, dcera rumského krále Hardúba, aby poslal někoho, kdo by ji uvítal. Potom strávili noc a když Bůh, on je vznešený, seslal jítro, nasedl Šarkán a ti, které měl sebou, a nasedla také královna Abríza se svým vojskem a jeli směrem k městu. A hle, vezír Dandán přibyl s tisícem jezdců, aby uvítal královnu Abrízu a Šarkána. Potom vjeli společně do města a Šarkán se odebral ke svému otci a objal ho.
4: Spravil otce ovšem, co řekla královna Abríza, co se mu s ní přihodilo od počátku do konce a jak opustila své království pro něho. Ona si zvolila odjet s námi a zůstat u nás. Král Cařihradský nám chtěl nastrojit lest kvůli své dceři Sofii, kterou král Růmský daroval tobě. Ale král Růmský nevěděl, že Sofia je dcerou Cařihradského krále Afridúna. A kdyby to byl věděl, nedaroval by ji tobě, nýbrž vrátil by ji jejímu otci. A jen zásluhou královny Abrízy vyvázli jsme z těchto věcí a neviděli jsme nad ní statečnější.
3: Když to Umar ibn an-Numán uslyšel od svého syna, nabyla u něho Abríza nesmírné úcty a zatoužil ji uzřít. I vyžádal si její návštěvu a Šarkán ji přivedl ke svému otci. Král seděl na svém stolci a poslal ven všechny hodnostáře své říše. I nezůstal u něho nikdo kromě kleštěnců. Abríza vešla a políbila před králem Umarem zem. Král jí poděkoval za to, co učinila pro jeho syna a rozkázal, aby se posadila. Abríza usedla a odhalila si tvář.
4: Když ji král uzřel, byl jako zbaven rozumu. I projevil jí svou přízeň, vykázal jí zámek a přidělil jí a jejím dívkám důchody. Potom se jí

0: Ukazoval na ony tři dráhokamy, o nichž předcházela zmínka.
1: I pravila. Já je mám sebou, o králi času. A odešla do svého pokoje, otevřela svá zavazadla a vyňala z nich skříňku. Z té skříňky vyňala krabičku ze zlata, otevřela ji a vyňala z ní ty tři drahokamy. Políbila je, přinesla je králi a odešla. I vzala jeho srdce sebou.
0: Po jejím odchodu král poslal pro svého syna Šarkána a dal mu jeden z těch tří drahokamů. On pak se otázal na ty dva druhé. Synu můj, jeden z nich dám tvé sestře Nuzhatazamáně a druhý Dau Almakánovi, tvému bratru. Otče můj, máš ještě syna kromě mne? Ano, je nyní ve věku 6 let. Narodili se on a jeho sestra jako dvojčata.
1: I dolehlo těžce na Šarkána, když uslyšel, že má bratra. A odhodil ten drahokam z ruky. Tu pravil král.
0: Co to? Že vidím, jak se tvůj stav změnil, když jsi uslyšel tuto zprávu, přestože jsi pánem království po mně, vojsko ti přísahalo a emírové tě uznali následníkem. A tento z těch tří drahokamů náleží tobě.
1: Tu sklonil Šarkán hlavu k zemi a přijal ten drahokam a vstal, nevěda, jak by měl jednat pro svou náramnou zlost. I kráčel neustále, až vešel do zámku královny Abrízy. Když se posadil, uzřela v jeho tváři zlost a otázala se ho na to. On pak jí oznámil, že jeho otec byl obdařen ze Sofie 2 dětmi, mužského a ženského pohlaví, a že ten hoch dostal jméno Dau Almakán a to děvče jméno Nuzhatazamán.
0: On jim dal ty 2 drahokamy a mě odevzdal jen 1. I chtěl jsem jej tam nechat. Já jsem se teprve v této chvíli o tom dověděl a bratrovi je už 6 let. A mám strach také o tebe, že se otec ožení s tebou, neboť jsem na něm uzřel touhu po tobě.
1: Věz, Šarkáne, že tvůj otec nemá nade mnou moc a nemůže si mne vzít bez mého souhlasu. Kdyby si mě chtěl vzít násilím, zabila bych se. A co se týká těch 3 drahokamů, neměla jsem na mysli, že je rozdá svým dětem, nýbrž myslila jsem, že je uloží ve své klenotnici. Avšak žádám od tvé laskavosti, abys mi svěřil ten drahokam, který ti dal tvůj otec.
0: Slyším a poslouchám.
1: Neměj o něj strach. Avšak obávám se jiného. Až se můj otec doslechne, že jsem u vás, nebude nečinně sedět, nýbrž dohodne se s králem Afrídunem o jeho dceři Sofii i přitáhnou na vás se svými vojsky. A nastane hrozná vřava.
0: Paní má, líbí-li se ti u nás zůstat, nemyslí na to, i kdyby se proti nám schromáždili všichni, kdo jsou na souši i na moři.
1: Nestane se, leč dobré. Nuže, budete-li se ke mně pěkně chovat, zůstanu u vás, ale ublížíte-li mi, odejdu od vás.
0: A co se týká toho, co se stalo s králem Umarem ibn an-Numán, ten vešel ke své otrokyni Sofii, maje sebou ty 2 drahokamy. Tu k němu přistoupili jeho děti, Dau Almakán a Nuzhatazamán. Král je políbil a zavěsil každému na hrdlo 1 drahokam. I zaradovali se z nich, zulíbali mu ruce a jejich matka Sofia přála králi dlouhý život. Král pravil. A ty, proč jsi mi po celou dobu nepověděla, že jsi dcera byzantského krále Afrídúna, abych tě byl ještě více ctil a přízeň k tobě rozšířil?
1: A Sofia odpověděla. O králi, co bych mohla chtít hojnějšího a většího, když jsem zahrnuta tvou milostí a dobrotou a Bůh mě obdařil s tebe 2 dětmi.
0: I zalíbila se králi Umaru ibn an-Numán její řeč. Potom vykázal jí a jejím dětem podivuhodný zámek, a přidělil jim služebnictvo, právníky a učence, lékaře a ranhojiče a svěřil jim je do ochrany. Tohle se mu stalo se Sofiou a jejími dětmi.
1: A co se týká toho, co se mu stalo s královnou Abrízou? Zaměstnával se král Umar láskou k ní a dnem i nocí po ní toužil. A každé noci k ní vcházel a hovořil s ní a ona říkala: o králi času, já nemám v této době touhu po mužích. Když viděl, že ho odmítá, rozmohla se v něm vášeň. A když už to nemohl snést, zavolal svého vezíra Dandána a svěřil se mu, že ho vraždí láska ke královně Abríze, ale že ona nechce vejít v jeho poslušnost a že ničeho od ní nedosáhl.
0: Tu pravil vezír Dandán: o králi, až se snese tmavá noc, vezmi kousek banže, vejdi k ní a vhoď jej do poslední sklenice, kterou s ní vypiješ. Dříve než dojde do své ložnice, opanuje ji banč i vejdeš k ní a dosáhneš své touhy. Takovou ti dávám radu.
1: Král Umar zamířil ke své pokladnici, vyňal z ní kousek silného banže. K němuž kdyby přičichl slon, byl by spal od roka do roka. A vstrčil si jej do kapsy. Na počátku noci vešel ke královně Abríze. Když ho uzřela, povstala mu ku poctě, dala předložit stůl na víno, seřadila nádoby a rozžehla voskovice. Kázala přinést pamlsky, sladkosti, ovoce a vše, co potřebovali.
0: A pili a stolovali spolu, až královně Abríze vstoupilo do hlavy opojení. Když to král poznal, vyňal ten kousek banže z kapsy a držel jej mezi prsty, naplnil vlastní rukou pohár a vypil jej, naplnil podruhé a podal jej královně Abríze. Na tvé přátelství.
1: A vpustil ten kousek banže do poháru, aniž to pozorovala. I vzala jej královna Abríza a vypila. Když přišla chvíle, poznal, že banč už ji oloupil o vědomí a nalezl ji ležící na zádech. Tu pozbyl král rozumu.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno i zmlkla v řeči kníží dovolení dáno.
2: Operníkové chaloupce. Byl jeden tatínek a maminka a měli dvě děti, Jeníčka a Mařenku. Tatínek byl drvoštěpem a chodil do lesa kácet stromy. Někdy vzal děti sebou. Byl to pro ně vždy radostný den. Vždyť v lese byla spousta jahod, malin i borůvek. Jeníček i Mařenka se jich najedli a ještě si nazbírali plný hrníček. Jednoho dne děti nalezly nedaleko místa, kde tatínek porážel strom, tolik velkých jahod, že je ani nestačili sbírat. Jeníček povídal: víš co, Mařenko, poznamenáme si cestu, abychom zítra opět toto místečko nalezli. Bude maminčin svátek, přineseme jí plný košíček pěkných jahod. Nesmíš však doma nic prozradit. Jeníček nazbíral drobné bílé kamínky, naplnil jimi všechny své kapsy. A když s Mařenkou odcházeli z lesa za maminkou a tatínkem, trousil kamínky po cestě až k chaloupce, ve které bydleli. Druhého dne řekla maminka: Jeníčku, dojdi mi s Mařenkou ke studánce pro vodu, ale ne, abyste zaběhli dál do lesa. Vraťte se brzy, budeme péci v dolečky. Jeníček popadl džbánek, Mařenka košíček a utíkali k lesu. U studánky postavili džbánek do křoví a běželi na cestičku, kterou si Jeníček poznamenal bílými kamínky. Pospíšíme si, Mařenko, povídal sestřičce. Až pro maminku nazbíráme plný košíček jahod, vrátíme se ke studánce. Běželi po cestičce, až se dostali k místu, kde včera našli tolik jahod. Sbírali pilně, sbírali, až měli košíček vrchovatě naplněný. Teď půjdeme honem ke studánce a odtud pak domů, aby měla maminka radost. Těšila se Mařenka. Marně se však rozhlíželi, kde je cestička, kudy sem po ní přišli, ale nemohli ji nalézt. Zašli od ní tuze daleko. Dlouho bloudili sem a tam. Mařenka se rozplakala, ale Jeníček, ač sám měl strachu dost, jí těšil. Neplač, Mařenko, tato cestička vypadá zrovna jako ta, po níž jsme sem přišli. Po ní se jistě dostaneme domů. Ale nedostali. Bloudili v lese do večera, až zabloudili daleko, daleko od chaloupky. Volali po lese, ale nic to nebylo platné, nebylo v něm živé dušičky. Nikdo je neslyšel, aby jim ukázal cestičku k domovu. Sluníčko zapadlo. Mařenku už bolely nožičky, chtělo se jí spát a oba trápil hlad. Jeníček utíral sestřičce očička, hladil ji a těšil. Neplač, Mařenko, snad přijdeme k nějaké chaloupce a poprosíme, aby nás tam nechali přes noc. Opět dlouho chodili sem a tam, ale chaloupka nebyla nikde k nalezení. Jeníček povídá. Vylezu na strom a podívám se, uvidím-li někde světýlko. Vyšplhal se na strom jako veverka a rozhlížel se kolem dokola. Pojednou radostně zvolal. Mařenko, už vidím světýlko, snad je z naší chaloupky. Rychle slezl ze stromu, vzal Mařenku za ručku a oba se vydali v tu stranu. Šli a šli, až přišli k malé chaloupce, ale jejich to nebyla. Zaklepali na dveře a když jim nikdo neotvíral, otevřeli si sami a tichonce vešli dovnitř. Světýlko na okénku kmitalo již jenom malonko. Ještě než zhaslo, rozeznali ve světničce dvě malé postýlky, stolek a židličky. Chvilku ještě čekali a když se nikdo neukázal, svlékli se a vlezli do postýlek a spali až do rána. Ráno Mařenku probudilo sluníčko, svítilo jí přímo do postýlky. Mařenka se posadila, rozhlédla se po světničce a div divoucí, co spatřila. Postýlky, stoleček, židličky, ba i stěny, podlaha a strop. Všecko, všecinko bylo z perníku. Hned volala bratříčka. Jeníčku, vstávej honem, podívej se, co tu je. Oba vyskočili z postýlek, ohmatávali perníkové stěny i nábytek. Židličky byly ze samých perníkových srdíček, stůl a postýlky z marcipánu. Stěny byly plné koníčků, brejlí, miminek a husarů. Jej, to je krása, libovala si Mařenka. Ukousla kousek srdíčka, uštípla růžek stolečku z marcipánu a pak vyběhla za Jeníčkem podívat se, jak asi vypadá chaloupka zvenčí. Uviděli, že i chaloupka je celá perníková. Střecha byla také ze srdíček, koníků, brejliček, panáků a panenek. Jeníček dostal laskominy na perník. I vyzvedl Mařenku a řekl, ulom pár kousků ze střechy, budeme mít snídani. Mařenka ulomila dvě srdíčka, koníka a panenku. A když ji Jeníček zase postavil na zem, ozval se čísi hlas z chaloupky. Jeníček a Mařenka leknutím vše upustili a přitiskli se ke zdi. V tom se otevřely dveře a z nich vyšla babička. Byla sehnutá a opírala se o hůl. To vy jste mi tu hospodařili. Co tu chcete vy, mlsouti malí? Jeníček i Mařenka sepíjali ručky a babičku prosili, aby jim odpustila. Pak jí vyprávěli, jak chtěli mamince přinést k svátku jahůdky, jak zabloudili, až přišli sem. Babička zakývala hlavou a povídala. Vaše štěstí, že máte maminku tak rádi, že jste jí chtěli udělat radost. Odpustím vám, ale to vám povídám. Po druhé maminku lépe poslouchejte. Utíkejte domů touto pěšinkou a už ať jste odtud. Děti běžely, ani se neohlédly a brzy byly doma. Maminka i tatínek se radovali, že mají obě děti opět doma, protože se strachovali, že je více nespatří. Když se včera nevraceli dlouho od studánky, šla je maminka hledat a našla jen prázdný čbánek v křoví. Co se jich s tatínkem po lese nahledali a navolali? Jeníček i Mařenka litovali, že způsobili rodičům tolik starostí a slíbili, že vždy už budou poslušní a neodejdou z domova bez dovolení. Rádi byste, milé děti, věděli, co se stalo s Perníkovou chaloupkou, viďte. Jeníček a Mařenka to také chtěli vědět a poprosili jednou tatínka, aby se šel s nimi na ní podívat. A tak šli. Ale když došli na místo, kde chaloupka dříve stávala, nebylo po Perníkové chaloupce ani památky. Babička si chaloupku přestěhovala. Nejspíš měla strach, aby jí snad jednou děti Perníkovou chaloupku nesnědly, kdyby se o ní od Jeníčka a Mařenky dověděli. Na tom místě, kde stávala Perníková chaloupka, babička zarazila do země svou hůl. Z hole vyrostl strom, na stromě větvičky a z těch jsou svižné metličky na nehodné dětičky.

0: už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám!
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi z zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu? Povídá maminka. Podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bod voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala, budeme muset toho našeho chlapce potrestat, on totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou, a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž ta lež má opravdu krátké nohy.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hilík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hilík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hilík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky. Ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes Trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce, teď! Zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, teď!

0: Ančka chápe na učení. Jednoho dne byly panenky sami doma. Jejich malá velitelka je umístila všechny kolem pokoje a řekla jim, aby byly hodné, pokud bude pryč. A tak seděli, ani prstem nepohnuli, dokud jejich paní nevyšla z pokoje. Potom vojáček otočil hlavu a vážně zamrkal na Ančku. Když uslyšeli, jak se domovní dveře zavřely, poznali, že jsou sami doma a všecky ihned vyskočili. Tak teď se budeme mít dobře, vykřikl plechový vojáček. Pojďme si najít něco k jídlu. Ano, pojďme si najít něco k jídlu, vykřikly ostatní panenky. Když mě dnes velitelka brala na hraní ven, řekla Ančka, nesla mě mimo dveře v zadní straně domu a já cítila něco, co moc hezky vonělo a co jistě bylo velmi dobré. Ty nás tedy povedeš, Ančko, vykřikla francouzská panenka. Myslím, že je to dobrý nápad zvolit si Ančku za vůdce na této výpravě, řekl Indián. Na to všechny panenky zatleskali a vykřikli: sláva, Ančka bude naším vůdcem. Tak Ančka, velmi pyšná, že má takovou důvěru a lásku ostatních loutek, pravila, že velice ráda bude jejich vůdcem. Následujte mě, vzkřikla a už svýma potácivýma nohama přecházela živě pokoj. Ostatní panenky ji následovali, utíkali celým domem, až přišli ke dveřím špižírny. Zde je to místo, zvolala Ančka. A skutečně, panenky cítili něco, o čem věděli, že jistě musí být velmi dobré k jídlu. Ale žádná z nich nebyla dost velká, aby otevřela dveře. A i když tahali a strkali, jak mohli nejvíce, dveře zůstaly pevně zavřené. Panenky vykřikovali, strkali a tahali se a každou chvíli jedna upadla. Ostatní pak po ní šlapali a snažili se otevřít dveře. Ančka šla od ostatních pryč a sedla si na zem. Když ostatní zpozorovali Ančku, jak sedí na zemi a viděli, jak hadrovýma rukama hladí své přízové vlasy, věděli, že přemýšlí. Ticho, řekli si jedna druhé a tiše se šli před Ančku posadit. Přece se tam nějak dostat musíme, soudila Ančka. Ančka soudí, že přece se tam nějak dostat musíme, zvolali všechny ostatní panenky. Dnes nemohu nějak jasně myslet, pravila Ančka. Zdá se mně, jako bych měla hlavu rozpáranou. Tu vstala francouzská pana, šla k Ančce a sundala jí čepec. Ano, máš hlavu trochu rozpáranou, Ančko, a vytáhla špendlík ze své sukínky a sešpendlila jim Ančce hlavu. Neudělala jsem to nejlíp, zdrhla jsem to trochu, pravila. Ach, teď je to mnohem lepší, chválila si Ančka. Teď mohu zcela jasně přemýšlet. Teď může Ančka zcela jasně přemýšlet, zvolali ostatní panenky. Mně asi předtím utekly myšlenky děrou v hlavě, pravila Ančka. Utekli asi předtím, drahá Ančko, vykřikly panenky. Teď, kdy mohu myslet jasně, promluvila Ančka, předpokládám, že dveře jsou zavřeny a chceme-li se dovnitř dostat, musíme dveře odemknout. To bude lehké, řekl Holanďan, který, když byl nakloněn dopředu nebo dozadu, říkal: mama! Vždyť náš statečný plechový vojáček může klíč sestřelit ze zámku. To mohu snadno udělat, zvolal plechový voják a už namířil pušku. Ach, Ančko, křičela malá francouzka, prosím, nenech ho střílet. Ne, pravila Ančka, musíme si vymyslit tiší způsob. Po těžkém minutovém přemýšlení Ančka vyskočila. Řekla, Už to mám. A chytila skákajícího Šaška, přidržela ho u dveří, jak mohla nejvýš, potom Šašek vyskočil po své hůlce a odemkl dveře. Na to se všechny panenky opřely o dveře, až se rozlétly. Ach, to byla rvačka. Panenky lezly jedna přes druhou, toužily být první u všech těch dobrot. Tak zuřivě se šplhali po polici, že až převrhli džbánek smetany malé francouzce rovnou na šaty. Malý indián našel kukuřičný chléb a namáčel ho do syrobu a chystal se k výborné hostině. Láhev malinové zavařeniny byla převržena a panenky zavařeninu tak dlouho lízaly, až jejich obličeje byly celé červené. Plechový vojáček třikrát spadl z police, tím si až ohnul svou plechovou nohu, ale tomu nevadilo a zase se šplhal výše. Nikdy předtím panenky neužili tolik švandy a rozčilení. Když už byli dosyta najedeny, slyšeli cvaknutí předních vrátek. Neměli kdy pořádně slézt, skulili se nebo se skočili na zem a utíkali kalupem naspátek do pokoje a nechávali za sebou cestičku drobtů a zavařeniny. Než jejich paní vešla, panenky měly právě kdy klesnout na zem v poloze, jaká se jim nahodila. To je zvláštní, zvolala jejich malá paní. Nechala jsem přece všechny hezky sedět kolem dokola. Či snad pes Fido je tak rozházel? Potom si všimla Anči na obličeje a zvedla ji. Ale Ančko, ty jsi všecka lepkavá. Snad to není zavařenina? A Marcela olízla Anččinu ruku. Ano, je to zavařenina. Že se nestydíš, Ančko, byla jsi ve špižírně a vy všechny s ní. A s tím Marcela pustila Ančku na zem a vyšla z pokoje. Když se vrátila, měla na sobě zástěrku a rukávy vyhrnuté. Zvedla všechny lepkavé panenky, dala je do koše a nesla je do zahrady pod jabloň. Tam už byl připravený malý škopíček a ždímadlo. Brala panenku po panence, drhla je kartáčem, máchala je tak dlouho v mydlinkách, až byly úplně čisté. Potom je pověsila na prádelní šňůru, aby na slunci uschly. A tak tam panenky visely celý den a houpaly se a klátily se v lehkém větříčku. Drhla mě tak silně, že myslím, že už ani není znát úsměv, řekla Ančka po hodinovém klidu. O ne, je ti znát, odpověděl plechový vojáček, jak jim vítr otočil směrem k Ančce. Ale já vím, že mi teď budou ruce vrzat, cítím, jak jsou rezavé, dodal. V tom vítr otočil tak silně Holanďanem, až ztratil svůj kolíček, spadl na trávu a jak se po ní kutálel, vykřikl skřípavým hláskem. Mama! Pozdě odpoledne zadní dveře se otevřely a malá velitelka Loutek vyšla a nesla malý stoleček a židličky. Prostřela, šla pro panenky, sundala je ze šňůry a posadila za stůl. Měli limonádu a v ní želé ze zrnkového vína a malilinkaté dětské koláčky posypané cukrem. Po této báječné večeři panenky byly odneseny domů, kde je Marcela učesala a kde jim dala hezké čisté noční košilky. Potom je dala do postýlky, každou políbila na dobrou noc a po špičkách odešla z pokoje. Několik minut ležely panenky tiše, jako myšky, až Ančka zdvihla svou hadrovou ruku a řekla. Přemýšlela jsem. Ticho, řekly ostatní panenky, Ančka přemýšlela. Ano, pravila Ančka, přemýšlela jsem. Víte, proč nám vlastně dala naše velitelka tu výbornou večeři na zahradě? Proto, abychom věděli, že můžeme dostat všechny dobroty, jaké chceme a kdykoliv chceme, jen když se budeme slušně chovat. Z toho plyne naučení, že si nikdy nemáme vzít bez dovolení, co bychom dostali s dovolením. A tak si zapamatujme, že nesmíme nikdy nic dělat, co by způsobilo zármutek těm, kteří nás mají rádi. Ano, zapamatujem si to, přizvukovali ostatní panenky. A tak Ančka s veselým pohledem ve svých knoflíkových očích ležela ve své malé postýlce a její hadrová hlava byla plná krásných myšlenek o lásce.
1: Máničko, vítej!
2: Babinko moje! Ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem zase doma.
1: Ale to já taky. No, tak co? Jak bylo ve škole v přírodě?
2: To nebyla škola. To byl odběr krve.
1: Ale prosím tě, jak tomu mám rozumět?
2: No, buď mi pili krev komáři, nebo hurvínek.
1: Ale nepřeháněj, stěžuješ si na něj. A přitom pan Spibl říkal, že se mu hurvínek v dopise chlubil, že jsi mu dovolila, aby ti dal pusu.
2: Ale on chtěl.
1: A ty nemáš vlastní rozum? Co pak jsem ti stokrát neříkala, že máš v takových případech říct jasné ne?
2: Říkala.
1: No vidíš.
2: A já tě taky poslechla.
1: A nepovídej.
2: Opravdu, bábinko, když se mě Hurvínek zeptal, jestli nejsem proti tomu, aby mě políbil, řekla jsem mu jasné ne.
1: Máničko, prosím tě, ty jsi popletá. A co pak musíš Hurvínka ve všem poslechnout?
2: No, ty by to asi nebudeš věřit, ale Hurvínek naopak poslouchal mě. Na slovo.
1: Vážně?
2: No ano. Jak se ráno vzbudil, tak jsem mu řekla, dnes si dělej, co chceš. No a přesně to on dělal.
1: No, to si umím představit, no. No, a jak jinak?
2: Co jinak?
1: Jaké jste měli počasí?
2: Hezké.
1: No, tak to jste měli štěstí. Tady celý ten čas pršelo.
2: No to u nás taky.
1: No tak... Proč říkáš, že jste měli celý týden hezky?
2: No, protože pršelo jenom dvakrát.
1: Ano.
2: No, poprvé 6 dní a po druhé 3.
1: V 7 dnech 9 dní pršelo. Ej, Dana, ne, dítě nešťastné. Chvíli tě nechám s Hurvínkem pohromadě a už neumíš počítat.
2: To víš, Hurvínka nesmíš brát vážně. Je to smolař. S těmi jeho počty je to všelijaké. Tváří se, že neumí napočítat do 10 a přitom je to pěkný uličník, no. Ale musím přiznat, že jsme si spolu užili i fůru legrace.
1: No vidíš, a to si při odjezdu vyváděla, že pojede s tebou.
2: No protože mě předtím urazil.
1: Tak proč se s ním udobřila?
2: Nevydržela jsem se dívat na ten jeho šťastný obličej. Však ho ta nálada, jen co jsme se usmířili, taky brzy přišla. Pěkně jsme si zanadávali.
1: Ale Máničko, to se musíte pořád jenom hádat.
2: Musíme.
1: A proč?
2: Protože nás to baví.
1: No jo, co mám s vámi dělat? No. Ale teď už jsi doma, tak si hezky vyčisti zoubky, pořádně se umyj a pak hajdy na kutě.
2: Už se těším, bábinko. Za celý ten týden jsem se ani jednou neumyla.
1: Pro pána Jana. A proč?
2: Protože si Hurvínek z mého mýdla udělal bublifuk a zubní pastou si vyznačil cestu z tábora do lesa a zpět.
1: Co ho to napadlo?
2: prý aby nezabloudil.
1: Hrůza. A proč si nevzal svoji zubní pastu?
2: On žádnou nemá.

0: zabije. Dostanu vám lezli medvědi. A ve spacím pytli našel Hurvínek krajtu tygrovitou.
1: Já se ti divím, že ho bereš vážně. Vždyť ho znáš, jak se rád vymýšlí.
0: No taky si mi mohla aspoň zatelefonovat.
1: Já jsem chtěla zavolat, ale nemohla jsem, protože mi Hurvínek rozbil mobil.
0: To je ale uličník. A kdy se to stalo?
1: Když jsem ho s ním praštila po hlavě.
0: A jo, takhle. A co on?
1: Hodil po mně ešus. S polívkou.
0: No to já ale nerozum.
1: Viď?
0: Proč ji nejdřív nesnědl?
1: Co chceš od kluku? Jsou tak brutální.
0: No, a co teprve, když se z nich stanou muži? Vím o tom své.
1: Povídej.
0: Ale není co, škoda slov. Máničko, pro mne jsou muži vzduch.
1: Já bez nich taky nemůžu žít.
0: Ale musím se tě přiznat, když jsi tu nebyla, tak jsem měla veliký zážitek.
1: Já, babinko, svěř se mi, uleví se ti, no.
0: Tuhle se na mě v kavárně koukal nádherný mužský.
1: Fakt? A co ty?
0: No, tak to víš, no. Hezky jsem se na něj usmála.
1: A co on?
0: Nic.
1: Protiva.
0: No, tak jsem alespoň koketně upustila kapesníček.
1: A co on?
0: Zase nic.
1: Nevychovanec. A co by ho dál?
0: Nasadila jsem si brýle. A hele, on to byl plakát.
1: Hrůza.
0: No, to ti povím. Ale na to ty máš času dost.
1: Na plakáty.
0: Na muže.
1: Myslíš?
0: No to bych si vyprosila.
1: No, když abych se ti přiznala, tak se mi začal líbit můj nový spolužák z vedlejší třídy.
0: Ano?
1: No.
0: A jak se jmenuje?
1: No nějak jako Novák bez F.
0: Ale ve slově Novák žádné F není.
1: No teď říkám, že Novák bez F. Ale on si mě vůbec nevšíma. Kamarádí se jen s tím klukem, co sedí vedle něj v lavici. S takovým tím zrskem.
0: No jo, já vím, koho myslíš. Toho jsem viděla, jak spal Hurvínkovi hlavu do popelnice.
1: No, to je on, no jo, no. Vsázejí se denně s Hurvínkem, kdo ji dokáže strčit hlouběji.
0: No to je uličník. Jaké má jméno?
1: Dlouhý.
0: Jaký?
1: No říkám, že Dlouhý.
0: A to je jedno, že je Dlouhý. Já nespěchám.
1: No ty možná ne, ale já ano. Do té mé milované postýlky.
0: No to víš, všude dobře.
1: Doma nejlépe. Dobrou.
0: A hezké sny.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, dnes od africké řeky Nilu, kde žila rodina krokodýlů. Plavali v řece tam a plavali zpátky, v bahně se bahnili, v rákosí šustili a jinak se celkem nic nedělo. Aspoň to tvrdila jedna krokodýlí slečna, jmenovala se Mína. Pořád jen vzdychala nad nudným rákosím a bahnem a když uprostřed řeky plula velikánská loď, odkud bylo slyšet hudbu, Mína zvědavě kroužila kolem a jen se vrátila do rákosí, spustila.
2: Ach, ta loď, jak nádherně hraje. A večer na palubě tančí slečny s pány a k tomu jim salutuje kapitán ve zlatě premované čepici. O, to je něco jiného než tady v rákosí, kde se vůbec nic neděje.
1: Ono je

0: líp, když se nic neděje, zlobil se na mínu prastarý krokodýlí dědeček.
1: Ty tomu nerozumíš, dědečku,
0: vrtěla hlavou mína.
1: Je to moc krásné.
0: A co je na tom krásného?
1: Třeba to, že jednu z těch slečen miluje kapitán.
0: Vzdychla mína,
1: vyznal jí lásku a dal jí zlatý náramek.
0: To je toho, zacvakal na mínu zuby dědeček. O tebe si taky někdo přišel říct, krokodýl Ignác. Jenže když pořád trajdáš Bůh ví kde, ani se to nedozvíš.
1: Přece bych si nevzala krokodýla,
0: ohrnula mína nos.
1: Ten kapitán má kromě čepice i roztomilý knírek a přesto mu slečna z lodi řekla ne a hodila náramek přes palubu, koukni.
0: A mína ukázala dědečkovi zlatý náramek, měla ho nasazený na drápku jako prstýnek. Celé dny pak krokodýlí slečna mína plavala za lodí a natahovala uši. Slyšela, že kapitán znovu a znovu vyznává slečně lásku. A za týden slyšela, že slečna řekla ano a teď si plánují svatbu. Tím se stalo, že i mína změnila názor.
1: Dědečku, kde je Ignác?
0: Spustila, jen co se vrátila domů do Rákosí.
1: Není sice kapitán, ale když mi slíbí, že si nechá narůst knírek a že spolu poplaveme na svatební cestu hned za tou lodí, vezmu si ho. Ani se nemusí starat o prstýnek, ten už mám tady na drápku.
0: Tak tedy byla svatba na lodi i v Rákosí. Všichni se přitom hodně smáli i plakali, ovšem víc slz bylo na krokodýlí svatbě, protože slzy umějí ronit přece jenom nejlíp krokodýly. To nakonec uznala i nevěsta mína a byla to poslední slova, co od ní krokodýly slyšeli. Ráno po svatbě zmizela, plavala s Ignácem za lodí na svatební cestu a v Rákosí u řeky Nilu se zase nic nedělo. Až do podzimu, kdy přišlo od míny psaní, přinesl ho čáp z dalekého světa, kam odplula loď a tvářil se přitom náramně vážně, i když toho si všiml jen prastarý, zkušený krokodýlí dědeček.
1: Milá krokodýlí rodinko, nevím, jak jsme mohli žít, když jsme jen plavali tam a plavali zpátky, v bahně se bahnili a v Rákosí šustili. Teď je to úplně jiné. Bydlím v zoologické zahradě, v apartmá s bezpečnou pevnou mříží. A drahý Ignác se má ještě líp. Sice se nestal kapitánem, ale přesto hodně cestuje a představte si, má teď dva zámky ze zlata.
0: Mína ta si uměla vybrat dva zámky ze zlata, žasla rodinka. Je to vůbec pravda, čápe?
2: Pravda, pravdoucí, viděl jsem je na vlastní oči, ale víc už prosím nechtějte vědět, odpověděl smutně, zaklapal zobákem a letěl pryč.
0: Zrovna v tu chvíli plula uprostřed řeky Nilu loď.
1: Vypadá jako ta, co přinesla štěstí míně,
0: všimla si jí jedna čilá krokodýlí dívenka.
1: Poplavu k ní a snad i mě potká štěstí a vdám se za manžela, co má dva zlaté zámky. My to taky zkusíme,
0: zvolali další a za okamžik houf krokodýlích slečen zakroužil kolem lodi. Na přídi stál kapitán s knírkem, ale nesalutoval, jen se mračil a hromoval. Co je to dneska s těmi krokodýly? Chtějí mi sežrat loď? Že já po nich něco hodím? Jo, já jim ukážu. Potom se ve vzduchu cosi zlatě zablesklo.
1: Už hází prstýnek, která ho chytí, vezme si kapitána a bude na tom líp než mína, která se vdala jen za krokodýla.
0: Radovali se krokodýlí slečny. Plác! A na vlnách řeky Nilu přistála hranatá hnědá věc, na které svítilo cosi zlatého.
1: Prstýnek to není, jenomže co to tedy je?
0: Vyhrkly zmatené slečny, připluli blíž, ale že žádná z nich dosud nevytáhla paty z rákosí, věc nepoznali a museli se zeptat zkušeného dědečka.
2: Co by to bylo?
0: Odpověděl tichounce.
2: Je to kufr a taky... Však jsem to tušil, když Čáp dělal ty kukuče. Taky to je náš, tedy mínin, drahý Ignác.
1: Cože? Tohle je drahý Ignác? Vypískla jedna dívenka.
2: No, ano, vzdychl dědeček. Vidíš, má dva zlaté zámky.
1: Úvej, ach, tak Ignác, drahý,
0: fňukla druhá.
2: Inu, kufr z krokodýlí kůže je drahý.
0: Smutně pokýval hlavou dědeček a plaval pryč a do řeky mu kapaly velké velikánské slzy a za ním plavaly i krokodýlí slečny. Také plakali tak moc, že hladina řeky Nilu stoupla, protože krokodýlí slzy jsou největší na světě. Od té doby se už žádný krokodýl na lodě uprostřed řeky ani nepodíval. Opět se jen v bahně bahnili a v rákosí šustili, plavali tam a zase zpátky a nic víc se už nedělo. A bylo jim dobře.
3: V dobách, kdy kočky žily s myškami a myši s kočkami, měl i náš kocour na bytě jednu myš. Bydleli spolu v psí boudě a skoro vůbec se nehádali. Skoro všechno dělali spolu. Spolu si hráli, spolu chodili na procházku, někdy spolu dokonce i uklízeli a tak měli v té své boudě docela pořádek. Měli čistou podlahu i strop a všude plno obrázků a roztomilých mušek. Však to byla nádherná psí bouda. Měla pevnou střechu a pěkné okénko i půdu a sklep. Jednou v neděli seděl kocourek v křesle a četl noviny a myška myla nádobí. Měla hrnce, talíře a lžičky a uklízela je do příborníku. Najednou kocour povídá.
4: Mňau, v těch novinách dneska píšou samé hlouposti, myško.
5: Co tam píšou?
4: Tak například píšou, že profesor Fiškus měl dobrou myš. To ji asi snědl k obědu.
5: To je ale opravdu hloupost, řekla myška. Profesoři přece myši nejedí.
4: Když je to tu napsáno, tak jedí.
5: Mně se to nezdá, kocourku.
4: Tak si to přečti sama, řekl kocour.
5: Ty si ale popleta, kocourku. Tady je napsáno, že profesor Fiškus měl dobrou myšlenku.
4: Aha, já jsem myslel, že měl dobrou myš Lenku, že se ta jeho myš jmenovala Lenka a že byla dobrá. A já už mám zase veliký hlad a dnes je neděle. V některých domácnostech dělají v neděli hostinu, povídá kocour. Dělají hostinu a pozvou na ní spoustu přátel a známých a taky nějaké hudebníky. A mají tam tolik jídla, mňau, že oni nemohou sníst.
5: Jestli chceš, kocourku, povídá myška, uděláme si dnes taky takovou hostinu.
4: Mňau, to je ale výborný nápad. Uděláme si hostinu.
3: Souhlasil kocour.
4: ty připravíš jídlo a pití a já pozvu hosty.
3: Zatímco se myška otáčela kolem plotny, přemýšlel kocour, koho by pozval na hostinu.
4: Psa nepozvu, říkal si pro sebe. Pes by všechno sežral a na mě by už nic nezbylo. Prase taky nepozvu, moc přijídlem laská. Ani slepice nepozvu, to by bylo jenom samé kdákání a žádná legrace. Králíky bych pozval, ale co by králíci dělali na hostině? Vždyť žerou jenom trávu. Leda, že bych pozval nějakou kočku,
3: řekl si kocour a vypravil se po střechách schánět kočky. Myška mezi tím všechno pěkně upravila. Na stole byl ubrus, na ubruse váza s květinami a talíře s polévkou a knedlíky a pečeně. A taky mísy plné ovoce, buchet a koláčů, vdolků, placek a lívanců. Potom tam byl podnos s tortem a ještě takové malé talířky se zákusky a tác s obloženými chlebíčky. Ze sklepa přinesla Myška chlazenou limonádu a dokonce i jednu láhev vína. Ale byla tam i káva a čaj a kakao. A všude talířky se slaným pečivem a sladkými bombóny. Kocour zatím scháněl kočky po střechách, ale místo toho, aby je slušně pozval na hostinu, popral se s kocoury a tak přišel domů bez hostů a s dírou v kalhotách.
5: Když si kocourku nikoho nepřivedl, pozvu tedy na hostinu svoje kamarádky.
4: Ty máš taky nějaké kamarádky, divil se kocour.
5: No, přece myšky z dírek na poli.
4: Ne, ne, ty nezvi, myško, povídá kocour. Já přece jen přivedu radši ty kočky, mě by to myší pískání kazilo chuť k jídlu.
5: Dobře, kocourku, jdi, ale ať si brzo zpátky, aby nám to dobré jídlo mezi tím nepošlapali mouchy.
3: Kocour šel znovu zvát kočky a myška zatím chodila kolem stolu a odháněla mouchy. Když se kocour pořád nevracel a nevracel, pozvala si myška na hostinu kamarádky. Myšky opravdu přišly a bylo jich hodně. Bylo jich asi 100. Přišli také myšáci a měli s sebou hudební nástroje. A když slyší nějaká myška hrát muziku, tak to nevydrží a musí tancovat. A tak se myšky vzali za ruce a tancovali nejdřív rejdováka a potom mazurku a polku. Když se dost vytancovali, pustili se do jídla, obešli všechny stoly, nakoukli do spíže a navštívili i sklep. Všechno vyštrachali, všechno rozchroupali, všechno snědli. Nic nezbylo. Potom si sedli do kroužku a zpívali myší písničky. Kocour zatím prolezl půdy a střechy a pozval kočky a taky hodně kocourů na tu slavnou hostinu.
4: To bylo ale koček a kocourů. No, bylo jich dohromady asi 100.
3: Když přišli ke psí boudě, slyší zevnitř zpěv a smích a myší pískání.
4: Mňau, ta tvoje myška dneska ale vyvádí, povídají kocouři i kočky kocourovi.
3: Nakouknou dovnitř a hle, všechno jídlo je snědeno a v boudě je asi 100 myší a všechny se smějí, zpívají a pískají.
4: Mňau, no to je hrůza, kdo to má poslouchat,
3: volá kocour.
4: Kde jsou všechny ty dobroty, co tu byly přichystány?
5: Víš, kocourku, povídá myška. Ty ses dlouho nevracel a tak jsem pozvala na hostinu své kamarádky. Nejdřív jsme tancovali, potom jsme zpívali a pak jsme všechno snědli. Moc jsme si pochutnali a moc dobře jsme se bavili. Ty nemáš radost?
3: A kocourek neměl radost. A kočky neměli radost a kocouři taky neměli radost. A kocouři syčeli a kočky mňoukali a kocouři vytáhli drápky a kočky vycenili zuby. Ještě, že měla ta psí bouda takový pěkný sklep. Myšky utekly do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě na pole a na poli do myší dírky. A ta myška,
5: co bydlela v psí boudě s naším kocourem, no, ta taky utekla do sklepa a sklepním okénkem do zahrádky a s kulinkou v plotě ze zahrádky na pole a na poli do myší dírky. Už nebydlí s naším kocourem. Však on jí taky dělal víc starostí než radostí. Od té doby žijí myši s myškami a kočkám a kocourům se vyhýbají. Kočky a kocouři zase zkoušejí žít ve společné domácnosti se psy, ale slyšel jsem, že jim to spolu moc nevychází. Psi prý kočkám ubližují, všechno jim sežerou, štěkají na ně a pro každou maličkost se na ně hned tak rozlobí, že kočkám a kocourům často nezbývá, než utéci před nimi na strom. No, však to mají kočky a kocouři za to, že nedokázali myším odpustit tu jejich myší hostit.

0: ať umíme víc.
1: Každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek umí zaštěkat. Každý pejsek. Každý pejsek. Každý pejsek.

0: ať umíme víc.
1: Už zrála jablíčka na plánkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka na půl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Lec, kde po lese se poptávala po plánce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá Plánka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. A Málka stála pod plánkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na plánce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do plánky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl, podívej, ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláku. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se ježková. Bolí. A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o píchláku

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vsuvka. Příběh Karlose a Tulamora. Znali se od klukovských let. Tulamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Karlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Karlos s Tulamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Karlos, ani Tulamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Karlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tulamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tulamor s Karlosem. Tulamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tulamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tulamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tulamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
2: Právě když zašel za růžový keř, pytlík se zarazil. Taková divná věc se tam děla. Hejno komárů lítalo do kolečka nad obličejem jednoho pána, který tam ležel v trávě.
3: Hele, letecký den a ani se tu nic neplatí, řekl si pytlík a pokročil blíž ke komárům. Na co si to hrajete, pískálkové? Na stíhačky nebo na bombardáky? Ptal se komárů bodře.
2: Kde pak, my si nehrajeme. Na žádná letadla, chtěli mu odpovědět komáři. My jen čekáme, až ten pán tvrdě usne, pak ho píchneme a cucneme si jeho krve. Ale místo toho jen bzučeli bzí, bzí, protože nic jiného neuměli a lítali stále do kolečka. I to, aby vám kozel rozuměl, pořád jenom bzí, bzí a nic kloudného nepovědí. Hej, proč tu děláte takový rámus? Křičel na komáry. Bzí, bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři rozčileně. Nekřič tolik, zbudíš ho. Chtěli volat na pytlíka, ale zase to bylo jenom bzí, bzí, bzí. Ach tak, už to vím, vždyť oni ho chtějí asi vzbudit. No proč by jinak tolik bzučeli? Třeba se ho chtějí optat na cestu, nebo kolik je hodin. To jste mohli říci hned vy, popletové. Já vám ho vzbudím jedna, dvě. No to já jsem kabrňák. To jste jakživ neviděli, jak vyletí, až já ho probudím. A ušel hledat slámku. Bzí, bzí, bzí, bzí. Rozbzučeli se komáři a slétli se kolem něho. No, no, hned to bude. Nebuďte tak nedočkaví, říkal jim pytlík. A už lezl po uchu na člověkovu tvář. Takže tam nespadl do pootevřených úst a zamířil rovnou k nosu. Zabzučel mu ještě jeden komár před nosem. Že tě praštím, ohnal se pytlík po něm. Teď se koukejte, jak já umím budit, řekl a zašťůral člověka v nose. Člověk se pohnul. Vidíte? Zajásal pytlík a zašťůral po druhé. Najednou se ozvala ohromná rána, jako zděla. Hepči! Člověk kýchl zrovna na pytlíka, toho to chytilo jako vichřice, vystřelilo do vzduchu a prásk rovnou do veliké pavučiny, natažené ve větvích růžového keře. Puste mě, pane, já jsem vás nechtěl budit, to komáři, křičel pytlík a lomcoval pavučinou. Domníval se totiž, že ho člověk drží. Ale člověk se už nehýbal, spal dál. Komáři utekli a jen pavouk šplhal po pavučině k pytlíkovi.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napjatě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do noj? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinckovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla ta komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlnička a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci a to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl 3 psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko, vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli skol dolů, ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal si jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš?
0: Obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat. Ty jsi věděl, že nás veme nákladák? Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl Vlastík, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi 3 lovečtí kolohnáti, 1 psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na Vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou Vlastík, ale Řidítek se držel tak pevně, že by ho od ní žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka? Mám 3. Můžeš mi jednoho dát? A třeba 2, křičel hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala 3 štěňata. 3 bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, už jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
3: To si neber, hučel Vlastík. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se hajný, ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek.
3: Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný. Chceš ho nebo ne?
0: Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stáli na vysoké noze, klobouky měli otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek. Nekřič, napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek. A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík. Musí se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš. Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Hříbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík. Poslouchejte, zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný. Já jsem to viděl, hlásil se Vítek. Já taky, přidal se Vlastík. Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek. Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou. A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek. Hajný se usmál. Něco úplně jiného. Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor. To nejsou jeleni, vydechl Vlastík. Ani srnci, řekl Vítek. To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni. Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony. To by bylo něco do tátovy sbírky zvířat, zasmál se Vítek. Ne, odpověděl Hajný. Muflon není domácí zvíře. Těžko by z toho vychovávali. To je škoda, litoval Vítek. Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, křoví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se pro bedly. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
1: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No, víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
0: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil

Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

0: Teto, pust kočku, já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku.
1: To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem.
0: Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát.
1: To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá.
0: A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek.
1: Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta.
0: Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy. Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla. Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek.
1: Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole?
0: Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička.
1: To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív.
0: Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek.
1: Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo.
0: Nic se nebude vracet, řekla babička. A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam.
1: V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička.
0: A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: Gigi básnička.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Pišťucha má problémy. Ve skalistých horách žila Pišťucha. Vypadala trochu jako morče a jmenovala se Pika. Celý rok dělala to, co ostatní pišťuchy. Na jaře a v létě nosila větvičky a sladkou trávu na jednu hromadu a když sluníčko tu hromadu vysušilo, přenášela ji do své nory. Pěkně si noru vystlala, na zimu se do ní zakutala a do jara všechny dobroty smlsala. A mohla začít na novo. Při práci musela stále dávat pozor, aby ji nenačapal kojot nebo orel bělohlavý. To by s ní bylo zle. Ale když si tyto dva zákeřníky trochu pohlídala a chovala se opatrně, byl ten život ve skalistých horách docela fajn. Totiž všem ostatním pišťuchám se zdál být fajn. Té naší ne. Popravdě byla dost náročná a pořád kdo ví s čím nespokojená. Často se stěhovala z místa na místo, protože doufala, že jinde to bude lepší. Ostatní pišťuchy vždycky pěkně pozdravila, ale moc s nimi nekamarádila. Dokonce si myslela, že jsou hloupé, když jim ke štěstí stačí jen ta hromada. Jednou v létě šla Pika k vodě a potkala ovci tlustorohou.
1: Ahoj, Pišťucho, jak se máš?
0: Pozdravila ovce.
2: Ahoj, ahoj, řekla Pišťucha. No, jak se mám, znáš to, samé problémy.
1: Problémy?
0: Zajímala se ovce.
1: Snad ne něco vážného.
2: Vážného. Je dost horko, například.
1: Ano, horko je. Všechna zvířata už jsou z toho unavená.
2: Všechna zvířata jsou možná unavená, ale já cítím divný tlak na plicích a od rána se mi dělají mžitky před očima.
0: Stěžovala si Pišťucha.
2: Jako bych i tak neměla dost problémů.
1: Vždyť si to tak neber. Napiješ se vody, protáhneš se a bude pokoj.
0: Těšila Pišťuchu ovce a pokračovala.
1: Máš to vidět nahoře, na planině. Tam je výheň, slunce tam praží celý den. Slyšela jsem, že mnoha pišťuchám schořely hromady. Celé rodiny by se chtěly přestěhovat do údolí, ale všechny cestičky hlídají kojoti, kterým nic neproklouzne. Tomu říkám bída.
2: Teď jen můžou prosit bouřňáka, aby zapršelo.
3: To je taky nápad, bydlet na planině,
0: rozčilovala se Pišťucha.
3: Mnozí tvorové si o potíže přímo koledují. Příroda to vidí a je spravedlivá. Mně taky nikdo nepomůže, i když jsem si své problémy ani nezavinila.
1: A jaké jsou teda ty tvé problémy?
0: Zeptala se tlustorohá ovce. Pišťucha zaraženě mlčela. Nevěděla, co odpovědět.
3: Tomu bys stejně nerozuměla, ovce. Už musím jít. Měj se dobře.
0: A šla dál. Když se vracela od vody, potkala Svišťe. Svišť byl celý uřícený a vypadal vyděšeně.
4: Nazdar, Pišťucho, věkl. Nevěřila bys, co se mi právě stalo. Šel jsem se strejdou na bobule a sotva jsme přišli k prvnímu keři. Přiřítil se orel a sápal se na nás. Mně se podařilo utéct, ale se strejdou je asi amen. Nikdy jsem ho pak neviděl. Orel ho jistě ulovil.
0: A Svišť se rozklepal a vzlikal.
3: Jenom nepřeháněj, kárala Pišťucha. Uvidíš, přijdeš domů a strejda se tam bude cpát bobulemi.
4: Ještě se tomu oba zasmějete. Za to se mnou se nezasměje nikdo.
3: Jsem sama se všemi svými problémy.
2: A to mě taky jednou málem honil orel.
1: Aha, řekl Svišť rozpačitě.
2: No, snad se ti povede líp. Já se teda běžím podívat domů, jestli tam strejda je.
3: Svišť odhopkal a Pišťucha pokračovala směrem ke své noře. Doma našla telegram od své dávné kamarádky.
2: Přijedu ve středu.
3: Stop.
2: Odjedu v sobotu. Stop. Důležité. Stop. Nic nechystej. Stop, stop, stop.
1: No nazdar, bědovala Pika. Ke všem svým problémům teď budu muset ještě uklidit a nanosit jídlo.
3: Ale protože byla svědomitá, bez otálení se do toho pustila a ve středu už vítala svou kamarádku v plné parádě. Kamarádky Pišťuchy si pochválili kožíšky, snědli občerstvení, poprocházeli se, zavzpomínali na všechny jiné známé Pišťuchy a den jim příjemně uběhl. Večer návštěvnice vytáhla fotografie svého manžela a svých 8 dětí a nutila Piku k podrobné prohlídce. Přitom zvolna začala.
2: Podívej, Piko, proto jsem vlastně přijela. Ty jsi moje poslední, neprovdaná a bezdětná kamarádka. Myslím, že z toho pramení všechny tvé problémy, o kterých pořád vykládáš a které vlastně naprosto nechápu.
3: Svatba, rodina, spořádaná domácnost, to je pro tebe jediné řešení. Není dobré zůstávat sama.
2: Piko, co by si spočala se vší tou láskou, co máš v sobě? Komu bys ji dala?
3: Pika hleděla na fotografie a cítila, jak jí vstupují slzy do očí.
2: Ano, kamarádka má pravdu. Pika potřebuje ženicha.
3: Sama už o tom několikrát přemýšlela. Ale kde ho má vzít? Vždyť všichni zdejší samci nějakou manželku mají. Kamarádka však pokračovala.
2: Podívej, můj manžel má bratrance, který nedávno nešťastně ovdověl. Jeho mladou manželku zakousl tchoř, ještě ani neměli děti. Manželův bratranec je silný a hodný samec. Jeho hromady bývají největší. Má zvučný hlas a rychle běhá.
1: Chtěl by se znovu oženit.
2: Už jsem mu o tobě říkala a zdá se, že by měl zájem. Dokonce je připraven přistěhovat se za tebou, protože u nás mu vše připomíná jeho mrtvou Pišťuchu. Co říkáš? Myslím, že nic lepšího tě nemohlo potkat.
3: Pika se sice chvíli vykrucovala, neboť se obávala nových problémů, ale nakonec souhlasila s tím, že ji příští měsíc kamarádka znovu navštíví, tentokrát i s bratrancem samcem. Co myslíte, děti? Jak to celé dopadlo?
2: Uběhl rok. A nora Pišťuchy Piky byla mnohonásobně větší než dřív. Chodbičky hladce umetené, komůrky vystlané nejsladším senem. Všude čisto a prvotřídní pořádek. Manžel se uměl o rodinu postarat. S Pikou měli 6 dětí, 3 dcerušky a 3 syny. Moc šikovná mláďata. Pika se dost naběhala, ale přitom jen kvetla. Jednou šla takhle k vodě a zase potkala ovci tlustorohou.
5: Ahoj, Pišťucho, tak jak to jde? Slyšela jsem, že se ti daří moc dobře a vidím, že je to pravda. Kožíšek máš pěkně lesklý. No, vypadáš spokojeně.
2: Nevěř svým očím, ovce, odpověděla Pišťucha. Starosti jsou a budou. Nevím, kam dřív skočit.
6: I toto,
2: opáčila ovce.
6: Takové starosti se lehko snáší. Děti máš zdravé, šikovné. Zrovna včera jsem viděla tvou nejstarší dcerušku, jak zachránila Sviště a jeho strejdu před kojotem. Spatřila kojota dřív než oni a upozornila je výstražným pištěním. Ta má kuráž.
2: Lajdačiny, to je její, na to ji užije. Rozčilovala se Pišťucha. Ale aby si porovnala komůrku, to jí člověk musí říkat tisíckrát. A ostatní děcka, jak by smet?
5: Co řeknu?
2: Všechno špatně. Povídám ti, ovce, samé problémy. S dětmi jsou jenom problémy.
5: Myslím, že přeháníš, Pišťucho. Jsou zkrátka malé, sami jsme jiné nebyli.
6: A už si nestěžuj. Však na všechno nejsi sama. Máš přece báječného manžela.
2: My ani nemluv, vpadla ovci do řeči Pišťucha. Celé dny někde lítá, ani o něm nevím. Co mu řeknu, všechno špatně. Moje problémy ho nezajímají.
0: Pika chtěla ještě něco přihodit, ale ovce tlustorohá se kvapně rozloučila a obrátila se k odchodu. Vyšplhala po svahu na krásnou vyhlídku, zahleděla se do modravého údolí a myslela na to, že některým pišťuchám prostě není pomoci.

0: Před samoobsluhou stojí buldog a kouká na kluka.
1: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
0: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
2: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
3: Buldog, to je takový známý mračoun.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikůře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mě, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor. Tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla nazpět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: Jogi cvičení. A jdeme na to! Ahoj děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, jo, piki. A
1: ahoj,
0: dnes
1: děti.
0: Si, Hanko, prý budeme povídat.
1: Dnes si budeme povídat, já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
0: Jo, hlavně dáme... Hanko, trénuju sám.
1: To je moc dobře.
0: Víš, u toho nejsi.
1: Víš, co já řeknu, že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
0: Je.
1: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den jít na procházku. To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
0: Dobře.
1: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
0: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
1: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
0: Jak ošklivě, já jí vždycky docela hezky.
1: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
0: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
1: No.
0: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
1: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
0: Stevie.
1: Nebo jiným cukrem.
0: O stevii jsme si vyprávěli už.
1: Ano.
0: Stevie, to je taková kytička,
1: přesně,
0: kterou se dá
1: tak
0: nahradit sladidlo.
1: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
0: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
1: Ale no tak,
0: Piggy,
1: já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
0: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
1: kolik
0: asi
1: sní za den třeba rohlíku?
0: Rohlíku,
1: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, no tabene tomu dětskému tělíčku. Je to dobrutka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
0: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrný chlebíček místo rohlíčku.
1: Celozrný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
0: Já mám v těle pálidlo?
1: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí,
0: myslíš,
1: když
0: jako
1: jenom pohopsneš.
0: Myslíš, že potřebuju to, co jsem sněd na výrobu
1: tak
0: energie.
1: Přesně tak.
0: Já jsem baterie, Piggy.
1: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje? Abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
0: Když jim ho, tak to je dobře nebo špatně hodně jogurtu?
1: To je úplně
0: jogurtu
1: špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
0: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
1: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
0: Já.
1: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka plný energie.
0: Hanko, a třeba tvaroh,
1: co tě napadá, když říkáš tvaroh?
0: Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
1: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají, nevím co, třeba, nevím, teď mi nic nenapadá.
0: Já myslím,
1: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
0: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí. Přesně a taky tak. Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
1: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se to musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj, Janko, děkuju.
2: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál. Potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nasbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Dnes je 20. září.
1: A svátek má Olek.
0: Olek se podle legendy jmenoval jeden slavný ruský velký bojovník.
1: Tohle jméno se vykládá jako svatý, silný a zdravý.
0: Všem Olegům, kteří nás poslouchají, přejeme
1: všechno nejlepší. Pa-pa-ra-pa.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písní.

0: Vlaštovčí král a Švitorky v krokodýlí zátoce. V palmovém háji na listové střeše Tamarišku byla papouščí škola. Papoušek Ága, učitel, vždy před vyučováním měřil na slunečních hodinách čas a už vyháněl z větví zvědavé opice.
1: Ogo, skoč si doma fakt tu dýmku vedle na palmu. Nebo kombuku přestaň cucat palec. A koka se můžeš ťourat v zubek, až kráva tamhle na gumovníku. Tak rychle, rychle!
0: Žáci papoušci se už pomalu začali trousit na vyučování. Někteří však ještě dováděli v mořské zátoce, slunili se a honem polikali banánovou kaši či popíjeli ze skořepiny kokosové mléko. Učitel Ága rozčepířil zelený ocas jako vějíř a zavřeštěl na ptačí žáky.
2: Papoušci, nechte potápění a přebírání peří. Přibrušte si zobáky a připravte si cvičná trika na klauniádu. Dnes nám nejspanilejší opice předvedou akrobatické kousky, které každý papoušek musí také v divočině ovládat.
0: Nastala nepopsatelná vrava. Vzduchem lítaly citróny, nezralé datle, slupky z mandarinek. Opice škubaly tamariškové lusky a strefovaly se do papoušků, ba i do učitele Ági. Roztožitě se podrbal rybí kosticí na chocholce, poklonil se a znovu zavřeštěl.
2: Jak je vidět, milí žáci, vyučování už tedy nastalo.
0: A vytočil radostí salto. Pilní žáci a žákyně zkoušeli po něm také vřeštění, zpěv, akrobatické kousky, nejen na školním tamarišku, ale i v korunách palem, citroníků a oranžovníků. Opice ve větvích zachycené za ocasy se houpaly, točily, rvaly listy i pomaranče a v dobrém rozmaru je rozhazovaly kolem sebe. Školení papoušků v akrobacii pak pokračovalo honičkou na plantáži, výukou kotrmelců, veletočů, hádáním se kdo z koho, vráním ořechů, střílením jader a klouzáním se na banánových slupkách. Náhle opice spatřili v temně modrém vzduchu veslovat tyrkysového papouška Lorána, principála opičího divadla. V okamžiku bylo ticho, jako když se objevil had brejlovec. Lorán přistál na terase tamarišku a v tom bum-ti-bum z hlavy mu ulétl oranžový turban. Zavřeštění papoušků mu opice turban podali, oprášili a uctivě nasadili opět na hlavu. Lorán dělal, jako by se nic nestalo, ale zaklepal rázně rudým zobákem do kůry tamarišku a ze stromu vytryskla v rosných kapkách mana. Na vzduchu i hned tuhla v madličky. Opičák Mbkumbuk ji horlivě sbíral do kokosové misky a radostně cenil zuby. Mbkumbuku, gogogo, Mbkumbuku. Učitel papoušek Ága zvedl uctivě z hlavy bledě modrý klobouk na znamení přátelství s Loránem. Opice učenky přinášely ve skořepinách mléko, mango a divoké citróny. Pro papoušky měli větší říz. Herci šimpanzi si nasadili paruky, přepudrovali se a zvědavě naskákali do chumlu. Proč pak asi principál přiletěl? Lorán smočil silný zobák v kokosovém mléce a zase bum, bum, bum, klof.
2: Komici paviáni, šprýmašky opice, řečníci a zpěváci papoušci, děkuji za čarokrásné divadlo, které svým uměním poskytujete veleváženému publiku na palmách, v lagunách i vzdušným lodníkům. Přerušte prosím na chvíli louskání kukuřičných klasů. Na plantáži jste udělali paseku na jedničku. Za to zasloužíte pochvalu. vy honky můžete vyštipovat zase zítra. Vždyť je taky den.
0: Pak Lorán vytočil několik veletočů, uštípl banán, vyhodil do vzduchu, v letu jej zase popadnul a předvedl žákům několik bravurních salt a triků. Papouští škola zašvitořila.
2: Umí, Lorán, bravo!
0: Opičáci se hned shromáždili ve větvích tamarišku a gogali.
2: Van, van, van, Lorán je náš pán, mebe komboku, vububu.
0: Cenili zuby, tleskali na znamení obdivu, vysílali vzdušné polibky. Mandarinky a pomeranče, visící na větvích oranžovníků, zvědavě kulili oči.
2: Bodejť, s opicema a papouškama je vždycky veselý život. I no, jsou to přece jen umrnělci.
0: Růžový kakadu Lorán si přibrousil zoban a zase zatrilkoval.
2: Opice a papoušci, dnes tedy konečně přicestují do naší krokodýlí zátoky turistky z dalekého sněžného království, vlaštovky. Nejdříve přiletí letušky švitorky. Zařídí ptačímu národu stravu a ubytování. Za nimi přitáhne vlaštovčí král s vlaštovkami. Vždy k nám přivezou dobrou pohodu a rozdávají štěstí. Proto jim připravíme bohatou tabuli na uvítání. Nekraťte jim, prosím, kormidla, paraplata, nůžky ani krášlící tintítka. Buďte k ním přátelští. To byl zase jednou poprask v zátoce. Opičák Mbekumbuk hned začal mlít zrno na chléb mezi kameny. Papoušci se pohádali, kdo vlaštovky uvítá nejdřív. Opice Koko hned vytáhla zrcátko, kok, kok, kok, přepudrovala se a načesala chlupy do korouve, aby byla na uvítanou krásná. Gogo naškubal orchideje a nastrkal si je do nosních dírek i uší. Ostatní opičáci drželi mezi zuby červené květy ibišku na znamení radosti. Pak si zase navzájem věšeli na krk malé věnce divokých banánků. Opička Bouřeninek spoličkovala opici Koku, že jí ukradla z ucha čarovnou ozdobu para ořek. A pak se postupně všichni poprali z radosti nad příletem švitorek. To byla mela. Lorán zasyčel jako had. Opice i papoušci i hned polekaně vylétli do koruny oranžovníků a třásli se strachy. Papoušek Lorán dobře věděl, jak vyzrát na uhádané opice i papoušky. Báli se jedině hadů. Když však nikde nespatřili kovový hadí třpit, tak zase vřešťani za malou chvíli čechrali své kokardy, něžně objímali opičí děti, či se divoce chechtali z papoušky. Lorán znovu zabušil zobanem. Drahé opice a papoušci, ještě jsem neskončil. Po příletu švitorek nastuduje naše opičí divadlo s vlaštovčím králem pohádku o sněžném království.
0: Opice na palmách radostně tleskali a cenili zuby.
2: To bude legrace!
0: Štěříkali papoušci. Pomeranče i citróny kroutili zvědavě očima. Mandarinky si šeptali.
3: Aspoň se něco dovíme o sněžné zemi,
0: potažené bílým plátnem, daleko, daleko za mořem. Naše kamarádky mandarinky tam odvážejí vzdušná lodidla, prý na nějaký vánoční stůl. Děti ve sněžném království se na ně těší jako na malá oranžová sluníčka. Papoušek Lorán silně zahvízdal, aby přerušil nepopsatelný ryk.
2: Podívejte, už jsou tu!
0: se vyskákali na nejvyšší terasu Tamarišku a rozčileně gogali. Gok, gok,
2: ano, už se modrají na tom vzorem moře.
0: Papoušci štěřikali.
2: Lora, lohy, a tam.
0: A tamtami opičího a papouščího ráje se rozletěli kokosovými a banánovými palmami, citronovými a pomerančovými háji, tamarišky a gubovníky. Oznamovali všem obyvatelům v krokodýlí zátoce přílet vlaštovčího krále s národem Švitorek z daleké země za sedmerými horami a sedmerými řekami. Je krásná jako v pohádce a Švitorky se nikdy nemohou dočkat, až se povětřím zase ponese špaččí tikání, cvikrší krkýr třešňových hodů. Teprve pak se vrátí domů s vlaštovčím králem pod krovy chaloupek a chlévů kolébat malé Švitorky vlaštovky. Palmový háj, listové střechy tamarišků, gumovníky a oranžovníky se za chvíli hemžily vlaštovkami, opičáky i papoušky. Opice vřeštěly, papoušci čerkmantily, Švitorky na uvítanou štiřikaly. Vidavit. Principál divadla Lorán zahvízdal.
2: Lohy! Klauni, akrobaté, herečky, šašci, vlaštovky, spanělé opice a papoušci. Poslechněme si vlaštovčího krále, který se rád ujme na studování pohádky Štědrovečerní noc ve Sněžném království, jak už jsem vám to naznačil.
0: Gok, mvkombuku, lura, lura. Šklevilky opice tleskaly, papouci točili veletoče a vřískali. Mandarinky se chichotaly, citrony kroutily zvědavě očima.
3: No co?
2: Vážení, nebude to žádná legrace, ale pilná práce. Prosím o soustředěný klid. Role máte rozdělené. Poslechněte si teď vlaštovčího krále. Prosím o klid. Hau.
0: Všichni utichli, když vlaštovčí král vzlétl na nejvyšší palmu zátoky. Přátelé, v této pohádce vám chceme přiblížit vlaštovčí zemi, bez níž nemůžeme žít. Dobře poslouchejte a pak už pohádku budete hrát vy, papoušci, opice i Švitorky, ale až si teď trochu po té daleké cestě vydechneme. Za sedmerými horami a sedmerými řekami, za velikým mořem je divu krásná země. Je to království květů, klasů, peříček, zázraků a jiskřiček. A přesto my, vlaštovky, musíme prchnout, jinak bychom tam zahynuli. Jednoho dne královna Zima tu čarovnou zemi posype cukrem, který se nedá zobat. Studí jako oheň, vodu studánek a pramenů promění čarodějnou silou v ledové květy a zemi ve sněžné království. Všude nastane schon, jako na plantážích při česání bavlny. Rozkvétají mrazivé květy a sněžné království se připravuje na tajemný vánoční sen. Švitorky zašvitořily.
2: Vidavit, vánoční sen, radost, klid, vidavit.
0: Růžový papoušek zaštěřikal.
2: To je něco na dlabání? nebo proso, semenec, proso!
0: Volali papoušci.
2: Kde pak nic takového, přátelé?
0: Je to zázrak. V lidských peleších a doupatech vyrostou v ten tajemný večer jehličnaté stromy, vonící pryskyřicí. Vybuchují barevné ohňostroje, stříbro ploutvé ryby skáčou po podlaze, mluví a růžová prasátka se mění v ryzí zlato. V ten večer se dá na ořechové skorápce obeplout celý svět v trošce vody. V rozkrojených jablkách září hvězdy, lidé je jmenují radost a naděje. Od vás z krokodýlí zátoky přilétají vaše mandarinky, banány, datle, fíky, ananasy. Lidská holata se o ně perou, čichají jejich neznámou vůni a večer si s nimi v pelíščích povídají o dalekých krajích. Cece, oranžovníky se natřásly pýchou. Některé mandarinky nedočkavostí seskočily se stromu, ale opice je hned pochytaly. V člověčích brlozích se zpívají vánoční písně, koledy. Lidé si v ten čas pomáhají, vyrábí vlastníma rukama dárky pro radost a myslí na ty druhé s láskou. Opičák Gogo vycenil zuby. Jak pak se dostali mandarinky, banány a pomeranče od nás z krokodýlí zátoky do sněhového království, když nemají křídla, jak

Od ptáků, kteří k moři nelétají, jmenují se vrabci čimčaráci. Do postely si nanosí slámu, navléknou rozdrbané bačkory, čimčarata i sebe ovinou hadříky a chodí krást slepicím oves, aby nezemřeli hlady. Čekají, až zima odtáhne a pak jim nastanou zase veselé hody jako špačkům. Proto jim také říkají cvikrší krkýr. Je to špaččí oslavná píseň na třešňové hody. Strhl se zase ukrutný rev. Ale jak Lorán zahvízdal, hned všichni stichli. Vlaštovčí král tedy pokračoval. Přátelé, poslouchejte dál. Když svíce na vánočním stromě dohoří, v lidských doupatech utichnou koledy, zvuky dud i zvonce. Ucabrtaná holata, okouzlená štědrovečerními zázraky, šťastně usínají. Hračky, figurky i dárky leží pod vánočním stromem. O půlnoci rytíř Mráz vyjíždí z ledové hory sypat na lidská hnízda mrazivé květy. Mocná a krásná zima ho doprovází. Zakrouží kolem vánočního stromu, křišťálovým žezlem se dotkne hraček, ty obživnou, a ona se tajemně ztratí ve hvězdné hlubině. Drazí přátelé z laguny, Vlašťovičky, tady rozehrajete obživlé loutky a hračky tak, jak to jen opice a papoušci dovedou. Pak přilétne mračno švitorek, usedne na vánoční strom a zašvitoří. Videlit, videlit, vezeme radost a klid. Videlit, videlit, Vlaštovičky, budete si přebírat peří a rozhazovat lidem štěstí. Mrazivé květy se posypou tichounce na sněžné království. Spanilé opice, Vlaštovky, papoušci, teď mi tu pohádku z Vlaštovčí země předveďte. Všichni se připravte, pozor, začínáme. Vidavit, vid, vidavit, vid, vid, vidavit.

0: Sluníčku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
2: a tam ji najdete.
3: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tu žížalu?
4: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
5: Jo.
4: Na. A ode dneška smí nahrat jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
6: Jasný.
4: Běžte.
3: I křestní.
4: I křestní.
3: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
5: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
3: A v noci co?
5: Co v noci co?
3: Co se tam děje v noci nenormálního?
5: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: Desátá kapitola. Buf z planety Uf.
1: Adélka zůstala s kamarády v poštovní úřadovně doslova uvězněná. Bimbálkové lítadlo přestalo fungovat. A protože je strom Opius bimbulus nejvyšší na celé Bimbuli, byla to k zemi pořádná dálka. Skočit jen tak si Adélka netroufla a padák nebo něco podobného u pošťáka Kráka taky nenašla.
2: No to od něho nebylo hezké.
1: Povzdechla si Bláža. Adélka jen pokrčila rameny.
3: Chtěl rychle doručit ten dopis a zapomněl na nás. Určitě to neudělal schválně.
1: Omlouvala ho.
4: A kdy se vrátí?
1: Zajímal se Pupíno.
4: Už mám pořádný hlad.
1: Jen to dořekl, všichni se chytili za bříška, ve kterých jim hlasitě zakručelo.
5: Pan profesor udělal bimbálkové lítadlo z tohohle stromu. Tak přece musí mít nějaké plody.
1: Uvažovala nahlas Bůča. To je ono.
3: Kravičko, ty hlavičko, mákovičko!
1: Objala ji Adélka. Pupíno žárlil a tak jen zabrblal.
4: Ale co, když ty plody ještě nedozrály? Nebo už přezrály a spadly? Nebo se objeví jen jednou za 5 let?
1: Bláža se rozplakala.
3: Nebréč, podíváme se!
1: Rozhodla Adélka a otevřela velké okno. Vyklonila se, co to šlo, ale nic neviděla.
4: Sedni si mi na chobot, já tě vystrčím,
1: navrhnul Pupíno. Adélka nejprve zavrtěla hlavou, ale když jí znovu zakručelo v břiše, nakonec se odhodlala. Bláža s Bůčou Pupína zezadu podepírali, aby se nepřevážil a z okna nevypadl. Adélka volala.
3: Něco vidím!
1: Ale v tom přišlo na Pupína kýchnutí, které Adélku odmrštilo. Na zem ale nespadla. Neuvěřitelnou rychlostí se k ní přiřítila ohnivá čára, která ji zachránila. Byl to opravdový létající talíř. Plyšoví krkouni zalapali po vzduchu.
2: Adélku unesli ufoni.
1: Rozplakala se Bláža a Bůča se k ní přidala. Než je stačil Pupíno okřiknout, létající talíř se objevil u jejich okna a vysunuli se z něj schůdky. Pupíno se chtěl dát na úprk, ale nebylo kam uniknout. V létajícím talíři se otevřela dvířka a v nich se objevila rozesmátá Adélka.
3: Nebojte se,
1: pobízela je.
3: Buf vám nic neudělá.
1: Kamarádi nesměle vkročili na přistavené schůdky. Stále ještě neměli jistotu, že je to opravdu jejich Adélka. Co když se ten ufon umí maskovat? Když nakonec nastoupili, přivítal je milý mužíček s ušima jako trychtýře a s pusou od ucha k uchu. Hned je vedl k jídelnímu stolu plnému zvláštních, různobarevných dobrot.
6: Adélka říkala, já vím, vy ham ham.
1: Pobídl je Buf a sám se zakousl do zelené bábovky. Adélka si taky vzala kousek. Kamarádi na ní zírali. Když viděli, že potom nezezelenala ani neomdlela, nabídli si také.
4: To je dobrota.
1: Liboval si Pupíno a další jídlo si už bral bez ptání. Když dojedli, Buf je provedl svým talířem. Byla tam spousta páček, tlačítek, světýlek a všelijakých přístrojů. Jednu místnost měl vyzdobenou jako galerii.
6: Tady já byl, všude,
1: řekl hrdě a ukazoval fotografie.
6: To je Merkur, to je Venuše, to je Země.
3: Ukáž,
1: spozornila Adélka.
3: To je naše planeta, tam bydlíme. Ty jsi byl u nás na Zemi?
1: Zajímala se Adélka. Buf přikývnul a pokračoval.
6: To je Mars, to je Jupiter, to je Saturn, to je Uran, to je Neptun a to je Uf. Tam já narodil,
1: řekl s úsměvem.
3: A co děláš tady?
1: Zeptala se Adélka.
6: A co děláš tady?
1: Odpověděl Buf otázkou. Adélka se rozesmála. V tom někdo zaťukal na jedno z okýnek. Buf honem spustil kamerový systém a všichni viděli udýchaného kráka. Asi se dobře znali, protože krák žoviálně zamával přímo na kameru a Buf okamžitě zmáčknul tlačítko k otevření dveří.
7: Tak jsem tady.
1: Hlásil schvácený pošťák a bez ptání usedl ke stolu a pustil se do zbytků. Buf se usmál, zahýbal nějakou páčkou a stůl byl v tu ránu znovu plný dobrot.
7: Tak jsem tam doletěl.
1: Vykládal s plnou pusou.
7: Všichni byli v nemocnici a byli u postele. Tak jsem jim to dal a oni se rozbrečeli. Strčil jsem jim pod nos papír, aby vám jako napsali, ale asi se jim nechtělo. Vaše maminka pak namalovala obrázek. Ale není tak hezký jako ten váš.
1: Krák si utřel umaštěnou ruku a z brašny vytáhl lísteček. Byla na něm jen velká rozpitá kaňka s černými šmouhami. Adélka se rozplakala. Věděla moc dobře, že jsou to maminčiny slzy.
7: Já jsem si hned říkal, že se vám to nebude líbit.
1: Rozumoval krák.
7: Ale ještě jsem si zapsal, co mi diktovali. Klidně to mohli napsat sami. Kde to mám? Aha, tady.
1: Krák vytáhl papír s nějakými klikyháky a začal číst.
7: Adélko, musíš se vrátit. Mám tě rád. Určitě se uzdravíš. Vrať se. Nenechávej nás tu samotné.
1: Krák se soustředil na umělecký přednes. A teprve až teď si všiml, že všichni kolem pláčou.
3: Musím domů,
1: oznámila Adélka.
6: Já zavezu,
1: řekl Buf a pohladil Adélku po ruce. Na vlasy jí totiž nedosáhl.
3: Ale chci se nejdřív se všemi rozloučit,
1: řekla prosebně Adélka. Pupíno začal být nervózní a Bláža s Bůčou jak by smet. Adélka to pochopila. Nahlas neřekla nic, ale krákovi něco tiše pošeptala. Ten po vojensku zasalutoval.
7: Rozkaz! Všechno zařídí!
1: A odletěl. Buf si zatím sedl k počítači a propočítával dráhu letu.
6: Odlet 8.43,
1: řekl a ukázal Adélce své výpočty. Ta se v nich ani zamák nevyznala, ale přikývla.
6: Zatím navštívit můj dům u řeky Kudikam,
1: navrhoval Buf.
6: Tam startovací lampa, nebo vlastně rampa na meziplanetární let.
1: Adélka zase jen tiše přikývla. Kdyby promluvila, asi by se rozplakala. Na jednu stranu se jí nechtělo opustit nádhernou planetu Bimbuli, kde je zdravá a všechno je krásné a náramně dobrodružné. Ale moc se jí stýská po mamince a po tatínkovi a po pokojíčku s hračkami. No jo, vždyť já jsem vlastně nemocná a budu muset ležet v nemocnici, pomyslela si Adélka a nejraději by svůj návrat domů ještě odložila. V ruce žmoulala papír s kaňkou od maminčiny řasenky a skrápěla ho svými vlastními slzičkami. U řeky bylo nádherně. Buf tam měl nejen startovací rampu, ale i vlastní domeček ve tvaru létajícího talíře. Ale nelétal. Stál pevně na zemi. Vlastně na Bimbuli. Po večeři Buf uložil kamarády do postelí, které taky měly tvar létajících talířů, a sám sebe naprogramoval na spánek. Adélka měla zavřené oči, ale usnout nemohla. Krkouni mysleli, že Adélka spí, a začali si tiše povídat.
8: Mně se moc nechce zpátky do nemocnice,
1: zabručel Pupíno.
2: Já bych tu taky zůstala, ale nemůžeme Adélku opustit,
1: špitla s pláčem na krajíčku Bláža.
5: Třeba se sem zase někdy podíváme,
1: doufala Bůča. Adélka je slyšela a sama pro sebe se usmála. Přesně v 7 ráno se ozval budíček. Bufovy přístroje začaly pracovat. Alarmy houkaly a kontrolky blikaly. Když se všichni umyli u řeky a venku nasnídali, uslyšeli hrát kapelu. Blížil se k ním průvod všech obyvatel Bimbule. Jako předvoj letěl krák. Za ním hmyzouni, bzouni, kteří slavnostně vyhrávali. Adélka se usmála, ale cítila se strašně unavená, protože celou noc ani oko nezamhouřila. Když se průvod zastavil, prodral se dopředu profesor Bimbulík a zahájil slavnostní řeč.
9: Vážení a milí krkouni, jelikož a protože máte zájem zůstat na naší planetě, dovolili jsme si pro vás postavit restauraci u tří krkounů, kde můžete hospodařit.
4: Jej, Danánky, to je skvělé.
1: Neudržel se Pupíno. Pak se ale zarazil a podíval se na Adélku. Ta s úsměvem přikývla a tak se Pupíno začal radovat znovu a ještě
9: Milá Adélko,
1: pokračoval pan profesor.
9: Protože jsme si tě všichni oblíbili, bude nám smutno. Ale víme, že se musíš vrátit. Abys na nás nezapomněla, máme pro tebe připravené dárečky, které si smíš vzít sebou.
1: Hudba stále hrála a k Adélce slavnostně přicupitela víla Bimbulinka a za ní i ostatní víly.
3: My pro tebe máme pomněnkovou voňavku,
1: řekla Mile a podala Adélce lahvičku s namodralou vodičkou.
3: Když se s ní navoníš, hned si na nás všechny vzpomeneš.
1: Adélka poděkovala.
3: Děkuju!
1: Než stačila říci něco dalšího, přiskočil k ní výletník a podal jí velikou poskládanou mapu.
10: To je celá Bimbule se všemi cestičkami,
1: vysvětloval Skřítek. Adélka mu opět poděkovala a výletník se začervenal. Ani si mapu pořádně neprohlédla a už u ní byl kulikvak. tedy spíš se k ní dokutálel. Samou nervozitou totiž zakopl a udělal parádní kotoul, při kterém mu z ruky vypadlo malé červené srdíčko. Adélka ho pobaveně chytila.
6: To je záchranná vesta ve speciálním dárkovém balení. V případě nouze stačí vytáhnout tento ventilek a vesta se sama nafoukne.
1: Adélka se usmála a kuli kvaka pohladila. Od kráka dostala krásnou sadu dopisních papírů i s obálkami. Vyndával je postupně, jeden po druhém, a přitom říkal:
7: To, abys nám někdy napsala.
1: Buffy daroval krásný kamínek.
6: Meteorit. Vyleštíš a uvidíš.
1: Jako poslední k Adélce přistoupil profesor Bimbulík a předal jí lahvičku s názvem Uzdravovadlo.
9: Lžičku ráno, lžičku večer a pravidelně,
1: pronesl přísně zdviženým prstem.
3: Moc vám děkuju. Na Bimbuli je to opravdu prima.
1: Víc ani říct nestačila. Z Bufova talíře se ozvalo odpočítávání. 45, 44, 43. Když si Adélka všechny dárky schovala do kapsiček, Buf ji chytil za ruku a utíkali spolu do talíře. Adélka se přitom otáčela a na všechny okolo mávala. Pupínovi, Bůče a Bláže poslala letmý polibek a pak už seděla v talíři a letěla zpátky.

0: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
1: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
0: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
1: Protože bydlí v hodinách.
2: Sluníčko už vyšlo a Moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla zhůru, ale nechtěla Moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak Moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou Moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě Moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl: a tvůj velký den je právě dnes. A než stihla Moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla: jen jdi, Mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se Moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne? Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomaleji a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si Moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo: u všech bílý goril, u všech bílý goril, u všech bílý goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před Mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučkou díře a říct, co si přeje. Jen chvilinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mám mě košíky na hraní a i Kambě taky něco, dej, děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, je, já jsem zapomněla na tetu Šindu, ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to Moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí se lámat hlavu s tím, co by si směla přát, Mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se Moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Figy, ahoj.
0: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme.
0: Já se tady válím.
2: Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
0: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
0: No, to je
2: Veverka,
0: pravda.
2: Laskonka leze po stromech. Jaké máš ti kamarády, kteří...
0: Veverka, Laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže z ní vidíš jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet. Budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
0: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
2: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
0: To bych Hugovi nepřál.
2: To já bych taky samozřejmě nepřál.
0: Tak já se pro něj hned odpoledne stavím a budeme někam ven.
2: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku se zámínkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
0: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
2: Přesně
0: to,
2: tak.
0: Co může?
2: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter. Dá se lyžovat, běžkovat, pouštět drak, jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem, no prostě
0: cokoliv. Anebo uspořádat velký kuličkový turnáj.
2: A nebo diskotéku, děcko, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, pusťte si doma kazeťák, nebo nějakou písničku a zasportujte si.
0: Víš co, Hanko, pustíme si písničku.

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelice uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá:
2: Zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohniváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: Dnes je 20. září.
1: A svátek má Olek.
0: Olek se podle legendy jmenoval jeden slavný ruský velký bojovník.
1: Tohle jméno se vykládá jako svatý, silný a zdravý.
0: Všem Olegům, kteří nás poslouchají, přejeme
1: všechno nejlepší. Pa-pa-ra-pa!
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Když jsem šel přes Pražský most, našel jsem stříbrný groš. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost. Najedl jsem se, napil jsem se, měl jsem všeho dost.

0: Česká národní pohádka Tři zlatá péra. Byl jednou jeden kupec. A ten byl nesmírně bohatý. Ale milejší nad všechno bohatství byla mu jeho dobrá žena a dceruška Svatava, jež byla netoliko hodná dívka, nýbrž také tak krásná jako jarní květ. Vždyť i lidé, kteří ji vídávali, říkali, že na koho ona se svýma modrýma očima podívá, že musí se potěšit, byť sebe více byl zarmoucen. To zdálo se býti pravdou i Čestmíru, synu chudého pastýře, jež nedaleko kupcova domu pásával stáda. Ubožák byl však tak chudičký, že neměl než tu režnou halenu, co měl na sobě, a tu roztrhanou chaloupku, jež byla celým majetkem jeho dobrého tatíčka. Den co den chodívala chůva s malou Svatavou do zahrady. Blíže níž Čestmír pásal a zpíval. Děvčátko, jakmile zaslechlo jeho krásný hlas, vždy bylo jako okouzleno. A tu vždy vytrhlo se své služce a pospíchalo na stráň, kde usedlo vedle malého pastýře, jenž vyřezával mu různé hračky anebo pletl překrásné věnečky z polního a lučního kvítí. Když bylo Čestmírovi asi 12 let a Svatavě asi 8, stalo se, že jednoho dne neobjevil se Čestmír na květnaté stráni. Tu Svatava zvědava, co asi se s ním stalo, pospíšila k pastýřově chaloupce, kde uviděla na práhu seděti svého druha, jež hořce plakal. Probůh, co se ti stalo, Čestmíre? Otázala se Svatava, již také vstoupily slzy do očí. Ach, ach, jak bych neplakal, má drahá Svatavo, když tatíček mi právě umřel. Jsem nyní úplný sirotek. Matička umřela mi už dávno. Co si nyní počnu? Věru nevím. Posteskl si dobrý hoch. Svatava, když to uslyšela, těšila Čestmíra, jak dovedla, a naposled mu slíbila, že se za něj přimluví u svého dobrého otce. Ten skutečně se také sirotka ujal. Koupil mu slušný šat a starého pastýře dal slušně po křesťansku pochovat. Vida, že hoch jest hodný a nadaný, umínil si, že založí jeho štěstí. A proto jej dal k svému příteli a také bohatému kupci do učení, který i na moři měl své lodi. Když Svatava musela se s Čestmírem rozloučit, velice se jí zastesklo. A tak se vedlo i dobrému hochu v dálné cizině. Naštěstí však pán, u něhož se učil, byl velice hodný. A když viděl, jak jeho učeň v učení prospívá, všeho si hledí a jak je ve všem všude poctivý, velice si ho zamiloval jako svého syna. A když Čestmír dospěl v statného muže, napadlo kupci, že by otec Svatavin mohl Čestmírovi dáti svou dceru za ženu. I vypravil se proto se svým vyučencem do jeho rodiště a vešel s ním do domu svého bohatého přítele. Jak radostné bylo shledání Svatavy s milým druhem z mládí. To není možno ani vylíčiti. Ale brzo bylo jinak. Když otec Svatavin slyšel, proč oba, Čestmír a jeho pán, k němu přicházejí. Darmo jste tak dalekou cestu až ke mně vážili, řekl drsně a jeho čelo se zamračilo. Já jsem si totiž umínil, že jen tomu dám svou dceru za ženu, jenž mi přinese 3 zlatá péra z velikého zlatohlavého ptáka, žijícího v dálném kraji. Přítel kupcův se sice zarazil, když slyšel ta slova, ale za to Čestmír pravil ohnivě: a dostojíš tomuto slovu, byť si je dal i chudému sirotku? Ano, dostojím, řekl Svatavin otec. A Čestmír opravdu se chystal do světa, aby 3 zlatá péra přinesl. Jeho pán ovšem ho zrazoval a když to nepomohlo, tázal se ho: a víš, kde takový pták je? To nevím, ale budu chodit tak dlouho, až ho najdu, odhodlaně odpověděl Čestmír. Milý hochu, těžkou úlohu vzal si na sebe, ale když jsi tak statečný, jdi jen a pokus se o své štěstí. Snad ti bude Bůh milostiv. Druhý den obdržel Čestmír u pána schované peníze, k nímž mu tento několik hrstek přidal. Sedl na koně a ubíral se do světa. Dlouho již jezdil, když se jednoho dne zastavil u města, které bylo celé černým suknem potaženo. I ptá se v hospodě, co to znamená. Načež mu hospodský odpověděl: měli jsme zde ve městě studni, ve které byla uzdravující voda. Ať to byla jakákoliv nemoc, kdo se té vody napil, byl uzdraven. Nyní ale dlouhý čas voda v studni se skalila a kdo se jí napije, musí umřít. Lékařů žádných nemáme, protože jsme jich nepotřebovali. A lid umírá a my si nevíme rady. A což to nemůže nikdo vyšetřit, co v studni vězí? Žádný se nechce na to odvážit, protože smrtný zápach z ní vane. Jediný pták obrovský mohl by mít i vědomost, co v tom vězí. I toť byste nám mohl, milý pane, to dobrodiní prokázat a také o nehodě naší studny se poptat. Jestli se k němu dostanu, mile rád to udělám. Než Čestmír z hospody odejel, vehnalo se množství lidu, kterým to hospodský napověděl, a všichni ho žádali, aby se u ptáka zlatohlavce poptal. A zase přijel do jednoho města a tam byl královský palác, celý černým suknem potažený. Zajede do hospody a ptá se, co to má znamenat. Tu mu povídají, že byl v královské zahradě strom, který zlatá jablka nesl. Po všechny časy, dokud byl strom zelený, byla také královská rodina šťastná a zdravá. Nyní prý, ale najednou strom uschnul, zlatá jablka opadala a od té chvíle jediná dcera králova bledne a chřadne a nikdo jí pomoci nemůže. A neví se, jakým prostředkem by se strom opět zazelenal a princezna uzdravila? Neví. Jenom obrovský pták zlatohlavec má toho vědomost. Toho já také hledám, ale nemohu se doptat, kde bych ho našel. Prý se zdržuje na vysoké skále nad Černým mořem, kam ještě noha lidská nevstoupila. Ale kdybyste byl, pane milý, tak šťastný a k němu se dostal, poptejte se, jak by se našemu králi pomoci mohlo. To vám rád udělám, jestli se k němu dostanu. Od toho města jel Čestmír přes hory a doly, že někdy za celý den ani človíčka neviděl. Konečně dostal se z lesů a pustin a viděl před sebou širé černé moře. a na moři jedinou loďku, která se na vlnách kolébala. Snad je tu převozník, pomyslel si Čestmír a čekal, až se loď ku břehu přiblíží. Ta se pomalu přihoupala a konečně ku břehu přirazila. Seděl v ní čert. A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš? Zeptal se Čestmíra. Já jdu za ptákem Zlatohlavcem, který prý na druhé straně za mořem bydlí. Ty jsi převozník?
1: Jsem, ale koho nechci, toho nepřevezu.
0: No, když ti dobře zaplatím, snad mě to neodepřeš. Ptal se Čestmír, pln strachu, co mu asi čert odpoví.
1: Za peníze nepřevážím nikoho. Jestli však se zeptáš ptáka Zlatohlavce, jak dlouho zde ještě zůstat musím, převezu tě.
0: No, proč bych se nezeptal? No a co pak ty jsi zde z pokuty? Vždyť jsi čert, pomoz si tedy sám?
1: Kdybych věděl jak, nebyl bych na tebe čekal. Již 200 let se po tom moři plavím za trest, že jsem se jedenkrát svému pánu protivil a nevím, jak bych se vykoupil.
0: Čestmír nechal svého koně se pásti, sedl na loď a čert ho vezl na druhou stranu. Zdaleka viděl už Čestmír skálu, na níž pták bydlel. Buď to tam najdu svoje blaho, anebo smrt, pravil sám k sobě, když z loďky vystupoval.
1: Ať se nezapomeneš zeptat, sice tě podruhé nepřevezu, přikazoval čert.
0: Nebezpečnou cestou bral se Čestmír nahoru až na vrch skály, kde byla jeskyně, kterou po dlouhém hledání a namáhání skutečně našel. U vchodu stála stará babička.
1: Jak si až sem zabloudil, zemský červíčku, ptala se babička, když k ní Čestmír došel.
0: Má zlatá babičko, zabloudil jsem v těch ukrutných lesích a pustinách. Noc je na krku a nevím kudy kam. Popřejte mi noclehu, sice mne dravá zvěř roztrhá.
1: Milý hochu, bojíš-li se roztrhání, raději se vrať. Zde přebývá obrovský pták Zlatohlavec, můj pán, a jestli tě ucítí, nespatříš světla více.
0: Prosím vás, milá, dobrá babičko, nechte mne jen tady a někde v koutku mne ukryjte, já nemohu již ani krok dále.
1: I slitovala se babička nad Čestmírem, vzala ho do jeskyně, udělala oheň a uvařila něco k požití.
0: Čestmír, který by byl tuze rád babičku na svou stranu přivedl, počal ledacos o světě vypravovat, což se babičce líbilo. Konečně vyjel s barvou ven. Když babička porozuměla, co ho zde žádá, velice opovážlivostí té se podivila a chvíli se rozmýšlejíc řekla:
1: já byla také jednou na tom světě, ale již tomu tak dlouho, že to nepamatuju. Než proto nejsem přece tak divoká jako můj pán a mám outrpnost s ubohým člověkem. Co bude mého možného, to protě udělám. Ale čas se blíží, kdy pán přicházívá. Pojď tedy raději se mnou, ať se nespozdíš.
0: Na toho babička odvedla do jedné díry, přikryla mechem a navrch naházela roští a chvoje.
1: Ani se nehýbej, až tě zavolám, přikázala posléze a odešla, aby pánu svému dobrou večeři přichystala. Najednou to na protější straně od moře nad lesem vychází jako velká záplava. Vždy blíže a blíže, až se to v šumném letu k jeskyni přižene. A je to pták zlatohlavec. Když zatřepe křídlama, slyšet to na míle cesty. A šlápne-li, praskají mu pod nohou kořeny stromů. Peří jeho ale jedno slunce a hlava nad všechny mudrce. Čichám, čichám člověčinu, koho tady máš? Křičí na bábu vejda do jeskyně. Hvězdo mořská, koho bych tu mohla míti? Odpoví bába a jde po své práci. Pták se upokojí, sedne a jí, co mu bába předkládá. Po chvilce ale začne zas. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš? Jen si pomysli, pane, kdo by se k nám dostati mohl? Pán to zvážil a jedl zase dál. Ale když vstal a obcházel okolo krbu, začal ještě hřmotněji. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš, sice bude zle. Panáčku, panáčku, jak si jen můžeš pomyslit, že bych tu někoho přechovala? Vždyť tvé oko každého na dvě míle třeba v nejtmavější noci vyslídí. Měl jsi asi dnes chutnou pečínku a ta ti posud pod nosem čpí. Chvíli ještě pták čmuchal, hledal, ale potom šel přece jen na hnízdo. Baba ulehla vedle něho, ale nespala. Jakmile začal pták chrápat, přišoupla se blíže a mžikem mu jedno péro z křídla vytrhla. Co ti to napadá, babo zlořečená, že mne ze sna budíš? Rozkřikl se pták a vyvalil na ženu oči, jak ohnivé koule. Ach, odpusť, pane milý, já měla děsný sen a chytila se tvého křídla. Zdálo se mi, že jsem přišla do jednoho města, kde byl velký pláč a nářek. I ptám se, proč naříkají? A tu slyším, že měli uzdravující vodu ve studni a ta, že je nyní otrávená a kdo se té vody napije, že umřít musí. Pověz mi pak, pane, jestli byla opravdu taková studně ve světě. No ovšem, že byla. Ale najednou počali býti lidé v tom městě rozpustilí prostopášníci a zapomínali bohům oběti přinášet. Bohové se na ně rozhněvali a za trest dali do studně jedovatého pavouka, který vodu otravuje a smrtný zápach kolem studně rozesílá. Kdyby se lid polepšil, bohům u studně obětoval, mohli by vodu vybrat, pavouka zabít a pramen uzdravující by se opět vypříštil. Teď ale spi a dej mi pokoj. Na to se pták obrátil a za minutu chrápal jako prvé. Baba na to čekala a v malé chvilce mu druhé péro vyškubla. Což se ti v hlavě popudilo, ty pokud...

Od té doby ale že královská princezna stůně a chřadne. Prosím tě, pověz mi také, jak by se těm lidem pomohlo. Ta královská dcera měla ráda jednoho panuše, ale jak se to král dověděl, hned jej dal vsadit do vězení. Princezna byla tím velice zarmoucena a proto na radu čarodějnice dala pochovat pod strom mrtvolu malého dítěte, poněvadž se domnívala, že tímto kouzlem otce obměkčí. Od té chvíle však strom chřadne a neponese zlatého ovoce, dokud král panuše s dcerou nezasnoubí a dítě na hřbitov nepochová. Potom budou zase všichni šťastní, ale jestli mne, babo, ještě vzbudíš, bude s tebou zle. Baba se zaříkala, že nevzbudí, ale sotva pták usnul, vytrhla mu třetí péro. I ty zlověstná babo, což tě čert pokouší, zahřměl pták a popadl babu za krk. Zlatý panáčku, já za to nemohu, opravdu mi se zdálo o čertu a já se v úzkosti tvého křídla zachytila. Oh, no bylo mi, jako bych chodila na břehu moře, co pod skálou hučí. Tu připluje černá loď a v ní sedí čert a smutně naříká. A ptám se ho, co mu je, a on povídá, že ho pán tam zaklel a že neví, kterak si pomoci. Kdyby nebyl chtěl v pekle poroučeti, nebyl by se octnul na moři, ale mohl by si pomoci, kdyby se mu trefilo, že by člověka převážel. Tu by musel blíže břehu na zem vyskočit a člověka nechat v lodiřka. Ty zůstaneš na moři, já zůstanu na zemi. Jestli mne ale, babo, nenecháš spát, já vstanu a hodím tě ze skály dolů. Bába již věděla, co vědět chtěla, a nechala pána spát až do rána. Ráno, když vstal, bylo dobré snídaní již přichystáno a zlatohlavec se najedl a šel do lesa na lov. Jakmile ho stará necítila, pospíšila k díře, odrovnala roští a chvoj, aby mohl host vylézti. Honem honem mu všecko vypravovala, kterak jí to pták v noci pověděl, a dala mu snídani, tři zlatá péra a vyprovázela ho z jeskyně, přikázajíc, by se jen vpravo držel, tudy, že cesta k moři vede. Tisíckrát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Pod skalou čekal veslař. A sotva k němu Čestmír došel, již na něho křičel, ví-li, co mu pomůže. Ovšem, že vím, ale nepovím, dokud mne na druhou stranu nepřevezeš. Já tě nepřevezu, až mi to povíš. No, to bychom se tu hádali do soudného dne. Jestli mne nepřevezeš, najdu si cestu jinudy a ty nebudeš nic vědět. Čert mu dal v duchu za pravdu. Bez dalšího rozkládání na druhou stranu ho převezl. U břehu skočil Čestmír hebitě na břeh a tu teprve řekl čertovi, co ho může vysvobodit. Jej, jen počkej, ty farinu, kdybych to byl dříve věděl, zajisté bys tam nestál. Blázen bych býval, každý sám sobě nejbližší. Za převezení ti děkuji a až se ti vyskytne příležitost, víš teď, jak vysvobození dojíti. Za hvězda na koně, který hned přiběhl, sedl Čestmír na něho a maje srdce plné sladkých nadějí ujížděl jako vítr. Když přišel do toho města, kde byl zámek černým suknem potažen,

0: dal se hned u krále ohlásit. Jak se král dověděl, že se cizinec od ptáka Zlatohlavce navrátil, poslal pro něho zlatý vůz se 4 koni. Když Čestmír Jisa s králem o samotě všechno povídal, jak to byl pták řekl, ulekl se král velice. Ale bez rozmýšlení podal Čestmírovi ruku a na svatbu dceřinu jej pozval. Čestmír by byl rád věděl, zdali se to všecko uskuteční, a proto slíbil, že zůstane. Král se hned odebral k dceři a všechno jí povídal. Princezna tu chvíli již se více nezdráhala, ke všemu se přiznala a 1000krát otci za jeho lásku děkovala. Panož byl i hned z vězení vyveden a král sám kosti dítěte pod svatým stromem vyhrabal a pohřbil. Když žehnal nejvyšší kněz mladé manželi, začal se uschlý strom zelenat a kvésti. A než byly obřady skončeny, visel plný zlatých jablek. To bylo radosti plné město a král nevěděl ani, kterak se Čestmíru odsloužiti. Dal mu koně, na kterého klenotů a zlata hojnost naložil, a k tomu služebníka, což on vše bez děky přijmouti musel. 3. den se rozloučil s králem a mladí manželé ho vyprovázeli. Šťastně přijal se svým novým služebníkem do druhého města. Sotva jej hostinský spatřil, hned se tázal, jestli na svou přípověď nezapomněl. A když slyšel, že jim dobrou zprávu nese, běžel bez meškání do královského paláce. Sám král si pro Čestmíra přišel a vedl ho do zámku, kde musel všecko vypravovati. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. S největší slávou a pobožností odebral se veškeren lid k divotvorné studni a tam bohům obětoval. Po oběti pak, bez uškození zdraví, pavouka zabili a studnu vyčistili. Pramen, jak stříbro čistý, se vypříštil, a když vody nabrali a jednomu nemocnému jí dali se napít, byl v okamžení zdráv. Nejdřív děkovali bohům a potom Čestmíru, kterého by byli všemi dary zahrnuli. Byl ale už svrchovaný čas, aby se zpět navrátil, neboť stromy už začaly žloutnout. Chýlilo se opět k večeru. Bledá, co lilie, seděla svatava na pavlánu, myslíc na svého mládence, a jedna slza za druhou se jí po klínu kutálela. Tu slyší kvapný dusot koňský, pozdvihne zakalené oko a jako když se slunce z temných mračen probere, rozjasní se tvář její a milostný úsměv pohrává kolem sladkých rtů. Miláček se navrátil, již bylo konec žalosti. Kupcová i kupec viděli Čestmíra také přijíždět a oba mu vyšli vstříc. Nebyl však Čestmír sám, byl s ním jeho dobrý starý pán, bohatý kupec, který jej za vlastního syna přijal a celé jmění mu daroval. 3 zlatá péra odevzdal Čestmír kupci a obdržel za ně krásnou svatavu. 2. den byla svatba. A nevěstu krášlili klenoty, jež Čestmír od králů darem přinesl. Stal se z něho správný, bohatý obchodník a byl daleko široko pro svou rozšafnost a dobrotu rozhlášen. Když přijížděl z cest domů, vodíval své děti na vršek, kde před léty ovce pásával a vypravoval jim o chudém sirotkovi, jak přišel ke štěstí skrze tři zlatá péra.
1: Vigi básnička!
2: Uhněte mi z cesty, teta! Já jsem strašný rak! Dejte pozor na klepeta! Sice po vás bude veta, já jsem jako drak! A teď ještě jednou! Uhněte mi z cesty, teta! Já jsem strašný rak! Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

Mami, smím jít ven šplhat? Poprosila Moja. Můžeš, odpověděla jí Kidživu, ale tatu půjde s tebou. Takže žádné velké stromy, vlastně vůbec žádné stromy, běžte dozadu na ty velké keře. Moja protáhla obličej, ale poslechla. A jak tak s bráškou lezla po keřích, najednou uviděla, že z nejhustších větví se něco zalesklo. To se mi asi zdálo,

0: Opravdu, nad nimi se cosi třpitilo. Když se podívali lépe, viděli, že je to zlatý řetízek. Visel pod ledabile naházenými klacíky. Vážně, vydechla Moja a v zápětí si všimla, že mezi klacíky se toho třpití ještě víc. Oh, poklad, celý poklad. Rychle k němu začali šplhat. Moja byla zkušenější, ale v hustém větroví se jí lezlo hůř než jejímu drobnému bráškovi. A tak se na dosah pokladu dostali oba současně. Jenže co to? Už se po pokladu natahovali, když v tom se ozvalo strašlivé syčení a před nimi se naraz objevilo 6 strašidelných hlav. Měli velikánské oči s oranžovými duhovkami a doširoka otevírali zobákovité tlamy. Tatu vytřeštil oči a pustil se větví. Jen co se z nich vymotal, rychle slezl dolů a upaloval, co mu síly stačily. A Moja, ta jakoby skamenila, ale jakmile se zpamatovala, pelášila za bráškou. Zastavili se až u velkých šplhacích stromů. Co to bylo? Fňuknul tatu. Já nevím, sotva popadala dech Moja. Něco ten poklad hlídá. Uf, nic bych za to nedala, že to je 6hlavá saň. Saň? Polekal se tatu. Nebo mládě 6hlavé saně. Uvědomila si Moja, že na dospělou saň to bylo asi trochu malé. Nejlepší bude, když se zeptáme našich. Kousek od šplhacích stromů našli Šindu a o překotí začali vyprávět, co zažili. Šinda zvedla oči sloup. Nejenže jí děti ruší od jídla, ale co všechno si ještě nevymyslí. Poklad říkáte a hlídá ho saň? Nesmysl.
1: Vážně, teto, nedala se Moja. Je tam poklad a jestli ho nehlídá saň nebo její mládě, no tak co to teda je?
0: Šinda chtěla mít pokoj a tak řekla. Jsou to rarášci a přemůžete je jedině tak, že na ně hodíte třeba, rozhledla se kolem, třeba síť upletenou z pavoučích vláken. A nikomu nesmíte říct ani slovo.
1: Moja a tatu nejdřív váhali, ale nakonec se rozhodli, že když už se jim poštěstilo najít poklad, pokusí se ho raráškům odnést. Každé ráno, dokud ještě ležela rosa, pobíhali po výběhu, sundávali z keřů a trav pavučiny a pečlivě je ukládali do své skrýše. Po nějaké době jich konečně měli dost, aby z nich dokázali uplést síť a mohli se vydat přemoci rarášky. Ale nebylo to jen tak. Jeden den neměl dost odvahy tatu a druhý den váhala Moja. Zápolit se rarášky u jejich poklad, to chce velkou kuráž. Až třetí den se za vzájemného povzbuzování vydali se síti z pavoučích vláken k pokladu. Potichonku začali lézt nahoru, jenže hned o první větve se jim jejich síť roztrhala. Nevrátíme se, špitnul tatu. Moja zaváhala. Nejradši by také nechala poklad pokladem a vrátila se domů. Ale pak zavrtěla hlavou a lezli dál. Když uviděli lesknoucí se poklad, zbýval z jejich sítě už jen cár. Počkej tady, zašeptala Moja. Zkusím ji hodit aspoň na jednoho raráška, abychom viděli, co to s ním udělá. Tvářila se statečně, ale byla v ní malá dušička. Chvilku zhluboka oddychovala, potom sebrala zbytky odvahy a co nejrychleji vylezla nad rarášky. Byly mnohem větší než minule. Tvářili se bojovněji a syčeli hlasitěji a výhružněji. Pryč, je-li vám život milý, ztraťte se! Moja po nich mrskla zbytkem sítě a dala se na útěk. Koutkem oka však ještě stačila zahlédnout, že jakmile na jednoho z nich síť dopadla, vůbec nic se nestalo. Já jsem říkala, že to je mladá saň, prohlásila Moja, když s bráškou doběhli ke šplhacím stromům. A pořádně vyrostla. Co budeme dělat teď? Zeptal se tatu a zjevně si přál slyšet, že toho nenechají. Moja se zamyslela a řekla. No, myslím, že bychom se měli poradit s tátou. Ten nám určitě pomůže. Richard je mlčky poslouchal a když mu to všechno dopověděli, zabručel. Ta zlomyslná Šinda. Tak pojďte, Já se s vámi na ten raráščí poklad podívám.
0: Zatímco moja a tatu čekali dole, Richard za hlasitého praskání větví a ještě hlasitějšího syčení 6 strašidelných hlav lezl k pokladu. Za chvíli se vrátil a ze široka se usmíval.
1: Div, že se mě neschodil i s hnízdem, ale naštěstí to dobře dopadlo.
0: Se hnízdem? S jakým hnízdem? A koho? Těch saní je tam víc?
1: Udiveně se vyptávala moja. Tatu jen mlčky valil oči.
0: Že je ten táta odvážný?
1: Pojďte si někam sednout, ať tady dál nerušíme a tam vám to všechno povím, řekl Richard a všichni, tentokrát už pěkně zvolna, se vydali k pavilonu.
0: Tam jim Richard pověděl, že v křoví si před rokem postavila hnízdo straka zlodějka a nanosila si do něj lesklé předměty, které kradla návštěvníkům zoologické zahrady. Po ní se letos ve hnízdě usadili sovy a teď mě vychovávají svá mláďata. Ta sice vypadají strašidelně, ale sama měla z moji a tatu a hrozný strach.
1: Takže to není saň? Trochu zklamaně se zeptala moja.
0: Ani rarášci? Dodal tatu.
1: Uznávám, usmál se Richard, že ta soví mláďata vypadají docela strašidelně.
0: Máte oba odvahy na rozdávání.
1: A vyznamenali jste se. Až vyletí z hnízda, vrátíme, co straka nakradla.
0: Teď si běžte omluvit pavoukům, že jste jim ničili sítě. Víte, co jim dali práce?
1: A já si to zatím půjdu vyřídit se Šindou.

0: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč si nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
1: Nechtěl jsem, zívla želva. Zůstala jsem místo toho doma.
0: Opravdu? Řekl bůh nahněvaně. V tom případě, kdekoliv půjdeš, navždy poneseš svůj domov sebou. A od těch dob je to tak až dodnes. Naučení: buďme opatrní na to, co říkáme, protože nás jinak vezmou za slovo.

0: potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
1: Vždyť je to netopír.
0: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.
2: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
3: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
4: Je to příkaz. Dobrý den.
3: Jaký příkaz?
4: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
3: Ale proč si znovu rozsvítil?
4: Je to příkaz.
3: To nechápu.
4: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
4: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
3: A od té doby se příkaz změnil?
4: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
3: Takže
4: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
3: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
4: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
3: Měsíc?
4: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
2: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
3: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
4: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
3: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
4: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
3: Tak to máš smůlu.
4: Mám. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj Hanko.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Já se těším.
1: Jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
2: No, jsem si z toho nic nedělal.
1: A to je dobře.
2: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
1: To je jasné, to je... ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už... O tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
2: To... Špíčky.
1: Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
2: Anko, já mám špíček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
1: No a ten se... Ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
2: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
1: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
2: Metronomy, metro...
1: Když si sedneš za klavír, ta da, ta da da da da da da da da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
2: do rytmu? Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
1: Přesně.
2: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk. A to je metronom.
1: A my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
2: Ležím.
1: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
2: Upaženo je. Jako, že rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
1: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
2: Takže,
1: bezva děti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď
2: jako
1: ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte je nahoře.
2: Ležím na zádech, ruce jako andělíček, palec.
1: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
2: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami natažený.
1: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.
3: A hned tu máme radu druhou.
4: Skromně, také v domě. Hurvaj, i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
5: Já jezdím po zábradlí.
6: Jo.
4: No tak to se máš čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
5: Na tom zábradlí?
4: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
6: Když fičí okolo něho po zábradlí.
5: V té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
4: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
7: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
5: Protože to neumíte.
7: Ale ne. Na tvém místě, myslím.
4: Jo.
7: Jednak můžeš spadnout, ano, ublížit si.
4: Ano.
7: A za druhé je to nevychovanost.
4: A
7: co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
5: Dupat po schodech jako slon.
2: Povykovat podobně a hvízdat jako na lesy.
4: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Máňčko, nepouštět naplno magnetofon.
6: Jejde, Hanky, to přece musíme, pane Spejble.
4: Proč byste museli?
6: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
4: A sousedům se to líbí?
6: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
4: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
6: Vyďte! Když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
4: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
7: Ano. A co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku? No?
2: Já mu řeknu.
4: No, to jsem zvědět.
7: No.
2: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
7: Ano. No. Co? A o té slupce nic?
4: To nic.
2: Jak je měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
4: Aha. A co takhle, aby jí zvedl a hodil do koše?
2: On se bude akorát mazat ruce, veď?
4: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
6: No to je fakt, Hurvinku, aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
4: Správně, uděláš co?
6: Tam budu hlídat. Aby se jí každý vyhnul.
4: Jo.
7: Máničko.
4: Co bys jí zvedla, Máničko, takhle rukou, že ano, a hodila do koše sama, co?
6: I když to není moje slupka.
4: Ale klouznout po ní může i tvoje noha. A natlučíš si vlastní nos? Nehledě k tomu, že slušně vychované dítě dbá na čistotu. I v domě.
7: Ano, například zablácené boty.
6: Si očistím na rohožce, taky pejskovi.
2: Očistíš boty? Kvůli tobě bude chodit pes v holinkách.
6: Ne, očistím mu tlapky.
7: Ano, a zablácená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola. Aby se podobně netáhly blátivé koleje.
4: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
7: Ano.
2: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
4: No žádná, šmankoté, na zeď se nečmárá.
6: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
4: Ale ne, zeď není napsaný, vůbec.
7: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
4: Ano.
0: Tiki kalendář! Dnes je 20. září.
8: A svátek má Olek.
0: Olek se podle legendy jmenoval jeden slavný ruský velký bojovník.
8: Tohle jméno se vykládá jako svatý, silný a zdravý.
0: Všem Olegům, kteří nás poslouchají, přejeme
8: všechno nejlepší. Pa, pa, pa.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic si nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo, uvažoval Macourek. Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to prozkoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, bránkou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Žu! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stálo na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit. Nevěř tomu. Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme jí učili plavat, připomněl Camfourek. A docela to stačilo. No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek. A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč. Páni, ten je přesný, radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu. Pozor, nešahat, je čerstvě natřený. Ale až uschne, tak si zakopem. Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš? Ušklíbl se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr. Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek. Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam. Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo. To pravé místo bylo na zahradě. U cesty křoví zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul. Sem, ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu. Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne, těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla, i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
2: Koukej, jde dál, proč si nekopla?
1: Já bych ten míč rozmazal. Napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl. Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by je čela.
2: Tak tu myš opatříme
1: a natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Boris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk. Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou. A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl. Zdrej! Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Sam Fourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek. Jenže Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek. Ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do lístka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Sam Fourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: sluníčku. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek

0: mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
1: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
1: Dívejte se.
0: Křemílek a Vochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Vochomůrkou mu zatleskali.
1: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
1: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
1: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
1: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
1: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
1: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Vochomůrko, zkus ty.
0: Vochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
1: Děkuju na tisíckrát,
0: povídá,
1: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Vochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
2: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
2: Tři pěnkavčí a tři kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
3: Kdysi dávno, kdesi daleko odsud, byl mramorový les. A v něm se čas od času děly neuvěřitelné věci. Jedné sluné a teplé soboty uprostřed léta přiběhla na zelenou mítinu Muchomůrka zvaná Tečka. A plakala, a plakala, a plakala. Co se stalo? Vykřikl překvapeně Strakoš, starý a moudrý hřib odstatečného dubu, udivený tím, že Muchomůrka zavítala až sem. Zoufalá Tečka měla mokré oči, mokrý kapesník a klobouk nakřivo, takže většinu svých puntíků cestou postrácela. Ráno přiběhl jelen zlatoparoháč, lkala Muchomůrka. Funěl a dupal jako smyslů zbavený. Předstíral, že mě neslyší a pošlapal všechny mé kamarádky. Strakoš se zachmuřil.

To je vážná věc. Pokýval hlavou a na dlouhou, předlouhou chvíli se odmlčel. Popravdě řečeno, nevěděl si rady. V mramorovém lese se totiž děli poslední dobou samé nevídané věci. Jako by se s nimi roztrhl pytel. Ale Strakoš uvažoval dál. Muchomurky zlobí, že s nimi v lese není k vydržení. Potřebovali by potrestat, to ano. Jenže co, když jednoho dne jelen zlatoparoháč pošlape i jiné houby? Co potom? Co pak? A nakonec usoudil. Nebezpečí hrozí všem. A proto musíme jelenímu řádění učinit přítrž. Ovšem ještě v tu samou chvíli zapochyboval o správnosti takového rozhodnutí. Muchomurky znal až příliš dobře. Věděl, jak se chovají k ostatním houbám, jak se kdy chovali a s největší pravděpodobností se budou chovat i nadále. Bylo mu jasné, že si příliš schovývavosti nezasluhují. Ale odmítnout pomoc je tuze ošemetná věc. A tak rozhodl. Jdeme ke stříbrnému smrku. A vyrazil, provázen plačící muchomůrkou. Jak známo, stříbrné smrky jsou nejen stříbrně modrozelené vznešené stromy, ale především mohutné stromy, jejichž kmeny se vypínají do oblak v skutku královsky. V jejich korunách proto hledá úkryt každý, kdo touží po klidném a bezpečném domovu. Stříbrný smrk, jenž vévodil mramorovému lesu, obývala moudrá sova. Vystudovala snad 3 univerzity najednou a byla tudíž ještě vzdělanější nežli Strakoš. Není se čemu divit. Vždyť sovy se dožívají vyššího věku a tak mají na studium více času. Když poutníci dorazili ke stříbrnému smrku, zaklepali uctivě na vrásčitou kůru kmenu. Nikdo se neozval. Ale kdo čeká, dočká se. Dočkal se i Strakoš. Po půl hodině se sova konečně objevila. Co pak se stalo tak výjimečného, že vidím pohromadě hřib s muchomůrkou? Zeptala se rozespale. Byla to v skutku moudrá sova. Potom vyslechla celý příběh, pokývala rozčepířenou hlavou a po další půl hodině, kdy vypadala jako, že tak trochu spí a trochu, že přemýšlí, řekla. Jelen zlatoparoháč dostal jelení nemoc. Snaží se udělat z mramorového lesa rovinu. Tato nemoc pochází od holandských jelenů z krajů rovinatých. A po další půl hodině pokračovala. Jediné, co můžete udělat, je sehnat mramorový kořen, jehož odvar by jelena uzdravil. Pak sova odlétla neznámo kam. Lehce se řekne, sežeňte mramorový kořen, ale kde takovou věc hledat? To ani Strakoš, ani muchomůrka nevěděli. Slyšela jste někdy něco podobného? Ptal se hřib. Jen vzdychala zoufalá tečka. Jak máme hledat mramorový kořen, když nevíme, odkud začít? Tak začneme od začátku, rozhodl hřib a posadil se pod stříbrný smrk. Dal hlavu do dlaní a jal se přemýšlet nahlas. Od začátku? To bych musel začít v našem lese. Náhle vyskočil a samou radostí začal poskakovat. Už to mám. Náš les, mramorový les, mramorový kořen v mramorovém lese. Musíme hledat ten nejstarší, nejsilnější a nejkrásnější kořen, podle kterého dostal náš les své jméno. A měl pravdu. Houby začaly hledat, až našli. Kde, to nikomu neprozradili.
ale druhý den se vařilo, míchalo a ochutnávalo. Sotva les zahalila tma, ukápl Strakoš několik slziček vzácné tekutiny, zlatoparoháči na zlatý paroch. Ráno se jelen probudil, táhle zatroubil a odešel na pastvu, jako by se nechumelilo. Všechny muchomůrky pečlivě obešel, některé dokonce i uctivě pozdravil. Muchomůrky si tak oddechly, že byl jejich vzdech slyšet široko daleko. Byly zachráněny a nejen oni, ale také všechny hříbky, lišky, holubinky, bedly i kustřebky, zkrátka houby mramorového lesa. Naštěstí, protože jaký by to byl les, kdyby v něm nerostly houby.

0: Kapitola 15. Tajemná jeskyně. Rázem mě zachvátil smíšený pocit očekávání a bázně. Ale nebylo to tím, že by mi jeskyně snad připomínala nějakou kapli s barevnými okny a se sloupovým zdobeným skulpturami květů. Způsobovalo to zvláštní ovzduší, prosycené něčím tajemným. Padla jsem na kolena. Podél stěn stálo plno železných schránek se složitými zámky. A bylo tu takové ticho, že jsem slyšela, jak mi v uších hučí krev. Proč by mi zde hrozilo nebezpečí smrti? Řekla jsem si. Nevidím tu nic, co by mi mohlo ublížit. I ty kameny jsou jako samet u mých nohou. Zrovna když jsem vstávala, abych se rozhlédla po jeskyni, otevřely se najednou ve stěně ukryté dveře a do jeskyně se nahrnulo množství skřítků. Byli oblečeni v zelených přiléhavých trikotech a na ramenou měli průhledná křídla, právě taková jako okřídlené květinky. Užívali jich, jen když chtěli jít rychleji, a pak dělali několika metrové skoky, ale jejich pohyby přitom nestrácely půvab. I když skřítkové stály, vyciťovali jste, že mají křídla, neboť v jejich postoji bylo něco nepopsatelně vzdušného. Byli však také neuvěřitelně silní. Viděla jsem, jak bez námahy přenášejí těžké železné skříně. Stejně jako okřídlené květinky, i skřítkové se pohybovaly kolem mne, aniž si všimli mé přítomnosti. Mohla jsem je proto pohodlně pozorovat. Přinášeli skříň za skříní do středu jeskyně a pak je otvírali. V některých byly šátečky z listů, v jiných květinové lupínky všech barev a velikostí a konečně v dalších květinový pel, kořínkovité nožky a hezké lodyhy zakončené ručičkama. Pak se skřítkové pustili s šílenou rychlostí do práce. Sestavovali z toho všeho velmi zručně malé květinky a pokládali je v řadách na ohromné mramorové desky. Tam květiny ležely bez hnutí, neživé jako loutky. Najednou všichni skřítkové přestali naráz pracovat a otočili se k ozdobnějším dveřím vpředu, nad kterými svítila hvězda. Vstoupil krásný mladík. Byla jsem přešťastná, jen když jsem se na něho dívala a viděla, jak se usmívá. Měl na sobě přiléhavé šaty ze zeleného sametu téže barvy jako skřítkové. S ramenou mu splýval vyšívaný plášť a zlatá korunka mu věnčila kadeřavé vlasy, tak světlé, že vypadaly jako sluneční záře.
1: To je princ Jaro,
0: pomyslela jsem si okamžitě. Přistoupil k mramorovému stolu, něžně vzal jednu z květinek, které tam položili skřítkové, a řekl.
2: Zdá se mi, že máme málo chrb, že ano?
0: Vedoucí skřítků se uklonil na znamení souhlasu. Princ přistoupil ke skále a uhodil na ni dlaní. Ze skály vytryskl pramen vody. Princ do něho ponořil květinku a slavnostně pronesl.
2: Flora ti dává život.
0: Malá chrpa ihned ožila a začala křičet. Prince Jaro zřejmě velmi těšilo, že má moc dávat květinám život. A tak se díval s nadšením na maličké stvoření, které se mu hýbalo v dlani. Avšak skřítkové zatím utvořili řetěz a podávali mu další květinky, aby je ponořoval jednu po druhé do životodárného pramene. Za skřítky přistupovala řada svlačců, oblečených v ošetřovatelské šaty. Každý svlačec bral do náručí jednu malou chrpu a vycházeli z jeskyně bílými dveřmi. Připomněla jsem si strašlivá pavoukova slova. Poznala jsem tajemství z rodu květin a za to jsem zasluhovala trest smrti. Zdálo se mi, že mě někdo pozoruje a neustále jsem se rozhlížela kolem sebe. Utéci, jen utéci, říkala jsem si a proklouzla jsem z jeskyně za jedním svlačcem zpívajícím u kolébavku maličké chrpě, kterou opatroval.

0: chybky.
1: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
2: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou, foukl vítr.
1: Proč ne?
0: Souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Ero na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
4: Na co Ero? Divili se čápy. Umíme přece létat.
5: Na co Ero?
0: Divili se mraky.
5: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co Ero?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš, mám pravdu?
0: Moc rád, Hanko.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá. Někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu. To? Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba nasvačit se až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Přesně
2: tak. A žabák je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže
0: nebo
2: má zadeček
0: níž?
2: Nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka. Jako na pružině.
2: A my si ty nějakou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kva, kva, kva, kva. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku. Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10.
0: Jedna.
2: Dvě.
0: Tři.
2: Čtyři.
0: Pět.
2: Šest.
0: Sedm.
2: Osm.
0: Devět.
2: Deset. Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. Pět, šest. A sedm. A zase dva za sebou. Osm, devět. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko. Dejte si k tomu cereálie. Dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu. Nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvak, kvak, tedy, ahoj!

0: Iky. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí, už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Tiki kalendář! Dnes je 20. září.
2: A svátek má Olek.
1: Olek se podle legendy jmenoval jeden slavný ruský velký bojovník.
2: Tohle jméno se vykládá jako svatý, silný a zdravý.
1: Všem Olegům, kteří nás poslouchají, přejeme
2: všechno.

0: Slunce žhnulo nad hlavou, že žita až praskala. Meze jen prášili vůní mateři doušky a tráva vadla a vadla žízní porose. Jen u studánky bylo příjemně a tam polospal Francínek. Kdykoliv však pootevřel oko, vždycky se něco dělo. Nejdřív viděl, jak se horký vzduch vlní a tetelí na obzoru nad pšenicí. Když se probral podruhé, tetelil se už nad ječmenem. A za další chvíli ještě blíž nad ovsy a nakonec se tetelil docela blízoučko, přímo nad těmi žity, co horkem praskala. A tu Francínek sáhl po biči a rovnou do toho tetelení prásk, prásk. Začalo to tetelení naříkat. Auva, toto pálí. Proč mě švíháš, když ti nic nedělá? Francínek se vylekal, v ten ráz se posadil a otevřel obě oči. Pro pána Jána, vždyť to nebylo žádné tetelení, vždyť to byla panenka jako obrázek. Herr Švec, kde ses tu vzala? Omlouval se Francínek. Vždyť jsem viděl jen takové tetelení, tak jsem do toho švihnul bičem. To nebylo tetelení, to jsem byla já. A i kdybych byla tetelení, tak proč si do toho švihal? Protože každé tetelení je podezřelé, vysvětloval Francínek. Nikdy se nic netetelí pro nic za nic, to náhodou moc dobře vím. Tak se nediv, že jsem do toho švihnul. A nevyváděj, jako kdybych ti ušvihnul nohu. Ukáž. Zavážu ti to. Sáhl do kapsy pro šátek, po očku se podíval, jestli je dost čistý. A byl. Panenka mu nastrčila nožku a on jí fačoval. Byla jako obrázek nebo nebyla? Ani vlastně nevěděl. Rozhodně v tu chvíli nikdo hezčí na blízku nebyl. Měla vlasy jako len, ale taky měla trošku víc šikmé oči, než mývají panenky jako obrázek. Zelenkavé oči v barvě přesličky. V pase byla útlá jako váška a celá byla jako z pavučinky. Ale nožky měla nad kotníky trochu tlustší, než panenky, které Francínek vídal na bálech. Ale kde to stálo, že docela hezká panenka nesmí mít šikmější oči a nožky tlustší nad kotníky? Neškrtí tě to? Staral se Francínek, když utahoval na obvazu uzel. Neškrtí, ale pálí. To mi přišlo draho, že jsem se chtěla na tebe podívat. Nic špatného jsem ti neudělala a ty jsi mě takhle ublížil. Už za tebou nikdy nepřijdu. Jaké pak ublížil? Já nechtěl. Jaké pak nikdy nepřijdu? Jen přijď, podruhé ti to neudělám. Ale nesmíš se tak podezřele tetelit. Nic podezřelého jsem nedělala. Chtěla jsem vidět, kdo je to tak líný. Nevěděla jsem, že na to tak doplatím.
1: Co pak já jsem líný? Horšil se Francínek. Já přece nejsem líný. Já jen odpočíval. Jak si, Herr Švec, můžeš myslet, že jsem líný? Kdo ty vlastně vůbec jsi?
0: Ty mě neznáš.
1: Neznám.
0: Ale znáš.
1: No jak bych tě mohl znát, když tě neznám?
0: Jsem přece polní žínka Evelínka.
2: Francínek na ní zůstal koukat s otevřenými ústy.
1: No, že jsou vodní žínky a lesní žínky, to věděl. Ty už spatřil kdekdo.
0: Ale polní žínku nikdo. Ani o ní neslyšel. A teď jí měl před očima.
2: Útlou jako váška, křehkou jako z pavučinky, s vlasy jako len, který mi povíval vánek.
1: A taky s trošku víc šikmýma očima, které teď plavaly v slzách. A s trošku tlustšíma nožkama nad kotníky.
2: Ta jedna byla teď ovázána šátkem, na který mu paní matka vyšila písmeno F.
0: To mi přišlo pěkně draho, obrátila se k němu Evelínka zády. Nikdy už za tebou nepřijdu.
2: Pomalu kulhala podél žita a vzduch se kolem ní vlnil, až se v něm celá rozplývala. tohle bylo to tetelení, říkal si Francínek. A v tu chvíli si uvědomil, že mu Evelínka mizí před očima. A nejenom, že mizí, ale že už zmizela docela, že už je docela rozplynutá.
0: Ten šátek mi ale musíš vrátit, křikl za ní. Až se ti to zahodí, tak mi ho vrať. Já tě švihnout nechtěl.
2: V polích však bylo už ticho. Jen v dálce nad ječmenem se vzduch vlněl a zachvíval. A jen odtamtud to jakoby tiše, tichounce pofňukávalo.
3: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

kuky kuk, kukyčka. Kuky kuk, kuk, kuky kuk, tak dělají očička.

0: Démantový obojek. Bylo půl sedmé a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
1: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
0: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mav.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu. Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
0: Pozdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
0: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajdy do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, démantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea, staral se ředitel.
4: Bez obav. Je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy.
0: Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf. Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
4: Ticho, starouši,
0: uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
4: Hello, Charlie,
0: vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední
3: trpasličí buldoček. Šmudlo přines, zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea. Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
4: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného. Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
3: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum.
0: Když odbyla půlnoc, vzal si škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
0: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
5: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný.
0: Ochotně odemykal škubánek.
5: Můžete mi říct,
0: dožadovala se uklízečka,
5: kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
0: nabízel se škubánek.
5: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
0: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
1: Paní, něco jste si dole zapomněla.
0: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
0: Naježil se škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
5: Ticho, starouši!
0: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled.
4: Ten okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl zakrslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Bulldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
5: Ahoj, Charlie,
4: mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
2: Šmudlo přines,
4: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal démantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
5: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
4: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
1: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
4: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
1: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
4: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uháněla dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
1: Teď nebo nikdy,
4: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní koš brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
1: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
4: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
2: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
4: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
1: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
2: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Čas běžel, léta kvapem ubývalo a podzim si už chystal strakatou halenu. Ptáci se houfovali na cestu do teplých krajin, zimní spáči obhlíželi díry, nory a doupata, jestli někudy nefouká, a snášeli do nich zásoby, protože zima je v Krkonoších dlouhá a někdy tuze zlá. Kuba porazil všechny souše a soušky a Hajný s Kubíčkem je řezali na kulánky. Řezali a zpívali si. Řešme dříví na polínka, ať má čím topit maminka. Ale jednoho dne Kubíček jakoby ztratil notu, jakoby ho něco trápilo. Dědo, řekl, když dořezali poslední souš, když někdo udělá něco ošklivého, zaslouží si trest? To se rozumí, přikývl Hajný. Každá špatnost zaslouží trest. Tak proč nepotrestáme Trautenberka? Skoro křikl Kubíček. Chtěl okrást Cojku o peříčka. Chtěl mi ukrást strakáčka, zničit žáby. Inu, Kubíčku, řekl Hajný. Boží mlýny melou možná trochu pomalu, ale nakonec se na každého dostane. S tímhle se Kubíček nechtěl smířit a vydal se za Krakonošem. Krakonoš ho vyslechl, chvilku přemýšlel, jak by mu takovou zapeklitost vyložil a pak

0: odpovídá. To máš tak, Kubíčku. Starý strom se těžko narovnává a Trautenberg byl od malička křivák.
1: Tak když je někdo křivák, může ubližovat, lhát, podvádět, krást? Rozplakal se Kubíček nad tou nespravedlností.
0: Může jen tolik, kolik si lidé nechají líbit, odpověděl vážně Krakonoš. A teď běž domů. Já musím obhlídnout před zimou hospodářství. Kubíček se loudal lesem a nic ho netěšilo. A jak nedával pozor na cestu, uklouzl po mokrém listí a spadl do hluboké jámy, která kdysi dávno sloužila jako past na medvědy.
1: Tak, a jak se teď odtud dostanu?
0: Pomyslel si Kubíček a zaklonil hlavu, aby viděl, jak je nebe vysoko. A jak tu hlavu zakláněl, spadla mu z ní čepice s kouzelným sojčím pírkem, které mu dal Krakonoš, aby rozuměl řeči všech zvířátek v jeho revíru. Kubíček zvedl čepici a vzdychl.
1: Co je mi platné sojčí peříčko, když kolem není ani živáčka?
0: V tom si vzpomněl na píšťálku, kterou dostal od Krakonoše ke křtu. A honem si opakoval. Když písknu tence, přiletí ptáci. Když písknu silněji, přiběhne zvěř. Když písknu z plna dechu, přijde sám Krakonoš. Hvízdl tedy tak akorát, prostředně, a na kraji jámy se objevil mohutný srnec.
1: Snad si tu, Kubíčku, nehraješ na medvěda,
0: kroutil hlavou srnec.
1: Pomoz mi ven, prosím,
0: zaprosil Kubíček a srnec promluvil.
1: Pomůžu, ale bude tě to stát košili. Roztrhej ji na pruhy, uvazni chlano a vyhoď ho nahoru.
0: Kubíček udělal, co srnec přikázal. Srnec si obtočil jeden konec lana kolem paroží, Kubíček se chytil za druhý konec a vyšplhal se z jámy ven. Pěkně srnci poděkoval a svěřil se mu se svým trápením.
1: Ani u Krakonoše nemám zastání, stěžoval si. Co by mu to udělalo, kdyby Trautenberga potrestal?
0: Víš co, promluvil znovu srnec,
1: my toho Trautenberga vytrestáme sami.
0: A potom si s Kubíčkem něco šeptali a špitali. Domů přiběhl Kubíček celý říčný a křičel na celý dvůr.
1: Viděl jsem srnce se zlatými parohy.
0: Trautenberg vystrčil hlavu z okna a houkl.
2: Přeskočilo ti? No to kdy slyšel? Zlaté parohy.
0: Ale Hajný se Kubíčka zastal. Jeho neboštík dědek často o zlatých parozích vypravoval, ale možná, že to byly od jelena. Trautenberg si tedy Kubíčka zavolal a dal si od něho dopodrobna vyložit, kde toho srnce viděl, jak zblízka a jestli ty parohy byly opravdu zlaté. Kubíček odpovídal tak přesvědčivě, že by mu i kámen uvěřil. Dokonce nabídl, že na to místo, kde k večeru vychází srnčí i jelení zvěř na pastvu, milost pána sám dovede. Kubovi se zdálo, že je té ochoty od Kubíčka nějak moc a jestli on ten rošťák nechystá nějakou lotrovinu. Odpoledne se Kubíček nepozorovaně vytratil do lesa s hrníčkem zlaté barvy, co s ní o Vánocích zlatili jmelí, a s plachtou trávnicí, ve které nosili zvěří do krmelců seno. Netrvalo dlouho a byl zpátky. Do večera pak rovnal pod kůlnu polínka, dokud Trautenberg nehoukl, že už teda jdou. Měsíc svítil a cesta jakoby sama běžela. Už jsou v lese a Kubíček ukazuje.
1: Tam na té pasece jsem toho srnce viděl.
0: Trautenberg se rozběhl, ale sotva udělal pár kroků, spadl do jámy, kterou Kubíček odpoledne přikryl plachtou a plachtu poházel listím. Žuchlo to, jako když spadne pytel mouky. A chvíli bylo ticho.
1: Snad se nezabil,
0: pomyslel si Kubíček. Ale v tom už slyší.
1: Pomoc, Kubíčku! Co kdyby ho tam nechal?
0: Bleskla Kubíčkovi hlavou zlá myšlenka.
1: Aspoň by byl od něho pokoj.
0: A to zas ne, Kubíčku. Kde se vzal, tu se vzal. Stojí tu Krakonoš a tváří se moc vážně. Nikdo nemá právo hrát si na spravedlnost.
1: Ale Trautenberg je zlý a jiný už nebude. Sám si to říkal, tak proč ho nepotrestáš?
0: To máš tak, Kubíčku, vysvětluje Krakonoš. Na světě je to tak trochu jako v rybníce. Kdyby nebylo štik, kapři by zlenivěli. I když štika je ryba řádná, což se o některých lidech říci nedá. Tady máš provaz a hoď ho Trautenbergovi dolů. Trautenberg byl tak vyděšený, že už se loučil se životem. A když mu Krakonoš s Kubíčkem pomohli nahoru na Zlaté parohy, ani nevzdechl. A od té doby s ním bylo přece jen lepší pořízení. Snad pochopil, že bez podané ruky by zahynul jako starý jezevec. A Krakonoš vám potvrdí, že na horách jsou sice cestičky klikaté, ale všechny nakonec vedou od člověka k člověku. A nebo by měli vést.
3: O dědovi Hele Hele. Pohádka z Bhútánu. Před dávnými a dávnými časy. No nedivte se, takhle se to v Bhútánu v pohádkách říká, když už je něco opravdu hodně dávno. Tak tedy, před dávnými a dávnými časy žil v malé vesnici na úpatí Vysoké hory jeden stařík. Byl vysoký, hubený a nosil řídkou kozí bratku. Nikdy se do práce moc nehrnul a tak si musel vystačit se skromnou sklizní, kterou mu dávalo jeho políčko. A když mu zásoby došly, spoléhal na dobrotu ostatních vesničanů. Žádný z nich mu neřekl jinak než děda Hele Hele. Jednou takhle děda Hele Hele okopával políčko, aby ho mohl osít pár hrstmi pohanky. Nikam nespěchal, to se ví. Když už se pomalu začínaly dloužit stíny, zakousla se jeho stará rezivá motika do velikého drnu peliňku. Děda se pořádně zapotil, ale nakonec drn vykopal. Když se podíval na místo, odkud peliněk vytáhl, nemohl uvěřit vlastním očím. Leskl se tam nádherný tyrkys. Drahý kámen byl veliký a kulatý, takže připomínal pánev, na které se v kraji Bumtang dělají pohankové placky. Dneska mi přeje štěstí, řekl si děda Hele Hele. Když tyrkys prodám, už nikdy nebudu muset pracovat. A tak nechal pole polem, odhodil motiku, tyrkys naložil do nůše a vyrazil domů. Cestou potkal souseda, který vedl koně. Kam pak jdeš, dědo Hele Hele? Zeptal se ho soused. Teď jdu domů a pak na trh do města. Podívej, co jsem našel. Tyrkys velký jako pánev. Nevyměníš za něj koně? Když soused uviděl drahý kámen, oči mu málem vypadly z důlků. To z té krásy, ale i z toho, že mu ho děda nabízel skoro zadarmo. Vždyť co je to kůň proti tak velikému tyrkysu? Ale nebránil se, to se ví. To by byl hloupější než děda Hele Hele. Vyměnili tedy tyrkys za koně a každý šel svou cestou. U lávky děda potkal dalšího vesničana. Vedl na pastvu volka. Kam pak, dědo, Hele Hele? A odkud máš toho koně? To koukáš, co? Na poli jsem našel veliký tyrkys a ten jsem vyměnil za koně. Nevyměníš za něj toho volka? Co by nevyměnil? Vždyť kůň má mnohem větší cenu. Za chvíli si už děda Hele-Hele vedl volka. Hned za zatáčkou potkal dalšího souseda. Ten vedl na provaze berana. Kam pak, dědo Hele-Hele? A kde si vzal toho volka? To koukáš, co? Na poli jsem našel veliký tyrkys. Ten jsem vyměnil za koně a koně zase za tohohle volka. Povídá děda hrdě. Nevyměníš za něj berana? Ani tenhle soused se nebránil. Vždyť kdo by nevyměnil berana za krásného volka? Děda měl ze sebe radost, jaký je úspěšný obchodník. Když už byl ve vsi, všiml si, jakého má jeden soused pěkného kohouta. Koukám, jakého máš nádherného kohouta, povídá. Nevyměníš ho tady za toho berana? A tak dostal děda za berana kohouta. V tom potkal pocestného z cizího kraje, který si vesele prospěvoval. Dědovi Hele-Hele se jeho písnička zalíbila. A tak mu navrhl, že když ji dědu naučí, může si vzít kohouta. Ani pocestný se nebránil. A tak dědu naučil svou veselou písničku, vzal si kohouta a rozloučil se. Děda Hele-Hele měl převelikou radost, jak se mu den vydařil. A tak si prospěvoval a nekoukal před sebe. V tom šlápl do kravského lejna, uklouzl a spadl jako schnilá hruška. A ejhle, jak sebou praštil o zem, písničku zapomněl a zase neměl nic. Můžete si ale vybrat i jiný konec. Děda Hele-Hele do ničeho nešlápl, nikam nespadl a písničku nezapomněl. Ba naopak, od té doby si ji zpíval den co den a díky ní v životě našel štěstí a spokojenost, což o sobě rozhodně každý říct nemůže. Od těch dob, když si někdo počíná podobně pošetile, říká se v Bhútánu, že je jako děda Hele-Hele.

0: klec převelikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev. Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev. Pak přišel den a přišla noc a z nocí lijavec.
1: A z nocí lijavec.
0: A od té doby hledáme toho lva i tu klec.
1: A

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.
4: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
5: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
1: To taky dělám, odpověděl Hejlík. Egon, tu není,
4: zeptal se roztržitě.
5: Jaký Egon?
1: No, přeci pan Vavřinec.
5: Co by tu dělal?
1: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
4: Tohle už Ramses nevydržel.
5: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
1: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hejlík.
5: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudlo Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
1: A proč profesorovi? Nechápal Hejlík.
5: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon a na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
4: vztekal se Ramses.
1: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde tulíka vězní.
5: Tak co uděláme?
4: Ramses vyskočil od stolu.
5: Musíme ho osvobodit.
1: To není jen tak, řekl Hejlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
4: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hejlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
1: Ne, já už mám plán, jak tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
4: oznámil mu Hejlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hejlík křiknout.
1: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
4: Jenom jednou za to táče spořádal i Punčo Cháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: Jí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.

0: Jogi cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, Hanko Kenichová.
2: Ahoj, Piggy.
0: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
0: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
0: Nevím.
2: Lenost.
0: Ne, tomu se neříká lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu.
0: Hugo,
2: a to já nemám ráda.
0: Hugo, tomu říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
0: Tak
2: jsou otrávené.
0: Tak se nudí, no.
2: Jsou osazené.
0: Osazené.
2: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
0: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
0: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
0: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochroumanou a tak s Egonem to nešlo. Aha. A Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
0: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
0: Vybíjenou.
2: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
0: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
0: si nespát.
2: Musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na ty stromy je.
0: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
0: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
0: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrála.
0: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
0: Ten se rozdělí
2: ano.
0: Na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
0: Třeba 4.
2: Uh-huh.
0: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a kam tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
0: Jo, to je Honzo vstávej.
2: Honzo vstávej, o kolik?
0: Kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláků za ruku a jít si hrát ven.
0: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
2: Bum! Tak děti, ahoj!
0: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju. To byla klasa sestava, viď?
0: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
2: A napište nám.
0: Juhu! Ahoj.
2: Ahoj.
3: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak, Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst k motříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala, Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
0: Tiki kalendář! Dnes je 20. září.
1: A svátek má Olek.
0: Olek se podle legendy jmenoval jeden slavný ruský velký bojovník.
1: Tohle jméno se vykládá jako svatý, silný a zdravý.
0: Všem Olegům, kteří nás poslouchají, přejeme
1: všechno nejlepší. Pa, pa, pa.
4: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, žili dva sousedé a taky velcí kamarádi, Joska Buchta a Józa Bábovka. Jednoho letního dopoledne šel Joska Buchta na poštu, protože tam měl psaní zvané rekomando, což znamená doporučeně, a je to moc důležité psaní. Ovšem, co tak důležitého v tom psaní je, Joska zatím nevěděl, protože si pro něj teprve šel. Před poštou pod lípou stál jeho nejlepší kamarád Józa Bábovka. I on byl na poště kvůli důležitému psaní zvanému rekomando. Hned to řekl Buchtovi a Buchta na to pravil. Víš co, Jozo, počkej chvilku, jen co si já vyzvednu to svoje psaní a pak si obě přečteme společně. Bábovka spokojeně přikývl správně, tak to má být. Vždycky děláme všecko společně, jako dobří kamarádi. Za chvilku tedy Joska Buchta s Jozou Bábovkou ve stínu lípy před poštou společně otevřeli každý svoje psaní zvané rekomando a začetli se do něj. V Buchtově psaní stálo. Váš kamarád Bábovka se tak nadarmo nejmenuje. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako bábovka na míse. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bůh, to jste přece takový náramně svižný člověk. V Bábovkově psaní zase stálo. Váš kamarád Buchta se tak nadarmo nejmenuje Buchta. On tak vypadá. Když se posadí, člověka hned napadne, že sedí jako Buchta na pekáči. Je nepochopitelné, že jste si vybral takového kamaráda. Vždyť vy dva se k sobě vůbec nehodíte. Vy, pane Bábovko, jste přece takový náramně svižný člověk. Když Buchta s Bábovkou dočetli každý svoje psaní zvané rekomando, chvilku oba mlčeli. Pak jeden kradmo mrkl na druhého a Buchta povídá:
5: tak co? Dobré zprávy? No, ale nic zvláštního, zamumlal Bábovka. Píše mi teta, že se má docela dobře, i když to zase není tak úplně nejlepší. A co ty? Mně zase píše strýček, že se má nějak bídně, ale zase to prý není tak úplně nejhorší, zamumlal Buchta.
4: Takhle si ti dva nejlepší kamarádi poprvé v životě navzájem zaláli. A to po přečtení dopisu zvaného rekomando. Sotva to udělali, stín lípy byl hned temnější a chladnější. Buchta lhal proto, aby nezarmoutil svého kamaráda Bábovku, Bábovka zas proto, aby nezarmoutil Buchtu. Jenomže hned v zápětí vlezla oběma do hlavy myšlenka, jestli na tom, co stojí v dopise zvaném rekomando, není přece jen trocha pravdy. Od té doby byli Jozka Buchta s Jozou Bábovkou společně k vidění stále řidčeji, až to lidem v Jankově začalo vrtat hlavou. A nejvíc Zuzce Knoflík. Té Zuzce, která se kdysi jmenovala Všetečná, ale teď se jmenuje Kroužilová, ovšem nejméně nezáleží, Zuzka je pořád stejná. Pořád má ráda knoflíky a ráda do všeho strká nos. Proto jednou zastavila Bábovku a začala vyzvídat, čím to, že přestal tak zčista jasná kamarádit s Buchtou.
5: Bábovka jí vyprávěl o tom, jak dostal psaní zvané rekomando. Zuzka zamyšleně pokývala hlavou a druhý den zastavila Buchtu. I on jí vyprávěl o psaní zvaném rekomando.
4: No, tak teď už tomu rozumím, zvolala Zuzka. Někdo zlý se rozhodl rozkmotřit dobré kamarády a ono se mu to podařilo. Myslím, že je na čase to spravit. A dala se do přemýšlení. Zuzka Knoflík přemýšlela jeden den, druhý, třetí, až se nakonec ťukla do čela. Už to mám. Tohle dokáží jen moje knoflíky.
5: Prosím tě, a jak? Zeptal se jí manžel Honza Kroužil.
4: Docela jednoduše, Honzo, poslouchej. Každé ráno, přesně v 8, si Jozka Buchta i Joza Bábovka chodí do trafiky pro noviny. Kdysi chodili společně, ale teď chodí každý sám a úplně jinou cestou. Ovšem, u trafiky se musí sejít. A já jim na ty dvě cesty poházím každému spousty knoflíků. Oni je budou sbírat.
5: A co když ne? Zahučel Honza Kroužil.
4: Ale budou, vykřikla Zuzka. Každý v Jankově přece sebere knoflík, když ho vidí ležet na cestě, protože každý ví, že se mi hodí do sbírky.
5: Tak dobře, snad je seberou, zamumlal Honza. Ale co z toho?
4: Víš co, Honzo, nech se překvapit. Zasmála se Zuzka a šla trousit knoflíky na dvě cesty, kterými ráno Joza Bábovka a Jozka Buchta chodili do trafiky pro noviny. Když na zítří ráno vyšel Buchta z domu, uviděl před sebou cestu plnou knoflíků.
5: To bude něco pro Zuzku Knoflík, razenou Všetečnou provdanou Kroužilovou, která si se mnou tuhle tak pěkně povídala o nešťastném psaní zvaném rekomando, pomyslel si Buchta a hned se dal plně do sbírání. Z domu vyšel i Bábovka, také on uviděl před sebou cestu plnou knoflíků a napadlo ho, že je přinese Zuzce Knoflík. Začal sbírat.
4: Tak se ti dva, oba sehnutí v předklonu, blížili k trafice každý z opačné strany. Ani jeden se nedíval nalevo, napravo, dozadu, ani dopředu, tak byli zaujati sbíráním knoflíků. A najednou, bum, bumbác prásk přímo před trafikou vrazil buchta do bábovky a bábovka do buchty. Narazili do sebe hlavami a v tu chvíli se oběma v hlavách pořádně rozsvítilo. Hned se začali navzájem objímat a volali jeden přes druhého: buchto, bábovko, kamaráde, proč jsme naletěli tomu zlému psaní plnému zlých slov? Odpust mi, kamaráde. Za chvíli se už neslo po celém Jankově, že Jozka, buchta s Jozou, bábovkou jdou zase spolu. A oni nejenže šli spolu, ale oni mířili přímo k Zuzce Knoflík. Každý jí dal pytel knoflíku a povídá: paní Zuzko, Kroužilová, rozená, všetečná, že vy jste to na nás narafičila. To se ví, odpověděl za Zuzku Honza Kroužil. A já jen žasnu nad tím, jak pěkně jí to vyšlo. Nikdy bych nevěřil, že obyčejné knoflíky dají dohromady dva staré kamarády. A Zuzka se jen spokojeně chichotá. To já zas na knoflíky věřím. Odjakživa tvrdím, že knoflíky jsou náramně užitečná drobnůstka.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Kristýnko, je čas k obědu, kde pak jsi? No tak, Kristýnko, teď si nehrajeme na schovávanou, vylez. V kolně není, u kůzlat taky ne. Mourinko, Punťo, neviděli jste to dítě? Mámko, te, vrátka do zahrady otevřená. A zadní do lesa taky. Že ta holka zase utekla.
1: Babička se mohla pominout. Jen jí chvilku spustí z očí a je pryč. Utíká do světa. Nejblíž z babičiny chalupy je do světa přes les.
2: La, la, la, la, la. Je maliny, borůvky, natrhám si do dlaně. A ty krásné houby, jako červené deštničky, s bílými puntíky. Až se vrátím ze světa, vezmu je babičce. Bude mít radost.
1: Proč Kristýnka utíká? Je zvědavá. A to je dobře. Ničeho se nebojí. Jenomže to je špatně. Ještě neví, co všechno se jí cestou do světa může stát. Za to to ví babička.
0: Co když někam spadne? Nebo si zobne jedovaté bobule? Co když si spete rulík zlomocný s borůvkou? Mně se něco stane. A houby taky skoro nezná. Jestli ochutná muchomurku, nebo šlápne na zmii, nebo uteče na silnici a zajede jí auto nešťastné dítě.
1: Usoužená babička měla strach až na půdu a viděla všechno černě. Ale nezůstala jen u toho.
0: Punťo, jdeme. Hledej. Kristýnko! Kristýnko! Tady jsi. Co to máš? Zahodíš to?
2: Babi, takhle krásnou houbičku. Je pro tebe.
0: Pěkně děkuju. Ani pro mě, ani pro tebe.
2: A proč ne?
0: To je muchomůrka červená, pěkná jedovatka.
2: Jo?
0: Nic si v lese nejedla.
2: Jenom maliny, ale ty znám. Borůvky, koukej, co jich tu je.
0: Tak to jsou opravdu borůvky. Nic jiného?
2: Ne.
0: Tak pojď domů.
2: Ale babičko...
0: Žádné odmlouvání. Abys věděla, já se zlobím.
1: K obědu měli báječné jahodové knedlíky a babičino nasupené mlčení. Kristýnka se tvářila dotčeně a zalezla s kočkou Mourinkou na své oblíbené trucovací místečko.
2: Něco ti řeknu, Mourinko. Babička mě nikam nepustí. Nic mi nepřeje. To je toho, že jsem šla do světa. Naši jsou tam taky. O, ani jsem se nestratila. Hned mě našla.
1: Babičku, když jí měla doma, brzy přešel strach a zlost. Poslouchá Kristýnčiny stížnosti kočce a přemítá, jak jen malé cestovatelce rozmluvit utíkací spády. Svět, do něhož se tak dychtivě hrne, může být pro ně nebezpečný. I když je to les, který chundelatými tlapami borovic a smrků sahá málem do zahrady.
0: Kdyby tady byla holčička, která by chtěla slyšet pohádku...
2: Pohádku, jo?
0: Tak by tu byla babička, která pohádku zná.
2: Ta holčička je tady, babi.
0: Ano. Tak bylo jedno malé mourovaté koťátko. Narodilo se ve stavení na kraji velikého lesa a dostalo jméno Mourinka.
2: Jako naše kočka. Jmenovalo se jako ty, Mourinko.
0: A to koťátko bylo velice zvídavé a hravé. Je, kdo udělal černé ťápoty na koberci? Kdo pak vlezl do uhlí?
3: Miau, když z uhláku na mě svítilo žluté kocouří oko.
0: Jaké pak oko? Knoflík, který si tam zašantročila, Mourinko. No, aspoň vím, kde je. A kdo roztrhal noviny?
3: Chtěla jsem vědět, co je na nich tak zajímavého, když do nich pořád koukáte, ale nic jsem nenašla.
0: Už. Je, na židli je med. Jak se tam dostal?
3: V hrnci to tak sladce vonělo.
0: Ty nezbednice mourovatá, že na tebe vezmu smeták. Mourinka nečekala, hop a skok, vzala to oknem do zahrady.
3: to zrovna. Budu čekat, až mě vymetou. Půjdu sama a hned. Když si neváží kotěte v domě. Miau! Vůbec nic nesmím. Každý mi radí. Miau, co mám a co ne. Tůze mi to vadí. Vůbec nic nesmím. Hnedle se zlobí. Miau, přitom musím říct, kotě domov zdobí. Miau!
0: Hop a skok. A Mourinka zmizela v lese.
2: Jako já?
0: A nebylo to poprvé. Proto, ať se jí to líbilo nebo ne, nosila kolem krku uvázanou velikánskou bílou mašli. Nejradši si hrála ve vysoké trávě. Hledej pak neposedné kotě, ne větší než mourovaté klubíčko. Stačilo se porozhlédnout, kde se mezi květinami třepotá ohromnatánský bílý motýl.
2: A byla tam Mourinka. Dali jí mašli, aby ji našli.
0: Teď ale hopsala tak daleko, že z chalupy by nedohlédli ani cípek její krásné pentle. A Mourince se ztratil plot zahrady i celá chalupa.
3: Je, co to tu voní? A lítá, a utíká, a šumí, a šplouchá. Je, a mokří. Málem se mě to nechalo. To se dělá vodo. Nejsem ryba. Jsem koťa. A stejně je to v lese lepší než doma. Doma nic nesmím. Uhlí černí, med medí. Klubičko se zacucha, knoflíky zakutálejí. A když skočím na stůl pozdravit dědečka a polije se kafem, je to taky na mě. Ne, ne, nevrátím se. Na krku mašli, aby mě našli. Stejně jim uteču tam, kde všechno smím. Mňau, všichni to slyšte, za uši pište. Domů se nevrátím, to dobře vím. Mňau, au, jau. Co mě to píchlo do čumáčku a do tlapek? Jau, jau, jau, jau, jau. Pustíš mě? Nepr se se mnou, nebo.
0: Mourinka se zapletla do trnitého maliní a vylezla celá zdrápaná. Dokonce v něm uvízl i cípek její mašle.
3: Takhle škrábat. A to se říká škrábe jako kočka.
0: Brzo však malé neposluše otrnulo. Hrála si se slunečními zrcátky v trávě, číhala, kde se co šustne a pokoušela se to lapit. Až z toho všeho usnula. Ve snu ji nenapadlo, že v chalupě je boží dopuštění.
4: Kde je Mourinka, že nám utekla do lesa? Já se zblázním, co když někam spadne, nebo ji něco uloví.
2: Babičko, od takhle se zbála o mě.
0: Ani mi to nepřipomínej. A ty by ses nebála, kdybych se ti ztratila? Tak vidíš. Padl soumrak, ztratili se stíny, a v lese se udělala tma tmoucí.
3: Je, kde to jsem? Mám hlad. A je mi zima. Kde je moje mlíčko? O, babičko, dědečku. Co to na mě letí? Pomoc!
0: V poslední chvíli se koťátko vzchopilo a vtisklo se do prohlubně mezi kořeny pařezu, jak jen mohlo nejhlouběji. Kolem prošuměla obrovská křídla. Zasvítily žhavé oči, větší než největší knoflíky, které kdy vidělo. Vír, noční dravec, se vydal na lov. To už babička s dědou s baterkami prohledávali les.
4: Podívej, na maliní je cárek Mourinčiny mašle. pošle. Jdeme dobře.
5: Mourinko, kde jsi?
4: Mourinko.
5: Mourinko.
4: Dědo, dědo, posviť sem pod pařez. Nezabílala se tam pentle?
3: Dědečku, babičko, chtělo mě to sníst. Chci domů. Já už budu hodná.
4: A tak to všecko dobře dopadlo. Ale nemuselo.
3: Dali mi mašly, aby mě našli. Domů mě odnesou, to dobře vím. Mňau. Všichni to slyšte, za uši pište. Neuteču vám tam, kde všecko smím.
1: Věřte nebo ne, když tu písničku zpívala kočce Mourince a hladila jí po hřbetě, jako by se zkušená a světa znalá Číča pousmála pod vousy.
2: Papičko, uvážeš mi mašly? Že nezlobím jako to koťátko z pohádky?
4: No, někdy ne.
1: Ne, že by babiččiny starosti s Kristínkou končily, ale do světa jí sama přece jen neutíkala. Chodili tam spolu. Babička vnučce vypravovala, co kde roste, leze, běhá, poletuje a co od čeho může čekat. Aby, až přijde čas, kdy se vydá pěšinkami sama, věděla, že ne všechno neznámé a krásné na pohled je bezpečné a dobré.

0: básnička.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. A tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní: Vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spa.

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívám.

čertí slavnosti. Téměř nikdo z lidí na světě neví, že čerti si také pořádají své slavnosti. Jednou za 100 let, v den výročí zvolení prvního pekelného knížete, se celé peklo promění v taneční sály, hodovní síně a místnosti odpočinkové. Dokonce i nešťastníci, kteří jsou navěky v kotlích, z nich mohou při té slávě vylézt a veselit se. Slavnosti trvají celý čertí týden. To jsou 2 týdny pozemské. Na takové svátky se čerti připravují celý čertí rok předem. Musí především připravit výzdobu celého pekla. A to není zase tak jednoduchá věc. Dlouho před slavností podávají čerti Luciferovi návrhy na výzdobu. Lucifer pověří čertí radu, aby návrhy posoudila a 3 nejlepší mu předložila. Sám kníže pekel potom rozhodne, který návrh je nejlepší. Ten z čertů, který vypracoval vítězný návrh, dostane od Lucifera odměnu. Jakou? Lucifer šťastného čerta naučí jedno luciferské kouzlo. A to je pro čerty největší odměna. Důležité je také obstarat proslavnost na celý týden jídlo a pití. Lucifer zase pověří čertí radu, která rozhodne o jídelníčku. To je potom to správné čertí haštěření. Co čert, to jiný mlsný jazyk. Nakonec to dopadne vždycky tak, že se jídelníček skládá ze všech dobrot, které Lucifer, čerti, čertice a čertíci mají rádi. Ale kdo tolik jídla připraví a uvaří? Nenechte se mýlit. Čerti jsou sice mlsní, ale něco ukuchtit, na to jsou líní. Jedinou výjimkou je čertí babička Feranda, ale ta na všechno stejně nemůže stačit. Stihne tak na nejvíc připravit hodokvas pro samotného Lucifera a na ostatní jí už moc času nezbývá. A tak si čerti pomáhají jinak. Vylétnou na ten boží svět jako neviditelní a co kde najdou dobrého, to ukradnou. Sedlákům se začínají ze spíží ztrácet celé salámy, jítrnice, jelítka, z chlívků zase selátka, kuřata, husy, kachny a já nevím, co ještě. Jednou při takovém schánění jeden čert sebral starostovi z Černoučku omylem fajfku. Ten potom řádil. 14 dní nespal vsteky. Ale nestrácí se na světě jenom jídlo. Muzikantům z Kolovrat a Rataj zmizely všechny hudební instrumenty. Jenže dovedete si představit, když ani jeden čert neumí na nic hrát a při slavnostech spustí čertí kapela. Smrtelníkovi by uši od hlavy odskočili, ale čertům, těm je to fuk. Hlavně, když mají rámus. Ovšem, nejenom obyčejní čerti mají spoustu práce s přípravami. I samotný kníže pekel se na slavnost pečlivě připravuje. Hlavním bodem čertích slavností je po Luciferově úvodní řeči taneční solo s nejkrásnější čerticí. V pekle je zvykem, že Lucifer si čertici nevybírá k tanci sám, ale že ji zvolí čertí rada tajně jako překvapení, aby o tom Lucifer nevěděl. Jenže, jak víme, Lucifer ví o všem, co se v pekle šustne a tak potom na oko dělá, jak ho to překvapilo. Jenže pravda je, že čertí rada vždycky vybere opravdu tu nejkrásnější čertici, takže Lucifer je spokojen. A kníže pekel si také dává záležet, aby vypadal jako štramák. Postaví se před zrcadlo a začne se šlechtit. Jako první přijde na řadu hlava. Zapiluje a nakroutí si rohy, zastříhá do roviny všechny kudrlinky, přistřihne kníry a vousy. Jednou jsem ho viděl, že si i uši umyl. Potom přijdou postupně na řadu pařáty, pupek a úplně nakonec kopyto a ocas. Kopyto zapiluje a ocas si naparádí tak, jak to žádný čert v pekle neumí. Takže přípravy, jak vidíte, s

jsou opravdu pečlivé. A už je tu samotná čertí slavnost. Úderem 5 zvonců zasednou všichni čerti ke stolům, Lucifer povstane a pronese slavnostní řeč. A to mi věřte, že řeční hodně dlouho. A víte proč? Všichni čerti musí totiž bez hlesu poslouchat a jídla se nesmějí ani dotknout. A dobroty před nimi tak krásně voní. Jenomže jíst se nesmí dříve, dokud Lucifer nedomluví. Takhle je vždycky pekelník zlobí. Jakmile dořeční, popřeje všem dobrou chuť, všichni čerti zakloní hlavy a čekají s otevřenou tlamou. Lucifer pronese zaklínací formuly a najednou začnou všem čertiskům lítat do chrtánů pečení holuby. To je předkrm. Potom už mohou všichni jíst, co hrdlo ráčí. Při jedné takové hostině se na hodovních stolech objevily i příbory. To zase jednou čerti chtěli napodobit lidi. Drželi příbory v pazourech, jenže si s nimi nevěděli rady. Mávali vidličkami, div si oči nevypíchali. Nakonec hodili vidličky a nože pod stůl a jedli rukama. Totiž pařáty. Když dojedli, zazněly fanfáry a nejkrásnější čertice přišla Lucifera vyzvat k tanci. Pekelný kníže rozšafně povstal, odhodil plášť a začali tancovat. Čertí kapela vyhrávala o 106. No, vyhrávala, však víte. Ale Luciferovi ani čertici to vřískání a vrzání nevadilo a vznášeli se při tanci jako dva taneční mistři. Po úvodním tanci Lucifera s čerticí směli dokola i ostatní čerti. A jak to vypadalo, ani nemusím říkat. Čerti a čertice přejedení a napití si za hrozného vřískání čertí kapely šlapali po kopytech a ocasech. Občas nějaký pár upadl. Zkrátka, taneček to byl k podívání. Když byli někteří čerti už tancem a hodováním unaveni, šli si zdřímnout do odpočinkových salonů. Chvilku si schrupli a když jim vytrávilo, šup zpátky do hodovních místností na taneční parket a tak pořád dokola celý čertí týden. Týden slavností, týden odpočívání, až nakonec Lucifer zaburácí: nechrápat, neválet se a dělat! A tak všichni čerti jdou zase po své práci a těší se, jak to všechno za 100 let zase znovu oslaví.

0: peciválek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka zase láká. Poléz, poléz, můj zlatý ušáčku. Kubík už venku přeskakuje brázdu. Matýsek hlídá a panáčkuje přitom jako kuželka. Jenom ty bys tu ležel jako hrouda. Janeček zalezl dále do kouta a povídá, jako by mu bylo do pláče.
1: Když já mám ještě nožičky slabé a drápky jako nic.
0: Proto máš nožičky slabé, že se neučíš běhat. Proto máš drápky jako nic, že je neučíš hrabat. Jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy? Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si,
1: ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma.
0: A nahlas se vymlouvá.
1: Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá.
0: Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele kluku, kluku. A Matýsek, to už je, pane, dokonalý rozumec. Sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší hafánek a krákora? A skřivánka, křepelku i kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá.
1: Když já mám ještě maličká ouška.
0: Támhle koroptvičky mají ještě menší. A jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polekají žáby, sami se hrnou pod křídlo.
1: Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc?
0: Zůstaň si tedy, Janečku, tady. My se vystěhujeme do háje.
1: Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme.
0: Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila.
1: Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím.
0: Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka nenapil. Ani si neliboval, jak jej maminka hladí. Než se vzpamatoval, byla maminka ta tam. Pro jistotu se prošoural celým pelechem, očichal každý koutek, ale kde nic, tu nic. Vystrčil hlavu z pelechu a zavolal skoro plačky:
1: Mami, mami.
0: Ale nikdo se neozval. V keři bylo šero. Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá. Když neříkalo nic, vylezl opatrně chodbičkou až na mez. A venku volal zase:
1: Mami, mami.
0: Neohlížel se, kde kvetou sedmi krásy nebo poměnky. Neposlouchal skřivánka ani křepelku. Netěšil se, jak bude přeskakovat brázdu nebo panáčkovat v osení. Jen oči otvíral do kořán, uvidí-li někde maminku. A hle, maminka seděla nedaleko na poli, ani se nepohnula.
1: Mami, mami, mami,
0: vykřikl radostně.
1: Počkejte na mne, půjdu s vámi.
2: Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů.
1: A když já bych přece šel nejraději s vámi?
2: Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška.
1: Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se.
2: Tak sem pojď, uvidím,
0: řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop.
1: Vidíte, maminko, že už mám silné nohy? A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči. A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši. Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte.
2: Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy s sebou. A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli.
0: Janeček jde s maminkou a říká jí cestou:
1: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali. Musíme si pospíšit.

0: Ivankovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah! Piggy vtip.
3: Muž zastaví u benzínové pumpy.
4: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
3: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
4: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
2: To by ho vyšlo

Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, cvičíme s Hankou Kirchovou. Ahoj Hanko.
2: Ahoj, ahoj Figy, ahoj děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc, já si pamatuju Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
2: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky, já to znám otcovi. Side znamená strana, to je
2: no
0: něco
2: ale,
0: se stranou.
2: Figy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Figy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Figy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
2: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
2: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepím, ťuknu.
2: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to chupadá.
2: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Figy cvičí
0: ramene, kroužek,
2: a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
2: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
2: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
2: Pojď se postavit do snožení.
0: Aha.
2: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
0: až
2: se
0: hlavu,
2: za nimi
0: až nad hlavou.
2: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe.
2: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Pigimu napočítám do osmi, do sedmi, do šesti a do pěti, do čtyř a do tří a do dvou. A musím zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
2: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila, a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Pigi, ahoj děti.
0: Ahoj Anko, děkujeme.
3: Třeba jablíček. Mňam, mňam.

No vida, konečně se nehádáte, ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: byl ale mrsnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.

0: dědek, nebo štík dědek, byl toho svědek.
1: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
2: Babinko?
3: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
0: Kde pak? Já myslím...

0: Sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurváj, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Dnes je 20. září.
1: A svátek má Olek.
0: Olek se podle legendy jmenoval jeden slavný ruský velký bojovník.
1: Tohle jméno se vykládá jako svatý, silný a zdravý.
0: Všem Olegům, kteří nás poslouchají, přejeme
1: všechno nejlepší.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl. Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
1: O co?
0: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda. Podíval se do okna jako do zrcadla. Nejsem moc olitý, tlustej, nejsem.
0: A seš, měl bys trochu sportovat.
1: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Třeba hrát kopanou.
0: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
1: Jak pak moc? 4.
0: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy. Fík radostně přikývl.
1: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
0: Neumí se přihlásit sám?
1: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
0: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbla Ája.
2: Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli.
0: Prosím, já bych chtěla tohohle pejska přihlásit na závody.
3: Pejska? Vybafl pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák. Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne konňů. Tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
2: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako čbánek slané vody.
0: Nebreč, řekla Ája, vezmu tě do chuchle, však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat.
2: Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je Fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro.
0: Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle ps... tohodle koně, řekla Ája v chuchli.
2: Pán s páskou na rukávě řekl, jo. No, dobře. No. Potom si Fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, divný, víš?
0: Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí...
2: Jo. No, dobře, řekl zase pořadatel.
3: No, vyhrát nemůže. No, to tedy ne. No, ale závodi ho necháme, aby sám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
0: Prosím, Fík.
3: Jo, dobře. Ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
0: Víš co? Napíšeme Fikus, ano?
2: Napsali teda Fikus... A závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si, podívejte,
3: támhle, no, co je támhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří.
2: Ale Fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali Fíka mocně pozbuzovat. Fikus! Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže Fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem Fík celý ulíchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
4: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
2: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec
3: a nabídli mu hrst ovsa, no, jak se to dělá. Fík tomu čichl a řekl:
1: fuj, fuj.
3: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
2: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
3: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
2: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
1: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.
5: Figy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Kouzelně jsou chlupatý, o

0: Znáte čtyřlístek? Abyste ho neznali. Krásnou, trochu fintivou fifinku, která umí vařit ty nejlepší a nejvoňavější pochoutky, na které se nejvíc zbíhají sliny samozřejmě Bobíkovi, Silákovi, který je možná trochu pohodlný, ale srdce má vždycky na správném místě. Mišpulín je hloubavý myslitel, nedostižný vynálezce nejneskutečnějších přístrojů a všechny si dokáže i vyrobit. Prostě šikulka. A čtvrtý do party, Pindia, ten umí hrozně rychle utíkat, zvlášť když se něčeho lekne. A leká se každou chvíli.
1: Co se děje?
2: Ale nic, Pindo, nelekej se. Jen jsem na to konečně přišla. Chce to ještě majoránku a muškátový oříšek?
3: No to je vůně, to bude lahůdka. Už to fifinko brzo bude.
2: Už by to, Bobíku, dávno bylo, kdyby mi Mišpulín nerozebral mikrovlnnou troubu na ty jeho vynálezy.
3: Že to nespal, aby to nebylo černé jako...
1: Jako Afrika? Co byste říkali prázdnina v Africe? Tady v novinách vyhlašují soutěž o nejlepší vynález a první cena? Cesta do Afriky?
4: A ty něco máš, Mišpulíne?
1: Ještě ne úplně, ale jdu na to pracovat.
2: Mišpulíne? Kam jdeš? Bude jídlo?
3: Jen ho nech, fifinko, a honem nos na stůl, papáníčko.
1: Hotovo, přátelé.
4: Je, takový maličký váleček. Co to je?
1: Dovolte, abych vám představil můj mini maxi zvedáko roztahovač.
3: A na co to bude?
1: Nechte se překvapit, ale teď honem na soutěž.
4: Určitě nenajdeme, kde se vynálezy odevzdávají.
3: Neboj, Pindio, zahneme tady za roh, dojdeme k tamhle té křižovatce.
2: Honem, Bobíku, honem, Mišpulíne, musíme jim pomoci.
4: Nestalo se nikomu nic?
5: Ne, ale tady pod plachtou převráceného nákladňáku je přitisknutý můj pejsek.
6: Chudák, malá, nebude mít dost vzduchu.
3: Puste mě k tomu. Ono to nejde. To auto je moc těžké.
1: Aha, je na čase vyzkoušet můj vynález.
7: Co chceš dělat s tím válečkem?
1: To uvidíte. Tady ho podsuneme pod kabinu. Tak, zajistíme proti posunutí, Bobíku.
3: Jasně, Mišpulíne.
1: Tak, teď zmáčkneme tenhle knoflík. Výborně, Bobíku, tak. A auto je zas na kolech. A teď zase druhý knoflík. A mini maxi zvedák roztahovač je zase mini.
6: No to je výborně,
8: to je vynikající.
5: Ke mně, Kubásku, moc krát vám děkuju.
1: Není záč, ale teď už honem na soutěž, ať nezmeškáme.
0: Na soutěži se sešlo mnoho vynálezců i vynálezů, ale Mišpulínův byl jediný, který už pomohl. Proto moudrá porota vyhlásila.
9: A první cenu si odnese Mišpulín ze čtyřlístku za skvělý vynález minimaxi zvedáku roztahovače s ohromnou silou, který se stane ozdobou naší výstavy vynálezů. Gratulujeme a přejeme hodně radosti z první ceny z výletu do Afriky.
1: Děkuji, přátelé. Ale ještě to není dokonalé. Musím ještě vymyslet dálkové ovládání.
2: Aspoň se v té Africe nebudeš nudit.
10: Vážení cestující, vítám vás jménem posádky kapitána Šubala. Poletíme ve výšce 10 000 metrů rychlostí 500 metrů za sekundu. Připoutejte se prosím, letadlo do Afriky za okamžik odlétá.
0: Letadlo se čtyřlístkem se vyhouplo nad mraky. Tehdy ještě však naši přátelé ani netušili, jaká nebezpečí je čekají. Ale abych nepředbíhal, je večer a fifinka, Mišpulín, Bobík i Pindia se ve své chatce chystají ke spánku.
11: Je tu nuda, dálkové ovládání je hotové, jen se vyvalovat v lenoška.
2: Budu sice krásně do bronzova, ale k ohništi mě vůbec nechtějí pustit. A já bych jim ukázala.
3: Ale pečené banány, placky, pražené kobylky a nakládané mušle jsou taky ňami, ňami.
11: Je. No tohle, někdo nás zamkl.
4: Opravdu, dveře se nedají otevřít.
3: Bojí se, abychom jim neutekli.
11: Proč by to dělali? Snad jsme se nedostali k lidojedům.
2: Dnes jsem viděla, jak si připravují takový veliký kotel.
3: Je, a já jsem je dnes naučil, jak se mají správně ostřit nože.
11: Je.
4: A já jim sbíral větve na ohniště. Co budeme dělat?
11: Tak to je jasné. Přátelé, musíme rychle pryč.
3: Ale jak to chcete udělat? Podívejte, někdo nás venku hlídá.
11: Buďte klidní, přátelé. Nejsem sice žádný David Copperfield, ale mám sebou pilku. Vy budete hlasitě chrápat a já...
2: Ty budeš taky chrápat, jako když řeže pilou.
11: Přesně tak, jenomže doopravdy.
4: Už to bude.
11: Za chvilku.
2: A už nemůžu.
4: Chrápejte rychlejc.
11: Už to povoluje. Už je to.
0: A opravdu všechno se skvěle podařilo. Myšpulín vyřezal v dřevěné chatce otvor, kterým se všichni protáhli nepozorovaně ven a utekli tak lidojedům přímo ze špajzu. Teď již všichni odpočívají na pláži u moře a Myšpulín čte časopis Téčko, který si před chvílí koupil u kiosku.
11: Přátelé, tady o nás píší, poslouchejte. Vynález ukraden. Maxi zvedáko roztahovač, který získal první cenu v soutěži, zmizel. Důvodné podezření je na profesora Zádrhela a jeho ženu.
2: No tohle.
11: No.
2: Já myslela, že už od nich máme navždycky pokoj, když jsme je nechali kdysi na pustém ostrově.
4: Půjč mi to taky. Co ještě píší? Prý prchá s vynálezem do Afriky, do svého zimního sídla, po copku Minimandžáro. Tam se ní utečeme.
3: Nikam nebudeme utíkat, naopak. Najdeme ho a já ho chytím pod krkem a dám mu takovou...
11: Právně. Musíme získat zpátky náš vynález. Kde je mapa?
4: Teď může být někde tady, takže...
2: Chytneme ho.
3: Jasně. Konec nudy, vzhůru na cestu. A už nemáme skoro žádné jídlo. Bídně zahyneme hlady.
4: Počkejte, co je to tamhle na obzoru?
11: A podle mých propočtů by to měla být vyhaslá sopka Minimandžáro. Tady bychom měli profesora Zádrhele potkat.
2: Už toho začíná mít dost. 3 dny na cestě a nic.
3: Hele, tamhle nás pozoruje opička, vidíte ji?
2: Taky jsem si všimla, že už nás další dobu sleduje.
3: Mohli bychom si ji vycvičit, aby nám nosila banány a kokosové ořechy.
11: To není tak jednoduché, radši nech být.
3: A to náhodou jednoduché je. Já už takových vycvičených opiček viděl.
2: Ale v cirkuse, a to my teď, Bobíku, nejsme. Ty musíš mít ale veliký hlad, že takhle fantazíruješ.
11: Tak to zkus, aspoň bude legrace.
0: Bobík si svůj nápad nedal vymluvit a hned, že opičku chytí. Sundal si čepici do tropu a začal na opičku mávat a ona zase mávala na Bobíka. V té chvíli Fifinka, Myšpulín i Pindia uvěřili, že se dá taková opička snadno vycvičit a šli s Bobíkem za ní.
11: Musíme jít opatrně, držme se pohromadě, je tady všelijaká havě.
2: Je, pomoc, had, tamhle je obrovský had.
4: Já se bojím.
11: No štěstí je hodně daleko, ale raději se takovým vždycky vyhněme.
2: Mohl by nás uštknout?
11: Tenhle ne, je to nebezpečný škrtí.
2: Já chci domů.
3: Tady už žádný had není, pojďte, ať nám opička neuteče.
2: Je, skáče k nám, asi se chce zpřátelit.
12: Tak to je konec.
13: Co to opice udělala? Ona mi vzala moji čepici.
2: Opičko, pojď sem, vrať tu čepici.
13: Musíme ji chytit.
14: Tak už nechytíš, podívej, jak rychle skáče pryč. To se s čepicí můžeš rozloučit.
2: Ale když teď může dostat Bobík úpal, jsme přímo na rovníku.
13: No to je teda opice jedna a teď mi mává čepicí na rozloučenou.
14: No, to se opravdu povedlo.
2: Ty, že prý nám bude nosit banány. Veselá opička.
13: Ta byla veselá, opravdu. Tak pojďme.
14: Ano, musíme přidat do kroku, jinak se k zádrholovi nikdy nedostaneme.
2: A neboj, Bobíku, za chvíli budeme jíst.
15: Já, ty dívej, lev.
14: Tak to asi nebudeme jíst my.
15: O, nebudíkejme.
14: A tomu neutočeme. Už je za námi.
13: No, to je konec. Rychle pryč. Nakonec mě sežere lev a ještě larovýho.
15: Co se to děje?
13: Kde to jsme?
2: V nějaké veliké síťovce.
15: A pod námi je lev.
14: Jen klid, přátelé, nedělejte paniku. Jsme v síti na odchyt zvěře a tamhle domnějací lidé.
2: Aby je nesežral ten lev?
13: Tak o ně se bát nemusíš. Ti se o sebe dobře postarají sami. To je totiž profesor Zádrhel s manželkou a nějací ozbrojení domorodci.
16: Výborně, můj milý černoušci, váš náčelní vás chválí. Chytili jste nejodpornější partu na světě, alespoň pro mě nejodpornější.
17: Veliký náčelníku!
16: Jsem krásný.
17: Krásný.
16: Jsem chytrý.
17: Chytrý.
16: Jsem silný.
17: Silný.
18: Proč zhání černoušci toho lva? Proč je mužičku nedáme sežrát?
16: Neboj, ženo, ještě si s nimi trochu užijeme. Jsou pořádně svázaný.
17: Svázaný.
16: Doneste je do vesnice a přivažte. Kekulum.
17: Kekulum.
11: To jsme v pěkné kaši.
13: Prosím tě, nemluv zase o jídle.
16: Skutečně jsem rád, Milánkově, že jste na můj plán tak nádherně skočili. Už jsem vás čekal.
18: Vy jste dostali za ten vynález pitomý zájezd do Afriky a my jedeme prodat tu vaši hračičku do Japonska a tam za ní dostaneme spoustu peněz.
2: Jo, babe!
18: Jo, ale domo, noč ta hrubá slova. Žádný lump, ale velký náčelník.
11: No,
18: slyšeli jste přece, ne?
16: Ale už mě ti černí smrdutí barbaři přestávají bavit. Zbavím se jich i vás pomocí vašeho vlastního vynálezu.
11: Když už sám nedokážeš nic vymyslet, hlupáčku.
16: Omyl. Odporný myšpule.
11: No řek mi myšpule.
18: No já řekni myšpule.
16: Plán jsem vymyslel. Tím tvým zvedáku roztahovačem roztrhám zevnitř kráteru horu mini manžáro a zasypu ve svíci. A tak se zbavím těch nudných smrdotých domorodců, které už nepotřebuju. A vás s nimi. A ještě rozhlásím, že jste je oddělali vy.
11: No ten...
16: To je váš konec, broučci.
18: Broučci.
12: Tak to je konec. Rozlučme se, kamarádi.
13: Hlavu vzhůru, Pindo. Ještě není všecko ztraceno. Ještě se uvidí.

0: nádherně vypadáš. Mašli máš celou nakřivo.
1: Nech je, ženo. A pojď. Jdeme na věc.
0: Počkej ještě. Konečně jsou tu tak hezky přivázaní a ty chceš jít. Počkej. Hele, hele. Jaké má Fifi na hezké botičky. Ukáž. Jak mi padnou. A ta linie.
1: Tak už pojď. Jdeme.
2: Dívala ses pořádně. Určitě, jsou to oni. Ale velký náčelník říkal, že jsou zlí. Poslechněte, kdo jste?
3: To máte jedno.
2: Já jsem Fifinka a tady je Bobík.
4: No, já jsem Bobík.
2: Tak ty jsi Pinja a tohle musí být Myšpulín. My vás známe z časopisu.
5: Ale pak nejste zlí. To přece není možné, abyste byli zlí.
4: Tak to opravdu nejsme.
2: Tati, tati, oni jsou hodní.
5: Vždyť je to čtyřlístek.
6: Jste opravdu ten čtyřlístek?
4: Jsme, ale vy jste naletěli podvodníkům.
3: Honem, rozmažte nás. Zádrel a zádrhelka chtějí pomocí mého vynálezu roztrhat sopku a schodit ji na vaší vesnici.
6: Dobře, rozvážu vás.
4: Díky.
5: Ty už asi nechytíte, Bobíku.
4: Možná, že ne, ale musíme se o to pokusit.
5: Honem,

0: našli? Jak je najdeme?
1: Určitě tudy.
0: Jdeme. Začíná být tma. Já se bojím. Já mám sirky. A co je tohle?
2: Co jsi našel?
0: Vyhráli jsme. Nechali mi v kapse kromě sirek i dálkový ovladač mého minimaxi roztahovače.
1: Tak ho spust, aby nemohli nic udělat.
0: To nejde, Pipinko. Musím ho na válec nejprve namířit. Jsme moc daleko, nevidím je.
2: Musíme rychle dál rozsvít sirku, ať tu trochu vidíme.
0: Tak.
1: Tady je cesta. Jdeme.
3: Pozdě! Hloupci! Myšpule, slyšíš?
0: Řek mi, Myšpule. Řek ti, Myšpule, majo.
3: Mačkám spouštěcí knoflík!
0: Už to nestíhneme.
4: Jsem nejrychlejší. Půjč mi ovladač.
0: Tady je. A nezapomeň zeleným knoflíkem.
4: Dobře.
1: Snad je uvidí včas.
3: Sakra!
5: Nepovedlo se, mužičku? Co se to stalo?
3: Ten prokletý štěřlístek.
4: Vidím vás! Jen počkejte!
5: Pomoc! Ten píďa je nám v patách! Já už nemůžu.
3: Prosím tě, už to máme k letadlu jen kousek.
5: Ne! Zlomil se mi podpatek!
3: Sujce, dělej!
5: Nejde to, nějak mi otekly nohy. Počkej na mě!
3: Ukaž, sujuče, tak to dělej!
5: A už je to! Ten píďa je tu!
3: Poběž a neječ porád! Dívej se! Už nemůže! Tamhle se zastavil!
5: Tak honem do letadla! A je to v suchu. Můžeme letět do Japonska.
3: Škoda jen, že jsme je nemohli zlikvidovat.
2: Rome, kde je ten vynález?
5: Položil jsi ho na zem, když jsi mi zouval ty boty.
3: Proklače, ženo, já zabiju tebe a ne je. Já to prostě zabiju.
0: Jsme tady, Pindo.
1: Udělal jsi to výborně.
2: Ale zádrhelovi nám utekli.
0: To nevadí, aspoň máme od nich pokoj. Ale to můj vynález.
4: I ten je zachráněný. Ale víš, jak jsem za nimi utíkal, nevšiml jsem si a šlápnul jsem na něj.
0: Cože, ukáž?
1: Nevadí mi, Špulíne, opravíš ho.
2: Jen mě mrzí, že jsem jim nestačil dát pořádně do zubů.
0: Máš pravdu, Bobíku.
6: Všichni kamarádi ze čtyř lístků začali pomalu sestupovat ze svahu kráteru. Dole je čekali děti a dospělí z vesnice pod sopkou.
7: Hurá! Hurá! Výborně!
8: I my bychom pro vás něco rádi udělali, Bobo.
4: Já bych prosil jen trochu vody. Mám z toho nějak vyschlo v krku.
2: Já bych něco malého zakousl.
1: Kdybych tak

0: hřeben. A neměli byste tu nějaké boty pro mě?
1: Nenašlo by se tu nějaké nářadí? Přece nenechám výstavu bez vítězného vynálezu, že?
2: Konečně si všichni ze čtyř lístků mohli vydechnout. Pindě si hrál s dětmi na schovku. Bobík se dosyta najedl banánů a nenosili mu je opičky, ale bral si je z mísy na stole. Fifinka dostala nové boty, ale teď už připravuje něco dobrého na ohni a Myšpulín v plném zaujetí spravuje svůj vynález. Všechno je v pořádku. Zádrhel pryč. Ale že by...
3: Vyhráli jste! Moc se neradujte!
4: Jo!
3: Brzo se zase uvidíme!

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No, ale znamená to něco jiného. Meďo, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No, právě to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek a teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační, když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam...

0: Prasátko. V dětském pokoji byla taková spousta hraček. Na skříni stála kasička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. To mělo na zádech přirozený otvor, ale někdo ho ještě rozšířil nožem, aby se do prasátka vešly i stříbrné tolárky. Byly tam dva a mnoho dalších mincí. Prasátko bylo mincemi tak naplněné, že už vůbec necinkalo. A to je vrchol kariéry takového prasátka. Víš, už to nedotáhne. Teď tedy stálo až nahoře, na skříni a shlíželo na všechny pod sebou. Vědělo, že za to, co má v sobě, by to tam celé mohlo skoupit. A nad takový příjemný pocit samozřejmě není. Ostatní hračky na to taky mysleli, třeba že o tom nemluvili, však i tak si měli o čem povídat. Šuplík u prádelníku byl pootevřený a teď v něm velká pana, poněkud pravda obstárlá a se slepeným krkem, povídá:
1: pojďte si hrát na lidi, aspoň bude trochu zábavy, ne?
0: Hned propukl veliký ruch. I obrázky na zdi se obrátily, aby ukázali, že mají i zadní stranu. Ne snad proto, že by chtěli odmlouvat. Byla hluboká noc. Oknem svítil dovnitř měsíc a poskytoval jim zdarma osvětlení. Hra začínala a byli na ní pozváni všichni. Dokonce pozvali i kočárek, přestože patřil k hračkám poněkud nižší třídy.
2: Někde jeden být musí,
0: bručel. Prasátko jako jediné dostalo pozvánku písemně. Stálo totiž tak vysoko, že ostatní měli obavu, že by ústní pozvání neuslyšelo. Však jim taky neodpovědělo, zda přijde. Taky nepřišlo. Protože má-li se hry zúčastnit, musí si ji užívat pěkně doma. A ostatní se podle toho budou muset zařídit. A přesně to taky udělali. Loutkové divadýlko postavili tak, aby prasátko vidělo rovnou do něho. Začne se komedií, pak bude čaj a inteligentní konverzace a do té se vrhli rovnou. Houpací kůň pohovořil o tréninku a pěstování plnokrevníků, kočárek o železnici a o parostrojích. Patřilo to k jejich oboru a mohli se k tomu odpovědně vyjádřit. Stojací hodiny promlouvali o politice tik-tak, věděli totiž, kolik uhodilo, jenže zlí jazykové tvrdili, že nejdou správně. Španělka se vytahovala patkou a stříbrným kováním nahoře i dole. Na pohovce se rozvalovaly dvě vyšívané podušky, hezonké a pitomoučké. A komedie mohla začít. Všichni pěkně seděli a dívali se. Dohodli se, že se bude práskat, bouchat a rachotit, jak se komu zlíbí. Jezdecký bičík ovšem prohlásil, že on starým nikdy nepráská, jen prý svobodným a nezasnoubeným.
3: To já bouchnu pro každého,
0: tvrdila bouchací kulička.
4: Každý za něco stojí. Nemůžeme být všichni šlechtici, někdo taky musí oddřít všechnu práci, jak se říká.
0: Mínilo plivátko. Tak asi toto si říkali zhruba všichni, co se v divadle sešli. Kus byl na nic, ale herecké výkony znamenité. Všechny loutky se ukazovaly jen malovanou stranou, byli vidět zepředu, nikoli zezadu. Hráli výborně. Až úplně před divadlem. Měli totiž moc dlouhé provázky, ale aspoň o to víc byli vidět. Poslepovaná pana byla tak nadšená, že se jí rozlepil krk. Prasátko bylo taky svým způsobem nadšené. Rozhodlo se, že pro jednoho herce něco udělá. Dá ho do závěti. A až přijde čas, odkáže mu místo vedle sebe v hrobce. Všechny hračky se bavily tak náramně, že se rozhodli čaj vynechat a zůstat při inteligentní konverzaci. Říkali tomu hrát si na lidi, ale nemysleli to nijak zle, vždyť si jen hráli. A při té hře každý myslel jen na sebe a na to, na co asi myslí prasátko. Prasátko myslelo ze všech hraček nejdál. Myslelo přece na závěť a na hrobku a kdy k tomu dojde, vždycky dřív, než to člověk čeká, křach. A už leželo před skříní. Leželo na podlaze, na cimpr campr a penízky tancovaly a poskakovaly. Ty nejmenší se vrtěly, ty velké se kutálely, zvlášť jeden stříbrný tolar. Ten chtěl hezky pořádně do světa a taky se tam dostal. Všechny se tam dostali. Střepy z prasátka přišly do popelnice, ale druhý den stálo na skříni nové hliněné prasátko. Nebyl v něm ještě ani pětník, proto taky necinkalo, v tom se podobalo tomu druhému. Všecko musí jednou začít. A s tím taky skončíme.

0: chybky.
1: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím.
2: Žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
3: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
4: No přece na pravo.

0: Hezký den přejeme ve spolek.
1: Pěkně vítám.
0: Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
2: No to prosím náhodou jsme.
1: Přejete si.
0: My jsme se totiž doslechli, že prý chystáte velkou spoustu
1: krásných hraček,
0: kolotočů
1: a houpaček,
0: ruské kolo,
1: lampion,
0: tobogán,
1: též autodromy,
0: bude prý i sladká vata,
1: marcipán
0: a cukrlata,
1: pro maličká ploštičata.
2: Mávrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdo, to jsou nějací kaprňáci.
0: My jsme prosím tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
1: a přiložíme ruku k dílu.
3: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
0: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
2: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí, a to fičí.
4: Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, bzum, bzum.
2: Jopaj, sjum, jopaj, tětí krdať, bo jedno nešikovný, jop, jop, jop, jop, jop, jop, jop, jop, jop, jop, jop, jop,
5: jop,
2: jop, jop, já že naříkám, pak já si zpívám, la, la, la, la, la, la.
5: Ivane, já jsem dobře slyšela, Jauhajs.
2: Tak, no jo, samozřejmě to, že jo, tak já si tedy zpívám lalala Jauhajs, no, aby mi šla práce tedy lépe od ruky. A vy, co mě zdržujete, mám teď plno práce, 708 ploštičat se už těší na mé houpačky a kolotoče, že jo.
5: Jsou takové houpačky a kolotoče, o ty já vůbec nestojím, abyste věděli.
2: No, nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice 7. pondělí.
5: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pytliku, šmytliku.
2: A jak vy mi
5: to... Já to řeknu mamince, šmytliku. A všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
6: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože zaparti ploštice ruměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhý 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autíčka. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
3: A hele, hele, Beruška, co pak to?
5: To je legrace.
3: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
5: Ale já to tak nemyslela.
3: Ale říkala jste to.
5: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla, povozila.
3: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
5: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
3: No tak se taky sveste a pohoupejte.
5: Děkuju.
3: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchl.
2: Hoho, Ferdo, kamaráde, to se nám to vydařilo. No jak by taky ne, když se Brok Pitlík a Ferdo Mravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.

0: mamičku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
2: Je mi závratně,
1: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
2: Je mi závratně,
1: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
2: Tohle omráčí celou akademii věd.
1: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
2: To bude na Nobelovu cenu.
1: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
2: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu. Prásk a ticho.
1: Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem

0: Kouzelná loď. Byl jednou jeden král a ten měl to nejpodivnější přání pod sluncem.
1: Ať mi postaví loď, která by dokázala plout po vodě i po zemi.
0: Tak královský kancléř poručil, aby po celé říši heroldové rozhlásili.
1: Kdo dokáže králi postavit takovou loď, která bude plout po vodě i po zemi, dostane za ženu princeznu a stane se králem.
0: Tahle zpráva se donesla i jednomu bohatému majiteli pily, který měl 3 syny. Zavolal si je a řekl, vynaložím vše, co mám, jen když jeden po druhém zkusíte takovou loď postavit. Synové se měli k hašteření a strkání, nemohli se shodnout, který z nich první vyzkouší takovou loď postavit, až nakonec otec rozhodl, že začne ten nejstarší. Tak se syn vydal z pacholky do lesa, aby tam pokáceli dřevo, které potřebují ke stavbě lodi. Měli už srovnánu pěknou řádku krásných jedlí, když lesní pěšinou přicupital nějaký stařík a prosil o kousek chleba. Mladý pilař mu ale řekl, mám chleba jen pro sebe a své lidi. Tobě nedám nic.
2: A co to tu se svými lidmi děláš?
0: Zeptal se stařík.
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: zavrčel na něj mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A jak řekl, tak se také stalo. Pracovali dlouho, ale loď postavit nedokázali. Když přišel nejstarší syn domů s prázdnou, vypravili do lesa toho prostředního. Slunce se sklánilo za horu a mladý pilař si chtěl zrovna z pacholky trochu oddechnout, když tu přišel stařík a prosil o chleba.
1: Pro cizí lidi žádný chléb nemám,
0: dostal odpověď. Na to se stařec zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
1: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi,
0: odvětil mládenec.
2: Toho Boh dá nebude,
0: odvětil stařík a šel dál. A měl pravdu. Také prostřední syn musel po zbytečné námaze od díla upustit. Teď přišla řada na Honzu, toho nejmladšího. Svolal dělníky, vytáhli do lesa a tam přiložil ruku k dílu i on. V podvečer k němu přišel stařík a prosil o kousek chleba. Rád vám kousek dám, řekl Honza. Sedněte si sem, ke mně. A podal mu chleba a sýr a naplnil mu pohár vínem. Stařec poděkoval a po chvilce se ho zeptal,
2: co to tu se svými lidmi děláš?
0: Loď, co dokáže plout po vodě i po zemi.
2: Tak, tak,
0: pravil ten muž. Moji 2 bratři se o to již pokoušeli, ale nedařilo se jim, vyprávil Honza. Stařec pokývnul.
2: Já vím, také ty to nikdy nedokážeš, ale protože jsi z vás 3 bratrů ten nejlepší, budeš mít to štěstí, aby ses o princeznu ucházel. Přijď za 3 dny na toto místo a v tuto hodinu a já ti takovou loď dám.
0: A opravdu, když tam Honza přišel, byl tam stařík i kouzelná loď, co pluje po vodě i po zemi. Chasník byl samou radostí bez sebe.
2: No, nastup si, řekl stařík, a šťastnou cestu.
0: Dříve než se Honza ohlédnul, aby svému dárci poděkoval, tento zmizel. Tak vstoupil na loď a vydal se bez váhání na cestu do královského města. Když plul vodou a zemí, uviděl u lesa stát lovce, který mířil puškou někam do nebes. Honza zastavil loď a zeptal se ho, na co míříš, příteli? Lovec mu odvětil,
1: chci střelit toho vrabce, který sedí za vsí na kostelní věži.
0: Honza mínil, to přece není možné. Ale lovec ho usadil,
1: touhle puškou trefím každého ptáka, který bude 400 hodin cesty odtud.
0: Nechceš jet se mnou? Zeptal se Honza.
1: No, to bych rád, ale nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl mu Honza. Tak se lovec posadil k němu do lodi a jeli dál společně. Nebyli dlouho na cestě, když narazili na ležícího muže, který měl obrovské ucho přitisknuté k zemi. Honza zastavil loď a ptal se, co pak si to počínáš tím uchem?
3: Pšt, poslouchám, co si říkají perníkářky v Bagdádu.
0: Tak si poslechni, co říkají na královském zámku, prosil Honza. Velkouchý chvíli naslouchal a pravil.
3: Vyprávějí si o potřeštěném královském přání. Prý, kdo umí postavit loď, která pluje po vodě i zemi. Královský ministr říká, že něco takového je nemožné.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
3: No, to bych rád, ale já nemám žádné peníze.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza, nechal ho nastoupit a jeli dále. Brzy potkali jiného muže, který měl na nohách obrovské holínky. Honza zastavil loď a ptal se toho muže, proč máš tak velké holínky? Muž odvětil,
1: v těch holínkách jsem rychlejší než vítr.
0: Nechceš jít se mnou? Zeptal se Honza.
1: No to bych rád, ale já nemám žádné peníze, abych ti zaplatil cestu.
0: Ty nepotřebuješ, řekl Honza a jel s nimi i běžec. Za nějakou chvíli uviděli u cesty stát čtvrtého muže, kterému z podolku koukala obrovská dřevěná zátka. Tomu se Honza velmi podivil, zastavil loď a zeptal se, proč tam máš zastrčenou tu zátku?
4: To má svůj dobrý důvod, odvětil ten muž. Protože kdybych tu zátku vytáhnul, mohl bych, podělat celé království,
0: Aha, řekl mu Honza. A nechceš jít se mnou?
4: To bych rád, ale já nemám žádné peníze a mnoho s ním.
0: Peníze nepotřebuješ, řekl Honza. Jen pojď s námi. Tak muž se zátkou nastoupil na loď a jeli na královský dvůr. Když Honza připlul na zámek, předal loď i se čtyřmi muži do péče strážím a sám šel rovnou ke králi. Dvorně se uklonil a řekl, pane králi, dole mám loď, která dokáže plout po vodě i po zemi. Tu se král zeptal,
2: sám si ji vyrobil?
0: Ano, odvětil Honza.
2: Tak mi to dokaž. Kus z té lodi vyřízni a pak to oprav,
0: poručil mu král.
2: Já jsem tu loď celou postavil. Proč bych ji teď měl ničit a pak opravovat?
0: To neudělám, odvětil Honza. Když se král tímhle způsobem Honzy nezbavil, nechal povolat kancléře a radil se s ním, co si počnou, neboť králi se vůbec nechtělo dát svoji dceru za ženu nějakému hlupákovi. Kancléř mu poradil.
2: Musíte mu dát nesplnitelný úkol. Řekněte, že mu dceru a říši nedáte dřív, dokud to nesplní.
1: A jaký úkol myslíš, aby byl nesplnitelný? Zeptal se král.
2: Pošlete ho ke studni, která odtud leží 300 hodin cesty, aby vám z ní za 3 hodiny přinesl plný džbán vody. Myslím, že od ženitby pak rád upustí.
0: Tato rada se králi líbila. Nechal si zavolat Honzu a řekl,
2: poslouchej, musíš mi nejprve přinést džbán vody ze studny, která leží na hranicích mé říše. Budeš-li zpět během 3 hodin, dostaneš moji dceru a staneš se králem.
0: Staníš se, řekl Honza a pospíchal na loď za svými druhy. Natáhni svoje holínky, volal na běžce a poslal ho pro vodu.
2: Běžec utíkal jako vítr ke studni, naplnil džbán a chtěl se hned obrátit na zpáteční cestu, ale pak si pomyslel, času máš dost, chvíli si odpočineš.
0: Položil se pod strom a usnul. Uběhly 2 hodiny a Honza stál na lodi a čekal a čekal, ale běžec nikde.
3: tu řekl tomu velkouchému. Poslechni si, kde běžec vězí.
0: Velkouchý položil ucho na zem a chvíli poslouchal.
3: A usnul u studny. Slyším, jak tam chrápe.
0: Tu popadnul lovec pušku. Nabil štěrčíkem a střelil tomu spáči těsně kolem hlavy, až mu ty kamínky zasvištěly kolem uší. To běžce probudilo, utíkal dál a přiběhnul právě včas. Honza vodu zanesl králi a žádal dceru a království. Nyní byl král opět v úzkých, neboť by si nepomyslil, že Honza přinese vodu ze studny tak rychle. Protože ale žádné východisko neviděl, zeptal se:
1: Nechtěl bys místo princezny a mojí říše třeba zlato?
0: Honza odvětil: To může být, ale chci tolik zlata, kolik unese moje loď. Tomu král přislíbil, ale potají se nechal zavolat kancléře a řekl:
1: Jakmile Honza vypluje, pošlete za ním regiment husarů, aby to zlato zase hezky vzali.
0: Mezitím nosili královští sloužící tunu zlata za tunou. Když byla loď naložená, vydal se Honza i se svými pomocníky na zpáteční cestu. Když projížděli městskou bránou, řekl Honza velkouchému: Ještě jednou si poslechni, co se povídá na zámku. Velkouchý chvíli poslouchal a pak pravil:
3: Král vyslal zrovna regiment husarů, aby nám to zlato vzali a přinesli králi zpět.
0: Netrvalo dlouho a rudá jízda byla tu. Honza zavolal na muže se zátkou: Co myslíš? Mohl bys těm husarům ukázat svoji odvrácenou tvář a vytáhnout zátku? I to bylo zbytečné ptání. Muž vytáhnul zátku a tuto z něj vyletělo jako ohnivý plamen a rovnou na ty husary. Zřídilo je to tak ošklivě, že to dlouho nevydrželi, obrátili koně a tryskem se hnali zpět na zámek. Honza i se svými druhy dopluli šťastně a nerušeně domů, kde si to zlato spravedlivě rozdělili a každý měl tolik, že byl po celý svůj život zaopatřen.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak, no, tak co na tohle povíš? Hugo? Tak to jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde?
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena, rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říká?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk?
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí?
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká, no?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla.

0: ženě oduševněla si, jo.
1: Vážně?
0: Jo.
1: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
0: Oduševněla.
1: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden. Jakáže to jsem?
0: Oduševněla.
1: Je to poznat, věděla jsem to. Když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat. Ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš? Vidíš, Hugo? Oduševněla.
2: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
1: Vidíš? Přišel jsi na to.
0: Prima, takže můžeme hádat?
2: Tak.
1: Už jsme se tento nonce dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
2: Nic takového jsem neřekl.
0: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
2: No právě.
0: Takže se jde hádat.
1: Kvůli čemu?
0: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
1: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
2: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
0: Řada byla na Justýně.
2: Ano, ano.
1: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
0: Jo, a mě žádný nenapadl, ach jo. Co ty, Hugo?
2: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
1: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
2: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
1: Oduševnělá.
2: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
1: To jsem nikdy v životě neřekla.
0: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
2: No, nevím, ani radši.
0: Lichometník, no.
1: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezedně, bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
0: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
1: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
2: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
0: Licho a metník.
2: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
1: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
2: Ne, jiný nápad? Přemýšlejte.
0: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
2: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
0: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
2: Přemýšlejte.
1: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, pak si metník, to se říká.
0: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
2: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
0: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
2: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
0: Ale my jsme upřímní.
1: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
0: Jsi.
1: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
0: Já vím. To je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Jak hlupáček vysvobodil princeznu. Byl jeden chudák a ten měl jednu jedinou krávu. Posílal s ní na pastvu své syny, ale jenom ty dva starší, nejmladšího raději neposílal. Nejmladšímu se to nelíbilo. Povídá otci.
1: Táto, pošlete mě také někdy pást krávu.
2: Co tě vede, hlupáčku?
0: Bránil se otec. Měl strach, že by hlupáček krávu dobře nenapásl, nebo že by se mu někam zatoulala.
1: Jen mě pusťte, povídal hlupáček. Uvidíte, že také dovedu, co umějí bratři.
0: Otec hlupáčkovi dlouho jeho nápad vymlouval, ale potom řekl. Když tolik prosíš, jdi si krávu pást. Ráno dostal hlupáček krajíc chleba, vzal krávu za provaz a vedl ji za vesnici. Tráva za vsí byla uschlá a rostlo tu bodláčí a kopřivy. Chudinko, řekl krávě hlupáček.
1: Tady by ses mi nenapásla.
0: Počkej, najdu ti něco lepšího. Táhl krávu na provaze dál a dál. Chvíli táhl hlupáček krávu, chvíli kráva hlupáčka, tak ušli pěkný kus cesty, až přišli k veliké řece. Kráva vlezla předníma nohama do řeky a hlupáček si myslil.
1: Aha, chce se napít.
0: A povolil jí provaz. Kráva vlezla do řeky i zadníma nohama a táhla hlupáčka za sebou rovnou do prostřed řeky. Hlupáček nepouštěl provaz. Když mu byla voda po krk, popadl krávu za ocas a povídá si.
1: Ať se stane, co se stane, od krávy se nehnu.
0: Pluli řekou a přepluli na druhý břeh. Jak byli na suché zemi, táhla kráva hlupáčka ještě dál a dál, až přišli ke skvostnému zámku. Brána do zámku byla otevřená a v zámku byly samé chlévy. Nebyly to chlévy, jaké měli na vsi. Hlupáček si mohl oči vykoukat. Žlaby ze zlata, jesle ze stříbra a v nich nejkrásnější a nejskvostnější seno. A bylo ho tam, že by postačilo pro celé stádo. Kráva se hned k jedněm jeslím postavila a pustila se do sena. Když se nasytila, položila se a přežvikovala. Potom zase vstala a nažrala se ještě jednou a odvedla hlupáčka zase ze zámku. V řece uchopil hlupáček krávu za ocas a přepluli k druhému břehu. Když přišli domů, běžel se otec i bratři na krávu podívat.
1: Takhle napasenou krávu jsem ještě neviděl, řekl otec. Hlupáček umí krávu pást lépe než vy.
0: Jen ať ji zítra vyžene na pastvu zase on. Bratři měli zlost, že otec chválí hlupáčka. Ale co se dalo dělat? Druhého dne šlo všechno jako poprvé. Když přišli za ves, kráva hlupáčka odtáhla k řece. Hlupáček chytil krávu za ocas a řeku přepluli. Došli do zámku, kráva si tam pochutnala na vonavém senu, lehla si a přežvikovala. Jak tu ležela, přiběhl malý černý psíček a dal se do hrozného štěkotu. Hlupáček si myslil, že psíček chce krávu kousnout.
1: Proto se rozehnal bičem a chtěl udeřit. Psíček uskočil a řekl lidským hlasem. Nebij mě, zle bys pochodil. Přijď zítra zase a udělej, co ti poradím.
3: A co pak?
1: Zeptal se hlupáček. Psíček odpověděl. Přinese zítra s sebou sekiru a usekni mi hlavu. Hlupáček slíbil a když se kráva nasytila, šli domů. Doma pověděl otci a bratřím, že zítra půjde na pastvu zase. Bratři se mračili, ale otec řekl. Však vy tak dobře pást neumíte, jen ho nechte, ať jde pást. Hlupáček si musel sekiru půjčit u souseda. Doma takový poklad neměli. Když bratři viděli hlupáčka se sekirou, smáli se, jen aby si něco neudělal. A jestli prý ví, za který konec sekiru držet. Hlupáček se o bratry nestaral a ráno se vydal na pastvu se sekirou. Brzy se dostali do zámku. Kráva chroupala seno a pak se položila jako dřív a přežvikovala. Sotva ležela, přiběhl psíček a řekl hlupáčkovi. Teď pojď se mnou, ale bát se nesmíš. Hlupáček vzal sekiru a šel za psíčkem dlouhou, dlouhánskou chodbou. Na konci chodby psíček přikázal. Usekni mi hlavu. Hlupáček se rozehnal sekirou a hlava odskočila. V tom okamžení stála před hlupáčkem spanilá princezna. A celý zámek ožil. Hrabata, knížata, hraběnky v sametu a hedvábí, sluhové v livrejích, a samá záře, jiskření a zlatá a stříbrná světla. Všechna urozenost spěchala k princezně s uctivými poklonami. Princezna padla hlupáčkovi kolem krku a zeptala se ho, jestli nechce být jejím manželem. Hlupáček se dlouho nerozmýšlel. Kývl hlavou a svatba musela být ještě ten den. Jestli krávu dovedl zpátky do vsi, nevím. Na to se musíte zeptat jeho táty.